0: Co ještě tady mám? Jo, velice cený, cenou formulaci řekl Jan Campbell, když mluvil o té Ankaře, velice lapidárně to shrnul, že členské státy jsou udržovány ve strachu, který je trošku absurdní, a zároveň jsou udržovány v takové pocitu bez strachu ze zadlužení. Čili naprosto děsivě jsou tlačeny k tomu, aby zbrojili, a zároveň jsou cíleně zbavovány strachu z toho, kde na to vemou a jaké budou ty důsledky toho. To je velmi zajímavé, je vlastně dvojí zneužití, dvojí manipulace se strachem. Jak tady Jarda řekl správně, ta Washingtonská smlouva má pouze jediný závazek. Před mnoha lety s tím začal o tom úporně až potravně mluvit Miroslav Pohrajch. A myslím, že by měl velkou radost z toho, jak se to dostalo do povědomí, protože on neustále rozlišoval mezi tím závazkem a tím článkem 5, který je vlastně dohoda o tom, že když někoho napadnou, tak ty ostatní podle svého uvážení mu pomůžou. To znamená, že tam třeba dodají kojenecké vody a deky. Takže to je ten článek 5, vlastně, který to je zase další šílená demagogie. Důležitá věc je ta, že oni tady naprosto bezostyšně používají slovo strašení. A to znova odpovídá tomu, co říkal Jarda, že ta Washingtonská smlouva je reálně mrtvá, protože v tom článku 1 se říká, že bez použití hrozby. Tam je dokonce to odstrašování explicitně vyloučeno. Státy, členské státy na to nesmějí nikoho odstrašovat. Jenomže ono, už slyším protiargument, který bych docela přijal, že to je totiž odstrašování jenom hubou. Protože odstrašování procentama, slibama a odhodláním a tvrzením o jednotě opravdu jako nikdy nikoho neodstrašilo. Mezi náma, kdo tady mluví o procentech, že musíme v rámci obrany státu vynakládat nějaká procenta, takový člověk efektivně patří do psychiatrické léčebny. To asi všecko. Děkuju.
1: Tak děkuju moc. Prosím vás, jestli budete mít mezi sebou navzájem nějaké dotazy, jako vy čtyři, jako, nebo reakce, můžete. Jinak bych pak požádal přítomné hosty, kdo chce vystoupit, tak aby se sem dostavil a dostane potom mikrofon. Paní senátorka Hamplová.
2: Dobrý den, já bych vás chtěla hlavně pozdravit, já jsem ani nečekala, že budu vystupovat, když mám tady takové hosty, já jsem přijela na ně, tak jsem si psala poznámky. Já jen možná ze dvě, ze tři poznámky, které snad přijdou na vhodnou půdu. Především bych se vrátila k Ankaře. My jsme se tady s panem profesorem, aniž jsme se domlouvali, shodli na tom, když to celé vzešlo, tak jsme řekli, to není žádná kompetenční žaloba, to prostě nemůže ústavní soud použít. Předběžné opatření nemůže použít, všechno se stalo, takže jsme se pořád ještě přiučili, a protože já jsem také tedy povoláním právnička, pořád se cítím více advokátkou než senátorkou, takže vždycky říkám kolegům v Senátu, kde už tak třetina, bych řekla, používá vlastní rozum a už se tam dá sem tam něco prosadit. Doufám, že teď na podzim tam ještě přijdou nějaké posily a také jim některým snad pomohu. Takže opravdu Senát by potřeboval posílit. Já to totiž nazývám tady, že tady vládne totalita názoru. Já jsem to zažila, já jsem je trošku budu používat.

0: zpívat českou mluvu. Já jsem je na Kroměřížsku převezla. Tam postavili do Senátu silné strany. Já jsem se opřela o starosty, protože mou oblastí je samospráva, od toho ústavní právo, tak mě starostové pomohli a, když to řeknu, všechny jsme převezli. Oni to nazývají syndrom Kroměříž. Já doufám, že podobných syndromů bude víc, podobných kandidátů, protože opravdu to, co se tu děje, já to tady poslouchám, tak opravdu nevěřím svým vlastním očím. Já jinak taková poznámka ještě, já jsem měla díky svému věku, já to netajím, že mám 61, tak jsem osobně potkala všechny prezidenty. To se tak stane jako studentka pana Havla, potom jsem s panem Klausem dělala kampaň kdysi dávno v 90. roce, potom jsem byla po boku Miloši Zemanovi a teď máme pana Petra Pavla, jak bych to řekla, osobně to vidím jako největší nebezpečí pro Českou republiku, říkám upřímně. Potkala jsem všechny. A potom poslední poznámku, když jaksi zešla situace Ankara, že tam jel i pan prezident díky rychlému rozhodnutí ústavního soudu, kterému jsme se všichni divili, známe lhůty ústavního soudu, tak jsem řekla, když jsem se dívala na všechny ty reportáže a měla jsem i některé přímé kontakty, protože jsem teď přímo, já mě Lvové, tak mi tam scházelo slovo mír, proto jsem velmi, velmi, taky jsem to publikovala hned, snažím se trošku to PR-ko těm názorům na Facebooku dělat. Mám tam 102 tisíc příznivců, takže doufám, že tam také kus práce udělám, ale říkám, jako právnička, jako člověk, který se kolem té politiky nějak pohyboval a pokud teď se mě ptají někteří novináři, proč jsem vlastně šla jako kandidátka do Senátu, tak říkám, je to sebeobrana, že by bylo doporučováno, ať přeruším advokacii, ať přestanu zastupovat lidi tehdy v té době. Tak já jsem řekla, nejlepší obrana je dostat se do Jámy Lvové. Podařilo se, tak teď doufám, že teď ještě tam nějakou kus práci udělám. I panu profesorovi se budu snažit pomoct. Doufám, že se ocitne v Senátu, bylo by to skvělé. A musíme se opřít o vás. Ani nevíte, jak já i z té Moravy přijedu sem na ty 2 hodiny, že tady nabiju energii, jak co se týká tady přednášejících, tak vás. Protože někdy jako tam přežít v tom parlamentu, jako člověk, který je z praxe 25 let, tak někdy se křižuju. No, takže jenom tak jsem chtěla tady tyto poznámky. Slovo totalita názoru nesmíme připustit, vy jste Čestmír Strakatý, jenom co se s někým vyfotil, tak už je to katastrofa. Kompetenční žaloba nebyla kompetenční žaloba a v Ankaře chybělo slovo mír. Pokud tam ti pánové směřují k válce, tak já tedy ne.
1: Děkuji moc, paní senátorce. Prosím vás, já mám dotaz do publika. Jestli by nám nějaký ekonom nemohl říct, co to znamená těch 20% státního rozpočtu na obranu, když dáme. Co nám zůstane, kde budeme škrtat, abychom toto splnili, těch 20%. Máme tady pana docenta Valenčíka, jestli by nám to nevysvětlil třeba. Radíme. Nebo jiní. Co to zatím jako? Pojď sem, prosím tě. Prosím vás, potom, kdo budete mít zájem diskutovat, tak přijďte sem a postupně vás, jak si budeme pouštět sem na to. No. Budete taky, jo. Dobře. Takže docent Radim Valenčík z Vysoké školy finanční a správní. Jinak vítáme další názory, další dotazy. Pak ještě dáme slovo našim referentům a teďka Radimu.
2: Tak napřed řeknu něco, čím naštvu všechny, ale předem říkám, abyste mě nesloukli, že neříkám svůj názor, ale takhle asi myslí někteří z Evropské unie. No, když vydáme na zbrojní, tak to je ten typický keynesiánský multiplikátor, že jo? A tím vytvoříme ty pracovní příležitosti, protože ty peníze, které se na to dají a nerozkradou, teda to je podmínka toho multiplikátoru, jo? Tak vytvoří další pracovní příležitosti a ty vytvoří další pracovní příležitosti. Má to nějaký vzoreček 1/1- a tak dále, je to součet geometrické řady. Tak na to se spolehá. Tak v Evropě bych na to moc nespoléhal. Teda zase Evropa, to je od Uralu, že jo. Pak ještě nějaká Evropa za Karpatí. A pak je ta naše malá, ten malý evropský výběžek, který má ještě řadu dalších výběžků, jako Pireny a Peniny a podobně. A ostrov jeden. Takže nejsme pupkem světa. Já jsem teďka četl nějaký článek, že se Zetor přestěhoval, že to je celý úpadek do Indie. Mě to hrozně mrzí, protože jsem 3x o prázdninách pracoval poctivě, jsem si nemohl utřít ani pod čela, protože tam pracoval můj tatínek a řekl, ty si musí vyzkoušet dělnickou práci, tak jsem dělal na lince. A pak jsem věděl, že půjdu studovat vysokou školu.
3: 3x
2: poctivě pracoval. Ano, ne, ještě po čtvrtý potom. A ne, já negraci, ona intelektuální dřina taky není žádná sranda, jo. Vím, o čem mluvím a srovnávám to. Víte, ta Indie, on se nám ten svět směje. My jdeme do úpadku a ještě k tomu si nahráváme a to je ten největší problém, že ta stará dobrá Evropa je dneska kriticky ohrožena. Já uvedujeme jeden příklad. Já už jsem něco tady prožil, jsou tady tak lidé srovnatelné s mým věkem, ale já si pamatuju ještě Konrada Adenauera, potom Helmuta Schmida, pamatuju si Willy Brandta, pamatuju si Mitterranda, pamatuju si De Gaulle, když ještě v přímém přenosu v československé televizi řekl, ať je svobodný Quebec, když se vracel z toho. Pamatuju si Urho Kekkonena, pamatuju si Olofa Palmeho a tak dále. Kde jsou ti lidi, kam se ti čerchmanti schovali? Teď tady máme přece takovou ubohost, to je o 3 řády níž povahový a tak dále. Kdo dosazuje tyhle ty, pozor, aby to by mohlo být trestný, že jo? Tyhle ty ne úplně morálně a intelektuálně vyspělé jedince, pokud bychom použili to srovnání z těch 50. 60. let. Kdo zarazil ten proces, že nám v Evropě bylo lépe a lépe a proč? A proč se to stalo? Co se vlastně děje? Já zakončím jedním, protože to by bylo na další toho, a tady chce vystoupit určitě řada dalších lidí. Přemýšlejme o tom a já věřím v jednu věc, že pakliže chceme dosáhnout obratu, tak musíme vědět, odkud kam jdeme a co dělat. To je to nejdůležitější. A to bez ty vize, ano, tu já pěstuju. Já tě pozvu hnedka asi za 2 týdny zase k nám. Vždycky má největší úspěch. Jsou 2 lidi, kteří mají největší úspěch v tom okruhu těch lidí, kteří intelektuálně pěstují vizi. To se ještě, jestli uhodneš, kde je ten druhý. Správně. Jo, tihle 2, ještě musím pozvat někdy tebe, protože ty se mezi ně zařadíš. Jo, a to je zajímavý, který lidi, tam nejsou žádní asi hlupáci, a to už zase mluvím moc, jo, takže... Jo. A díky moc, že jsi mi dal slovo. Nepočítal se s tím.
1: Díky, Radime. Tam je otázka, kdo jsou vlastně ti političtí představitelé států evropských? Jakou mají perspektivu znovu zvolení? Jo? To je po 20% volitelnosti. A to je Británie, Francie, Německo, všichni a tak dále, jasně. Jo.
2: Kde na to vezmeme? No to oni zvolí tím multiplikátorem, že zafunguje. No, jako nejtvrdší keynesiánci, no, takhle ta ekonomika funguje. Ale já myslím, že půjdou 20% ve volbách do pryč. Radíme,
1: tam je jasný, že pokud si dá 20% státního rozpočtu, aniž ho zvětšíš, tak musíš něco ukrojit a sebrat. Že? Takže tam, kde se dá krájet, školství, kultura, zdravotnictví, penze, doprava, no, či se zadlužíme. No. Pan profesor by chtěl ještě něco dodat. Je to kandidát do Senátu za okres Kladno.
3: Děkuji. Ne, spíš jako otázku na kolegy, jestli se to vlastně s tím zbrojením a přípravou na válku myslí vážně a co, jaká je teda představa toho konce té války, že jo? Ono se uvádí, že jako válka se snadno zahájí, ale hůř se ukončuje, že nikdo neví, jak to vlastně pak dopadne, jo? Což se historicky několikrát ukázalo. Čili jestli to skutečně není míněno jenom jako vytváření určitého strachu, určité atmosféry, prostě plus peněz, jejich využití určitými skupinami vlastně korporací. Jinak trošku bych upozornil na první světovou válku, než na tu druhou. Já si myslím, že tehdy se všichni jako hlásili k tomu, že nechtějí žádnou válku, a že vlastně se snaží jakoby tomu zabránit, ale že hold ten druhý jako ji rozpoutal, tak se nedá nic dělat, než do toho jít. Aby tohodle se obával možná víc a takové tendence se trošku jako podle mě teď objevují. Než jako cíleně, že by tedy se připravovalo jako jasně tedy rozpoutání nějakého vojenského konfliktu. Jako vlastně my ho nechceme nikdo a tvrdí to vlastně téměř všechny státy, že se jako brání někomu a co k tomu říct. Jinak teda souhlasím zcela, to je poslední věta jenom, že je třeba číst Washingtonskou smlouvu celou ve všech těch kontextech a nikoli vytrhávat jedno ustanovení, ale to platí obecně o zákonech, mezinárodních smlouvách, jiných smlouvách a tak dále.
4: Sledujte stopu peněz, čili do jaké v jaké kondici byly státy před první světovou válkou, po první světové válce, před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, před studenou válkou, po studené válce a teď. To je moje takové laické téma a je tady potřeba upozornit, po první světové válce německé reparace byly řešeny Davesovým a pak Youngovým plánem. Po druhé světové válce Marshallův plán, to je, před chvíli jsme mluvili o umělé inteligenci, když si tam zadáte téma negativní důsledky Marshallova plánu, tak nedostanete vůbec žádný výsledek, protože to je jako docela utajovaný informace. Já jsem si koupil nedávno knížku Státní nakladatelství politické literatury z 50. let, to docela doporučuju, o Marshallově plánu, jeho důsledky v zemědělství, takže jedním z těch důsledků bylo, že se do Itálie začaly dovážet špagety. No a potom po studené válce Washingtonský konsenzus, čili ono to vždycky znamená, že se nějaká země roztříská, pak se dá dohromady za jejich vlastní peníze a ty pohledávky se pak kapitalizují, čili vlastnicky se ten západ dostává krok za krokem na východ. Čili to je to Drang nach Osten v ekonomickém smyslu. Já než dám slovo Jardovi, bych tady chtěl jenom říct takový poznatek, že to válečné štvaní jde většinou z těch militarizovaných kruhů. Generálové prostě vymýšlejí neustále plány. Pak ale zatím se to, protože jsme tady, tak jsme to ten Rubikon nepřekročili. Zatím se to vždycky stalo, že když ti politici už byli tak sfamprnělí, že by do toho šli, tak to byli právě ti generálové, kteří dali nohu na brzdu a říkali, vy jste úplný blázni, vy nevíte, o čem mluvíte. Já se teďka obávám, že ještě zatím mají nohu na plynu, že jdeme proti té zdi. Zatím moc těch generálů nebrzdí, ale zdá se mi, že ta doba nastává, že začínají mluvit o důsledcích jaderné války, Mimochodem, teďka mám ke čtení hrubý překlad knížky Scotta Rittera, kterou vydá zanedlouho Ivo Lukáš a syn nakladatelství. Já k tomu mám napsat doslov. A to je strašně zajímavý, protože to není nic statického, ale to je velmi dynamický popis toho procesu odzbrojovacích jednání, odzbrojovacích smluv. Jak je strašně těžký se s někým domluvit, když ten někdo po vás chce, abyste všechny jaderné zbraně zlikvidovali, a on přitom jako, že vlastně zlikviduje zbraně, který má teďka jako nápad, že by je vyrobil. Takže on nevyrobí ty zbraně, který by vyrobit chtěl, a vy na druhou stranu zlikvidujete ty zbraně, který máte. Tak takhle v podstatě podle Scotta Rittera vypadaly ty odzbrojovací rozhovory mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a nyní Ruskem. Takže zatím ta tendence podle mě teda ještě není, ocitáme se na určitým bodu, kdy to se to zvrátí, jako zatím se podařilo vždycky, anebo...
1: Já se ještě zeptám, my chceme vydávat teda pětinu našeho státního rozpočtu na obranu. Patří do toho, no ne jako stát, patří do toho i výstavba třeba civilní obrany. My si pamatujeme, že každá školka měla kryt. Obyvatelstvo mělo kryty a tak dál. Existuje, jsou to peníze i na to. To se úplně zrušilo, zanedbalo, to neexistuje, kromě nějakých muzeí, jako je Mišov. Takže existuje teda i pohled, že ty částky obrovský miliardový budou na ochranu obyvatelstva civilního, nebo jenom tak špiček armádní do Prokopského údolí. Děkuju.
5: Neexistuje. No, není důvod, protože na obyvatelích nezáleží. Záleží na výsledcích. A v České republice už vůbec ne. Helsinky si vybudovali obrovský komplex a teď, jak se to profláklo, tak je tam obrovský průšvih, protože obyvatelé Finska se nutně ptají, proč jenom Helsinky. A je to velice zajímavé, co se tam rozjelo. Já tam mám kamarády, takže to mám z první ruky. Ale takhle, já se vrátím trošičku k té otázce. Tady já trošičku si dovolím nesouhlasit s Honzou. Nesouvisí to příliš s generály. Ono, jak říkal jistý Klausewitz, válka je pokračování politiky jinými, tedy válečnými prostředky, Předtím předchází ekonomika, politika a tak dále. Ono dneska je spíš otázka, kdo ty generály pouští z řetězu. A z řetězu je pouští banky a obrovské bankovní korporace, které na tom vydělávají. Na tom nevydělávají státy. Na tom vydělávají v první řadě banky a bankovní korporace, které vlastně půjčují na ty války. Protože my si půjčujeme a budeme to muset splácet. Třeba to, že se nepodílíme na splácení některých věcí, je jedním obrovským přínosem této vlády, který bych jako, samozřejmě mám velmi významné výhrady k některým věcem. Ale tohle je jedno obrovské plus, které tady si u mě jaksi zapsali. Takže, hele, není to jenom, takhle oni nestraší. Protože když chcete vypadat reálně, válečně, tak musíte těmi mít čím harašit. Jo? Jenže bohužel, a já si zase vzpomenu, trošku odbočím, předpokládám, že většina lidí viděla film Na kometě. Když se zbavili kanónů ve prospěch těch řachtadel, kterým odrážely ty dinosaury, odháněli, a pak najednou jim ty kanóny chyběly. Hele, tady se rozjela neskutečná fantazie ve smyslu drony vyřeší vše. Ale oni ne, protože to je velmi specifické. V současné době to je specifikum války na té Ukrajině. Ono předtím to probíhalo samozřejmě i byl to problém té války tam mezi Azerbajdžánem a Arménií a podobně, ale v Líbyi teď se to ukazuje také i v té oblasti války vlastně Izraele kolem tam těch okolních států. Takže ty drony mají obrovský význam, ale není to samospasitelné. Je to čistě otázka tady tohle problému, který tady dneska máme, kdy je primární snaha zlikvidovat Rusko vnitřním rozpadem. A to je leitmotiv právě toho, co se v současné době děje. Jenže Rusko drží furt. Naopak posiluje svoji pozici na mezinárodním poli. To, že ho nemáme rádi my v Evropě, že Američani, pokud uvidí, že to Rusko jde do kytek, tak se přidají samozřejmě. Ale to neznamená, že to Rusko je izolované dneska. Čili ano, je tady otázka přípravy na válku, která je realistická formálně, ale ve skutečnosti to není příprava na válku. Je to jenom podpora války, která probíhá.
6: Děkuji, já přirozeně naváži, ale nezdržím vás dlouho. Ta příprava na válku, nevím, určitě sledujete televizi a mě překvapuje, kolik válečných filmů ze všech možných dob, provenience vlastně americké především, vlastně se promítá. Jako mě to až zaráží, nejen vlastně jistá, řekla bych, jistá vzpomínka na vítězství v druhé světové válce, ale takový ten, ne duch zákonů a duch spravedlnosti, ale vlastně to opěvování té síly podpořené vlastně tou technickou dovedností, která fascinuje mladé lidi. Fascinuje mladé kluky, malé kluky od 8 let do 20 a dál. To si myslím, že je docela, vůbec nechci hovořit o tom, že by se měli nějakým způsobem kontrolovat programy vysílané ve veřejné televizi, ale myslím si, že tímto postupným krokem, vlastně, když nevíte co a pustíte si dvojku, tak tam často nenajdete nic jiného. Já si říkám, proč se nepromítá, já bych řekla, týdenně opakovaně seriálově, Kdyby tisíc klarinetů. To byla tak úžasná myšlenka, která byla originálně provedena. A to vůbec nikde nenajdete, téměř jenom v archívech. A myslím si, že tak to je jeden takový krok, jedna taková poznámka, kterou jsem chtěla uvést, že vlastně v tom veřejném mediálním prostoru nebo vůbec ve veřejném prostoru se jaksi glorifikuje síla zbraní jako pocit naplnění, jako pocit seberealizace pro slabé, kteří si možná představují, že válka je jenom vlastně válkou za počítačem, že je to prostě hra, protože ta skutečnost, jako ta možnost být zraněn vlastně nikoho ani nenapadne. Nebo ta možnost vlastně těch velkých škod na lidských životech a tak dále, to nebudu tady rozvíjet. No a ta druhá věc, která mě napadá, je to, že skutečně ta výchova, nechci říct výchova k občanství, ale výchova k té lidské solidaritě jaksi vyprchává v tom veřejném prostoru. Já se pohybuji mezi mladými lidmi a vlastně si říkám, kolik, jak falešné, podle mě, falešné představy mají o tom, že populismus, že nositelé populismu jsou jenom ti, kteří žádají zlevněné jízdenky na traťové linky, na vlak nebo po železnici, že vlastně populismus je něco, co patří těm, kteří jsou marginalizovaní a vlastně jim nic jiného nezbývá, než se chovat tak, jak se chovají. A mělo by se jim odejmout volební právo, no kde to jsme. Tady chybí, řekla bych, to klasické vzdělání. A nevolám po tom, že všichni mají mít vysokou školu, ale říkám si, že vlastně, já když mohu citovat, tak velice ráda vzpomínám, Stefan Zweig napsal Svět včerejška, poslední knížka, kterou napsal, a vzpomínal na to, jak on studoval 12 hodin denně a ještě potom 16. hodinu v kavárně recitovali vlastně klasiky Homery a jiné vlastně klasické autory a básníky, a říkám si, tohle byli nositelé té evropské vzdělanosti, evropské civilizace, a dneska se rozplývá ten potenciál intelektuální vlastně ve velice triviálních hrách, ve triviálním zkoušení ano, ne, A, B, C, D, multiple choice, a všechno získat lehce a mít pocit, že vám mám navrch právě proto, že jsem mladý. A já samozřejmě fandím mladým, to není žádná averze, a říkám si, že někde ten potenciál, ten kapitál té mladé energie angažovat se pro něco, tak vlastně někde vymizel. A obávám se, že v té přípravě na tu válku se počítá s tímto deficitem. Jo.
4: George Friedman napsal knížku Příštích 100 let. A tam jedna z jeho fantastických věcí je, že Amerika vznikla válkou, žije válkou a její budoucnost spočívá ve válce. Mimochodem řekl tam jednu věc, která mě způsobila, který existenciální šok, že Amerika vyváží destabilizaci. Já jsem si myslel, že je to bolševická propaganda, pak mi to potvrdí analytik CIA. A k té válce já řeknu, jak se takhle dvě dámy baví na večírku a ta jedna říká, já jsem ze starého amerického rodu. Můj dědeček bojoval u Gettysburgu, můj otec bojoval v Koreji, můj bratr bojoval ve Vietnamu, můj syn bojoval v Iráku a ta druhá říká, my God, a dokážete vy žít s někým v klidu vůbec?
5: Já jsem požádal jenom o tu technickou poznámku, respektive oni budou dvě. Ta první technická poznámka spočívá v tom, že obrovské množství těch filmů o válce v současné době se týká fašistického Německa, kdy vidíte Hitlerovy tajné zbraně, Hitlerovy velké stavby, Hitlerova letadla. A to je pořád stále symbolika, která se stává pro ty lidi běžnou, tu, kterou vidíme dneska třeba na Ukrajině běžně používat. Takže to jsou věci, které svědčí o určitém trendu v Evropě. A ta druhá poznámka, ano, je tady obrovský problém mladých lidí, kteří, já jsem takhle, odbočím, já jsem zažil válku. Na rovinu říkám, že to, co zapomínají autoři obrazu oslavných války, jsou vnitřnosti, krev, zápach, utržené končetiny. To jsou věci, které já jsem viděl, nepřeju to nikomu, aby to zažil. A je to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem jedním ze zásadních odpůrců toho, abychom šli tím směrem, kterým v současné době jdeme. A to je to, co já si přeju pro nás všechny, aby tomuhle nedošlo.
1: Děkuju. Že prosím vás, jsou tady nějaké dotazy nebo příspěvek? Pojďte sem, představte se, prosím vás. Stručný dotaz.
7: Dobrý večer, Kratochvíl. Mám v podstatě dva dotazy. První je snad na... Na mikrofon. Nejsem zvyklý mluvit. První je na plukovníka Štefka, jestli by ve stručnosti objektivně nás seznámil se současnou situací na ukrajinsko-ruské frontě a za druhé možná na všechny, co říkají úvaze nebo informaci, která proběhla, že celá Ankara byla vlastně Potěmkinova vesnice, protože se dohodli tři pánové mezi sebou. Trump, Erdogan a Putin. O dalším vývoji či nevývoji války. Děkuji.
1: Čili kdo to chcete?
5: Já pro případné příští tazatele zacházejte s tím jako se zmrzlinou, s tím mikrofonem, pokud nejste zvyklí, ale neolizovat. Taky jsem si na to, to bylo víceméně žert, to nebylo samozřejmě nic proti vám. Takhle. Nevím, začnu asi tou Ankarou, protože to je jednodušší. Ne, není to pravda. Protože za tou Ankarou stály úplně jiné síly a v první řadě stojí zatím britský kapitál, zájmy Francouzů, Němců. Jak se říká, Němci se hodlají znovu vrátit do civilizované společnosti. Snad se jim to tentokrát povede, ale věřme, že to nebude tou cestou války. To byl, ten dotaz byl asi jednodušší, nedomluvili se. Oni samozřejmě jednají, ale nebylo to o Ankaře. Takže to byla ta první věc a ta druhá věc, situace na frontě. No já nevím, aby mě nezavřeli. Jo, ona to není tak úplně jednoduché. Takhle, jsou tam dva základní směry. Ten první se odvíjí od vlastně předání, jak bych to řekl, takové té v podstatě podmínek kapitulace, které se pokusili vnutit Lavrovovi přednedávnem zástupci tří zemí, Francie, Británie a Německa, což oni jim v podstatě snažili se předat kapitulační akt. To byla urážka non plus ultra, samozřejmě Lavrov na to nenaskočil, udělal z nich pitomce, viděl jsem, jak odjížděli naštvaní. To bylo regulérně snaha předat Rusku podmínky, za kterých je ochotná Británie a Evropa, respektive, já netuším, co je Evropa totiž. Já vím, co to je světadíl, kde končí, kde začíná a podobně, ale netuším, co je Evropa v podání současných médií třeba. To je úplně mimo mě. Ale v podstatě Evropská unie prezentovaná takhle. Severoatlantická aliance, která je v současné době zásadní vojenskou složkou Evropské unie, Evropské země, Severoatlantické aliance, reprezentované Francií, Británií a Německem, se pokusili předat podmínky kapitulace Rusku oficiálně. Ruský kapitulace, ano, já předpokládám, že jsi to četl. Oni to samozřejmě se tomu vysmáli, udělali z nich blbce, což dobře učinili. A to je jeden směr, to znamená, dneska se mediálně v celé Evropě a je snaha to implementovat nebo implantovat i do Ruska, vytváří zdání, že Rusko prohrává díky tomu, že se Evropě a Spojeným státům se daří prostřednictvím Ukrajiny napadat území Ruska dálkovými drony a ničit vlastně kritickou infrastrukturu, kterou využívá nejen Rusko, ale i mnoho ostatních zemí v Evropě. Je to ničení těch různých rafinerií a podobně, to je obdobné jako v současné době to, co dělají Američané v Hormuzském průlivu, to též dělá Evropa prostřednictvím Ukrajiny v rámci Ruska. Čili to je úplně stejná situace. Vytváří se nedostatek ropy, plynu a vytváří se zároveň zdání, že Rusko prohrává, protože to nedokáže zajistit. To je jedna situace. To je taková ta strategie, kdy se snaží vytvořit celosvětové zdání, že Rusko prohrává a v rámci Ruska samozřejmě vytvořit nespokojenost toho s tím, co se tam děje. To je globální pohled. A pak je samozřejmě pohled lokální, ve kterém to Rusko jednoznačně vítězí. Vojenský Rusko vítězí. A Ukrajina je stále blíž a blíž reálnému zhroucení, protože překročila ten Karagandův, tuším, že koeficient, kdy není schopná doplňovat armádu. Pokleslo množství bojeschopných lidí pod úroveň, kdy ta Ukrajina je schopná válčit. Proto v současné době probíhá v celé Evropě snaha vytvořit podmínky pro vracení takzvaných, jak říkají tomu, lidi, kteří podléhají odvodu na Ukrajině, je vrátit na Ukrajinu. Polsko se na to chystá naprosto otevřeně. Čili my se můžeme připravit na velký příliv imigrantů, ukrajinských imigrantů z Polska. Na to připraveni nejsme. Mimochodem víte o tom, že Česká republika je jediný stát v rámci Evropské unie, který nedokáže dodat do Eurostatu počet Ukrajinců na území vlastního státu. To je fascinující. Nemáme absolutně přehled o tom, kolik jich tady je. A vůbec nemáme přehled o jejich pohybu. Ani po našem území, ani o tom, kolik jich od nás odjíždí, vrací se a podobně. To je naprosto šílené. Takže ta situace je taková, že Rusko, ano, má problémy. Dokáže se s tím vyrovnat? Dokáže. Vojensky na frontě vítězí jednoznačně, postupují a získávají další a další území. Eliminují to, co se jim stalo, jednak s tím Starlinkem, to znamená, kdy Ukrajina těží z výhody toho, že jim nevyply Starlink, vytvářejí vlastní systémy, které jim začínají fungovat velice dobře. A samozřejmě v současné době hledají strategii, jak zabránit těm dronům pronikat na jejich území. Mimochodem 5 z těch 10 letadel, které jsme dodali, které teda dodává Česká republika na území Izraele, je připravená jako právě tyto, Ukrajiny, pardon, je připravená jako pro integraci vlastně systému jako nosiče z náloží dalekých, čili ty drony. Takže zase se zkouší další technologie i české. Česká republika se vyšplhala velmi obratně, asi z 18. místa, původně jsme byli druhý, klesli jsme na 18. a už jsme zase na 5. místě v seznamu vlastně zemí nepřátelských Ruské federaci. A je fakt, já jsem slyšel nedávno zajímavý rozhovor, já už to nechci prodlužovat, ale slyšel jsem zajímavý rozhovor s ředitelkou nebo s šéfkou RT agentury, ruské agentury. A ta prohlásila jednu zásadní věc, která mě skutečně donutila se zamyslet, a ona říkala, podívejte se, vaše rakety létají do Ruska, vaše drony létají do Ruska, zasahují naše, zabíjejí naše lidi, ničí naše kritickou infrastrukturu. Ale ruské drony, ruské rakety nelétají do Evropy. Z vašich zemí létají, výrobky vašich zemí létají k nám. Už mi někdo vypnul mikrofon. Já jsem to říkal. Já už to zase zapnul. Vaše výrobky prostě nás zabíjejí. A my na to neodpovídáme. Ale naše trpělivost je limitovaná. A co mě fascinovalo, nakonec řekla, podívejte se, ta trpělivost se velmi pravděpodobně vyčerpá v řádu týdnů až měsíců. A já se pořád domnívám, že ta válka skončí letos. Jak, to už je druhá věc.
1: Děkuju. Chcete mě? Má někdo ještě nějaký dotaz?
8: Já jsem se dozvěděl z určitých zdrojů, tuším, že to nebyla zrovna Česká televize, že je jeden stát v Evropě, který nemá strach z toho, že se Američané stahují jaksi z Evropy. Naopak v tom vidí příležitost. A sice je to Německo údajně, kteří to vidí tak, že převezmou odpovědnost za osud Evropy, takhle za obranu proti ruskému nebezpečí. A chtějí do toho investovat obrovské částky. Slyšel jsem o rozvoji průmyslu a tak dále, orientovaného na válku. K tomu jenom malý střípek. Kamarádka, která žije v Drážďanech, tak sleduje to, že se tam postavil velký závod. Prosím. Takhle. Takže v Drážďanech se vytvořil velký závod na výrobu čipů. Domnívám se, že se bude jednat o čipy pro vojenskou výrobu. Zatím se snad už je úplně hotovej, ale výroba se nerozjela, protože se městské orgány spolu hádají o to, kde budou brát vodu slabé, kde ji budou vypouštět a podobně. Takže já tý kamarádce říkám, ať se hádají co nejdýl, jo, protože tohleto s Drážďan dělá taky, nebo velká pravděpodobnost, že to z nich udělá také cíl. Souhlasí to nějak s informacemi, které máte, že přesouvají teda takovouhle tu výrobu vojenskou a podobně?
5: Já tady samozřejmě jenom takový detail, tohle úplně přesně nejsem asi momentálně schopen posoudit, ale vím, že čipy obecně jsou strategickou záležitostí dneska nejvyššího významu, čili ty čipy se používají samozřejmě velmi specificky v různých oblastech, ale jako chápu, že je naprosto nesmyslný tvrdit, že čipy z praček a ledniček se budou používat pro výrobu raket. Takhle to nefunguje.
9: Dobrý den. Já bych se omezil na dva problémy. Ten první se týká ústavy a pravomocí vrcholných představitelů a druhý okruh se týká problematiky bezpečnosti. Já jsem jaksi postřehl, že kolegové pominuli význam mezinárodního práva, pokud jde o to otázky. Přitom ústava v článku 10 jednoznačně říká, vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanovili mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. V této souvislosti bych chtěl také poukázat na to, že podle mezinárodního obyčejového práva zastupuje stát nejen prezident, ale i vláda, reprezentovaná předsedou i ministr zahraničí. Nepotřebují k tomu žádnou jaksi plnou moc. V této souvislosti bych odkázal na zákon, respektive na smlouvu, která se nazývá Vídeňská smlouva o zastoupení státu a jejich stycích s mezinárodními organizacemi. Tady je celá řada teda ustanovení, které se týkají delegace do orgánů a na konference a tak dále. Bohužel v naší ústavě, na rozdíl od ústavy Spolkové republiky Německo, nemáme ustanovení, které se týká mezinárodního obyčejového práva. Nicméně ta ustanovení, která jsem tady zmiňoval, platí. Mám na mysli tedy zastupování státu navenek. Pokud jde o... Pokud jde o jaksi ústavu a proces, který tady byl diskutován, to znamená pravomocí, je zde otázka, zda ústavní soud nepřesáhl své kompetence a choval se v určitých případech jako třetí komora parlamentu. To by si zasloužilo jaksi rozbor. To je důležitá jaksi otázka.
1: Pane doktore, asi budeme končit.
9: Jo, ještě poslední věc. Jo. Pokud jde o otázku odzbrojení, chtěl bych poukázat na to, že třeba byla uzavřena smlouva o nešíření zákazu jaderných zbraní, ale v podstatě podepsal jenom 10 jaksi států. A tady bychom mohli rozebírat doktríny, Gerasimovu doktrínu nebo rozpracovanou a aktualizovanou každoročně doktrínu Spojených států amerických, kdy se počítá s použitím jaderných zbraní v případě, že by byla ohrožena existence státu. To vyloženě, tak to je Česká republika taky nepodepsala tuto jaksi úmluvu. Je tady celá řada jaksi otázek, které by stálo za to podrobně rozebrat. Dobře, děkuju.
1: Pane doktore, tomu se vrátíme příště někdy po prázdninách. Takže ještě dám slovo panu profesorovi. Tak pojďte ještě krátce.
10: No. Naprosto krátce, jenom poznámka. Byl tu vzpomenut Mireček Polreich. A on v jedné své knize píše, respektive cituje Petra Ustinova a povídá tam jednu věc. První, co ve válce umírá, je pravda a jejími hrobáči jsou novináři.
1: Zdravíme novináře, děkujeme.
3: Ano, já jenom k panu doktorovi souhlasím s tím, co říkáte. Ona, paní docentka, trochu upozornila na tu rovinu mezinárodního práva, ale přece jenom je třeba zdůraznit, že mezinárodní smlouvy, aby byly součástí našeho právního řádu, musí schválit parlament. Obě komory mají stejné postavení. Jo? Čili tady prezident republiky má omezenou možnost nějak implementovat sám, protože do právního řádu ty mezinárodní smlouvy, protože to vše, co on dělá, to znám, pokud by sjednával nebo zejména ratifikuje ty mezinárodní smlouvy, tak to dělá v režimu kontrazignace, to už bylo řečeno, nemůže to dělat sám. Druhá věc, potom my máme tu obecnou formulaci v článku 1 ústavy, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního práva, čili i z toho obyčejového práva, jo, ty závazky, nejenom výslovně mezinárodní smlouvy jsou zmíněny v tom článku 10 nebo pak 10a ústavy, ale obecná formulace vlastně byla vtělena do toho článku 1. hned ústavy. A to je třeba asi hlídat, jo? Hlídat teda, jaké mezinárodní smlouvy se uzavírají, popřípadě jak se interpretují ve vztahu k zákonům a zejména i ústavě, jo? Ústavnímu pořádku. A pokud je ústavní soud, tak já to vidím možná ještě závažnější, nejenom jako třetí komora, ale že stojí nad parlamentem vlastně a nad ostatními ústavními orgány, nebo se snaží o to. No.
1: Takže děkujem. Poslední příspěvek. Já chci ještě všem připomenout, že během prázdnin vám pošleme pozvánku na 8. srpna letošní setkání, debata v podzemí bunkru depotu Míšov. Bude tam i prezident Zeman a další lidé. 8. srpna.
11: Já se jmenuji Milan Jíša, mám jenom dotaz, jak jsme chráněni před projekcí nacismu na našem území a co nás čeká za to, že jsme nacistickému státu pomohli v jeho rozvoji, v masakrování civilního obyvatelstva. My se chováme podobně jako zločinci za druhé světové války, kteří stáli ale na opačné straně barikády než my.
12: Máme dvě divize, že?
1: To asi budeme odpovídat na podzim. Děkuju. Takže vážení, moc vám děkuju za účast na této letní prázdninové debatě a těším se, že se setkáme v Míšově a nebo potom na podzim na dalších debatách. Pokud pán Bůh a slovenský dům nás sem pustí ještě. Děkuji moc krát za pohostinství a hezké léto, klidu a pohodě vám přejeme. Díky, na stranu.

0: Om, šanti, om, přátelé, přátelé krásní, tvůrci ve hmotě i ve spiritu, akorát jste mě zastihnuli tady při četbě denního tisku. Čtu si tady aktuality, ano, z domova, ze světa, z politiky a z kultury. A sice je to halo, sobota z 2. října 1982, ale to nevadí. Jo, protože ono je to furt aktuální, protože na základě tady té historie, jo, co byla historie, jeho příběh a dějiny se odehrává naše současnost nádherná. A současně teda zdravím všechny posluchače, diváky Studia Deja Vu na Svobodném vysílaču, ano. A zdravím Libora Kopřivu, našeho dnešního hosta. Liborku, slyšíme se?
1: Slyšíme, zdravím, pěkný večer, Petrucho.
0: Krásný večer. Korby. Já jsem rád, že jsi přišel, člověče, my jsme spolu v týdnu mluvili, posílal jsi mi nějaký materiály, takže mám to zpracovaný, mám tady pěkný videjko a hlavně máme tady tebe. A ty se s tím taky nepářeš, takže nám řekneš vlastně, o co šlo. Ale teď já jsem chtěl přivítat aj teda stálicu, Máru, ale ten nám tady zmizel zatím, jo? Nevím, jestli třeba se mu nelíbila ta písnička Dopravní značky, protože to je systémová píseň, jo? Jak žijeme ve světě plným příkazů, nařízení, zákazů, vyhlášek. A už se tady objevil chlapec. Takže dobrá, takže je tady, ano, takže Máro Čermáku, slyšíme se.
2: Ahoj, mě to spadlo, nevím, jestli tobě, nebo...
0: Mně to nespadlo, mně nikdy.
2: A mně to normálně spadlo celý.
0: No, tak ono
2: tak
0: je možný...
2: Tak jsem ti psal, jestli to spadlo tobě.
0: Ne, mně to nespadlo.
2: Protože tam je napsal ten

0: řeknu ještě tak. Pokud máte 12.7.2026 jejich to roku podle Gregoriánského, tak sledujete náš živáč a já vždycky zapomenu, jo, takže můžete telefonovat do studia a pro ty, kdo nás nevidí, jo, jenom slyší, jo, tak je to telefon, studiový telefon, jo. 799-589-362. No a tím jsem prozradil, že pořad je interaktivní a že se budeme těšit na vaše zvídavé dotazy nebo komentáře, anebo takové jenom pozdravení prostě, jak se máte. Takže budeme se těšit, jo, že se ozvete, nestyďte se, nebojte se, není čeho, my jsme studio, kde je vše dovolený, jenom bez cenzury, nejsme placeni, nemáme tady žádné reklamy. Brzo bude mít 1000 odběratelů a po té 1000 mě začnou bombardovat z YouTube, ať si to udělám komerčně, jo, abych tam měl ty reklamy a že mě budou posílat nějaký peníze. A víte, co jim řeknu? Nasrat. Přátelé, takže tímto vás i vyzývám, kdo chcete podpořit Dežavíčko, jo, tak klidně podpořte, já mám tady pod videjkem, vždycky vám uvedu číslo účtu, jo, není to povinnost, je to jenom takové dobré skutek, jako jo, protože jedem fakt bez reklam a jedeme pěkně ze svého volného času. Mara vyhledává informace, jo, no už mu to sice chodí pěkně, jo, ale i tak třídí, protože těch informací je hafol. Posílá mě to, nebo já se vždycky otevřu na tom jeho Facebooku, tak si, co mě zaujme, si stáhnu, nadabuju a zpětně to posílám vám, jo, abyste věděli, jak se věci mají tady v tom korporátu. No a začneme okénkem, takovým jako Matrixovým, korporátním, a mám tady nachystaný na začátek dvě takový videjka, jo, a mají společný to, že se to týká aut, motorových vozidel, firemních vozidel a taky toho, kdo sedí za tím volantem, jo, buď je to cestující, anebo je to teda šofér, jo. A takže to mají tady ty dvě videjka společného. Jedno videjko mě poslal tady Libor, takže ten o tom bude povídat. A druhý videjko jsem dostal od jedné posluchačky, nebudu jmenovat, a vykládá tam chlapec, povídá si s úřednicí, taky nebudu povídat jeho jméno, i když ho znám. A já jsem teda v rámci zachování inkognito pozměnil trošinku aj jeho barvu hlasu, protože třeba se ozve sám, jo, já si myslím, že nás poslouchá a že se ozve sám, ale udělal jsem všechno proto, poučen z minulých nezdarů, že jsem trošinku mluvil o osobě, o člověku, který tu nebyl, a pak jsem to musel vystřihávat, jo, pak jsem si uvědomil, že se to až tak úplně jako nehodí třeba, jo, protože nevíme, nechodíme v cizích botách. Takže to je tak na úvod vše a zeptám se vás, hoši, asi prvně Liborka, to jsme dlouho neviděli. Libore, jak se máš, ty teďka hodně cestuješ a on, jo, takže asi potřebuješ ty zkušenosti nazbírat, že tě neustále staví, jo, tady ti otravové, jo, a neustále tě obtěžují a zdržují tě až 2 nebo 3 hodinky. No dobrý, to probereme. A jak teda jinak se máš? Ty máš něco? Teďka jsem zaregistroval, že se že se staráš o nějaké velké stádo koní, je to tak?
1: Tak, jenom, jak se mám? Mám se krásně, jsem spokojený. A teď jsem se v podstatě, nebo ještě jsem ve fázi, že se stěhuju, ale už jsem na místě, kde budu teďka, věřím tomu, že nějakou delší dobu bydlet a budu tady na statku, je tady přes 200 koní, kteří žijou ve volné přírodě, jakoby v ohradách. A já tady budu mít i svýho koně a ono se nedá říct, že se budu starat o těch 200 koní, já tady budu mít nějakou jinou, jakoby povinnost moji, že si tady budu věnovat svým koním a mladým koním a hlavně sobě. Budu tady hodně v přírodě, protože to tady hned sousedí s Adřebachem. Budu tady čerpat energii, budu tady

0: chodit na houby a prostě co nejvíc v přírodě, co nejvíc s koněma, no. A teď, takže dost cestuju, no, a byl jsem teďka na Moravě ve čtvrtek s tatínkem na kontrole, to je z Vysočiny pomalu 2,5 hodiny cesty tam, pak ještě do Olomouce, pak zase 2,5 hodiny z Loštic na Vysočinu, no a stalo se mi zase po x měsících něco, co uvidíte a k tomu něco řeknu. Ale mám se krásně, jako já se to fakt jako nestydím říkat, prostě to tak je, no. A užívám si to. Jenom jsem trošku unavený, protože jsem dneska nacestoval 6 hodin v autě, sice ne v kuse, ale já to zvládnu, mám studánkovou vodu a dáme to.
1: A dneska tě neotravovali korporátní strážní?
0: Ne, já jezdím každý den od pátku jezdím, každý den vlastně trávím tak těch 6 hodin jízdy, no, 3 hodiny tam, já jezdím z Vysočiny a držbák Vysočina, z Vysočiny a takhle jezdím ještě zítra v úterý a pak už tady zůstávám úplně. Dobrá. Já si nějak stěhuju nějaké věci, ještě si buď zítra nebo v úterý odvezu koně z Vysočiny sem jednoho a už tady zůstanu.
1: Tak a když zmínil jsi ty houby, samozřejmě já vás vždycky vítám, že si tady křupu houbičky, nebo ne houbičky, ale amanitku, ale nemám, zbytek jsem poslal kamarádovi.
0: Tak.
1: Ano, protože jsme tvůrci a když můžem, pomůžeme, takže počkám do toho podzimku, až vzejdou muchomůry, jo, takže mám tady zatím akorát tu kelskou sůl, tu tady zobu a ohledně těch koní, Libore, já se ptám z toho důvodu takový stádo koní, jako protože já chodím na tu farmu a já tam mám na starosti 2 koně, 2. A měl jsem za úkol jednomu podestlat, dopouštět vanu, vodu, jo, a prostě starat se o ně, no ale já jsem si prostě neodvážil přiblížit k tomu jednomu, takže mu vanu napouštím z veliké, převeliké dálky. Vždycky tak jenom odhadnu, že ta vana je už je plná, tak tu hadičku jako vypnu, ten ventil, jo. No a tomu, kterému jsem měl podestlat, které je údajně hodně hodné, jako že by neoblížil mouše, jo. No tak jsem mu prostě nepodestlal, protože nenašel jsem, mám obrovský respekt, jo. Takže jsem k němu nešel, no naštěstí farmáři se dneska vrací večer, tak ho dají do pořádku, ale já jsem ho kontroloval taky z dálky. A je v pořádku. Takže houbičky, koně, všechno to jede. No a zeptám se aj Máro, tebe, jak se máš, chlapců?
2: Já se mám pořád tak nějak dobře. Když jsi tvůrce, pořád něco tvoříš novýho, takže všechno v pohodě.
1: Všechno v pohodě. Dneska jsme spolu měli ve trojku povídání zase na téma uzdravení jednoho človíčka, který taky trpí onko problémem, takže měli jsme hodinový povídání, takže snad to dopadne dobře a na úrodnou půdu a chlapec se z toho vylíže, protože dostal tolik informací, že by to mohl zkusit, protože chuť k životu má. Dobrý, takže, no a já co? Já vlastně tvořím teďka ty truhlíky na ty lopuchy z toho dřeva, jo? A mixuju hlínu, jednak tam dávám popel, jednak tam dávám kompost a normální hlínu a budu mít hafol hlíny, protože těch truhlíků velikých 70 cm hlubokých bude asi 10, kde budou lopuchy a jedeme k Irence pro topinambury. Jo, jsou zvědavý na ty topinambury, jako jsou celkem natěšený už, jak to chutná, údajně se to dá jíst i syrový, jo, a že toho má plnou zahrádku. Libore, ty znáš topinambury?
0: Já jsem je poznal loni, poprvé. Jsou luxusní.
1: My letos poznáme, takže Máro, ty neznáš topinambury. Já jsem neznal ani ten název, člověče, topinambury.
0: Já jsem to taky slyšel poprvé.
1: No. Jdem na to? Tak jo.
0: Můžem.
1: Tak jo, takže já úplně na úvod pustím takový videjko, možná jsem ho už pouštěl, ale ono je vhodný tady pro to dnešní téma, jo. A potom pustím videjko jedno a druhý. Tak, abych nepředbíhal, takže videjko, pojď, tady je.
3: Řidiče povolání. Majitelé více než 20 milionů vozidel v Polsku platí výpalné. Z definice slova řidič vyplývá, že je to povolání, které je vykonáváno za účelem výdělku, založené na licenci, tedy řidičském oprávnění. Jak se nazývá člověk řídící své soukromé vozidlo za nevýdělečným účelem? Soukromý řidič je definice vymyšlená takzvaným státem, která označuje člověka řídícího své soukromé nevýdělečné vozidlo. Stát tímto uznává, že na silnicích se mohou pohybovat výhradně vozidla s řidiči. Proto vnucuje každému člověku držení licence řidičského oprávnění, které je potřebné k vykonávání výhradně povolání řidiče. Tento bezprávný nátlak na lidi je sankcionován různými druhy trestů. Lidé, kteří vlastní svá soukromá vozidla, nemusí být řidiči s licencemi, aby je mohli využívat. Veřejné silnice nejsou vlastnictvím státu, vlády, policie. Za bezprávné je třeba považovat zmonopolizování práva státu na využívání veřejných silnic podle vlastních definic slova řidič. A také předpisů a zákonů, které nejsou žádným právem, ale bezprávím vůči každému člověku. Jízda vlastním vozidlem je právem, takzvaný stát z tvého práva udělal privilegium. Privilegium jízdy vlastním vozidlem spočívá v tom, že musíš především vlastnit řidičské oprávnění, zaregistrovat vozidlo, zaplatit povinné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla, které nemůže být potenciálním pachatelem. Pokud s tím nesouhlasíš, ztratíš privilegium jízdy vlastním vozidlem. Lze souhlasit s naprostým bezprávím? Pomysli nyní, více než 20 milionů vozidel generuje výpalné. Když někdo požaduje neoprávněné peníze, funguje to jako mafie. Pokud se nakonec začneš bouřit, přestaneš platit výpalné takzvanému státu, který tě okrádá. Nakonec začneš využívat nezadatelné právo k jízdě vlastními vozidly. Co se týká svobodného pohybu, je to zapsáno v obecném mezinárodním právu. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, článek 13 uvádí, že každý člověk má právo na svobodu pohybu a volbu bydliště na území každého státu a také právo opustit jakoukoliv zemi a vrátit se do vlasti. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966. Článek 12 upřesňuje, že každý, kdo se legálně zdržuje na území daného státu, má právo na svobodu pohybu po něm, svobodu volby bydliště a opuštění země. Garantuje také, že nikdo nemůže být svévolně zbaven práva vstupu do vlastní země. Člověk, který řídí své soukromé vozidlo, nevykonává povolání řidiče. To znamená, že není řidičem. Člověče, přestaň platit výpalné za to, že vlastníš vozidlo. Vozidla zaplatili si za ně a máš právo jimi jezdit bez práva k jízdě a registrace. Tvoje právo pohybu vozidly je právo, nikoliv privilegium, za které musíš platit. Tvoje právo ty rozhoduješ a nikdo více. Pokud chceš jezdit v souladu s tvým nezadatelným právem, nikoliv privilegii, výměnou za placení výpalného, přistup k projektu pod názvem Karta cestovatele. Vedeného kanceláří právomocnou. Pokud potřebuješ více informací v tématu projektu pod názvem Karta cestovatele, vyhledej ve vyhledávači Google. Projekt Karta cestovatele Piotr Moskva právomocný. Zdravím, Piotr syn Henrika, autor projektu Štětín, den 9. července 2026.
1: Tak, první videjko máme za sebou a to nám objasnilo teda, že existuje veliký rozdíl mezi teda řidičem, jo, který řídí nějaký to firemní auto, a mezi cestujícím ve svém majetku. Nebo řidič šoféruje nějaké to motorové vozidlo, jo, pro nějakou firmu a je to třeba jako výdělečné. Výdělečný podnik je to, vlastně pracuje pro firmu. Na druhé straně je cestující ve svém majetku, ve svém autíčku, který si jede prostě někam na výlet. Jo. Maro, jako když tak klidně upozorní, že v něčím, jo, jsou mimo misu a...
2: Ne, já jenom doplnil z toho, ale ty jezdíš v autě, jo? Motorové vozidlo je označení auta, které je určený podnikání, jo? To takové podvodným způsobem navedeno na lidičky, jo? Takže to není žádný motorový vozidlo, je to auto, jo.
1: Já jsem opravdu po tom, že jako já vlastně cestuji ve svém autě, jo, ve svém majetku, jo. Tak, tak a na no. toto, přátelé, Libore, navazuje, když se nebudeš zlobit, já upřednostním toho chlapce, jo, od kterého mám tady to mluvené slovo, které jsem upravil, takže to pustím teď a můžeme to rozebrat, jo.

0: úřadu stopeče tichá, prosím.
1: Prosím vás, paní tichá, vy jste mi poslala nějaký psaní, ať zaplatím pokutu. A tady se píše, že 18. dubna, že to nabylo právní moci, ale já jsem 5 dní předtím, to znamená 13. dubna, vám nechal na podatelně odpověď psaní. A na to jste vůbec nereagovala a přesto se to nějak jako přeneslo, nebo můžete mi tomu něco říct? Protože
0: vidím, že
1: něco, nevím, jestli radar za rychlost, nevím, pravděpodobně. To jste mi poslala nějakou upomínku k zaplacení pokuty, jo. A tam je psaný, že 18.4. ten příkaz předtím nabyl právní moci, jo. 18.4. Ale já jsem 13.4., to znamená 5 dní předtím, vám nechala na podatelně odpověď. Ať mě doložíte nějaký věci. No tak ale to není můj problém, co chci nebo nechci, že vy tomu jako nerozumíte, jo. To je vaše práce, aby víte se tomu postavila a ne, že to zahodíte a dál si jedete vaše mustry, jako jo. No tak vy jste to neakceptovala nijak. To znamená, že jste to zhodila ze stolu úplně. Vy na tohle máte správně reagovat, jo, ale jste na to nereagovala vůbec. A dál si jedete tu vaše hry.
0: Jako nezlobte se.
1: No.
0: Za mě je tohle to takové velmi složité psaní, nazvala bych to blábolem. Mm-hmm. Vůbec jsem nepochopila, co jste po mně v podstatě chtěl.
1: No.
0: Jo, to jako je nic neříkající, vůbec správní fikce fyzické osoby slouží pouze k obchodování.
1: No.
0: Co to vlastně vy se snažíte spochybňovat něco, co je nespochybnitelné. Samozřejmě, že fyzická osoba je k obchodování, ale jako fyzická osoba máte povinnosti.
1: No, ale já nejsem fyzická osoba.
0: A vy jste... Ne, a co jste?
1: Já jsem člověk.
0: Aha, člověk. A vy jako člověk nemáte práva a povinnosti?
1: Ne. No mám přirozený, ano, ale vy je nemůžete soudit.
0: Já nesoudím.
1: No soudíte, ano.
0: Ne, ano. Jako někdo
1: se vaším rozsudku, ne?
0: Někdo se vaším vozidlem dopustil přestupku a ta odpovědnost přechází na vás.
1: Na mě na člověk.
0: Protože v případě, že to tak nebude, tak až vás někdo zavraždí, tak potom si nechoďte stěžovat na policii.
1: To už není vaše věc, jestli mě někdo zavraždí, jestli já si budu stěžovat nebo ne. O tom tady vůbec nehovořte. Já nejsem fyzická osoba.
0: Takže, a co jste?
1: Já jsem člověk, říkám to podruhé.
0: Bezva, jste člověk?
1: No.
0: Jako člověku jsem vám psala psaní.
1: Ne, nepsala, které... jsem psala fyzické osobě, právní fikci, ne člověku. Jo, to je právě ten obrovský rozdíl. A pokud tomu nerozumíte, tak asi musíte najít jako jiný zaměstnání, anebo to řešit nějakým vedením, jo. A vy máte doložit zákon, že můžete rozhodovat o člověku. Žádný takový zákon není, takže o mě nemůžete rozhodovat, nemůžete poměřit peníze.
0: Prosím vás, v tom případě zalezte do jeskyně, vůbec se nevyskytujete.
1: Proč bych měl zalít do jeskyně? Jak se chováte ke mně?
0: Chovám se tak, že je tu určitá společnost, která nějak žije a myslím si, že všichni musíme ty dopady nějakým způsobem vnímat.
1: Pojďte se, já nebudu platit pokutu za něco, že jsem nic neudělal. Jako preventivní trest. Jakým právem vy máte? Jakým právem vykořišťujete člověka o peníze za to, že nic neudělal a tvrdíte mu, že se mohlo něco stát, tak za to zaplať.
0: Podívejte, všichni, co se pohybujeme v naší společnosti, musíme dodržovat nějaké pravidla.
1: Však já jsem nic neudělal.
0: Všichni. A pokud je nedodržujeme, nastupuje sankce. Toto je známka právního státu.
1: Ne, sankce nastupuje za to, že člověk něco udělá, že je tam nějaká újma. No tak mě neposílejte vaše dopisy, mě to nezajímá. Protože mě obtěžujete dopisama. Když nejste k tomu kompetentní, teď jste to řekla, nejste kompetentní, tak proč mě posíláte dopisy?
0: To tvrdíte vy, já
1: si... No teď jste to tvrdila vy, ne? Že mě nemusíte nic zakládat tím pádem, ne? Tak jo teda nebo ne? Nebo jak to teda je?
0: Já nevím.
1: No.
0: Tam je ta domluva taková švédská.
1: No, tak to není žádná domluva, já říkám, jaký jsou fakta. Já jsem člověk a na to není žádný zákon. Doložte mi ten zákon a pak mě zkuste trestat.
0: Ještě jednou.
1: No.
0: Neznám všechny zákony, ale připadne mě váš dotaz, že je takový trošku mimo mísu a bude zapotřebí, abych s někým pokonzultovala danou věc.
1: No, si to pokonzultujte a dejte mi vědět.
0: Jste strašně příjemný, ani nevíte jak.
1: No vy jste nepříjemná, vy pověcete peníze za to, že jsem nic neudělal, jo? Vy zastupujete tady mafiány a největší zmrdy na celé planetě. A vy člověk jdete proti mě člověku, jako jo? A vy říkáte, že já jsem nepříjemný, vy pověcete peníze za to, že jsem nic neudělal.
0: Přeju vám pěkný den, já musím fakt na ten záchod.
1: Zdravím.
2: Tak. Já jsem to teda tipl. Tady ta zvukovka, hlasovka měla asi 22 minut, jo, ale já jsem to zkrátil tady na tu jenom čas, který jako je asi patrný teda, o co šlo, o nějaký teda jako přestupek, že jel, nejel 50, jel 55. Já jsem se tím původně ani nechtěl jako zabývat tady tímto příspěvkem, ale chlapec sám teda chtěl, aby jsme to jako v nedělníčku rozebrali, jo. Mara nám tady zmizel, nevím, jestli to slyšel. Maro, slyšel? Takže já jsem to původně nechtěl, jo? Ale jako fakt, měl jsem dneska několika desetiminutový takový rozhovor, že to máme uveřejnit, ano, ale že nemáme jmenovat, jo, a tak dál. Takže, přátelé, za mě, tady skutečně je teďka důležitý, jestli chlapec je jako šofér z povolání a řídil teda firemní auto, což teda vlastně svrchovanost zákona se vztahuje na občany, takže asi tu pokutu jako uhradí, pokud neuhradí, měl by problém. Pokud si jel svým výletním autíčkem někam do přírody, kamkoliv, tak může. Jako. On tady čtyřikrát zmiňoval, já jsem člověk, ale přátelé, od té doby, co vlastně se věnuju člověkům, tak ten nechodí na úřady, neposílá jako dopisy, nečte je, vyhazuje je. A tady ten chlapec byl 22 minut v neustálém boju s tou hloupou teda úřednicí a nikam to vlastně nedospělo. Ona pak řekla, že je nepříjemnej teda, ať je do jeskyně a že ona jde na záchod. Jo? Takže nevíme o tom, třeba se přihlásí, jestli je to šofér z povolání, a nebo teda když se oháněl papírama, že je živý člověk, jo. Takže tak jsem to jenom nastínil, tak pojďme se k tomu nějak vyjádřit. Já vlastně nevím ani, proč to chtěl uveřejnit, možná, aby to byl jako precedens, jako pro ostatní, ale já jsem řekl, chlapče, možná to bude jako odstrašující případ teda pro ostatní, protože v tomto jako nebylo pro mě jako nic dobrýho a posunujícího pro lidi, který se probouzí. Co vy na to? Libore, hele, nebo kdo?
3: Jako, já to řeknu tak nějak krátce, vůbec se s nima nemá cenu bavit. Proč jako někdo má potřebu telefonovat takovýhle slepici? Jo, ze soukromé firmy. Tím, že jí voláte, tak tím už jako s tím souhlasíte de facto. Jo, akorát, že nesouhlasíte s výškou trestu. Jo? Protože tím přistupujete na jejich hru, oni nemají právo moc na nic. Jo? A jestli si myslí někdo, že v tom systému proti ním vyhraje, když s ním bude bojovat s těma jejich zákonama prašivejma, tak nevyhraje. Jo? Takže tady by bylo na čase, aby si to už lidi uvědomili. Protože ona nemá právo cokoliv vydávat ani nic podobného nad váma. Nad člověkem, nad živým mužem nebo nad živou ženou, oni nemají žádné pravomoce. Jo, a proto oni řeší ve věci. Jo, protože vás považují za tu věc. Že jako za mě, já bych ani nevolal, takhle bych to ani do popelnice nazdal. Jo.
4: Souhlas.
3: Tolik jako já nemám co s tou, jako s tou osobou, jo, nemám nic společného, a mi může takhle na poli být prdel. A to je všechno. A tu pokutu, ať si posílá kam chce, to mě nezajímá. Protože člověk jde mimo systém, člověk jde mimo jejich finanční dosah, aby na vás mohli. A oni na vás můžou jenom skrze vaše účty. Protože člověku nemůžou vzít majetek, když je vědomý člověk. To je zase o tom, že o těch pravomocí, protože oni je nemají. Takže může být nejlepší právník tady v tom korporátu a stejně má smůlu. Tady stačí se jenom nebát a vědět. A mě srát se s nima hlavně. A hlavně jim ani nevolat ani nic podobného, jo. Takže. Protože takovýhle mentální retard, jako je ona, co tam byla v tom telefonu, to nemáte potřebu se s ním bavit.
2: No chlapec, upak ještě
3: jako víc. Co chlapec získal tímhle čím?
2: No právě,
3: protože
2: že
3: tady je jasně vidět, že nic nevybojujete.
2: Nevybojuje nic a ještě nakonec ho vyzval, to tam taky bylo tak slyšet, že pak mi dejte vědět, pošlejte mi dopis, dejte mi vědět, jako jak vyloženě chce tu hru hrát, jo.
4: Alko, on si na to přijde.
3: Jo, tak ale samozřejmě, že si na to přijde.
4: Ale zase ho můžem pochválit, že prostě jako dobrý, neměl tam volat, to je pravda, protože já už jsem to taky pochopil, že když jsem loni řešil nějaký, jakoby, že jsem nejako komunikoval se soudama, nebo jsem jim pokládal, ať mi tohle, a zjistil jsem, že přesně to je úplně zbytečný. A oni opravdu používají, i ty policisti, korporátníci používají takový ty, jak paní tam říkala, blábol, mě to potom taky řeknu, že jo, mě furt tam taky jako říkali, že říkám nějaký bláboli. Snaží se i jakoby zesměšňovat a prostě dostávat do takové jakoby nějaké nepříjemné situace, ale to se jim nepovedlo u mě teda, no.
3: Ne, protože oni tě zkoušejí.
4: No.
3: Já mu řeknu, tak ty svoje bláboli pak můžeš říct u toho mezinárodního soudu, víš?
4: No to jsem jim taky řekl a to pak proberem, no. Oni vůbec nevěděli se mnou si rady, no.
2: A paní úřednice, jak chtěla...
3: Oni potřebují tvůj souhlas.
2: Paní úřednice, jak chtěla poučovat. Chtěla poučovat, podívejte se, no, my tady žijeme v té společnosti a každý musíme plnit, jo, ty zákony, já taky, vy taky, jo, taková paní učitelka prostě, jo, z manipulací.
4: Tohle přesně i policisti říkají takový, jakože prostě, mantra, jak by to vypadalo a všichni
3: jezdíme tady. To není starost, těch košťa, to není starost. Není.
4: Přesně tak, to jsem jim říkal.
3: Ty to je potom hovno, debile. Ne, prostě musí lidi už zaujmout tu správnou pozici. Ne, že budeš dělat toho chudáčka, je tohle, tak to ne, nasrát, smrdi. Nic nebude.
4: A nepodlednout strachu. Když
3: na to oni právě jako, že hrajou na strach. A hlavně, aby si se cítil jako provinile. Protože ty si mohl něco způsobit, no ale to může způsobit kdykoliv za ten den. Cokoliv dělá, můžeš něco způsobit. Tak to budeš od rána do noci pokutovaný za něco.
2: On to tam zmiňoval, to tam nebylo teda slyšet, že tam byla 50, jel 55, ale že nikomu vlastně nevznikla žádná újma, to znamená, že nebyl žádný trestný čin, no, nebyl poškozený, jo, a přesto má platit pokutu.
3: No, takže nasrad na ní a nazdar. Tečka.
2: Takže tak. Tak jsme to...
3: Takový parazity, tak se mi vlévá krev do života.
2: Já vím.
3: Víš? Já jsem na ně hodně vysazený.
2: Jo. Je to tak? Tak, dobrý. Asi uděláme tečku. Chtěl, aby jsme to zveřejnili. Nevím teda proč, jo? Ale udělali jsme to a kdyby se chtěl potom třeba vyjádřit příště, tak může. No a my teda ladně teda přejdeme asi na Liborův případ korporátních strážných, čověče. Jo, můžem? Liborku?
3: Počkej, takový rychlý dotaz. Jak mu říká, až vás někdo zavraždí, tak nám nevolejte, nebo si nestěžujte, ne?
2: Tak to byl dobrý pod. No.
3: A vždycky tady ty věci mě dostávají úplně, že to je výbuch smíchu. Až se vám něco stane, tak nás nevolejte. No až se mi to stane, tak už vás volat nebudu, protože není důvod.
4: To mě policisté taky tam...
3: To dělá, jako, že oni tě zachraňují, od čeho, kdy? Jakože tam... to pak budu jako vyšetřovat, že tě někdo zabil, nebo tvoji ženu, nebo tvoje dítě. Tak je takovýhle zmrdy nepotřebuje. Ty, on tě nechrání nikde. Čím tě chrání?
2: Ani nepomáhá, ani nechrání.
3: A takovýhle hlášky ti pouštějí, no kdyby... Co jako, co kdyby? A hlavně, ty jako člověk, kdyby někdo blíží tvoje rodině, tak já půjdu sám a zlikviduju ty zmrdy. Nečekám na žádného policajta, nečekám na žádného soudce.
2: Právo rozsvědčenou.
3: Bude šmitec.
2: Tak, Maro, zachovej klid, je tady takový dotaz, který tě možná taky nadzvedne, ale to už jsme tisíckrát opakovali. Jana se ptá, a co dělat, až přijde exekuce?
3: Nic.
2: Nic.
3: Exekuce jsou nepravoplatný, takže co chceš dělat?
2: Nejsou podepsaný.
3: Chceš dělat. Exekutor jsou nepodepsaný, nikdo nerozhoduje o ničem. Takže takhle exekutora otočíš jako pro do prdele.
2: Já mám taky exekuci. už, jak jsem se vrátil z Rakouska.
4: Já mám taky, už jich mám několik, mě to bude jedno.
2: Nedělám nic, dopisy nepřejímám, nečtu, nekomunikuju, nechodím na úřady, netelefonuju nikam. Dá se to, dá se to.
5: Nedostanu ani fuka nikdy.
2: Vůbec.
4: Protože exekutor je soukromá a je soukromá osoba. To je soukromník. A vy s ním nemáte žádnou smlouvu, takže čeho se bojíte? Nějakého postranného exekutora?
5: No tak. Jako na otroky dobrý, no, ale na člověka asi to je slabý.
2: Maro, ty jsi mě teďka nahrál, tak než se budeme věnovat Liborovi, tak dívejte se, že vlastně exekutor je vlastně jenom soukromá prostě obchodní firma a vůbec nemá tady ty pravomoce, takže dávám tady videjko na plac.
6: Kancelář soudního exekutora, slyším. Dobrý den, chtěl bych se dozvědět jednu věc. Čtu si zákon o exekutorech, konkrétně článek 33. Ten říká, že exekutor nesmí provozovat hospodářskou činnost. Exekutor je instituce soukromého práva. A provozuje kancelář na vlastní účet.
7: Nie może prowadzić działalności gospodarczej.
8: Nie prowadzi działalności, tak? Prowadzi kancelarii na własny rachunek.
6: A już pani mówi. Nejsem poradce, nemůžu vám poskytnout právní rady. To nejsou rady, jen se ptám. Kancelář není registrována jako vlastní hospodářská činnost exekutora. Pokud se podíváte do rejstříku hospodářské činnosti, vidíte tam exekutora.
7: Komornik sądowy przy sądzie w Bejcherowie, Szymon Fudalewski, kancelaria komornicza numerem w Bejcherowie.
6: Nikt. Exekutor je fyzická osoba, která provozuje hospodářskou činnost. K tomu se vyjadřovat nebudu.
7: Dobra. Jerego 38-63-99.
6: Ale, ja wiem. Jak to tedy funguje, když je status subjektu aktivní? Je to zapsáno v rejstříku pod názvem exekutor. Jde o fyzickou osobu provozující hospodářskou činnost. Neposkytnu vám informace, zavolejte zítra, bude tu exekutor. Že je to nelegální činnost. Musím se s tím seznámit, nebudu teď chodit do podrobností.
7: Okej, okay. Czyli nielegalnie się to odbywa.
8: Tak i no. Muszę spojrzeć w komentarz Lex, tak, żeby zobaczyć, co pan ma na myśli.
6: No mam na. Nie poskytnu wam teď żadne informacje. Zákon jasně říká, že exekutor nesmí provozovat hospodářskou činnost a on ji provozuje. To je nelegální exekutorská činnost. Děkuji a přeji hezký den.
2: Tak, takže tady to máme, je to nelegální trestná činnost, Jano. No až přijde exekutor, ale jako nepřivolávej, tak mu řekneš tady to prostě. Nemají páky, nemají podpis, nemají...
4: No, hlavně si nespí prokazovat občanský průkaze.
2: No to je konec hry,
4: nebo
2: to, ne, to je začátek hry.
4: Nebo no. Něčím podobně.
2: No.
4: Jo. To je takový chyták dobrý. Protože tady ty videa s těma exekutorama, ty lítají po celého světa. Jak se k ním ty človíčkové chovají v Americe, v Anglii, v Rusku, na Ukrajině, kdekoliv, v Polsku, jo, v Německu. A ten, kdo ví, ten s nima vymete raz, dva. Takže tady jenom stačí vědět a nebát se.
2: Tak, dobrá, tak to bylo jenom takové doplnění toho dotazu, co dělat, až přijde exekuce, takže buď nedělá nic,
4: nebo... A hlavně, to je trochu jenom takový, když odejdete z toho systému věcí jejich, tak počítejte s tím, že ty exekuce budou přicházet. Jo? Protože bez těch exekucí to jaksi nejde odejít z toho systému.
2: No,
4: takže si myslíte, že odejdete nějak jako baleťák z toho bez šrámu, jako, tak no, to nehrozí.
2: Pozor, byli tady takový živí mužové, které tvrdili, napřed si zaplaťte všechny dluhy a pak odejdete ze systému, aby na vás nemohli. Jo. Tak co to je? Zablábol. Maro, ty jsi to udělal, jestli chceš o sobě, ty jsi to udělal jako hodně odvážně.
5: No nic. No nic, já jsem všechno utnul. Ze dne na den, konec. Finí to. Ani korunu nikdo nedostane.
4: To samý.
5: Takhle už dělám několik let, jako. A jezdím si kam chci, nemám problém. Policajti ví, že mě nemají zastavovat, dostali školení, mám svatý klid, oni taky. Už na to přijde. No, takže všechno po.
2: No je to obou straně výhodný, oni z tebe nevydolují ani korunu, že?
5: Hmm. Oni akorát ztratí nějaký čas, ale nic z toho mít nebudou.
2: No a ještě by dostali pojeb od náčelníka, kde máte nějakou fakturu, kde máte podpis, kolaterál.
5: Jo. Protože ode mě nikdy žádný, tady ten pacholek podpis žádný nedostane. Takže to, kartičku taky žádnou nemám, nedám, no tak co? To jak jsou, jako jsou pasti. Tady fakt jde jenom o ten váš strach, o nic jiného nejde. Ale hlavně, když chcete odejít ze systému, musíte odejít z toho finančního systému. Kde by vám, protože v tom vy máte ty peníze, jako nemáte pod kontrolou. Ale vy, pokud budete brát hotovost a budete jednat barterem a tak dále, výměným způsobem, tak oni nemají na vás žádný broky, jak se říct. Protože majetek vám vzít nemůžou, když to víte. Protože veškeré rozhodnutí soudy jsou nepravoplatný, to si můžete takhle... Nemá cenu ani otvírat, to prostě můžete rovno zahodit. To je firemní korespondence. A to píšou fyzický osobě, ne vám. Mm-hmm. Jako člověku. A neexistuje zákon, který by říkal, že člověk je automaticky fyzickou osobou. Jo. To oni vám jenom budou tvrdit, že člověk je automaticky. Není. Jo. To je jenom, to jsou lží jejich. A vy si musíte stát tvrdě za svět.
2: Maro, máš tady jakoliv pozdrav. Máš tady pozdrav. Zdravím z Espaňa. Milujem těto slova Mareka.
5: Blagadár.
2: Veliký Balšoj Blagadár. A tady píše, čauko, na systém máte nejvíc pravdy, víc lidí, aby poslouchalo, co vy všichni z dejaví mluvíte a na světě bude lépe. Děkuju. Beze strachu, tak, doufám, že jednou dojdu do síly jako vy. To záleží na tobě, ty jsi tvůrce, jak si to nastavíš, tak to máš.
5: Ale všechno je, jak se říká, jako voda v tom v nějakým poháru, jo? Až ta voda přeteče. Tak budete mít buď a nebo. Protože ten systém vás sežere, když v něm zůstanete. Nic dobrýho vás nečeká, když tam zůstáváte.
2: Tak. A dáme ještě tady komentář a pak už se vrhneme na Libora. Co když mám invalidní důchod? Jak opustit systém?
5: Ale invalidní důchod určitě máš malej, když už, ten nebudeš mít velký, na který ti a exekutor nemůže došáhnout.
4: Hmm.
5: Takže minimum je asi 13 tisíc nebo tak nějak, jo.
4: To je pravda.
5: Jo, takže v klidu. A nebo to musíte vyřešit vy, to vy jste od toho, abyste to si vymysleli, jak to uděláte. Protože člověk je tvůrce a ten vytvoří postup. Jo? Nic není nikdy ztraceno, pokud vy to sami nevzdáte.
2: No pak je blbý, když začne se špekulovat, jak teda to udělat tak být živý člověk, mě ten papír, a zároveň čerpat ty kostičky ze zbytkama masa od toho systému, jako jo. To asi se neslučuje.
5: To se neslučuje, no.
2: Takže?
5: No, protože oni vás potřebují udržet v systému, jo, takže proto máte takovýhle pobídky. Já to přece neopustím, já bych o to přišel, no ale ty přijdeš o daleko víc než o tady důchod.
2: No a může přijít o víc, protože bude si být jsi digitální měna, budou ty kredity, jako jo, a ty důchody budou třeba podmíněny digitální identitou.
3: Že... No, přesně. A teď si představ, že oni ti nařídí, že se máš nechat naočkovat. A ty, když se nenecháš, no tak v tu ránu už nikam nestoupíš, už nic nezaplatíš. Do té doby, než se nenecháš naočkovat. Rozumíte tomu, lidi? Tam už není hraní.
2: Tam by potom takže... přišla o daleko víc, než jenom o nějakých 13-14 tisíc jako držubný jako důchod, jo? To už by byla potom skutečně otrok. Ve všem.
3: No, to je... Vemte si, že oni vám budou nařizovat, co vy máte dělat se svýma uvozovkách, penězma, který si vyděláte. No není to jako diktatura spíš. To je demokracie. Když vám někdo pořád něco nařizuje, tam to musíš, hen tam to musíš. Tady zákon, když to neuděláš, pokuty. Tohle není sociální stát. Tohle je vychcaná korporace, která těží ze svých otroků maximum. Takže si to uvědomujte, tady ty věci. To není v dobro vaše. Nebo myslíte, že za pokuty, za rychlost vám pomůžou, vám třeba jezdíte správně nějak? Ne. Může jenom korporace. A ona potřebuje, abyste porušovali ty rychlosti. Protože ona z toho žije. Pro ní je to naopak výhodný, proto si města zřizují ty radary všude. Protože to jsou všechno jejich kasičky. Takže to není ve váš prospěch. Nic toho není ve váš prospěch.
2: Mám tady krásný videjko. Libore, ještě minutku. Teďka jak jsi mluvil o tom, kde vlastně žijeme. V tom systému, jo, který vlastně to nemyslí dobře vůbec jako ani s občanama, jo. Takže mám tady pěkný, já jsem si ho prostě stáhnul a dám vám.
9: Ahoj přátelé, mladá generace se nám neustále vysmívá, že jsme žili v nesvobodě. Tak my vám teď ukážeme, jakou krásnou svobodu mají oni v tom jejich vysněném kapitalismu. Všude kolem cedulky.
10: Ahoj, je to tady samý zákaz.
9: Tak je vočti.
10: Zákaz rybolovu, zákaz koupání, zákaz skákání z mola, zákaz bruslení na rybníce, zákaz vstupu na molo více jak 10 osobám, zákaz vhazování odpadků, zákaz vytahování jakýchkoliv předmětů z rybníka, zákaz vstupu na led, a jeho rozbíjení, pokud je rybník zamrzlý. Zákaz vstupu na molo, pokud je kluské, nebo je na jeho povrchu námraza.
9: Úžasné. Hned na vás dýchne pocit svobody. Zákaz na zákaz. Proč to za nás nebylo? Proč nebylo potřeba za nás na každém 20. metru takovouhle debilní cedulku?
10: No, protože možná my jsme ještě byli schopni vyhodnotit, jak se máme chovat, na rozdíl od dnešní generace, které když přesně neřeknete, co smějí a co nesmějí, tak jsou úplně bezradní.
9: Ještě jeden fenomén je tady. Všude vlaječky Evropské unie. Copak za nás byly všude vlaječky Sovětského svazu v každém parku?
10: To už si nepamatuju.
9: To já si pamatuju, nebyly. Takže hezký den ve svobodné zemi, ale jsem rád, že jsem zažil opravdu svobodu v našem milovaném socialismu. Takže čau.
10: Pa.
2: No tak trošinku retro taková vzpomínka na socialismus, tak vlaječky jako byly, jako ano, vzpomínám si, Srba kladivo, ale nějak mě to nevadilo, jako vůbec, jo. Ale to, co je teď, fakt samý zákaz na každém kroku.
3: To, co čet, to byla všechno obchodní nabídka.
2: A obchodní nabídky, přesně.
3: Je zelý.
2: Pro srandu králíku, no.
3: No, protože člověk nepotřebuje tyhle nesmysly ani číst, protože on člověk ví, jak se má chovat. No, to nepotřebuje žádný mít napsaný elaboráty, co všechno nemůže. On ví, co může a co nemůže, ale hlavně, aby neublížil druhému člověku, to ví. No. Což se nikde moc nějak nepíše, že by si neměl ublížit druhému člověku. Ale to, že máš odazvat papírky a tak dále,
5: Všechno biznis. No a města jsou otrocký zóny, takže jo, tam se to zavírá. Tam se to zavírá a zavře se to úplně. Proto byly ty města taky vytvořeny. Proto.
2: Dobrý.
5: A samozřejmě, druho, a otroci nemají vlastní myšlení. Ví?
2: No tak proto jsou ty cedule tak jako polopaticky napsané, to je jak v Americe u všeho, prostě musí být návod na použití a bezpečnostní upozornění, jo, až tak někdy úplně trapný, že... Tak samozřejmě oni chrání, protože... aby nepodávali žaloby, že tam omylem spolkli svíčku, nebo já nevím, jo. To tak strašně tako to lidstvo jednak, ale určitě zhlouplo, jako, protože za nás, my jsme přesně věděli, co si můžeme dovolit jednak k sobě, jednak k přírodě, k věcem, k druhým lidem, ke každému. My jsme měli respekt a určitý prostě hranice, za který jaksi už v rámci svého toho tvůrce já, nebo svědomí, citu, jako nestoupil, jo. A teď jako je to prostě potřeba všem napsat, aby to věděli, no. Je to za těch 40 let strašný pád dolů.
5: Hele, za mých mladých dob, když si někde něco provedl, tak si dostal i od cizího člověka. Pohlavek.
2: No však.
5: Aby si věděl, že to nemáš dělat příště.
2: A už to neudělal příště.
5: No a příště už to neudělal.
2: Dostal do rypáka a hotovo. A neměl zastání nikde. A řekl jsi to doma a dostal jsi ještě přidaný od fotra.
5: No. Je, protože bylo milejší dostat pohlavek od toho cizího, než aby to prásknul fotrovi a dostal by si doma ještě od fotra.
2: Přesně tak, jako. A ještě dvojku schování. Takže tak, no to bylo tak jenom na zpestření. Vždycky, jak se bavíme, jo, tak mě tady skočí jako na nějaký ty videjka, který tady mám nachystaný, těch okének, který mám hodně. Pak, jak teda zpracujeme tady Liborka, tak vám tady řeknu, jaký všechny témata mám nachystaný, protože už máme zase skoro hodinku za sebou. Libore, tož co, jdeme na tebe?
4: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, já si to tady nachystám. Budeš chtít předtím něco povědět, jak, jako uvést to nějak, nebo až potom?
4: Asi jo, protože to video, co se pustí, tak to je vlastně posledních, já nevím, 7 nebo 10 minut po dvouhodinovém zdržování a obtěžování a nějakých nabídek obchodních. Jenom vlastně v rychlosti řeknu, já jsem jel na Moravu z Vysočiny, to už jsem říkal, kvůli tátovi, z kterého jsem vezl do Olomouce na kontrolu. Pak jsme se vrátili do Loštic a já jsem pak jel vlastně z Loštic, že pojedu zase na Vysočinu a projížděl jsem náměstím a mám trochu ťuklý auto, pravý přední roh, jakoby světlo a trošku jakoby i plech je tam takový pokřivený. Tak já jsem, protože jsem nechtěl, tam to světlo je trošku jakoby i prasklý, tak jsem nechtěl, aby mi tam, kdyby pršelo do toho, napršelo, tak jsem si to přelepl takovou páskou, jezdím s tím asi týden, nikdo to neřešil, protože teď není čas to opravovat. A jak jsem projížděl tím náměstím, tak jsem jakoby po pár metrech viděl, že tam stáli korporátníci a ještě stáli na takovým blbým místě, jakože kde by vůbec neměli stát. A v podstatě já jsem projížděl kolem nich zrovna tím pravým rohem, jakoby tím světlem přelepenou tou izolepou. A hned jsem viděl, jak prostě, já jsem jakoby odbočoval z toho náměstí, jakože pokračuju dál. A hned jsem viděl majáčky a jeli za mnou pomalu, jak kdybych byl nějaký zločinec. A teď jsem jel z toho náměstí a tam v podstatě nebylo kde zastavit, strašně úzká silnice a strašný provoz, tak já jsem říkal, já tady nezastavím prostě, jako s pejskama tady nebudu zastavovat, tak jsem jako jel v klidu pomalu, říkám, já musím zastavit hlavně někde, kde bude trochu stín, jako, protože jsem viděl, co mě zase čeká, ale takže jsem jako v klidu jel, asi až po 500 metrech jsem našel trošku nějaký klidnější místo, ale i stejně tam jsme zavazeli. No, tak první, co bylo, tak pánové nebo ty obchodníci vystoupili z auta, začali tam naměřovat, že jsem chtěl ujet, což jsem jim vysvětlil, že jsem nikam neujížděl, že jsem prostě nechtěl zastavovat někde, kde prostě bych zavazel a prostě oni mě pomalu chtěli, abych fakt zastavil na ně úplně na totálně nesmyslném místě. No a začalo to tím, pak vlastně se dostaneme k tomu videu, začalo to tím, že teda hned byli k tomu autu, koukali jen teda na, co to mám s tím světlem, no a pak přišli ke mně a začalo to tak, jak to probíhá pořád, no. Že jsou policie, policie, státní policie a že se jim mám stotožnit. No a já jsem řekl, že v podstatě jsem jim neřekl nic, ale jsem řekl, že se jim stotožňovat nebudu. Chtěl jsem po nich, aby se mi ničím stotožnili, že prostě chci vědět, s kým mluvím. A pán tam je to v té zvukové nahrávce, ale kterou nebudem přehrávat, protože to fakt trvalo hodinu a pak ještě další hodinu, to už pak mám taky nahraný na zvukovce. No a pán začal vlastně takovým, ten, co to tak jako celou dobu vedl, ten policista, tak v podstatě, teď jsem trošku přetnul niť, on, po mě chtěli teda nějaký dostotožnění, já jsem po nich chtěl, aby se mě předložili, že říkám, že nevím, kdo přede mnou stojí, a oni zase ukazovali na policii celý všechny velkým písmenem a já říkám, ale to mi nestačí, já prostě chci vidět, kdo mě tady oslovuje, kdo mě tady jako zdržuje. Tak jsem po nich chtěl nějaký jakoby průkaz, kde bude jméno, příjmení, oni zase ukazovali, že jsou očíslovaný, tak jsem jim řekl, že s žádným číslem jako já jednat nebudu nebo mluvit nebudu. A tak začali by takový jakoby trošku jakoby nervózní, že prostě se jim jakoby nechci nějak jakoby stotožnit, nějaký občanský průkaz, co říkám, to nemám, nic takového, co bych jim dával, jakoby nějakou kartičku, jsem řekl, že nemám. No ale to bylo asi, já nevím, po 10 minutách, protože já mám v autě prohlášení ze živého člověka, který jsem teda před 3/4 rokem posílal na ústavní soud a i na ministerstvo vnitra. Tak když teda chtěli po mně, abych jako se jim nějak jako totožnil, tak já jsem v podstatě ještě jim říkal, že tam ještě musím zdůraznit, protože mě oslovovali pane řidiči. A já jsem jim řekl, že nejsem řidič. Já jsem jim říkal několikrát, to fakt mám na té zvukovce, že jsem cestovatel ve svém majetku. A oni vždycky se mě snažili jakoby zesměšňovat a pak jsem teda dospěl k tomu, že jsem jim dal to prohlášení, který mám okopírovaný, co jsem poslal na ten ústavní soud. Řekl jsem jim, ať si to teda jako proštudujou, že je to poslaný na ministerstvo vnitra, jestli ví, kdo je ministerstvo vnitra, že to jsou jakoby jejich, jako, jsem řekl, v podstatě hlavní, já nevím, jak bych to vysvětlil. No a pán vůbec si ten papír nechtěl vzít, že asi věděl trošku už o co jde, tak prostě řekl, že žádný bláboli čist nebude, že ho to nezajímá. No a prostě tak pak tam probíhal takovej fakt skoro až hodinový dialog, kde se mě snažili zesměšňovat. Pak tam byla situace asi po 20 minutách, že použijou donucovací prostředky a začali oba dva si nandávat rukavice. A já jsem jim teda jenom řekl, jako co, jako že mě tady zastřelejí, nebo co udělají. A tak pak se nějak jako vlastně sklidnili, nebo nevím, to bylo spíš jenom takový, abych dostal strach. Ale já musím říct, že jsem fakt jako jenom prvních pár minut jsem byl nervózní z toho důvodu, protože jsem tam měl dva psy. A nebylo úplně, jako nebylo nějak chladno, bylo docela teplo. Takže z toho mi bylo těch pár minut jako nepříjemně, protože jsem říkal, já se stejně nedám, já prostě tady budu stát a budu jako, ale takže jsem říkal, že to asi bude chvilku trvat, takže mě tam trošku jakoby zesměšňovali, pak vlastně až asi po 40 minutách on si teda vzal ten papír, protože nevěděli, jak ze mě dostat, jakoby kdo jsem, já jsem řekl, že jsem člověk, živej člověk, A jenom vlastně Libor se mi myslím, že jsem. A oni, že jim to nestačí, tak jsem řekl, ať si teda vezmou to prohlášení, že jsem živý člověk, ať si to tam prostě přečtou, co tam je. No a oni pak asi po 40 minutách toho teda jakoby vlastně tam je napsaný, jak se jakoby jmenuji, i když tam je to jakoby specifikovaný jinak, že jsem Libor Kopřiva všechno malým, ale prostě tak si najeli do systému a pan policista, ten, co to celou dobu vedl, byl takový jako fakt jako nepříjemný, zesměšňoval mě, tak najednou zjistil, že když mě tam zadal do toho systému, tak byl úplně takový v šoku, že jsem, že jim tam svítím úplně červeně. A já říkám, to mě vůbec nezajímá, co vám tam svítí. Taky jsem jim několikrát vlastně řekl, když oni se mě představili jako policie České republiky, tak já jsem jim řekl, jestli teda ví, co, jako co policie Česká republika znamená. Řekl jsem jim tam několik, že to je vlastně obchodní společnost a že jsem si žádnou jejich jako nějakou nabídku nebo žádnou prostě nic neobjednal, ať mě nezdržujou. A vlastně jsem tam vlastně už ještě na začátku, budu možná přeskakovat, chtěl po nich, a to jsem tam zmiňoval celý ty dvě hodiny, po nich jsem chtěl vědět, ať mi řeknou právní důvod, proč mě zastavili. Pak teda říkali, jako, že kvůli tomu světlu, a já jsem řekl, že ať to světlo vůbec neřešej, že to je můj majetek a že prostě ať prostě chci vidět ten právní důvod. Pořád mi ho nebyli schopni říct. Pak si teda prolustrovali v tom systému jejich korporačním, tam jsem jim teda svítil červeně, pán to tam začal číst nějaký jakože přestupky a tamhle to a že prej údajně mám zákaz řízení a já říkám, že mě nic takového nezajímá, že to jsou všechno jejich nějaký obchodní nabídky. A jak já jsem pořád byl vlastně jakože ten strach tam nebyl žádný. A jenom jsem pořád do nich šil, tak oni začínali být úplně jako bezmocní a nevěděli si, co se mnou. Tak se mě teda snažili tam, jakoby, jak to říkám, jakoby zesměšňovat a dostávat do takových jako situací, aby mě to nějak třeba ponížilo, což se nepodařilo. Pak tam byla situace, že řešili, jakože, proč teda jako jezdím po silnicích státních. Já jsem řekl, že to není státní silnice, že to je prostě, že silnice jsou všech. A několikrát tam právě zmínil, jak i ta paní v tom telefonátu říkala, používají už dost často takový, jakože když jim něco řeknu, že to jsou bláboli a nechtějí to třeba jakoby ani slyšet a začnou si jít takové to svoje. A pořád jedou a já jim třeba jako řeknu, že prostě chci právní důvod. Několikrát jsem jim řekl, ať se mi prostě identifikujou, že chci vidět nějaký jméno, příjmení, i nejlépe i třeba datum narození. To řekli, že mi nedají. Pak teda tam došlo i k situaci, že mi teda už jakoby ten jeden policista řekl, že mi teda ukáže nějakou jako kartičku, ale že tam je jenom fotka. A já říkám, jo, a ještě mi řekl, že na té fotce teda není moc hezký, jestli mu to nebudu vadit. A já říkám, ale já nechci jenom fotku, já chci, kde bude jméno, vaše jméno a příjmení. No, takže k tomu taky nedošlo.
5: Příjmení, adresa.
4: Cože?
5: Jméno, příjmení, adresa.
4: No, prostě, jako já jsem i pak po nich chtěl, vlastně jsem i chtěl teda po nich občanský průkaz nebo nějaký průkaz policejní. Tomu prostě nedošlo, to jsem jim zmiňoval vlastně celou dobu, až pak i ve finále, co tam bude na to, v tom videu. Takže došlo to do toho stavu, že oni v podstatě si fakt jako nevěděli se mnou rady, i když se mě snažili nějakým způsobem jako trošku jako vyhrožovat. Pak tam nastala situace, že teď si právě nevybavuju, ale zpětně si to pustím. On mě tam ten policista docela jako hnusně jako oslovil nějakou jako dost nepříjemnou nadávkou. A já jsem se ho zeptal, ať to ještě jednou zopakuje. On to teda zopakoval. Tak a vlastně od začátku jsem jim řekl, že to všechno nahrávám, že prostě to bude všechno zveřejněné. No a pak teda to byla vlastně, už se blížila hodina, mě tam zdržovali hodinu a vlastně se nic nevyřešilo, tak začali používat to, že si zavolají kolegy. Já jsem řekl, že ať si zavolají třeba mimozemšťany a nastala situace,

0: co prostě řešili i s tím mým papírem tam, s tím mým prohlášením, že jsem živý člověk, tam něco furt jako šermovali a každou chvíli furt jako telefonovali. No a pak po hodině a tři čtvrtě přišli a to je už pak těch posledních jako 10 minut, to jsem promazval nějaký videa, tak to jsem natočil, aby to bylo i prostě se záznamem jakoby obrazovým. Předtím jsem si udělal ještě i nějaký fotky těch policistů a takže tak, no možná si ještě na něco vzpomenu, ale bylo to, takže mě tam nechali vlastně 3/4 hodiny sedět v tom autě a 3/4 hodiny vlastně dvě policejní auta řešili, co se mnou a furt někam volali. No a pak přišli se mnou k okýnku i s těma černejma, ti mě jenom teda jako pozdravili a vlastně můžeme pustit to video, jak to pokračovalo a pak když tak řeknu ten zbytek.
1: Liborku, pěkně ses rozpovídal, takže pustím videjko a ty se teda upozornil, že normálně jsou naživě na Facebooku a Instagramu.
0: Ano,
1: a
0: kde já jsem řekl na Instagramu, na YouTube, jo, že, a, na že YouTube. Mám, že to nahrávám živě i zvukově.
1: No ale pozor, to ještě netušili, že budou aj v dežavíčku, v nedělníčku, člověče, jo? A teď tam budou aj s ksichtama a já ty fotky někde mám a já je tady klidně pustím, jo? Takže, přátelé, takže Liborek to krásně uvedl a já vám hned pustím to videjko, který je fakt jako vyživný. Jo, mě tam trošku bylo líto těch psů, jakože v takovém pařáku prostě byli v autě, jo, nemohl s nima se ani pořádně jako ven. Tady nás zdraví z hlavy, ale oni jako nemají jako takový city jako pro druhý lidi a pro zvířata, že oni si prostě musí splnit to svoje, jo, prostě odvykládat si ty svoje mantry, zesměšnit, jako pokud to jde člověka, pokud se nechá udělat mu pakárnu, 2-3 hodinky a stejně to dopadlo tak, že vlastně nic na tebe nevymohli, ty už si jak Mára, na něm si taky nevezmou korunu, jo, ale ten by se asi nenechal tam 3 hodiny trápit. Libore, ale to všechno přijde.
2: Já bych odjel, já bych se na ně vysral.
0: Já jsem taky i, tam několikrát
2: řekl, že to... Ty jsi to zbytečně protahoval, jako no, dobrý, protahoval. No. Ty, oni tím... Musíš se jí zeptat, jsem zadržený.
1: Zadržený, ne, tak zdar.
2: Ne, nejsem, no tak nazdar. Odcházíš. A nečekáš na jejich chválení, na žádný. Ty nepotřebuješ jejich chválení. Ty se jich zeptáš, jsem zadržený, řekne jo, no tak mi řekněte důvod. Jo, ty nemáš důvod, no tak tím pádem pakraš trestný čin. Protože ty mě omezuješ ve svobodě, pohybu. Ta cesta není tvoje a ty nemáš právo tady vůbec ani stát a vybírat nějaký výpalný.
0: To jsem jim říkal taky jako s tou cestou a že...
2: No, takže vůbec, jenom tady ty krátké věty. Máš, nemáš, nazdar. Toto. Takhle to je Američani v Americe. I čelníkama. Co chceš, kam jedete, co je ti potom, kam já jedu? Víš, Američani už.
1: No. A pak je ještě další vychytávka.
2: A politej tam to samý. Tam je mraky těch videí.
1: Mám tady videjko, je tam další vychytávka. Chlapec dělal jako blbý, furt se ptal na otázku otázkou. Kdo jste?
2: No.
1: A on se zeptal otázkou. A můžu už jet? Jak se jmenujete?
2: Jo,
1: a kam jedete? Jo, a buď neodpovídal. Jo, použil to právo prostě nevypovídat, mlčel, jo, a nebo se ptal prostě na nějaký tak, oni se ptají na nesmysly, co je to zajímá, jo, kdo jsou a kam jedu, jako jo, tak on jim kladl vlastně podobné otázky taky, jo, takže těch vychytávek je hodně už.
0: K té hodině vlastně ještě než přijeli ti druzi, tak samozřejmě po mně chtěli, abych jim dýchnul, takový použili jakože, teď jak mám, přesně ty otázky, tak jsem jim tam několikrát řekl, že já nemusím odpovídat na jejich otázku a nebudu, jakoby, že nemusím odpovídat. Pak po mě vyzvali, abych jel s něma do nemocnice na nějaký, jako, jestli odebrat krev. Taky jsem použil to, že nemusím odpovídat na tuhle otázku a to jsem vlastně taky nezmínil. No. Takže, a oni pak byli ze mě úplně zoufali, že jsem se jim jakoby prostě postavil, ale byl jsem furt v klidu. No. A proto pak zavolali ty. No.
2: A hlavně, když ti začnou něco blekotat o nějakým policejním zákoně, tak si řekněte, hoši, to platí pro vás, ne pro mě, jako pro civilistu. To řekni, tomu řekni rovno, tak si s tím děj rovno do prdele. Tebe to nemá co zajímat.

0: No nechat se vtahovat do jejich hry, protože oni pak začnou malinkýma věcma, jo, chtějí navázat tu komunikaci, ten obchod. No, aby ty si se nechtěně začal s nima jakože bavit. Ne, nic, právní, teda zákonný důvod, co jsem spáchal, jaký trestný čin, jo, nespáchal, no tak jsem zadržený, nejsem, tak nazdar, odcházím. A zkus něco a pak uvidíš. Takže jestli tobě skříží cestu, to je jejich průser, ne tvůj.
1: Tak, dobrá, já to
0: hledu. A hlavně Česká republika se jasně zavázala mezinárodně, že bude chránit tvoje nedotknutelná a nescizitelná práva. Ty stojíš nad zákonem a nad samozřejmě nad vyhláškama jakýma. Mm-hmm. Tebe nemusí absolutně zajímat. Ty nejseš v jejich firmě. Jo? To jako kdyby jsi dělal pro firmu a nosíš jejich firmní monterky, ale ty pro ně neděláš. Že oni po tobě nemají absolutně co chtít. Ty nemáš žádnou smlouvu, ani nejseš jejich zaměstnanec, ani nic.
1: Dobroš, já tady roluju, hledám ty fotky těch sympatických pánů. Jo, Libor říkal, že jim to sluší, teda, že budou veřejně na Facebooku. Takže se ještě učísnul trošku, usmál se.
0: Ne, no. Ty když jedeš jako člověk, jako, jo, že cestuješ, tak ty přece nikoho nic neděláš. Nikoho neobtěžuješ, to oni tebe obtěžují.
2: To jsem jim tam několikrát zmiňoval taky, že mě obtěžují, držují.
0: Oni se nemají co do tebe starat, to jako mě když si zastavili tady, říkají, vy nejste připoutaný, říkám, a co je ti potom? Co je ti potom, že já nejsem připoutaný? Já to nechci, já nazdar. Co ty mi máš co vykládat, jestli já mám být připoutaný, nemám být připoutaný? Já jsem snad dospělý člověk a vím, co si můžu dovolit a nemůžu. Čím já riskuju svoje zdraví, já sám. Tobě může být jedno, že si rozbiju hubu o volán. Úplně. Co je tobě, víš, jako se, rozbiju. Oni jenom chytají, aby tě mohli za něco trestat.
1: Už jsem je našel. Fešáci.
0: Kameraman. Hele. Mě zastavili dvakrát, ani jedno jsem to netočil, já jsem byl úplně to, říkám, to nemá cenu.
1: No jako já jsem měl telefony nachystaný ještě tak před půl rokem, jo, že budu točit, ale prostě nezastavili mě, zbabili, odjeli z horizontu, takže kontakt jsem s nima ještě neměl a už si ani kolikrát telefon, když jedu na farmu, tak si nevozím.
0: Protože...
1: A asi bych to netočil už ani, jo.
0: Ale kolikrát ten telefon zbytečně vyhrocuje situaci, víš?
1: Právě.
0: Jo. Protože třeba oni by, kdyby viděli, že natočíš, tak by to ukončili dávno, vzali by se a odjeli. Ale takhle se oni snaží furt zachovat tu, jako tu správnou tvář, víš?
1: Trošku pouštět hrůzu, trošku ponížit, odehrát tu svoji roli korporátního strážného. Tak co, jdem na to videjko teda? No, půjdem, jdem na to. Počkej, kde ho mám. Takže Libore, jdeš na scénu.
3: Jste spokojený. Pane Kapsu, jste v pohodě? Jste v pohodě?
4: Ano, dal jsem na...
3: Ne. Kolegové přijeli na pomoc. Nehledejte v tom nějakou záž nebo něco.
4: Můžu se teda zeptat ještě jednou na ten právní důvod, proč jste mě zastavili? To není právní důvod. To není právní důvod. A můžu nějakou legitimizaci asi, abyste se mě identifikovali?
3: Pane Kopřiva. Máte možnost se seznámit s tím, co jsme tady všechno na místě zjistili. Je to vypsané tady na...
4: Já s váma nemám žádnou smlouvu, jste normální obchodní korporace.
3: Dívejte, nechte mi to říct, ať je zaručený. Potom si
4: já si to taky natáčím, myslím, že je na Facebooku a na Instagramu a na YouTube.
3: Super. Zdravím všechny posluchače.
4: Sluší vám to tam.
3: Můžete se tady s tím protokolem o tom, že řídíte vozidlo, které...
4: Ne, já chci po vás vidět právní důvod, proč jste mě zastavili.
3: Můžete se s tím seznámit, můžete se vyjádřit, můžete se podepsat. Samozřejmě je to vaše právo toto neučinit. Takže od vás jenom...
4: Můžu se vás zeptat, co praví paragraf 2 zákon o policii?
3: Jestli se chcete podepsat, pokud ne...
4: Já mám právo nevypovídat.
3: Dopustil jste momentálně přestupku toho, že jste odmítl se podrobit dechové zkoušce, respektive podrobit se lékařskému vyšetření.
4: Jste policie České republiky, která má řešit trestní činy, nejste pravomocný řešit přestupky nejsou ve vaší pravomoci.
3: Jste ovlivněn jinou návykovou látkou, posledně jste se odmítl podrobit lékařskému vyšetření, zda nejste ovlivněn návykovou látkou. Nesouhlasíte ani s tím, že máte vozidlo technicky nespůsobilým stavu, to znamená, že vaše pravá přední část je nevyhovující tak, aby mohla být v provozu. A myslím si, že máte nepojištěný vozidlo. Ale to zjistíme až u nás na základě.
4: A nepojištěný vozidlo nemám, to je správně, protože pojišťovny nebo všechny pojistky jsou podvod.
3: Jo.
4: A odmítám se jakoby organizovat, nebo jakoby nechci být organizovaný jakoby v organizovaném zločinu. Odmítám platit pojistky. Není to žádná moje povinnost.
3: V naší evidenci toto máme vědomé, abyste byli seznámeni s tím.
4: Ano, ale není moje povinnost. Není moje povinnost mít pojištěný auto.
3: Klade na to přímě, abyste pak nebyl překvapený, že jsem něco jako tady udělal a je to něco víc, tak jsem to všechno řekl. Technický stav, to nepojištění. Vozidlo, to, že jste neřídíš, protože máte fikcí daný zákaz řízení.
4: Já mám řidičský oprávnění, který jsem splnil a pokud...
3: Máte neplatný, ale už. A... vám prošla platnost.
4: No. Ale já řidičský průkaz, tu vaši kartičku jako po korporační nepotřebuji řízení, protože mám řidičský oprávnění, který mě stále platí.
3: Abyste přišel to řidičské
4: ano, oprávnění. To jsou všechno obchodní nabídky, ale já nemám žádný smlouvy s žádným úřadem, protože všechno jsou firmy, vy jste taky korporace veřejná obchodní společnost. A tady tohle, co píšete, to jste si napsal vy.
3: Ano, to jsem napsal já.
4: No, ale já vůbec jako nemám potřebu se k tomu vyjadřovat a odpovídat.
3: Ale pamatujeme si to, že jsme si tady něco řekli.
4: Jo, tak já si to mám to všechno nahraný.
3: Chcete,
4: a ještě můžu teda nějaký to jméno, příjmení, nějaký i třeba kolegu, abych...
3: Řekněte mi váš právní důvod, že to po mně chcete.
4: Vy jste povinen se mi... Jste povinen. Jste povinen. Znáte zákon o policii? Znáte?
3: Jo. Který mi pohrdáte? Víte ten zákon?
4: Tak zákon o policii, ano, tak ale pořád jste mi neřekl ten právní důvod. Proč jste mi zastavili?
3: To se nestane.
4: A máte? No a proč?
3: Protože vám to nebudu říkat třikrát dokola.
4: No. Vy jste mi ho neřekli ještě ani jednou.
3: To se nestane. Tak je to papír, můžete se vyjádřit.
4: No ten papír si nechte. Tím si můžete třeba vytřít něco. Nejsem, ale protože to je obchodní nabídka. To je obchodní nabídka.
3: Prostě,
4: nejsem.
3: Snažím se s váma normálně vidět.
4: Ano.
3: A vy tady mě furt říkáte nějaký věci právě.
4: Protože mi tady podstrkujete nějakou vaši obchodní nabídku. Já s vaší policií, Česká republika, firma, je to obchodní veřejná korporace, nemám žádnou smlouvu obchodní. Nemám.
3: OK. Já si zadokumentuju ještě vaše vozidlo pro potřeby městského úřadu Mohelnice tam. Tady tohle všechno, co jsme zjistili, bude odeslaný.
4: A co si odešlete, kam chcete.
3: Takže počítejte s tím, že vám přijde na trvalý bydliště předpolání nebo...
4: Trvalý bydliště Planeta Země.
3: To ne, trvalý bydliště máte Čejov 105 Hadina. To je vaše trvalý bydliště.
4: Planeta Země.
3: Planeta Země, ano. A řekli jsme, že bývali Československo, v vašem případě pod Československo. Jenom se ptám si ještě,
4: ten právní důvod.
3: Nejvíc, o tom jde nejvíc, pejci jsou v pořádku.
4: Jo, tak mají no...
3: Dal jste jim vodu?
4: Máme vodu.
3: Dobře.
4: Mám studánkovou vodu.
3: Mě má tváři totiž citlivá na to.
4: Akorát mě by zajímalo, proč mě tady 2 hodiny zdržujete.
3: Tak. A ještě poslední věc, pane Kopřiva. Zakazuji vám další jízdu. Zabraňovat jízdu vám technickým prostředkem nebudu, ale máte ústně ode mě zakázanou další jízdu.
4: Vy mi nemáte co zakazovat.
3: To si myslíte vy. Ale já jsem vám to řekl, doufám, že to je natočený všude. A vy o tom víte teď momentálně. Takže, abyste viděl, to, co vám hrozí, si zjistíte, když to pustujete v tom. Ale žádám vás, abyste dál nepokračoval. Ano? Děkuji, Dan.
4: Děkuji, naschled. Tak 2 hodiny zdržování tyhle tady, jako jo. Museli přijet 2 policejní auta na pomoc a stejně odjedu, za chvilku jedu. Mám ještě před sebou 3 hodiny jízdy. Takže čau.
1: Takže ano, takže čau. Jako super, jako Libore dle mýho hostou, jako ustál, si stále lepší a lepší. jo, obdivuju ten tvůj jako klídek, akorát jako 3 hodiny, já bych to asi, člověče, já bych asi nevydržel v takovém klidu a jak říká Mara, prostě já bych asi odjel, jako jo. Stejně se jako odjel, ale až po těch 3 hodinách a třeba šlo to vyřídit, ale dvou?
2: 2 hodiny.
1: No, ale i tak,
2: a 3 hodiny pak byla cesta. Dvě hodiny, no.
5: Jako tak ono, já tě vidíš, že oni nemají pravomoce.
1: No, nemají.
2: Přesně, no.
1: A nedokázal tě říct ani ten zákonný důvod, jo? On možná ne. Řekl, běžná silniční kontrola, máte rozbitý světlo a to není žádný trestný čin. On tě nemá co zastavovat a zdržovat tě kvůli tomu, jo? A já se jim divím, oni tě znají už. Oni tě znají, že oni taky ví, že z tebe nevydolují prostě korunu, jo? Že tam prostě strávili tolik času s tím, že přijedou na strážnicu, jo? Na úřad a dostanou stejně zjeb, že vlastně neuspěli. A je tam trošku...
5: Já včudu.
1: Trošku, přátelé, teďka se trošinku ve mně zvedla vlna emocí, ale ne kvůli nich, ale kvůli tomu, totiž to tady trošinku pokřivili ti Čechoslováci, jak furt argumentujou, já jsem Čechoslovák, jako jo, takže oni už to ví a Libore, je dobrý, že jsi to prostě tímto neargumentoval, protože to není žádný argument, to už je na
2: svých. Já jsem jim totiž nic takového neříkal, no, ale oni prostě už, oni už vědí, no. Jako, že...
5: No, protože oni jsou tady ty Čechoslováci, to celý to kurujej.
1: Ano.
5: Jo? Protože oni jako Čechoslováci, oni jsou třeba sebráni, jo, ale ten člověk ne.
2: To jsem jim
5: ten říkal... Čechoslovák byl občan, stejný ostrov, jako je Česká republika.
2: To jsem jim celou tu hodinu v té zvukovce říkal, že jsem prostě živý člověk, že jsem člověk a
5: že vůbec... Říkal, že jsi živý muž.
1: Muž.
5: Protože žádný zákon nic nepíše o živých mužích a tak dále. A to, co on ti, já vám zakazuju další, no tak jako sorry, jako jsme kámoši, nebo co, nebo já? Nazdar.
1: Ne, to je, když mě říkala máti, mamo, já jdu na zábavu, ale do 11 budeš doma. Tak je to matka, že prostě tak máme ten vztah, rodina to, rodič, ale toto je nějaké prostě flótek, jo, který si obleče prostě nějakou uniformu a myslí si, ano, teďka jsem autorita a já ho vystraším, já mu to zakážu, jako jo, to tě hlava nebere, prostě, co oni si dovolujou.
5: Řekni mi, ukaž mi paragraf, který říká, že ty mi můžeš zakázat mě jako člověku cestovat ve svým autě, ukaž mi to. Jo? Tak proto oni tě si furt chtějí vtáhnout do té fyzické osoby. Aby se totožnil s tou kartičkou. Je, já jsem ta kartička, ten občan, já. Jo. Jsi ta věc.
1: Máme tady otázku zvídavou, přátelé.
2: Já si jenom na chviličku vypnu potřebu zvednout jeden telefon a pak se hned vrátím. Jo.
1: Dobrý. Takže to Maro bude stejně asi na tebe, protože ty jsi bombardér. A... Zdravím všechny, Irena píše, domnívám se, že pokud jsi reagoval na oslovení tvého jména, tím jsi se ztotožnil, tudíž souhlasil s obchodní nabídkou. Co ty na to, jako starý hercovník?
5: No tak já nevím, jak se on ztotožnil, s čím, ale ty právě, když oni ti řeknou, že jsi pán ten a ten, tak ty musíš okamžitě říct, já nejsem ten pán.
1: To jsem tam zaregistroval, že ho oslovovali Libora.
5: Jo, to může oslovat, ale je otázka, co on na to řekl.
1: Ano, no nic.
5: No tak třeba mu to uteklo, že jo, ale no. jak vám policaj řekne, vy jste pán, ne, já nejsem pán. Hotovo. Vy jste pan řidič, já nejsem pan
1: řidič. Nejsem řidič, ani řidič.
5: Jo, okamžitě, no, jo, mu říct no. Takhle ne.
1: A tato debata má smysl, jako jo, prostě vyvrátit mu to, jo, ale jinak vybavovat se s nima, to asi nikam
5: nevede. Protože pán je označení pro firmu.
1: No.
5: Jo, no. Protože když řeknou pan Novák, tak oni nemyslí pana Jana Nováka. Jo. To mi rozdíl. Protože když je tam Jan, tak to už je jméno toho člověka. Ale když je tam jenom příjmení, tak oni už jednají jenom jako s korporací. Oni už nemluví s člověkem, ale s korporací. Proto musí okamžitě říct, já nejsem pán, já nejsem řidič, nazdar.
1: Já bych ještě té Jireně odpověděl. Já si nemyslím, že tím, že reagoval na oslovení jména, že souhlasil s obchodní nabídkou, to asi ne, to se stvrdí.
5: A hlavně on je majitelem fyzické osoby. Mm-hmm. Jo? To jenom, aby Irena věděla. Takže člověk říká, kdy fyzickou osobu využije a kdy ne.
1: Dobrý. Takže neargumentovat Čechoslovákem, to už je pro srandu králíkům, to už nemá vlastně...
5: Jasně, protože žádnou... oni to tím tě snaží to zesměšňovat.
1: No už ano.
5: Jo, protože tady je taková banda pitomců Čechoslováků, nepounaučitelnej, kteří jsou nastrčený zase Matrixem, že jo?
1: Ale
5: protože
1: už
5: ty se nikam neposunuli.
1: Už neposunuli, ale už jak si o sebe nedávají vědět, nebo už mi nechodí ty příspěvky. Tak já jsem taky hodně zablokoval tady těchto, jako, protože furt mě otrovali nějakýma takovýma prostě jako blábolama Československo a referendum. A to už je dávno pase, jako jo. To už se nevrátí, stejně jako to bylo už nachystaný, nikdo by nechtěl zpátky ani Slováci prostě a zpátky jako do útvaru jako Československo, jako stát nebo korporace, to je z bláta dolů. Že, takže my jedeme dál prostě v novým společenství.
5: A jenom otrok chce otroctví.
1: No.
5: Takže otrok Čechoslovák.
1: Takže Liborek nás potěšil, že neargumentoval.
5: Otrok jenom hledá lepší otroctví, nic víc. Hmm. Ale furt je to otrok.
1: Jo, no. No jinak, co bychom tam našli za nějaký procesní jako nedokonalosti, závady, no bylo to dlouhý, jako každopádně, jo, to bych asi nedal. A teďka si představ, kdyby Libor jako spěchal, nebo kdokoliv, kdyby spěch fakt jako někam spěchal prostě, jo, někam, kamkoliv, to je jedno prostě, a i kdyby nespěchal, nemá tam co 2 hodiny otrava, dopruzovat.
2: No.
5: Tak oni zkoušeli, to vydrží, ne? Ale Libor byl držák.
1: Libor držel.
2: No přesně, ale ona ještě byla tam ta situace, že bylo teplo, ale naštěstí, jak já jsem tam čekal, vlastně jak mě tam zdržovali, tak jako jak kdyby někdo nahoře zařídil, že se zatáhlo a i jako foukalo, takže pejsci byli v pohodě, ale prostě bylo to nepříjemné. Ale já jsem si řekl, já jsem si jakoby pak, jak jsem tam čekal tu 30 hodiny na to, jak oni tam pořád řešili, co teda se mnou, tak já jsem si řekl, ty v pohodě, vodu měli, a já říkám, já se prostě jako nedám, já nebudu hrát tu jejich hru. Ale k tomu jako dojde, že jo, brzo, třeba nechci to nějak přivolávat, ale až to někdy zase nastane, tak to asi už bude rychlejší proces, jako už se s něma nebudu jako fakt jako srát.
5: Ne, to nemá cenu.
1: No, učíme se neustále.
5: Oni furt chtějí, že oni tu mají tu autoritu, ale oni ji nemají.
2: No, přesně.
5: No. To je jenom zapotřebí, aby ti lidi si to začali uvědomovat víc a víc.
2: Mm.
5: Protože to jsou de facto ty loupežníci z těch pohádek. Jo? Mm. Když jedeš tím lesem a oni na tebe skočí a okradou tě.
2: Mm.
5: To jsou oni přesně. Mm. Mají bambitky, klobouky.
2: Mm.
5: A hlavně to není policie České republiky, to je policie, která pracuje pro soukromou firmu s názvem Česká republika.
2: Mm.
5: Jo? A jejich firemní stan je tak. Policejní prezidium.
1: A přátelé, a teďka...
5: Ministerstvo vnitra je najímá jako korporaci.
1: Teďka vám pustím videjko, komu patří policie, kdo koupil německou policii, ale tady předtím... Protože je to firma normálně, jo, kterou si může koupit za prostě nějaký magnát, jo. Takže počkej, dívej, Libore, máš tady palec hore, taky klasa, takovej klid, hustý, policajti docela přestřelili, budou mít sami sobě na výsměch, možná pro celý stát, korporát. Děkuji za příběhy Deja Vu. A pak tady mám další otázečku. Dobrý večer, prosím vás, chtěla by som sa spýtať, čo spravíte, keď mu príde domov exekutorská výzva a budú korporáti vymáhať pokutu a siahnu mu na účet finance, ktoré má Libor. Ďakujem. To už tady Maro je to odpovedala, jak přijde exekutor, ale klidně to teraz opakuj. Riana tady asi nebyla.
2: Já jsem odešel jsem z bank a pravděpodobně jako věřím tomu, že už mi stejně něco poslali, když mě zastavili předtím dvakrát. Ať si posílají, co chtějí. To už
5: jim říkám. Ale to poslali fyzický osobě.
1: No, ano. A ty nečteš cizí poštu.
0: Ne. A já jako člověk nemám potřebu číst cizí dopisy.
1: Dobrý. Další tady Libor dobře myslí, logicky, taky mi přišlo, že nevěděli, jak na tebe skvělý, a já napíše, já říkám, že je to zlegalizovaná zlodějina. Ano, Jano, ale všeho, ano, Jano, všeho do času, víš?
5: Všechno, ale to stojí na tom římským právě. Pokud se necháš oklamat, budíš oklamán. Uh-huh. Jo? A tím pádem je to legální.
1: Uh-huh. No.
5: Ale když to víš, co dělaj, tak už to není legální.
1: Aha. Jako mě ta scénka bavila, jo, celkem oni nebyli v tom těžkým, jako nebyli těžko oděnci, protože jim bylo taky horko, že, tak měli takový lehký jenom, ale v zimě
5: byli tam byli dopraváci, to přijeli dopraváci, ale byli obyčejní.
2: No, ale pak tam přijeli těžkooděnci v tom černým. Úplně stejná situace, jako když mi zastavili poprvé v Humpolci, tak taky vlastně přijeli tři auta. Dvě auta s černýma, že jo? A chtěli jakoby vyvolat strach, že jo? Abych se jako...
1: No vidíš,
2: abych se
5: na jednoho
2: jako...
5: Libora.
1: Na jedno...
2: tři auta.
1: Já ani nevím, to bylo jako... Mě nestaví, takže já ani nevím, že jako normálně dopraváci nemají těžký mundury, jo?
5: Ale já dopraváci jsou vždycky v bílým přeci, ne? To by si měl vědět, ne? Jo? Jako řidič.
1: Já tě dám řidiča, vole.
5: Vy to bylo i za komáru, bílá čepica, bílej, jo, no, bílý
1: říkám,
5: košile.
1: Že to na mě působilo celkem jako tak jako příjemně, jako vtipně, jo?
5: No, protože to byli ty, co mají řešit tu, jakože tu dopravu. Jo. Tam ty to nemají vůbec co řešit. Víš, na to přijde.
1: Jasně, no. Děkujeme za odpověď, obdivujem vás a prajem všetko dobré. Nedajte se, no, nedáme se.
5: No, tak jako, tam už není cesta zpět.
1: Ne, kde pak, tam už jenom kupředu.
5: Tam to už nejde.
1: No, takže já vám tady pustím teda, jak to je s těma policetama německýma, jo, protože máme to tady kousek, jo. Takže dívej se.
6: Do jara 2018 byla německá policie v Bavorsku centralizována. Proto byly uniformy a auta náhle modré. V červnu 2018 byla firma policie prodána firmě Blackwater Security. V srpnu koupila vojenská služba Akademie tento podnik. Akademie patří ke skupině Constellis, jejím šéfem je Tim Reardon. Uniformy jsou nyní modré, protože policie je soukromá bezpečnostní služba. Vojenské služby jsou poskytovány pro takzvanou spolkovou vládu. Proto jsou policisté ve statusu soukromých žoldnéřů. Ti dostávají plat. Spolková vláda musí za každý policejní zásah platit akademii. Policie je soukromá firma. Vrchní zemský soud ve Frankfurtu rozhodl zřízením 03012202 SS U2TV i 963. Existuje ochrana před soukromými firmami, jako je policie, kvůli nedostatku státních pravomocí. Záběry zásahové jednotky v akci.

0: No, tak z těch jde trošku hruza, ale vidíme teda, že to je soukromá bezpečnostní služba a žoldnéři a že ju prodali prostě, jo, kdo dá víc.
1: A policie vždycky řádila na území dobytém.
0: Dobité, obyvatel, dobyvatel.
1: Jo? A obyvatel není člověk.
0: Je to dobyvatel.
1: Obyvatel je právně fikce. Je fyzická osoba. To samé bydliště. Trvalý pobyt. Jo? Zase, to se všechno jenom týká fyzické osoby. Kde má fyzická bydliště, to je úplně fuk.
0: No a tady je jasný, tady vyšlo jasně najevo, to je konkrétně ta německá takzvaná policie, že to je soukromá firma, protože kdyby byla státní, tak ta se nedá prodat z firmy do firmy, jako jo. Ta nemá majitele.
1: Ne.
0: No,
1: A
0: takže...
1: proto máš celosvětový název policie. Jo? Policaj.
0: Polizej.
1: Víš? Policie, česká policie, slovenská. Jo? Předtím to byly třeba, já nevím, veřejná bezpečnost.
0: Krásně zní.
1: Nebo karabiniéry. Teď to máš všechno policie.
0: No.
1: Jo? Protože to je jedna firma mezinárodní, která nabízí těm korporacím ochranku. A ta ochranka vznikla ve Vatikánu. Ochranu politiky, ne těch jakože občanů. Ty tady nejsou od ochrany občanů. Ty jsou tady od ochrany kolaterálních účtů. Aby se z nich dalo pořád těžit.
0: Liborku, máš k tomu ještě něco, tady k tomu tvému případu? No, jak to vlastně, ty jsi teda odjel, ty jsi teda odjel a oni viděli, jak si, že odjíždíš, pozorovali tě
1: Dopadlo to
0: dalekohledem.
1: tak, že oni prostě odešli a já jsem tam stál asi 3-4 minuty a vlastně to jedno policejní auto jelo jako tou ulicí rovně a druhý jelo schválně jakoby na druhou stranu. A ona to byla taková ulice, že jsem musel jako buď kdybych jel dopředu nebo dozadu prostě vyjet na nějaký jakoby silnice, abych mohl někam odjet. No a já jsem normálně po 3, po 4 minutách jsem normálně pokračoval dál. A když jsem odbočoval doleva, tak jsem je viděl za rohem, že stáli. A normálně jsem jel. Nasrat.
0: No, samozřejmě. No.
1: Takže mě určitě museli vidět, ale to je prostě mě vůbec jako
0: Ne,
1: nic.
0: tak oni už viděli tu bezvýchodnou situaci, oni by si
1: No.
0: jenom se přitížili víc. Já
1: Přesně.
0: bych na jejich místě, tak řeknu sakra, jdi, jeď do prdele, ať mám svatý chlid,
1: Jo,
0: víš.
1: jo, jo. No,
0: Libore.
1: ale ne, protože oni mají vycvičený to ego. Víš? Já jsem někdo, já mám uniformu. Ty nemáš nic, ty seš nula.
0: No a normálně jsem pokračoval 3 hodiny jízdy, no.
1: No, v pohodě. A teda si představ,
0: Ne,
1: oni...
0: neboj se. Hele, mezi náma. Oni mají jasně vědí, který auto komu patří. No.
1: Protože vem si, že kolem silnic po celý český takzvaný republice jsou kamery, které fotí tvoje auto.
0: Ano,
1: Ty
0: ano.
1: fotky odesílá na jedno místo, aby věděli, kdo kde jezdí.
0: Jo, to je
1: Já už si
0: pravda.
1: nepamatuju ten program, jak se jmenuje, protože to už jsem slyšel hodně dávno, že to je. Jo, že to jenom tě fotí to auto, to
0: Jo,
1: nezbírá
0: jo.
1: pokuty,
0: A
1: to
0: kdo je...
1: sbírá informace o tom autě, o tom, kdo tam řídí.
0: Jo. Tak.
1: Jo, takže oni vás všichni špehujou. Jo, takže se neboj, že když uvidí tu auto, který je psaný na tebe, že nejvíš, že seš tam ty.
0: A
1: Jo, to
0: Libore.
1: spíš jim svítí červený display a řekne, tady to nebyla, si
0: Ne,
1: nevšímejte.
0: víš proč? Libore, ty jsi už totiž jednou je zaskočil. Je by to stálo hodně peněz. Kdyby ti dali botičku, ty bys jim ju flexou rozřezal zas, jo? A musel by to cálovat, jo? Takže on tě radši teda,
1: A
0: že
1: on ti
0: oni
1: nemá
0: jako...
1: strávat botu na tvůj
0: No
1: majetek,
0: právě, ale
1: rozumíš?
0: zkoušeli to, Libor rozřezal, jo? A tak si řekli, víte co, tady na něm nevyděláme, tak ho teda pustíme, jo? Takže Libor teda odjel jako lord a hotovo prostě. Jako živý muž. A nasrat, ne? No a když přijde pošta, čizu nebudeš, nebo kam ti chodí, nevím, prostě nebudeš se v tím, nebudeš telefonovat a vypisovat a nebudeš čít zákonný důvod, teda proč tě zastavili, když mají kontrolovat silnice, takže prdíš na to. No a je to. Takže děláš taky pokroky, ano. A Marcelka nás zdraví, hoši, hoši.
1: Ještě hlavně ty, co by chtěl jako tyhle věci jako už začít praktikovat,
2: Ne, že budete vzpomínat něco o Československu a
0: Ne,
2: takovýhle
0: vůbec,
2: nesmysly. Pak
0: ne.
2: jste těm policajtům opravdu k smíchu.
0: Mm-hmm.
2: Jo? Ale jak začnete mluvit o člověku, tak pak najednou s ním dochází. Protože o Čechoslovácích nemáš napsáno, že je mají chránit. Protože policajti mají chránit toho člověka, když vám řekne tomu policajtovi, já jsem člověk, tak ty mě musíš chránit. A ne, že půjdeš proti mně. Ale Čechoslováci sami ze sebe dělají idioty, no tak jenom abyste věděli, že to není dobrý používat.
0: Hoši, já jsem si myslel, že ti Čechoslováci, že to je taková jenom prostě časově omezená vlna, ale ono to asi...
2: No, na chvíli, že pak jim to dojde.
0: No a nedošlo, asi nedošlo.
2: Ne, to jsou otroci jenom.
0: No, Maro, máš tady od Marcelky. Já přečtu Marcelku. Zdravím srdečně, chlapci, koukám stále tu dotazy na exekutora a jeho výzvy, jen výzva, nabídka. Maro, pojď opáčko. Opakujeme furt, Marci, ale jako blagadar. Jako,
2: tady to je jak házení hrách na stěnu. Exekutor vás nemusí zajímat, vy s tím nemáte soukromou obchodní smlouvu. On nemá právo cokoliv vymáhat. Protože on nemá v ruce nic, podle čeho by to mohl vymáhat. To, že soudní rozhodnutí jsou nepravoplatný, poněvadž jsou nepodepsaný. Tudíž ty dokumenty mají takzvanou procesní vadu. Jo. A procesní vada je problém. Jo? Takže ten exekutor by musel přijít s papírem, který je buď vlastnoručně podepsaný od soudce, to jeden z papíru, jo, ten, který by musel mít. A za další, kdyby to byla jakože kopie, tak musí být úředně ověřená notářem, porazítkovaná, jo? A kdykoliv, když budete chtít, tak můžete ten originál vidět, vám bude předložený. Ne, že si ho třeba vemete, ale musí vám ho předložit, jako ukázat, že existuje. Jo? A pokud exekutor nemá tyto dokumenty, jak od soudu, právoplatný, tak od něj, protože on s váma nemá žádnou obchodní smlouvu a on je obchodní firma, tak vy nemáte vůbec důvod se s ním bavit. Je to dost rozumitelný. Vy ho nemusíte pouštět, nesmíte pouštět ani do baráku. On vám nesmí vstoupit na pozemek bez vašeho souhlasu, to se týká i policie. Jo. Pokud se tam samozřejmě nevraždí lidi, jo. Ale pokud mi řeknete, že tady se žije úplně v klídku, tady se nic nevraždí, takže vy se mi nevlezete prostě. A zákaz, tečka. Vaše obydlí je nedotknutelné, máte to napsané i v té ústavě, ne? A to se týká i policie, nejenom někoho. Jo? Takže tady je zapotřebí uvědomat tyto věci. A tím, že exekutor soukromá fyzická osoba, nemůže nic vymáhat za právnickou osobu, protože smlouva je platná pouze především, je platná pouze tehdy, když je napsána mezi fyzickou a fyzickou. Veškeré smlouvy byly zrušeny a zneplatněny. Jo? Takže vy nemáte co plnit, i když jste někdy někdo jako nechtěně podepsal nějaký smlouvy, ale s nějakou firmou, kde není napsaný člověk, konkrétní člověk, jenom nějaká firma, tak vy nemáte vůbec jako důvod to dodržovat. Takže ta smlouva je neplatná. Jako veškeré smlouvy o pojištění jsou neplatné. Jo? Když na to přijde. Jo? Oni jakoby plnění, oni je plní, ale ve skutečnosti ty smlouvy jsou neplatné. Jo, protože smlouva je platná, jak říkám, pouze tehdy, když uzavírám já člověk s člověkem. Skrze fyzickou osobu. A to samý soud je soukromá firma, vás to nemusí vůbec zajímat, že vás nějaký soud vůbec jakože odsoudil v uvozovkách. Ono nesoudil vás, ale zase tu fyzickou osobu. To není psaný člověk, to je fyzická osoba. Nebo je tam, podle toho, jak je tam napsané, s jakýma písmenkama. Jo. Takže ten soud už neměl právo vás soudit. Ten soudce, jo. Takže to všechno je podvod na podvod. Musíte koukat, jaký texty jsou, jak je to psaný v textu, jo, ty cáry papíru, co vám posílají. Nebo na fyzickou. To je všechno neplatný. Není podpis, není lásky. A jméno a podpis musí být jméno a příjmení. toho konkrétního soudce. Nejenom příjmení třeba. Nebo VR, takováhle šaškárna, no, jo, co oni rádi používají.
0: Aby si na to skočil,
2: takže, jo, žádná parafa, čitelný podpis, jo. Nemůžete napsat, že tam byl soudce Novák, protože ono může být soudců X Nováků. A teď kdy to byl ten Novák? Jo? Takže všímat si takovýhle detailů. A pak zjistíte, že ale to je celosvětové, to není jenom u nás, takhle je to celosvětové, to takhle lidi už řeší tady s těma banditama. No. Policajti už nechodí s exekutorama třeba po Anglii jen tak. Už odmítají, protože oni ví, že nemůžou. Protože když přijde na lámání chleba a ten člověk řekne policajtovi dobře, on přišel vymáhat, ať ukáže papíry. Ať ukáže podepsané papíry. Kdo ho zplnomocnil, toho exekutora? Zase papír potřebuje na to. Ale pořád je tam ten poslední papír, který musí mít, a to je smlouva mezi váma, že byste dovolil, že on může něco vymáhat. A to nikdy mít nebude. Pokud vy samozřejmě nevědomky nebo z vaší blbosti budete jako s něčím souhlasit už předtím. Že to, co vám posílá exekutor, je všechno, to je jenom všechno celý papíru, zase nic nepodepsaný. To jenom stačí trošku studovat a pak vám to dojde. Tady se těží z lidský nevědomosti. Jak to říkali v tom Muži v černém? Lidi jsou idioti, ale člověk je chytrej.
0: Mm. Chlapci, mám tady videjko nachystaný, protože čas se nachyluje, brzo tady zazní gong. A taky dávejte bacha.
2: A hlavně nedopisujte si s žádným exekutorem.
0: No, to zapust.
2: To je zásada, s nikým si nedopisujte.
0: Vůbec. Maro, máš tady dotaz, jako kdyby... já jsem chtěl pustit videjko, máš tady dotaz.
2: Povídej.
0: Taky se věnuj těm posluchačům a divákům. Odkud Mára čerpá informace? Protože nějaká informace mám, protože... Ale nemám toho dost nastudované, abych měla dostatek střeliva, abych se do nich mohla pustit, kdyby mě náhodou zastavili. No, Maro, takže odkud?
2: No tak ať si poslechne třeba Jordana Maxwella, ať si poslechne jeho přednášky. Aby to trošku přitáhlo do toho.
0: No.
2: A to, že to nemá, to je jenom její problém.
0: No a nebo...
2: Že se asi zajímáš špatným směrem.
0: Jano, sleduj víc nedělničky a sleduj třeba Márův a můj Facebook. Já tam denně překládám, nebo já nepřekládám, jo. Posílám tam videa s dabingem a mám tady, zmínil z Maxwella, dívej se, čověče, jak prostě operativně jsem chlapec vstoupil, takže pustím Maxwella, pak ještě jedno videjko nebo dvě a odpískáme to. Toto je zajímavý.
3: Církev je pouze korporátní entita založená v Evropě rytíři templáři. Jsou to ti samí lidé, kterým dnes říkáme mezinárodní bankéři. Mezinárodní bankéři vlastní vaši vládu, předpokládají, že vlastní vaše tělo. Vlastní vaše komunikační systémy, vaše bankovní systémy, vlastní církev. Musíte pochopit, že starověká římská říše je stále s námi. Dnes jí říkají Vatikán. Svatý otec, řeknu vám jednu věc. Na svatém otci není nic svatého. Na církvi není nic svatého. V Izraeli není nic svatého. Jediné, co je v Izraeli svaté, jsou příběhy, které jsou plné děr. Není nic svatého v Salt Lake City, v Římě.
0: No, takže toto byl Jano Jordan Maxwell a ten tam má stovky a stovky takových kratších i delších videí na všechny možné témata a možná toho bych se rád zeptal, odkud, Jordane, ty čerpáš informace, protože absolutní přehled.
2: Ten už bohužel nežije.
0: No ten už byl odejít, no.
2: No, byl odejít, ale co jsem chtěl, tak se zeptej sama sebe, proč máš napsáno v listině základních práv a svobod, že člověk má nedotknutelná a nezcizitelná práva. Proč se tam nachází člověk a pak je občan? Jo? Tady si polož otázku, proč? Protože člověk není napsaný nikde, že něco musí v těch jejich takzvaných zákonech. No. Protože být občanem, to znamená, že nemáš práva, ale privilegie. Ale člověk má právo. Nesizitelný a nedotknutelný. A stojí nad vším. Nad veškerou jurisdikcí. A těch videí stačí, když pojede na TikTok, nebo zajde k nám na TikTok, jo, a začne se o to trošku zajímat, no tak ty videa budou chodit sami, jak lidi jednají s těma lidma po celém světě. Tam toho je mraky. Protože lidem už přetekly ty poháry a je konec s Matrixem. Hlavně se systémem. A teď tam akorát zůstanou ty, co jsou otroci, no. Ale žádná škoda.
0: Každého volba. Mám tady videjko, taky chlapec, jak odpálkoval korporátního ze světa, takový krátký videjko. Neodpovídal, ptal.
3: Můžete stáhnout to okýnko dolů? Cože? Stáhněte to okýnko ještě o trochu níž.
4: Jen o trochu níž.
3: Můžete to okýnko stáhnout? Odkud jedete? Pořád ještě bydlíte v Rálí?
0: Co ti po tím?
3: Dobrou noc, pane. Vidíte to? Kladou otázky. Chtějí, abyste stáhl okénko. Nic z toho dělat nemusíte. Řidičák, registraci a můžete jet. Zůstaňte v bezpečí. Můžete to okénko stáhnout? Můžu. Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžeme tu takhle být celý den. Můžu jet? Hej, šéfe. Říká se tomu suverénní typy. Dobrý večer, pane. Ahoj. Provádíme kontrolu střízlivosti. Rozumím. Provádíme kontrolu střízlivosti, abychom zjistili, zda někdo nepil alkohol nebo večer nějaký alkohol nebo drogy. Můžu jet? S vámi domluvím. Můžete to okýnko stáhnout ještě kousek? Raději to nechám, že k vám necítím. Jen o kousek víc, prosím. Ne, děkuji. Můžu jet? Jsem zadržen? Jsem zadržen, pane? Jsem zadržen? Můžu jet? Jsem volný? Můžu jet? Dobře, děkuji.
0: No, takže aj takový berličky jsou, Maro, tvoje slova. Jsem zadržen, můžu jet a jel. No, tam ten první chlapec byl takový, že pak jsem zaregistroval, že co si řekl, řidičský průkaz a oprávnění, to samozřejmě je blbost, to nemusí jako nikomu dávat, jo. Takže to je taková berlička, neberlička.
2: Musíš dávat pozor, protože spousta videí třeba je udělaný manipulativně.
0: Ano.
2: Jestli to dělají policajti sami, jo. Bacha na ně. Je tam spoustu.
0: Je tam vsuvka třeba, teďka, to jsem nezaregistroval, jo, že řekl, stačí jenom ukázat řidičák, certifikát, nebo co to řekl, registraci a můžete jet. Kde pak, blbost, nic neukazovat vůbec. No, dobrý.
2: Ale jestli to nemyslel tak, že stačí jakože jenom ukázat, víš, ale neukázal.
0: Mhm.
2: Jež to nevíme, protože to mohlo být i takhle řečený, jo, že jakože vám říkáš, že stačí, když jenom ukážeš řidičák a můžeš jet. Víš?
0: Mm-hmm. No.
2: Že by tě oklamali, víš?
0: Jo.
2: To, že mě taky chtěli takhle, hodili na mě fintu kdysi policajti. Nám stačí jenom občanka a my jenom kontrolujeme cizince. Říkám, že nic takového nebude.
0: Přes okýnko
2: nic takového nebude. A najednou z toho bylo takových věcí. Najednou auto nemá technické pojištění. No. A policajtka má co jedi potom.
0: No. No. Chlapci, tak Libore. Tak
2: to jsou chytáky takový. Ale na TikToku je jako hodně tady těch, co fízláci si točí takovýhle, víš, a to už vidíš, protože to je hraný, ne?
0: Jo, no my to dneska zase nestihneme všechno, to máme projetých pár videek, ale to nevadí, dáme tady takový jedno fakt jako vystižný, jo, takový trošku z jiného soudku.
5: Váš víkend je jen placená propustka z klece. Konečně volno. Ve skutečnosti je to jen doba nutná k resuscitaci. V sobotu prospíte půlku dne, protože vaše tělo kolabuje po 50 hodinách v práci. V neděli už od oběda cítíte svírání žaludku. Je to nedělní paralýza. Systém vám dal přesně 48 hodin na to, abyste vyprali prádlo, nakoupili jídlo a nabrali sílu na další cyklus těžby vaší energie. Nejste svobodný? Jste jen na nabíječce, aby z vás v pondělí mohli zase vysát duši. Běžte si vyžehlit košily. Zítra ráno jste zase na bráně.
0: No, já nesu na bráně, ale já jsem zítra ráno na farmě, přátelé, a to je veliký rozdíl, protože já chci být, já jsem se svobodně rozhodl, že jedu na farmu za koničkama, přijedou farmáři, jo, ráno už tam budou, takže pěkně poreferuju, co a jak, a já tam chci být, protože nejsem zaměstnanec korporace, pomáhám farmářům, dostávám penízky hotově na ručenku, neplatím žádné daně, takže... Takže toto je otrok, rovná se občan v kostce vlastně, jak to má, má těch 48 hodin na ten, a mnohdy ani ne, jako jo, mnohdy daleko míň.
2: Hele, já jenom tomu, Libor, jak si říkal, že jsi posílal to prohlášení člověka na ministerstva, ne?
1: Já vím, že to je zbytečný, to je
2: prostě... Ne, počkej, to ne, ne, to není zbytečný.
1: A ne, mě... Já jsem rád, že jsem to poslal, ale stejně oni jako nebudou reagovat, že jo?
2: Tady se bavíme o mezinárodním soudu, že tam to není zbytečné. Jo. Ale ty když chceš mít jakoby větší klid, tak to musíš poslat na policejní prezidium. Protože to jsou jejich šéfové policie. Ne ministerstvo vnitra jako takový. To je jenom najímací firma, jo? To je někdo, kdo si pronajímá ochranku. Ale tam je stan té ochranky. A já jsem třeba posílal na policejní prezidium a bylo mi odepsáno, že to beru na vědomí. A že to ukládají podpisovou značkou. Že v případě potřeby, kdyby něco bylo, nějaký problém, jo, korpora, jako asi, nevím, trestnej čin, že by někoho zabil, nebo já nevím, že by mohli jako číst z těch papírů, ale tam už vidíš, že tam už to bylo zaevidováno. Jo? Takže tam se posílá. Protože pak přijdeš policajt, to mi říkám, tak panáčku, tady to má i ministerstvo, teda policejní prezidium. Ty to nerespektuješ. No tak počkej, tak teď si zavoláme na to prezidium. Víš? A jdeš přímo k jejich nadřízeným.
0: Tož tak. No, vidíš, že tady to vysílání jako to má smysl, protože jakoby zdálo by se, že to furt opakujeme, neustále meleme dokola, ale vždycky se na něco přijde novýho, na nějakou vychytávečku. Já jsem rád, že tady dneska je Libor, taky chlapec se posunul jako hodně, jo. Takže má to svůj význam, rozebrali jsme tam prvního chlapce teda jako šoféra, když tak ať se ozve, jestli je to šofér z povolání, jo, anebo jestli je to teda jako člověk ve svým majetku. No Libor, to je jasný, ten to ustál, ten si odjel. Mára jako vždy prostě bombardér. A Marcelkou Ondráčkovou na závěr se rozloučíme. Tady píše, co se týče přirozených lidských práv, všimli jste si, že ve všech rozborech je psáno, že stát nemá přirozená práva vytvářet, ale chránit. Tečka. Každý stát bez ohledu na zřízení a my stále se pasujeme do jejich pravidel.
2: Jo? Člověk je má daný od svého narození, no? Nebo zrození.
0: Přirozeně.
2: Tomu nedává, ani stát mu je nedává, ani mu je nemůže sebrat. Jo? Ale privilegia vám sebrat můžou jako občanovi. A to i Československa.
0: Tak já už se tady pomalu srovnávám na tom křesle, protože ať si nedělám z huby vykřičené dům, tak jsme domluvili ty dvě hodinky, jo, dvě hodinky, i když je další dvě třetiny videk, to nechám na příště, jenomže do té doby zase bude další hafol, přátelé.
2: To nevadí. Dobře. A to budeme se vybírat.
0: Budeme se těšit, je tady celkem dost lidí, takže nedělníček jede, přátelé, já jsem fakt to vysílání zeštihlil a ne s každým už dokážu vysílat, i když pořád mě někdo volá Petrucho, udělejme vysílání s tím a tím. Já už si pečlivě vybírám, proto jsem si dneska vybral Libora a Máru. Jo? No, takže pojďme to odpiskat a příště se můžeme těšit v nedělu. Já vám ještě přečtu, jaký tady mám Pozor. Jaký mám třeba tady ty okénka, jo? Začalo to jenom zdravotnickým. Tímto blagadarím i Richardovi Marava, který mě k tomu tak jako inspiroval. Takže mám tady bílé pláště, chabat lubavič, covidismus, Matrix, Maxwell, plochá země, policie, politika, války, volná energie, zdravotnické okénko a živý člověk, jo? Takže je tady z čeho vybírat. No, tak s čím se rozloučíme dneska? Volnou energii, čověče? Jenom tak, to už nemusíme komentovat, jo? Takže já si u tady navolím a mezi tím vám řeknu blagadar veliký, přátelům, posluchačům, kdo chce podpořit Dežavíčko, protože brzo bude 1000 odběratelů a budou mi tady nabízet, abych si to nechal spoplatnit a to já neudělám. Takže kdo mě chcete nás podpořit, nebo nás, všechny účastníky tady, jo? Však my se nějak podělíme, tak klidně pošlete jako nějaký třeba dáreček, jo? A my vám za to, ať se energie pěkně uzavře ten okruh, tak my vám budeme tady vysílat a povídat a... Ale pozor, nemusíte nám věřit, jo? Jenom prostě spíš tak jako nakopáváme. No a kdo se nechá nakopnout, tím líp, kdo ne, hol, tak ať si jde svojí cestou třeba kudy chce. Jo, volná energie. Takže, Liborku, pojď se rozloučí teda.
1: No, já děkuju za pozvání a bylo to příjemný. A brzy se zase uvidíme, ale doufám, že bez nějakého videa, ale rád zase přijdu.
0: Můžeme i tak bez videjka.
1: Protože mě bavíte a jako já pořád vlastně, i když nemám čas jít, tak si to třeba zpětně pustím a vždycky tam nacházím spoustu nových věcí a některý si jakoby zastavím, opakuju a prostě jako posiluje mě to a potom třeba vlastně i člověk je víc v tom klidu a i jsem to ustal, že ty 2 hodiny. Já jsem se tam hlavně i zaměřil na to, že jsem si prostě jako nenechal připustit žádný strach, abych se něčeho jako obával. Já jsem prostě věřil, že to dopadne dobře a že prostě odjedu, no.
2: To já věděl, že to ustojí, Liborku.
1: Jo.
0: Hoši, Denny, teda veliký blagadár, píše, děkujem chlapci, páni už nenapíšem, abyste se neurazili. No my se neurážíme, páni taky nejsme, ani kmáni, ani otroci, ani otrokáři. Prostě já jsem rejža, ano, já nesu moderátor, ale rejža. Mára, Libor.
2: Je Mára.
0: Čárifuk, léčitel, ponovím teďka, jo. Slaví úspěchy, to vám ale teďka nechci... Zbytečně jako chválí, teďka máme rozjetý další takový případ jednoho onko kamaráda, který je na tom teda bídně, ale pokusili jsme se dneska mu předat nějaké informace. Samozřejmě kelská sůl, jedlá soda, lopuch, fenbendazol, ivermektin, a další vychytávečky.
1: Zeolit,
0: červená řepa.
2: Těžký kovy.
0: No.
2: Těch mají lidi spousty.
0: Takže Mára jede a pořád má něco novýho.
2: Já jenom rychle řeknu, to je jenom o tom, že už čím díl seš to, tak tím víc si máš pevnější základy v tom, co říkáš. A hlavně my to děláme proto, nebo aspoň já proto, abych dodával ostatním tu sílu se tomu postavit. Mm-hmm. Jo? Protože já to můžu dělat i bez toho, aby jsme cokoliv točili. Já to pro sebe nepotřebuju.
1: Já mám to samý.
2: Já to dělám proto, abych ukázal druhýmu človíčkovi, že to jde.
1: Přesně.
2: Že všechno stojí jenom na jeho strachu. Mm. A nikdo nepotřebuje 100 tisíc, 10 tisíc probuzených a pak se to zlomí. Ne. To vy sami se musíte zlomit. A je to o jednotlivcích. Ne o stádu ovcí. Takže tohle si uvědomte. Protože když se postavíte do svý vlastní síly, tak vy už nepotřebujete nikoho volat, zachraňovat, napsat, aby vám někdo něco napsal za vás. Vy to prostě nepotřebujete. Jo? Potom to je. Protože když budete pořád něco o nějakých blekotat s lidma, který Čechoslováci, kde si to si, a pak se to změní, a pak se to změní, ono se to takhle nikdy nezmění. Pokud vy sami se nezměníte, sami za sebe. Takže já vám přeju hodně úspěchů a mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
2: A hlavně tvořte.
0: Jste skvělý poradci pro život, děkuju za vše krásné, co přijdete na, co přijde nakopnutím. Ano, takže nakopáváme, kdo se nechá, ten se nechá, ano. Takže Mára, Marcelka, ještě Mára to říká, čím déle jsi v tom, tím pevnější máš ústoj a je to o jednotlivcích a nikdo tě nepotřebuje zachraňovat. Každý sám za sebe. Marci, ano, veliký souhlas. Blagadar, každý sám za sebe. Nečekejme záchranu zvenčí,

0: to vydržím, jo, to, tu horkou
1: No,
0: vodu, až
1: no,
0: vás uvaří.
1: až
0: A to je
1: uvařím.
0: přesně s tou Getsarou a dalšími podobnými nesmysly. A vy jste čekali, že někdo to za vás vyřeší. No nebojte, i ten řezník to vždycky vyřeší za to prasátko.
1: A nečekejte ani na žádný ty MacBedy, jako jo. Žijte zdravě, jeste prostě, nekupujte v
0: Přesně.
1: korporátu ty srágory, ale jeste prostě živou stravu, maso, maso. No a potom ty doplňky jako klecká sůl plná minerálů a jedlá soda, odkyselení a tak dále. Opakujem to neustále, ale jak říká Marcelka, opáčko, dáme si opáčko zítra zas. Děkuji, přeji krásný večer a přátelé, na závěr mám tady videjko o volné energii. Nevím, jestli je to tak jako v reálu možný, ale mám to tady nachystaný. A mě to připomnělo, taky nebudu jmenovat vůbec, ale od jedné posluchačky jsem dostal trošinku takový výtky, že jedeme si to svoje, to je tak silný, to je tak prostě hustý, že tak probouzíme, ale lidi na to nejsou připraveni a potom mě jako dostala tím, že řekla, no a co kdyby se tak ty vole úplně teďka všichni probudili, to budeme v prdeli, to si ani nenatankujeme. Říkám, ty vole, co to je za žvást, jako však o to jde, aby se probudili. A to, že si nenatankujeme, to neznamená, že nebudeme jezdit. Jsou auta na volnou, na prostě na vodu jezdí, jo. Můžeme zapřenout koně, osle, kravičky prostě, jo.
0: A hlavně, kam by si pořád chtěla
1: Tak
0: jezdit, do
1: ano, když budeš
0: prdele?
1: soběstačná a doma budeš mít zahrádku. Jo,
0: Já
1: takže
0: si
1: mě
0: natankuju
1: omývali.
0: plnou nádrž do dodávky a mám to na půl roku.
1: No.
0: Protože jezdím jenom po okolí, tady po lidech, kterým pomáhá. Kolik myslíš, že toho potřebuješ, když nebudeš z tom korporátu a půjdeš mimo něj?
1: To díky, že nejsme soběstační, tak se musí jezdit přes půl tady prostě světa kamionama, jo? To je zbytečný úplně, takže já
0: Tak
1: nemám
0: najednou
1: strach,
0: zjistíš,
1: že
0: že
1: bych si
0: trošku ti kráví k ničemu.
1: nenatankoval. To jako, to mě hlava nebrala, ale neřeším to, neřeším to, nechávám to plynout. Ano, každý se probouzí svým vlastním tempem. A dívej se, tady černoušci se probudili taky. Pustím videjko na závěr. Je, Máro, tvoje, kam by si pořád chtěla jezdit, to je ono. Marci, takže blagadár, dobrou noc, přátelé. Liborku, díky. Díky fakt jako
0: Taky
1: veliké
0: děkuju.
1: blagadár. Máro, jako vždy,
0: Ahoj.
1: perfektní. Posluchači, diváci, sdílejte, ano, sledujte nás a tak jsem chtěl říct, společně to zvládneme, ale to je blbost, jako to. Ano, vítejte, společně to zvládneme. No, takže dívej.
0: Ahoj.
1: Ó,
0: Dobrou.
1: šanty, dobrou.

0: Jako vždy, om, šanty, vesmírné om a věčný mír všem vědomým tvůrcům. Já vás vítám, já Petrucha vás vítám při sledování živáčů na Dežavičku, studio Dežaví na Svobodné vysílači, v pravidelném úterníčku s hostem Markem Hašlarem, který je stálý host našeho úterního vysílání na téma vzestupu v rámci veliké, obrovské, začínající svobodné spolupráce mezi vědomými tvůrci. Takže vyzkoušíme jenom zvuk. Máro, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, Petrucho, ahoj, posluchače. Zdravím všechny, kdo nás pak uvidí i potom na YouTubeku. Zdravím.
0: Ano, zvuk je perfektní, dneska to šlo na poprvé, takže je to skvělé, vesmír nás podporuje na každém kroku. No a samozřejmě teda vítám om šanty dnešního nového, fungl nového hosta v Dežavíčku a tím je Pája. My se známe, Pájo, ze srazu svobodného vysílače v Havlíčkově Brodě, že, který byl toho, no. Počkej, v Havlíčkově Brodě, penzionu star, no, někdy v březnu to bylo. Takže tak se, známe se tak jako letmo, ale bylo to velmi milé setkání a kreativita z tebe přímo čiší. Takže vítám tě, Pájo, do studia, takže krásný podvečer ti přeju. Ty jsi už promluvila, takže technika zvuku je vynikající, dokonce i pejsek je slyšet a dnešní téma... Markovo, na to se dostaneme opět o vzestupu. Mám dobrý pocit, že vlastně vzestoupil i ten Markův zvuk, protože občas měl problémky s tím zvukem, ale už to valí prostě o sto péro. Takže tady to vysílání vlastně taky vzestoupilo, protože dřív to bylo punkové a dnes už je to vzestoupený na rock'n'rollové, jo? Takže punk už necháme za sebou v tom Matrixu a jedeme si pěkně rock'n'roll, úplně na pohodu. Dnešní vysílání je opět interaktivní, přátelé, můžete telefonovat, ptal jsem se Páji, takže souhlasí s tím, že budete moci tázat se našich hostů a na telefon 799 589 362. A já, přátelé, co vím, zatím tak letem světem rock'n'rollově, tak tady ten vstup, po kterém teda začne Markovo vysílání na téma kosmický vzestup kosmických lidí, tak je o nějakém vašem novém projektu, který je teprve v plenkách, ale už teď, aniž bych o něm věděl víc, tak cítím obrovský potenciál, že to bude něco velkého. Takže já se tady uchýluju do svého křesílka, předávám vám slovo. A je to vaše, takže kdo chcete začít, tady už nás někdo zdraví. A sice Nataša, ahojky, zdravím všechny, hlavně Marka a Pavlínku. Velmi se těším na vysílání, jsem s vámi všemi v lásce a v radosti. Takže Natašo, dobře, tak já teda sebe pozdravím sám. Samozřejmě Marka a Pavlínku zdraví. Tak já jsem takovej prostě rejža, dneska budu trošinku pozadí. Je to vaše, přátelé, předávám slovo a už se tady uchyluju. Dám si trošku keltské soli a jsem jedno veliké ucho a oko. Je to vaše.
2: Tak já jen taky pozdravím tebe, Petře, i diváky a posluchače.
0: Nádhera.
1: Děkujeme. Super, tak děkujeme ti taky, Petrucho, ty umíš ty úvody úplně krásně osvětlit a dát nám jakoby šanci se tady zpamatovat vždycky z toho, že začínáme a je vysílání a všichni nás slyšejí a teďka je to vždycky zajímavý pocit jakoby vnímat tebe, jako nás mluvíš, jako to je, mně to třeba pomáhá, jo, já jsem si říkal, že člověk by se měl naučit o sobě mluvit jako pozitivně a v té osobní rovině to jde jako blbě. Ale je to jako potěšující, že nás vždycky rád vítáš a že máš jako radost z toho, co ti přinášíme. Tak sláva tobě samozřejmě, Petruchu, a všem lidem dobré vůle, které se teďka můžou s náma na chvíli v té prožitkové úrovni propojit a zažít vlastně jakoby podobné prožitky, zkušenosti, poznání, které nás na té cestě každého z nás doprovází a dává nám obrovský potenciál toho růstu. Tak já samozřejmě životem potkávám krásní lidi a pokaždý z určitého spojení vzniká harmonická oktáva, to znamená, že vy násobíte svůj potenciál. To je jako na jednu stranu opravdu přínosný toto přátelství. A pokaždý, když ten člověk rezonuje s tou mojí duší, jako by ty dvě duše si rezonují v určitém projektu, tak si myslím, že to je ještě lepší.
0: A tečka. Lepší a tečka. Mara nás trošinku napíná, on se tam stopl, aby ještě ta jeho slova získala větší vážnost, jo. Takže počkáme. No ale nebyl by to teda jako Petrucha deja vu, aby tady neměl samozřejmě náhradní scénář, jo. A sice dívejte se na to prostě, jsme skutečně v rock'n'rollovém vysílání, protože on se nám, kde se vzal, tu se vzal. Je tady Kejklíř, tak Pavli, Pájo, já no, jenom pozdravím teda Kejklíře. No, Maro. Kejklíř, ahoj, ahoj, jene, zvuk funguje.
3: Ahoj, ahoj, krásný den vám přeju, všechno funguje, vás zdravím.
0: Paráda, funguje to skvěle. Taky člověče po dlouhé době, ti to funguje hned na první
1: ale
0: pokus.
1: Ale už jsem zase naskočený, tak já to ještě dokončím, jestli můžu, hej. A vždycky tohleto přátelství, tato rezonance, tato harmonická rezonance může vytvořit zajímavý projekt. A proto si myslím, že lidi se mají setkávat a navzájem si prožitkově skrz ty jiný duše a jiný, řekněme, jakoby nastavení toho života. Protože každý, kdo vám přijde do života, vám změní tu vaší osu, jo, kterou vytváříte tím životem, tu cestu. Takže pro mě tyhle ty lidi mě vždycky dali určitou inspiraci, která mě změnila tu moji definovanou osu. Takže miluju vždycky potkávat tyhle ty přátelé duše. A tyhle ty přátelé duše mají tak skvělou inspiraci, že se nám povedlo určitým způsobem vytvořit pár projektů, tak bych byl rád, kdybychom se o ně teďka mohli podělit se všema, kdo nás teďka může poslouchat. A samozřejmě tady je ve spojení teda s Pavlou Vintrovou a teda i s Honzou, jo, ten si teda říká Honza Kejklíř. A toho teda zdravím. A jinak moc děkuju teda všem, kteří by se chtěli určitým způsobem přidat. Určitě se ozvete, určitě se nebojte se jenom zeptat, nebo být určitou součástí aspoň menší, nebo být větší součástí, to je jedno. Ale cítíme všichni, kdo je v tom projektu, že nám to jakoby dává takový hlubší smysl, jak pracovat a s tím prostředím, kterým žijeme. A to je to naše společenství. My bychom rádi, kdyby jsme na to společenství mohli přijatelně působit, umět těm lidem skrz to společenství předat tu přirozenost toho vzestupu. Že to není nic exotického, nic ezoterického, jo? Je to skutečné a proto to není nic tak nabubřelého, jak se to takhle vypráví. Ono, vzestup se děje v těch jednoduchých věcech a ty jednoduché kroky vytvářejí velké změny. Jo? V tom je ta velikost toho vzestupu. Těch malejch, jemných krocích, který vytvářejí velké změny. Takže jsme se tady rozhodli s různýma dušema, že si vytvoříme projekt. A jeden teda, který se mi moc líbí, který je nazvaný jako Člověk a krajina. Já bych jenom na začátku o něm trošku povím a nechám pak Pavlu, aby o něm mohla víc promluvit. Protože to má spoustu zajímavých výzev. Tak, člověk a krajina. Já celkově, to znáte, chodím do té krajiny, říkám tomu krajinotvorba a zvu tam různé lidi, aby si zkusili, aby si znovu obnovili to spojení s krajinou a mohli znovu načerpat tu sílu toho života, zregenerovat tělo, mysl, srdce, znovu začít spolupracovat na vývoji. Ano, tam vždycky pro mě to byla ta krajinotvorba. Ale já jsem si říkal, že bych v rámci toho projektu Krajina a člověk bych se snažil tu krajinu přiblížit lidem, kteří už nemohou, nebo jsou nějaký indisponovaný, nemocný, nebo jo, mají různé překážky, aby mohli jít do krajiny. Tak jim tu krajinu přinést jakoby k ním na to místo, kde jsou jakoby fixovaní. A zároveň mě napadlo, kdyby se tím způsobem mohla udělat taková propagace jakoby té přirozenosti krajiny. A že se vytvoří teda audiovizuální projekt, který by byl na bázi prožitkového jakoby působení, kdy člověk vidí nějaké projekci a v lepším zvuku právě ty základní, jo, ty zvuky krajiny, jako máme třeba právě elementy, jo, nebo že se člověk jenom prochází tou krajinou. A teď jako si představím, že člověk, který nemá jako šanci jít do té krajiny, tak se jakoby může pustit procházku krásnou krajinou na vyhlídku. Teď si tam vyjde na tu vyhlídku, teď se tam vlastně rozhlídne, může se rozlítnout, může vidět celý až do dálky, jo, si udělat to jako zajímavý prožitek, který by právě přinesl tu přírodu k těm lidem, kteří nemohou. Takže tohle to je samozřejmě by to bylo jakoby i vzdělávací, samozřejmě všechno to by mohlo být jakoby vzdělávací program pro školy. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je tam pro třeba důchodce nebo lidi, kteří nemůžou už takovou cestu uskutečnit, tak by měli vlastně jenom tenhle ten zajímavý audiovizuální prožitkový zážitek. A v tom by, on by pak se mohl jakoby znovu uvolnit, to tělo by jakoby cítilo, že je znovu v krajině, a tě by se mohlo znovu regenerovat, znovu by se mohl dostat do nějakého psychického normálu. A tím, že je člověk dlouhodobě zavřený, tak vlastně jako trpí. Takže si myslím, že to je jako skvělý nástroj. Pak by to mohl být samozřejmě i člověk, který by si o tom zážitku mohl s tím člověkem jenom popovídat. Jo, jako nějak to ještě analyzovat s tím člověkem, aby tam byla ta sebereflexe. Aby mu to jako ještě, aby si uvědomil, jo, všechny ty prožitky. Jo. Tak si myslím, že tam je spoustu nástrojů, který ten projekt otevírá. Já si myslím, že to pro začátek stačí. Já teda nechám, jestli teda můžu. Pájo, jsi připravená?
2: Ano, určitě, jsem připravená. Děkuji. Já bych teda začala vlastně s určitým hned jakoby propojením, protože vlastně opravdu už dneska vlastně existuje i mnoho jako studií prokazujících, že opravdu skutečně pobyt v krajině má velmi pozitivní vliv na člověka, na jeho vlastně, jak už Marek zmiňoval, fyzické i duševní jako zdraví. Já sama mám vlastně jakoby velké jakoby zkušenosti s tím letím, kdy samozřejmě mě potkávaly nějaké věci, které se řešily jako jiným způsobem, ale vlastně jako návrat ke krajině, co se týče hlubšího vlastně smyslu, je opravdu, já bych to nazvala naprosto přirozeným zázrakem, ne žádnou vlastně jako umělostí. Musím říct, že jako dítě, jako velmi malé dítě, to pro mě bylo naprosto přirozené. Vyrůstala jsem v krásné krajině Křivoklátska a musím říct, že opravdu ten, kdo vždycky mě objal a vyšel mi vstříc, byla vlastně krajina a matka země. Postupně vlastně jsem životem tuto vlastně nějakým způsobem ztrácela v těch zkušenostech a pak vlastně přišel ten návrat. Já bych ráda vlastně představila to, že v tom projektu ano, jde vlastně o povídání o vztahu krajiny a člověka, kde je o interaktivní prožitkovou projekci, která přesně jak si řekl ty, Petře, je to teprve ten projekt v plenkách, u tohoto bych se na chvilku zastavila. Zatím je to ve fázi, kdy vlastně kontaktuji vlastně umělce a tvůrce ohledně kamery a zvukové projekce ke spolupráci, takže vlastně podala jsem určité jako nabídky i do škol, takže teprve teď čekám na odezvu vlastně jakoby těch umělců, kteří by společně jakoby s námi měli vytvořit tu prožitkovou projekci. Protože by měla být opravdu skutečně prožitková, tak nejde opravdu jen tak o nějaké spláclé video, ale opravdu o něco interaktivního, tak aby to opravdu na člověka působilo. Takže tohle to je vlastně otevřené téma, které já pak pošlu Petrovi e-mail na sebe. A pokud někdo z vás třeba se věnuje tomuto povolání, máte rádi krajinu nebo znáte někoho takového, určitě budeme velmi rádi. Napište e-mail, velmi rádi se s tvůrci setkáme a popovídáme o tom projektu a jakým způsobem ho můžeme teda vytvořit tu vizuální projekci. Jak vnímám to působení vlastně jakoby té krajiny, je opravdu přirozené. Je to obnova vlastně jakoby toho potenciálu těla, tudíž vlastně i naší vnitřní krajiny. A samozřejmě následně na to může být rozvíjená debata formou sdílení těch prožitků a těch vzájemných zkušeností. Já jsem též jako Marek nejdříve vlastně více přemýšlela i nad lidmi, které už do krajiny nemohou, ale vlastně postupem času vlastně v tom nalazování vlastně vidím, že to má mnohem širší potenciál a velmi mě zaujala další vlastně sekce a to jsou jako děti. Protože já momentálně bydlím v Praze a opravdu se setkávám už nějakou dobu s tím, že zde lidi opravdu ztratili ten vztah k té krajině. A když to ztratili už ty rodiče, tak na těch dětech je to opravdu vyloženě hodně vidět. Je to, já bych to nazvala až tak jako tristní, když se s těmi dětmi občas bavím, dostanu se s nimi jako do komunikace, tak mě vlastně překvapuje, že vlastně jako necítěj ani vlastně k tomu ten přirozený krok nemají, spíš mají přirozený jakoby ty kroky k těm technologiím a studováním a něčeho vlastně jako dosahovat na tu krajinu, jako se dost vlastně jako zapomíná. Já sama mám ty zkušenosti toho, že ohledně fyzického těla a zdraví jsem v minulosti měla nějaké věci, nějaké vlastně problémy i nějaké léky. Postupem času, vlastně, kdy jsem se navracela k té krajině a sama k sobě a samozřejmě v tom dále jakoby pokračuju, se velmi, velmi rychle staly okolnosti tak, že jsem mohla opravdu od léku upouštět a vlastně postupně jít více a více do té přirozenosti toho, aby tělo opět vlastně mohlo přirozeně regenerovat a vlastně pochopit nějakou jakoby vyšší tu prevenci, než je jen léky. Určitě to není věc, kdybych doporučovala lidem, že mají teďkon zahodit všechny tyhle ty věci a honem nějak jako někam běžet, ne. Spíš souhlasím s nějakým postupným, přirozeným vlastně jakoby procesem toho návratu. Co sama jsem naprosto vlastně vnímala a cítila, proto velmi ráda tento projekt podpořím, je, že ten přirozený návrat uvolňuje stres, uvolňuje napětí, uvolňuje zátěže, které jsou vlastně potřeba na tu cestu dál. Dokonce to uvolňuje opravdu bolesti. Já jsem vlastně měla určité fyzické problémy, které opravdu byly velmi jakoby bolestivé, a tento návrat, to byla jedna první věc, kdy mi to uvolňovalo psychiku, uvolňovalo mi to emoce a uvolnilo mi ty bolesti. Proto jsem mohla s těmi věcmi pak vlastně nějakým způsobem pracovat dál. Mně to dává smysl i vlastně pro lidi ohledně vlastně přechodů, protože u těch přechodů ty lidi mají vlastně obrovský balík na určité vlastně třeba zpracování. A vím, že ta krajina naprosto přirozeně, jejich vnitřní krajina spojena s tou krajinou a s duší země, opravdu dokáže, stojím si za tím, že to sama takhle nevnímám a zažívám, a nejenom já, dokáže to napětí a ty stresy okamžitě vlastně jako uvolňovat, pokud si to ten dotyčný vlastně jako dovolí. Proto mi to dává vlastně i velký, velký význam u takhle významných událostí, jako jsou přechody. Právě pro lidi, kteří už do té krajiny vlastně nemůžou. A třeba ji v srdci mají a je jim líto, že už tam nemůžou, tak aby měli možnost a věděli, že existuje ještě další forma toho spojení. Jo, takže asi takhle bych představila ten projekt. Asi to možná nechám pak třeba na vaše otázky a jak říkám, budu velmi ráda za to, když budete třeba i napište. Nejenom lidi, kteří umíte s kamerou, ale kteří třeba máte nějaké jako zkušenosti i s lidmi v těchto různých institucích a ústavech a tak dále. Budeme velmi rádi za zpětnou vazbu toho, jak to vlastně funguje v těch systémech v dnešní jako době. A budeme rádi, když si budeme vzájemně a svobodně otevírat vrátka vlastně pro tu spolupráci. Ještě jedna věc, co bych vlastně vypíchla v tom, co jsem si jako uvědomila, protože vlastně už jsme jako tvůrci nějaké debaty o tomto projektu měli. Věřím, že tohle to je taky jako důležité zmínit. Samozřejmě ten projekt není určen jen lidem, kteří jsou v těchto zařízeních. Je určen i lidem, které mají na starost toto zařízení, vedení. A proto pro mne, jakmile ten projekt přijde z plenek do uplatnění a realizace, je jako důležité, že samozřejmě ten projekt bude představen vedení, může si to vedení vlastně to prožít, může s námi o tom podebatit a pak vlastně následně bychom pracovali v tom systému vlastně dále. Takže jenom, aby bylo jako řečeno, že to je projekt, který je pro všechny a je všem otevřen. Takže rádi bychom, aby se s ním seznámilo samozřejmě i vedení těchto institucí. Péťo, viděla jsem, že se hlásíš, ano?
0: Já jsem se hlásil, já jsem si to tady i poznačil. Ty jsi tam zmiňovala několikrát slůvko přechody, nevím, jestli jsem zaregistroval, mohla bys o těch přechodech ještě chvilku pohovořit, co si pod tím můžeme představit?
2: Bavím se o lidech, kteří vlastně mají třeba nevyléčitelné nemoci a čekají vlastně v hospicech na odchod z těla.
0: Na odchod z těla, takže přechod vlastně na, do jiných těch prostorů. Aha.
2: Samozřejmě ten přechod je vlastně jakoby hlubší záležitostí, ale tam bych řekla, že opravdu ty lidi opravdu můžou mít největší pocity prostě třeba strachu, samoty, něčeho, toho odpojení místo toho jako spojení. Proto vlastně, co se týče opravdu hospiců a těchto přechodových institucí, tak tam mi to přesně jako s těmi dětmi dává jako opravdu hodně, hodně jakoby velký význam. protože samozřejmě ty lidi mají tam u sebe třeba blízké, ale ty blízké můžou vlastně s tím přechodem též mít nějaké svoje záležitosti. Samozřejmě někteří poskytují vlastně tu duchovní církevní nějakou jako oporu, ale my přicházíme s naprosto jako přirozenou záležitostí. Bez vlastně vstupování toho individuálního nebo osobního. Jo? Takže já vlastně se velmi těším na to, až tento projekt bude vlastně připraven na to odstartování do té reality. Dává mi opravdu velký, velký smysl uvnitř a vlastně to, proč se tomu věnovat, je silnější a silnější.
0: Takže díky za objasnění.
1: A tady ještě možná jenom doplním trošku Pavlu v tom, že tam nejenom jde o to, aby jsme vyrobili teda ten nějaký produkt, který jsme schopni umožnit lidem, aby si ho mohli nějak užít, jo? Ale tam bylo možná jenom řečený pro ty hospice a ty domoví důchodců, by to bylo spíš dělaný, jakože se ta projekce zvukově i jo, kdyby neměli projektor, dá zajistit, takže to je jako i s tím terapeutem třeba, jo, nebo s tím člověkem, který doprovází tu projekci a je schopen, jo, vnímá tu krajinu nějak ten člověk, takže je schopen s tím člověkem nějak ještě dál, jo, si o tom popovídat. Jo, protože já si celkově myslím, že to bude navracet určitý vzpomínky v těch lidech, bude to uvolňovat určitý zatuchlý emoce, který člověk třeba nemohl pustit. Takže si myslím, že dobrý, aby tam někdo byl, protože ty ošetřovatelé tam moc jako nefungují jako přátelsky. Oni by to jako nedali, že jo, všechny ty pacienty takhle si spřátelit a furt jako nový, to prostě chápem. Takže prostě by tam byl člověk, který by přistupoval k tomu člověku velmi lidsky a vlastně by s ním mluvil jako s přítelem. Jo, jako s člověkem, kde má otevřenou, jako srdečně otevřenou komunikaci. Tak jenom pro
2: přesně,
1: tohle.
2: Děkuju.
1: A ano, to se totiž přesně, jak jsi i naznačovala, při tom odcházení a se často jako neděje v tom kolektivu té rodiny. To znamená, by jako mohl být takovej průvodce, ty jsi trošku naznačovala, že to mohl být takovej průvodce, nasměrovat toho člověka někam k němu, do jeho vnitřní přirozenosti a tím prostě jako krásně přirozeně působit, aniž by se na něj jak tlačilo, že on si na to jako přirozeně vzpomene. Moc krásný. Mě právě tenhle ten nápad oslovil úplně tak, že furt jenom září v té hlavě, ale je škoda, jo, že spoustu prostředků, je spoustu peněz je věnováno na úplně nesmyslné filmy, projekce a kvality reklamy a tak dále. Ale kdyby se někdo snažil opravdu tu mediálně zvukovou věc dostat vlastně na jinou úroveň, na úroveň jako tohoto vývoje, jo, tak to mi připadne jako další jako level, kdyby jsme my jako lidstvo najednou byli schopní to umění konečně a nemít jako zneužívání, jo, té naší bytosti a tím opravdu šíleným marastem, který na nás valej, ale opravdu, aby ty média dokázaly nám jako pomáhat k něčemu. K něčemu musí být, jo, jakože k něčemu musí být. A tak hledám smysl pro ty média a tohle mi připadlo jako krásný smyslplný, opravdu v rámci té svobodné spolupráce, boje lidství a té naší krásné planety. Takže děkuju a jenom takhle na závěr ještě taková tečička.
2: Já bych ještě k té tečičce se teda přidala, dala bych taky ještě tu tečku. Já vlastně opravdu v životě mám jakoby zkušenosti ohledně vlastně práce s lidmi, spolupráce s lidmi ohledně vlastně přechodu. A ono je to jakoby velmi zajímavé, protože vlastně, když ta rodina se něčím trápí, ona opravdu nedokáže tomu člověku nastolit to přirozené přátelství. manželství. A to samý i vlastně pracovníci v těch systémech. Mně se nikdy nestalo, že bych měla problém vlastně jakoby s těmi systémy, protože vlastně tu přítomnost na tu spolupráci si vždycky vyžádali rodiny nebo hlavně ti lidé, kteří tam byli. Ale bylo vlastně velmi zajímavé, když jsem vlastně tyto věci sledovala dál a ptala jsem se, tak vlastně je zajímavé, že ne všichni ty instituce, ale některé instituce přímo mají v pracovních smlouvách opravdu to, že nesmějí otevírat srdce lidem. Jo, že nesmějí prostě s nimi být, je opravdu v tom blízkém srdečním kontaktu. A přitom to je to, co to mění. Tohle to jsem zažila vlastně i s dětmi v pasťákách a tak dále, jo. Takže bylo vlastně jako zajímavý pak sledovat, že ty lidi se o něco snažili na základě nějakých smluv několik let a moc výsledky to nemělo. Ale pak, když tam vlastně přišel někdo v té přirozenosti, tak ty výsledky, ne samozřejmě jako u všech, zase je to o tom, o té spolupráci a o tom otevření, opravdu byly veliké. Jo, takže ono opravdu tam, to téma je opravdu jako hodně jako hluboké a vlastně já to podporuji z důvodu toho, že v určité zkušenosti vlastně mám a jsem ráda, že nastává doba, kdy vlastně se můžou takto rozšířit. Přijde mi to opravdu jako úžasná záležitost, protože těch center je opravdu mnoho, ty centra dokonce už nestačí na to, jak se lidi jako cítí a co se vlastně jako s nimi děje, takže pokud jako budou moci opravdu skutečně žít tyto projekty, moc se na to těším, moc.
0: Mohl bych mít teda dotaz takový první, přátelé. Tady ten projekt vlastně, jak jsem vám říkal, já jsem od počátku, aniž bych tušil, o co vlastně bude kráčet, tak se mnou zarezonoval. A teďka už vím proč. My jsme vlastně za doby temna, covidismus, který nás vyhnal z Vysočiny na Valašsko, tak se nám nějakým zázrakem podařilo navázat kontakt s jedním taky hospicem nebo s nějakou léčebnou dlouhodobě nemocných, kde taky byli lidé, nevím teda, jestli v přechodu, jo, že už se chystali odejít, no zkrátka byli prostě buď upoutaní na invalidní vozík, nebo ležící, nebo třeba chodící, ale prostě pomalu zkrátka postižení. A my jsme tam jako muzikanti občas hrávali, jo, nějakým zázrakem se stalo i, že za dob covidu nás tam pustili a hráli jsme tam těm lidem, těm důchodcům a těm vlastně starším a jo, nemohoucím, tak jsme vlastně dostali do takové fáze rozpomenutí se sami na sebe třeba těma písněma, lidovkama, folklorkem, meritačkama a ti byli tak vděční z těch starců a stařenek se rázem stali fakt malá děcka a normálně vstávali z těch vozíků a tleskali a ťukali prostě, my jsme vždycky rozdali nějaké hudební nástroje, třeba ty vajíčka hrkací a různý cingarátka. Vždycky rytmická, kdo chce být rytmická sekce. Jo, a teďka ty ručenky se zvedaly a já bych chtěla, pak jsme zvali na pódium, kde si s náma zpívali. No prostě nádhera, takže tady tento projekt je velmi bohulibý a přeju vám fakt jako aby se to podařilo všechno zrealizovat. Takže lidičkové, kdo byste věděli, přispět taky kapkou do mlýna, třeba jak o tom mluvila Pája, takže budeme rádi. Takže nádhera, jo? A mám tady Pavlinko i Marku, velmi děkuji za vaše slova o projektu, jak bude a mohl by fungovat, tečou mi slzy, protože si to vše vizualizují a naciťují. Vše bude vznikat za pochodu. Ano, pak tady máme další pozdraví. Přátelé, já tam slyším nějaké takové hukoty od někoho z vás.
2: Já to slyším taky, ty problémy s tím zvukem, ale oni nezačali ty problémy se zvukem, až když přišel fakt Honzík.
0: Ale Honzík ještě není na scéně.
1: To nevím.
0: Já,
1: to
0: víte
1: nevím,
0: co?
1: Teďka kolísá Petrucha, podle mýho.
2: Jo, aha.
1: Že my se slyšíme, Pájo, ne? My jsme
2: jo, normální. My se slyšíme dobře, no. Jo.
0: Takže dobrý.
2: Je to pravda.
0: Já to udělám tak, že já se teďka zamotuju a klidně pokračujte dál.
1: Tady je teda otázka. Tak Petrucho, tak já nevím, mám jí přečíst? Sice...
0: Tak, já jsem se zamutoval.
1: To se možná hodí...
0: Přečti, Maro, přečti,
1: to se hodí
0: protože...
1: Hodí se to až potom. Teďka uzavřeme to téma a zeptáme se pak, teda uděláme otázku potom.
0: To hučení šlo asi ode mě, takže já se zamutuju a pošteluju si tady zvuk, jo? Takže přátelé, máte slovo.
1: Dobře. Tak jo. Tak prosím tě, Pavlo, můžeš ještě k tomu něco říct, nebo nechceš, nebo chceš už jenom tak s náma ještě pozůstat, jak to vidíš? Nám
2: já
1: Honzík
2: bych,
1: zmizel totiž.
2: No. Já bych asi pro začátek vlastně už nic nějak nevkládala, protože mně jde o to vlastně, že jsem to nějak představila, nejde o to, abych tady vlastně nějakým způsobem rozváděla nějak víc svoje osobní zkušenosti, to si myslím, že opravdu po případě, kdyby lidi měli jako zájem, může se na to vytvořit samozřejmě nějaké jakoby další vysílání. Mně to takhle no, vlastně přijde vhodné, nezatěžující. Já mám pocit, že jsme zmínili opravdu všechno jako důležité, a takže já Petrovi odešlu pak ty kontakty, za mě asi jako vše.
0: Dobře, Pájo,
2: a ráda s váma ještě pobudu, s váma ještě určitě pobudu, kdyby náhodou nějaká otázka, něco, a tak dejme tomu třeba za 30 minut, nebo tak bych odcházela,
0: dobře,
2: jo?
0: Dobře, ty jsi tvůrce, je to na tobě a máme tady otázku, ale já jsem, přátelé, zjistil technickou zkouškou, že ty pazvuky jdou od Máru, teda Máro, já jsem tě zamutoval a pazvuky skončily. Teďka se zaktivoval a pazvuky jsou tu opět, takže
1: tak já,
0: nevím. Máro,
1: já se odpojím a připojím. Teda.
0: Přesně tak, to jsem ti chtěl právě navrhnout. Takže Pájo, já tady přečtu otázku, která se týká tématu, ano? Budou se na tom projektu podílet lidé, kteří mají velmi blízko k přírodě, k matce zemi, bude se to vše dít s láskou, laskavostí, vděčností a otevřeným srdcem k sobě navzájem. Aha, velmi se těším, takže to nebyla otázka, to bylo konstatování.
2: Ale můžu do toho klidně té paní jako říct, ano, pro mě třeba, není to podmínka, ale je to přirozenost. Ano, prvním základem je otevřené srdce a ta láska. Takže určitě, jo, a vlastně to, že tam pak bude někdo, kdo je schopen s těmi lidmi si povídat a tak dále, též to samozřejmě budou lidi, kteří skrze to srdce mají ty zkušenosti.
0: Tak, dobře, takže děkujeme. No a myslím, že je na čase tady přijmout tady toho chlapíka, který si nechává říkat kejklíř, já ho odmutuju. Neodmutuju, protože on se sám dobrovolně zamutoval. Takže Honzo, jestli nás slyšíš, tak si zapni mikrofonek a máš slovo, hovoř a počkáme, až se Mára přihlásí. Honzi.
2: Ahoj, Honziku.
0: Ahoj. Honzo, máš mute. Neslyšíme tě.
4: Poslednice.
0: Tak.
3: Ahoj, já vás zdravím. Kde projdím ještě v autě a trošku je to takový hektisnější. Nicméně jsou rád, že vás takhle slyším, kde na začátku se mi tam velmi líbilo to, když tam přijde tomu propojení mezi těma lidma. Ono to je vlastně pokaždé, když se potkají ty lidi, což mně přijde strašně krásný. A v momentě, kdy se potkají ty správní lidi, tak se ty zázraky dějí.
0: Toť vše.
3: Co bych řekl k nám, jak my jsme už tady párkrát zmiňovali, my připravujeme ten projekt Centrum řemesel a projekt vlastně obnovu zámku, kde vzniká takový centrum, kde by se lidé mohli potkávat nejenom v rámci vytvoření v těch dílnách, co tam jsou, od truhlářské, klempířské, zámečnické dílny, tak spolupracovat na, aby jsme mohli znovu tu sociální soudržnost aby jsme byli více spolu při tvoření těch věcí, co potřebujeme.
0: Nádhera, takže další propojování, já vím, že Honzi už nějaký čas to běží, ty přípravy tady toho areálu na ty řemeslné dílny, takže taky veliký blagodár a přání, abyste dokázal dovést do praxe a do realizace. Tak, my tam slyšíme tvoji navigačku, asi brzo dojedeš do cíle, takže Mára se přihlásil znovu. Máro, no Honzi, já tě na chvilku zamutuju, jo? A vyzkoušíme, ahoj, zdravím na dálku.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. Krásnou, šťastnou jízdu, takže mějte se tam nádherně. Když tak, Honzo, můžeš třeba zůstat napříjmu, já tě jenom tady krátce zamutuju a dáme teda slovo Márovi, jestli se mu podařilo teda opravit ten zvuk tím odhlášením a přihlášením. Asi jo.
1: Tak já zdravím znovu, přihlášen, doufám, že všechno v pořádku.
0: Ano, zdá se, že jo.
1: A prosím tě, tamhle Honzík, on už to trošku, jakoby, že mají, hele, Honza a je napojený na lidi, kteří mají právě ty mořice, že jo. A tam je podle mýho velký dědictví těch řemesel, takže tam chceme jako udržet tu tradici, že by si určitým způsobem mohl člověk udělat nějaký prožitek v rámci a různých řemesel. Jo? Třeba já určitým způsobem se budu snažit vytvořit řemeslo svobodné spolupráce, naučit lidi svobodně spolupracovat. Takže je to skvělý pro takový skupinový eventy, kde by si prožitkově mohl člověk právě zažít jakoby tu jednotnou, kolektivní a vědomou, jo, jakoby nějakou práci. To je krásný. No a tyhle ty eventy, samozřejmě Honzík tam bude mít určitě cokoliv k výrobě, jo, že když to bude řemeslná dílna, tak si člověk může zajít a udělat si tam stůl nebo nějaký artefakt, který potřebuje do firmy, jo, nebo nějakou skřínku, která jim bude něco jako, co je bude spojovat v rámci té firmy. Takže třeba pro nás to společenství je důležitý a tady Honzík to vnímá skrz to řemeslo, to je prostě jako skvělý. Já ho v tom podporuju a budu velice rád, kdyby se ten projekt, který jakoby vzniká, sice jakoby vzniká ve více lidech, ale vnímám to, že tam bude ještě víc lidí. A chceme dát prostě tomu společenství, těm firmám i různým i tím jednotlivcům samozřejmě, aby mohli přijít na to místo a určitým způsobem se tam takhle obohatit. Jo, přijmout určité kvality řemesla, naučit se něco. A jde o přirozený proces, to je hezký, to skvěle, jako Honzíka podpořím. Budu velice rád, kdyby tyhle prožitkové akce tam byly možné, ale on to naznačuje dlouho, já to vím, on tam prostě je strašně moc práce a peněz, aby ten projekt mohl fungovat, aby měli ty lidi zázemí. Takže bojuje tak nějak jakoby s tím drakem, jo, jakoby ten Jiří s tím drakem prostě bojují, tak on to teď má, Honza tam, a vím, že to určitě dotáhne a že to začne fungovat. Kdybych dokoliv chtěl podpořit, třeba jenom tím, že tam jako firma přijde, dá nějaký dar a my jim jakoby, nebo jim zprostředkujeme jakoby tenhle ten prožitkový event, no tak je to úplně skvělý, tak je to oboustranná výměna a není to vyloženě dar, který si ta firma neužije, jo, takže samozřejmě se ozýváme i těm různým firmám, i těm společnostem, který mají tenhle ten zájem, že by podpořili tenhle projekt tím darem a zároveň by mohli mít ten prožitkový krásný event. Tak to jenom k tomu a necháme teda Honzíka, jestli to nějak dokončí. Honzo,
0: Slyšíme se?
3: jak teďka mluvil o tom tvoření. O tom, slyšíme se?
0: Ano.
3: Jak jsi teďka mluvil o tom tvoření a vlastně to, cokoliv jakoby děláme těma rukama, tak do toho otiskujeme. Pardon, slyšíme se? Nebo všechno v pořádku?
0: Ano.
3: Tak vlastně to, co vlastně cítí ten náš organismus, tak to se otiskuje do toho, co tvoříme. A v momentě, kdy jako to děláme společně, třeba teďka připravovali event pro firmu, která si vyrábí stůl, zalívá tou pryskyřicí a do té pryskyřice všichni vkládají věci, které do toho stolu budou mít, třeba pak v jednačce. Jo, to jsou taková společná tvorba, která se takhle připraví, nebo a řeknu grill třeba, který se dá vyrobit, nebo těch věcí je opravdu moc, co se dá jakoby udělat nějakou spoluprací, aby se tam v rámci třeba nějakého toho team buildingu mohlo něco takového otisknout z těch všech lidí, kteří se v té firmě pohybují, nebo...
0: Tak, Honzo.
3: Já jsem vyráběl jeden stůl a já jsem... ho dělal tak z legrace, v podstatě z lásky pro svoji přítelkyni a já jsem okolo něj jakoby tak skákal ze strany, říkám, dělám portál, vyrábím portál. A to se to normálně do toho produktu promítlo. Jakože to je prostě, ještě teda neumím úplně sám prostírat ten stůl, ale třeba se naučím ten portál ovládat časem.
0: Super, super. Honziku, já bych dělal takové doplnění.
1: To je jasný.
0: Promiň, Máro, jestli jsou slyšet, ano. Ono je to tak, Honziku, že vlastně ten tvůrce do toho svého produktu otiskuje vše, ať chce nebo nechce, jo? Takže se to tam, ten jeho podpis se tam jako vyskytne energeticky, proto znovu opakuju, jako bacha na myšlenky, jako tvořme fakt s čistým záměrem a úmyslem, jo, aby to vlastně rozdávalo radost nejen tomu tvůrci samotnému, ale lidičkám okolo. Takže Honzíku, taky ti velmi přeji, aby se tvůj projekt tam v Mořicích vydařil a obohatil nás všechny. Takže Máro, ty chtěl jsi něco říct? Máš slovo.
1: Já jsem jenom tak reagoval, jakože hej, protože Honzík, on má jako skvělou inspiraci, ale hůř se mu jako dělá ta manažerská činnost a pak najednou zase on k té hmotě tíhne, takže pak umí tu koncovou věc, jo, jako když se to vyrábí. Jo, že prostě když mu někdo jako jasně namanežuje, jako manažersky, že jo, prostě jakby, co se má jako udělat postupně, tak funguje úplně skvěle a proto my se jako doplňujeme. Víš, jakože se vždycky sejdeme a v tom projektu si vyjasníme tyhle ty důležitý části a spojíme. Tím je spojíme a to je hezký. Potom on najednou trošku jako ožívá ten projekt. On ještě jakoby není, ale zároveň už cítíme ten jeho potenciál. A to je, a to mně připadne, že je moc hezký, protože je jakoby vidět, kudy nás ta duše a ten duch vede. Protože jakmile my jako vidíme už jakoby to světelko, když se, jo, může to být různé světelko, samozřejmě nemůžu to jako tak nazývat, může nás strašit kdokoliv, bludička, baba jaga v Perníkové chaloupce, to je jedno. Ale jde spíš o to, že my když jakoby vnímáme, že nás to naplňuje, jsme naplněný tou silou, to uskutečňovat, úplně jde to trošku jako samo, tak mám takovej jakoby pocit, že ten můj vnitřní smysl se spojuje s tím vnějším smyslem toho příběhu. A že ty dva příběhy jsou schopný vytvářet takovou koherenci lásky, takového unikátního přátelství, které dokáže toho tvůrce, jak ty říkáš, ano, pozor na ty věci, můžeme, ano, my si můžeme ublížit, tvorba je o tom právě, aby jsme si uměli spálit a zároveň něco tvořit. Jo, Petrucho, máš pravdu, ale nesmíme si úplně odpírat to spalování, víš, jako se nechat ponaučit, je to velice důležité, ale lidi spíš potřebují pozbudit, aby se stali těmi tvůrci. Protože když o tom jenom debatujeme a ten člověk to jako prakticky neuskuteční a není tím tvůrcem, má tam nějaký, řekněme, nějaký trauma nebo blok nebo strach a že mu jako brání se takhle jako svobodně projevit, tak já si myslím, že právě třeba všechny tyhle projekty, které vytváříme, jako v rámci svobodné spolupráce, člověk a krajina, krajinotvorba, i tady Honzík, a jo, to centrum řemesel a tak dále. Mně to připadne, že je to stále o tom samým. Že my potřebujeme přirozeně přijmout ten svůj vnitřní příběh, aby se dokázal uskutečnit tam okolo. A to je ta čistota toho tvůrce. On to neovlivňuje, protože my už jsme si navrhli tu skutečnost, kterou tu máme jakoby celou zažít, tu zkušenost. Prostě celý ten cyklus už jsme si jako navrhli na začátku. To byla prvotní vstup do toho cyklu. A teď se uzavírá cyklus, takže my naopak my potřebujeme teďka ty příběhy spojit a jakoby ukončit nebo dokončit ten cyklus, aby jsme si uvědomili, proč jsme do něj vstoupili. To je to, proč najednou bude chránit toho tvůrce, protože on najednou ví, proč se ty věci dějou, takže se nenechá jako Petrucho lapit nějakým špatným myšlením a vyráběním jakoby té jeho špatné karmy, ale naopak se snaží být ten tvůrčí, který to podporuje. Takže já jsem velice rád, že to je přirozeností člověka. On se to nemusí učit. Je to velice jednoduché. A ku podivu, toho člověka dali právě do té krajiny, na tu planetu, kde je ta naše bohyně, ta její duše, která vytvořila unikátní prostředí, kterými my můžeme zažít to je tak neskutečný zážitek, vlastně, když se tady probudíte jako ve svém plném lidství. Já to přeju úplně všem na celé planetě, protože v tuhle tu chvíli najednou člověk opravdu nic nechce. Protože v tu chvíli pochopil celý smysl toho cyklu. Najednou opravdu si užívá ten život a surfuje po těch vlnách a transformace. Takže pro mě jakýkoliv projekt, který má aspoň zrníčko tohodle nápadu té svobodné spolupráce, tak je pro mě jako blaho pro budoucnost člověka zde na zemi. Jo? Takže jestli to je malinký semenko ode mě, tak se ho snažím sázet už 25 let a jsem moc rád, protože jakoby každý zasazení toho semínka do toho prostoru, do toho příběhu, do toho společenství mě naučilo, co ta svobodná spolupráce jako opravdu je. A teďka to moje chování je nastavené tak, že já mám přístup vlastně k celé tvorbě, aniž bych toho musel dosahovat. To je unikátní punc, který vám dává ten přirozený vývoj, že vy dokážete obsahovat celistvost v rámci jedinečnosti. To vám nikdo nedá, se člověk nekoupí, to se nejde vycvičit, to se nejde naučit, jo? To nejde vzdělávat, to je nepřenosná věc. Je to jenom ale způsob chování. Je to úplně jednoduchý. Není to náboženství, není to ani magie, není to nic, je to jenom způsob chování. Záleží, jak my přistupujeme jako tvůrci. To Petrucho, to je moc krásný, to je prostě to si drž, to je hlídej si tvůrce, aby právě netvořil věci, které pak v naší bytosti těžknou. A my pak prostě jakoby stěžkneme až moc a nejsme schopní jít dál, jo? Že prostě stává se to prostě naší přítěží. To znamená, že ano, naučit se být tento

Ale teprve, když jsme sami sebou a jsme doma a jsme v klidu, tak jsme ty tvůrci, najednou spokojení, najednou a tak, co já bych dělal. A to jsou ty naše koníčky. Ale my, chápejte, koníček má mít smysl. A jakmile najde smysl toho koníčku, no tak on trošku jako zaniká a nacházíte nový koníček. To znamená, že vy takhle putujete těma cyklama toho učení tady. A vždycky se vám hnedka okamžitě, jakmile jeden uzavřete ten cyklus, tak se otevře další, protože teď je tady přítomnost v rámci vzestupu. Zná se ty cykly, navrací, odkud zešly. To znamená, že cokoliv, co dělám pro vývoj, znamená, že měním sám sebe, abych se choval slušně. ale slušně jako v rámci nevinnosti a čistoty. Jo, to je pro mě taková jasná slušnost, že já tu nejsem proto, abych musel něco řídit, určovat, chtít a vlastně jakoby být takovýhle typ tvůrce. Mně to připadne, že tahle ta čistota je pak zkažená, že je pak nacionální, že je pak ovládací a že funguje jako hierarchicky. To znamená, že pro mě tahle ta čistota mně připadne jako pokřivená pro ten vývoj a nikdy člověku nepomohla. A proč teda člověk nepřijde a neřekne a nejde tou vnitřní čistotou? Jo, aby on našel nevinnost srdce, který mu pak dokáže to srdce pomoct se všemi problémy, které ho potkají, když si udrží čistotu srdce. To znamená, že pak seš ten tvůrce a neuděláš chybu, protože máš čistotu srdce. Protože víš, cokoliv, co tvoříš, tak je součástí srdce, součástí vývoje. Každého se to dotýká. Proto to nemůže nikomu ublížit. Jo, že ty neuděláš věc, která... ano, uděláš, ale pak budeš těžší, budeš se obvinovat, budeš si říkat, že jsi to nezvládnul a těžkneš hrubý emoce, deprese a tak dále. To klidně může nastat. Ale jakmile najdete svůj pravý domov, tak to vaše srdéčko už prostě nepadne, protože má základnu a to je důvěra. Důvěra v sebe. Důvěra v toho tvůrce. To je hvězdný domov, který nám ta Marienka vždycky předkládala. To je hvězdný domov, ta důvěra toho tvůrce. My se bojíme vlastně přijmout toho tvůrce, protože má moc velkou zodpovědnost. Ale když máme důvěru v sebe a máme tam tu nevinnost a tu čistotu, pak jako úplně normálně nelze jakoby udělat chybu. Ne? Já jsem to řeším celých těch 25 let. Jak to, že od té doby všechno jako funguje, tak jak potřebuju v rámci toho vývoje a vzestupu. Že vždycky, když něco v sobě se mi ztransformuje, já se změním a změním svoje chování, tak se změní třeba i obráceně předivo té planety, nebo obráceně. Když se změní chování té duše té planety, tak potom se převáže na mě. Jo? Vidíte tu provázanost, že vlastně my nepotřebujeme přesvědčovat lidi, my potřebujeme jenom tak žít. A když tak budeme žít, jo? Čistě jenom jako tvůrci, tak všichni ostatní vlastně to uslyší skrz ty otevřený srdce, který teď planeta žehná všem lidem, že jo, aby otevřeli srdce. A všichni, kdo tu jsou, tak si přejí, aby člověk zestoupil. Proč si přeje celý vesmír, který je tady fakt jako velký, všichni evoluční linie, aby člověk zestoupil? Není to záhadou? Jaký mají důvod, proč zrovna jeden člověk, který je ještě, jako můžeme říct, že je dost zmatený v tom vývoji, proč to jako potřebují? K čemu to jako potřebují? Jo, že to je zajímavá otázka. A to možná pak navážem akorát na to téma, tak to už nechci rozvádět. Ale děkuju, já jsem si teda uvolnil svoje emoční
rozpoložení. Děkuji.

0: Ty jsi to krásně, Maro, ty jsi to krásně
1: Tak, jestli
0: rozvedl,
1: mohu.
0: rozvinul. Pavli, jenom prosím tě minutku, já jenom to doplním, jestli můžu teda na Maru, protože to vlastně
1: Ano,
0: reagoval
1: určitě, to je jasný.
0: na tu moji ne otázku, ale jak jsem říkal Kajklerovi, že jenom jsem řekl bacha na myšlenky. Já jsem tím chtěl jenom říct to. Maro, ty jsi tam použil krásný jako slovní spojení světský svět, jo, a ten občas přinese tady ten Matrix něco, co není jako úplně teda jako čistý, co není harmonický, jakési nánosy zvenku, nějaké energie. A v tom momentu ta tvůrčí činnost prostě postrádá, jako já radši v té situaci netvořím, nedělám vlastně nic, jo. A jdu se projít nebo na tu farmu a až cítím, že jsem pročištěný, tak pak teprve můžu teda jít do dílny, začít vyrábět nějakou zvonkohru, nebo cokoliv dělat, jo, i štípat dřevo, ale jenom v tom stavu, kdy se necítím jako zodpovědný tvůrce, i když ty říkáš, že to je součást té celistvosti, tak já teda raději nedělám nic a čekám až na ten čas Kairos, kdy jsem teda úplně v pohodě. Jo? A pak vlastně v té radosti vznikají krásná díla na všech úrovních s materiálama v kuchyni, ve vztahu, jo, a tak dál. Takže jenom to jsem chtěl a můžete mluvit, Pauli, Pájo.
1: Děkuju. Já bych si vzala poslední slovo, za chvilku budu odcházet. Já bych též tomu dala jenom, a tady připojím svůj osobní pocit. Já, když jsem byla velmi malinké dítě, já jsem vnímala společenství a svobodnou spolupráci. A opravdu furt jsem se ptala, proč to tady není, nebo proč se lidi tak chovají a proč. A můžu vám říct, že jsem opravdu klidná a šťastná, že jsem našla sebe, našla domov. A že je mi skutečnou ctí a skutečnou radostí, že nejenom, že to vidím a vnímám, ale že to opravdu jsem mohla vstoupit a žít to. A že vzniká skutečná svobodná spolupráce. Jak tady dole, tak nahoře. A spojuje se to. Opravdu děkuju všem, protože o tom, že třeba budu tady, nebo že budou vznikat takovéhle projekty s takhle zajímavými lidmi, s kterými se setkávám, o tom skutečně se mi ani nesnil. Takže díky všemu a všem. Přeju vám krásný další krásné prožitky a povídání. Samozřejmě budu s vámi, jen se potřebuju odpojit, už mi přichází jako rodina, potřebuju dojít s pejskem, takže jsem vděčná. Děkuju vám za zkušenost. Bylo to pro mě nové a opravdu zajímavé a věřím tomu, že se zase třeba uvidíme, uslyšíme. Takže ať se daří všem a jak říkal Marek, můžu se k tomu jenom připojit. Skutečně přeji domov celému stvoření, protože je to bod, z kterého skutečně můžeme tvořit jako společenství duší a duchu. Děkuju za to.
0: Bájo.
1: Tak se mějte všichni moc hezky a zdravím všechny posluchače a děkuju vám za tu možnost.
0: Díky, Pájo.
1: Samozřejmě připojím ten e-mail a tak dále. Jo?
0: Ano,
1: co jsme
0: ano.
1: se domluvili.
0: Budu
1: Takže
0: se
1: ahoj. Budu ať se daří.
2: Ahoj, Pájo. Ahoj. Já se teda taky rozloučím.
0: Ahoj,
2: já se omlouvám.
0: Ahoj.
2: Dnes to bylo takový stručný, tak mějte se krásně. Děkuji.
0: Kejklíři, Jene, děkujem, veliký blagadar a ať se daří.
2: Řemeslům
0: práci a řemeslům zdar. A nazdar. A zase někdy příště. Páje jsem chtěl ještě sdělit, ale už se odhlásila, že na to, že vlastně je to pro ní nové, tak na mě působila, jak kdyby tady byla po 20. úplně s přehledem. Jo, byla tam vyrovnanost, veliké srdce a ta vnitřní síla tvůrce, tvůrkyně v jejím případě. Takže Pája, paráda a Honzi, která kejklíř, taky se budeš odhlašovat nebo zůstáváš?
2: Budu vás odhlásit. Děkuji, mějte se krásně, všichni zdraví. Ahoj, ahoj.
0: Mnoho zdaru, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Tak.
2: Jaj,
0: no. Já teda chlapca odhlásím, protože Nemá se k odchodu, tak mu trošku co?
3: Jo.
0: Pomůžem mu. Ale bylo to příjemné, milé setkání, trvalo přes hodinu. Maro, a my teda můžeme, počkej, ho tady, já ti nezapomenu, vyhodím ho. Tak, a my teda můžeme zahájit druhou část našeho dnešního vysílání. A je to další z tvých témat. Já si ho pořád nemůžu zapamatovat, je to něco o kosmickém vzestupu. Vzestup kosmického člověka, tak zní to tajuplně, no ostatně jako vždy všechny tvoje pořady jsou velmi zajímavé a všechny jsou pro mě výzvou. Takže Máro, je to tvé, uveď si téma, já jsem tě tady k dispozici a opět teda veliké oči a veliké uši jsou tu, máš slovo.
3: Tak. Já se musím přiznat celkově. Je to pro mě jakoby takové hluboké, takové delikátní téma, které když ty informace, o kterých já tady mluvím, vnímáte i v té prožitkové úrovni, tak ta informace pro vás má ten hluboký potenciál, který jste prožili. A proto, když já mluvím o tomto tématu, tak se mi hnedka okamžitě jakoby ten prožitek, ta zkušenost hnedka dostává do té přítomnosti, takže pro mě je delikátní v tom, že pokaždý, když o tom přemýšlím nebo s někým o tom mluvím, nebo když máme nějaké setkání, a o těch informacích mluvím, tak se mi opravdu navrací ten stav, ten prožitek. A vnímám to takhle dlouho, že na ty slova se dokáže ten prožitek vázat jenom tehdy, když ten člověk tam má tu skutečnost skrz to srdce. Protože v tom celém je to úplně nádherný nástroj, když se to srdce propojí právě s tím hlasem, s tím projevem. To je překrásný. Pak ono to srdce úplně touží říct ten prožitek, podělit se, ale zároveň ví, že ho těma slovama trošku jakoby mystifikuje. A pro mě tím, že mám i ten prožitek, tak je to velice, velice krásný, úžasný téma, o kterém takhle polemizuju a přemýšlím vnitřně už, řekněme, tak půl roku. A protože dlouhodobě vnímám ten svůj vnitřní vzestup. Vnímám, jak ty moje vysokovibrační těla, které jsou v různých těch rovinách bytí, vždycky tím svým vzestupem mi pošlou ten záblesk a že je blíž a blíž ten záblesk. A že pokaždý, když dosáhnou té jednoty v té dualitě, tak vznikne jakoby spojení se zdrojem a vznikne záblesk. A v rámci toho vnitřního vzestupu, který teďka určitou dobu procházel, když se uzavíral jakoby ten cyklus, tak cítil jsem, že se probouzí ten můj vnitřní potenciál. Cítil jsem i otevření toho vnitřního vesmíru, kdy ten neprojevený svět nabízí obrovskou možnost porozumět do hloubky těm tématům, těm kvalitám. Nevidět třeba jenom v tom elementu, který my tady vnímáme jako vodu, zemi, vzduch, oheň, tak v něm nevidět takovou tu jednoduchost právě té hmoty. Jo, že to je jenom ta hmota, že tam nic není. Naopak, jakákoliv bytost tady na zemi má velice hluboký a dimenzionální rozměr, který buď funguje tak, jako v rámci linií, takže fraktálně, anebo v rámci dějovosti můžeme vnímat jako tu historii, jako tu minulost a budoucnost té bytosti nebo toho místa. Je to naprosto úžasné. A to znamená, a pro mě teďka bylo důležitý si uvědomit, co je teď jako další krok pro toho člověka. Já už jsem tady minulá témata velmi intenzivně se snažil vysvětlit, že ten vzestup se netýká jenom člověka a netýká se jenom planety Země. Proč všichni směřují ten pohled právě k tomu člověku? Teď znamená to, že on je klíč k celistvému vzestupu. On dokáže navrátit ten cyklus. Nástroj, který k tomu byl předurčený, ale nedorost. Prostě se nevyvinul. Ani psychicky, ani emočně, ani tělesně. A teď ten vzestup se to snaží jakoby dohnat. Znovu aktivovat ten genetický potenciál, který v sobě máme. Reaktivovat ten prvotní, ten prenatální stav jedinečnosti, aby se ta celistvost celá mohla skrz toho člověka jakoby vlastně v rámci svobodné spolupráce spojit a tím vytvořit poznání, jak vyrovnat tu dualitu, tu rozdílnost. A teďka ten člověk se sem zrodí na tuto úžasnou planetu, protože je jedinečná v tomhle stavu. Zde se může prožít celá cesta až ke zdroji. To znamená, otevírají se teďka nebeské brány, řeší se jakoby ta andělská smlouva, o který jsem se bavil v rámci prvotní tvorby. Znamená to, že člověk v sobě uvolňuje informace, je odhalení skrze člověka, skrze jeho probuzení, je odhalení těchto informací, jak to doopravdy bylo. Už se nemusí čerpat ze zdrojů historických, naopak to člověk si to teďka může přečíst. Může rozvázat tu smlouvu a může uvolnit pro vývoj, pro svobodný vývoj, právě tu svoji andělskou linii a i toho svého démona, protože každý člověk přijmul i ten odvrácený vývoj a ten stín, aby ho ponaučil. A záleží, jak tyhle ty dva na nás působily, tak jsme zareagovali, vytvořili jsme určitý překážky a teď se snažíme k tomu zase opětovně vrátit. A tyhle ty dva tábory a taky právě v rámci rozličnosti a sjednotit. To znamená, že i člověk řeší ano, tu prvotní úroveň, to znamená ta trojedinečnost, a se teďka celá douzavírá a člověk bude na této planetě, když do něj člověk jako vědomí vstoupí do toho lidského těla, je schopno si vzpomenout na celý ten cyklus až k prvotní tvorbě, proč vstoupil do této duality, aby si mohl uzavřít všechny cykly až k tomu, že mám celistvé poznání. V rámci toho, to znamená velkou dlouhou cestu, kdy to vědomí a přechází právě přes tyhle ty různé úrovně a uzavírá si ty cykly, jakoby hledá návratový pot, odkud on vstoupil do té dimenze, do té roviny. To znamená, že vždycky v té rovině té frekvence, té vibrace, té dimenze máte právě tyhle ten návratový bod. A vy potřebujete v této rovině zažít ten cyklus, tak jak jsem říkal, že existují ty vyšší světelné těla, který tyhle ten cyklus taky už uzavírají, aby vznikl ten záblesk té jednoty, aby se zdroj mohl projevit, aby jsme věděli, jako proč, jako stvořitelská substance jsme vstoupili do této duality a mohli jsme celý zážitek toho Edenu, že se ten Eden otevřel a vytvořil vývoj a celý ten vývoj znovu navrátit, celou tu zkušenost navrátit a zpět. Aby to bylo k dispozici, bylo potřeba, aby tu byla bytost, která je nejblíž k tomu 3D stav, je poslední stav, kdy je možný vyrobit toto tělo, hej, aby do ní to právě mohlo vstoupit. To znamená, že my jsme úplně v té nejnižší úrovni, kdy to jde, a pak už je jenom 2D, 1D a 0. A je tam zase zdroj. A teď si představte, že jsme na konci celého toho stvoření od toho prvotního vzniku. A to jsou ty naše cykly. Jsou tam planetární cykly, hvězdní cykly a to vědomí různě se rodí na různých planetách, na různých hvězdách a zažívá právě tyhle ty cykly. Zažívá to kvůli zkušenosti, aby právě mohl pak přijít, protože v tu chvíli jste připraveni, tak si vědomí řekne, ano, vstupuju na planetu Zemi, abych si to mohl celý prožít. Protože tam to zažíváme v cyklech. Tam se narodíme na jednu planetu, která má ten cyklus. Na další hvězdu, která má takový cyklus. A teďka putujeme, když nazbíráme dostatek zkušeností, opravdu přicházíme na tu planetu sen, aby jsme si ty návratové body mohli naprosto uvědomit. Vzestup jako takovej bude součástí vlastně jak toho přirozeného procesu tady na Zemi. Že kdokoliv pak bude schopen přijít znovu na tu planetu, která vzestoupila, tak na něj bude takhle působit. On znovu najde svoji jedinečnost, vzpomene se na svůj prenatální stav. Teď se podívá na tu svoji cestu vlastně z té čistoty, z té nevinnosti a je schopen teprve tehdy reflektovat, jak se choval, i co to vyvinulo za vývoj, jestli to bylo jako ta udržitelnost života, jestli to mělo nějaký smysl, tak v tu chvíli je schopen právě všechny ty návratové body, ty těla sjednotit. A to je vzestup. A teďka si představte, že sleduju, jak je to možný vzestoupit. A určitý čas planeta Země nebo vzestup 3D nebyl stále možný, protože ta hmota byla stále uvězněná v té kvantové pasti toho Matrixu a nebyla schopná rezonovat s těma procesama, které vznikaly už v tom vesmíru a okolo naší sluneční soustavy. Proto bych teďka jakoby navázal Matrix jako takovej, tu nebudem rozebírat, jenom víme, jak funguje. Jo, je to taková kvantová past a já ten Matrix rozlišuju na dvě polohy. Jo, že tam je zase ta dualita, aby to bylo udržitelný. A jedna poloha je neměnnost. Že tady je takový jako stázový stav, že to tak je a je neměnnost. A pak je tam ta druhá část a to je velice zajímavý. U nás tomu říkáme ego, ale je to taková ta nabubřelá genialita, že já všechno vím nejlíp. Jo, to tady, tyhle ty dvě síly jsou velmi delikátní, protože když se podíváte na celosvětovou situaci, tak se to tam takhle přesně odráží. Že teď se vyzdvihujou určité elity a říkají, že jsou jako spasitelé světa, a že prostě jakoby, jo, a to je přesně, jakože já vím, jak na to. A přitom jediný, kdo na to ví, jste vy sami. Není to součástí prostě vyzařování slunce. A to vidíte, že to je od té doby, kdy k nám vstoupil jakoby ten sluneční bůh, tak my jsme pod tímhle s tím vlivem. Jo, že my najednou a přijímáme od těch bohů, jakože oni nám mají jakoby radit, jak máme žít. Jo, v tu chvíli jsme byli ovlivněni jakoby tímhle identifikací a že jsme nepřijmuli, vlastně nám odebrali to božství, že se nevyvinulo božství, takže jsme božství a pak jakoby zboštili do těch modly, jo, kdy jsme schopili se k tomu modlit a mít to oddělený od toho svého prožitkového já. A vaše božství totiž je potom odebraný a slouží tomu Bohu. Jo? A ty zázraky, které pak se dějou, řekněme, tak je to, co jako prosákne. Jo? A teď si představte, my potřebujeme ten vztah s tím božstvím jako vyřešit. A tak my potřebujeme najít jako lidstvo, potřebujeme najít hlavně tu naši vnitřní svrchovanost, aby nás neovlivňovalo to ego, jako to chtění, to ovládání, ta genialita té magie, ale zároveň i ta neměnnost, jo, kterou nám přináší sem ta luciferská sféra, která vlastně jakoby stahuje ten vývoj a chce ho a zpomaluje ten vývoj. Protože jakmile vy moc jakoby ulpíváte v té zkušenosti v jedné polaritě, tak potom váš vývoj stagnuje. Jo, že ta zkušenost tady toho cyklu je právě, jak tady bylo naznačovaný, že to je jako nahoru dolů, jsou takové ty cykly. Nevím, teďka Petrucha o něm mluvil, jakož nějaký, že čeká na cyklus Kairos. Tak pro mě to je, že jdu jako nahoru, tam jsem schopen jakoby toho prožitku, jak je to jako v tom světle, a pak jdu i do toho stínu, abych prožil i v tom stínu, jestli to chápu dobře. A furt takhle dobro zlo nás tady vychovává. Když, jakmile jsme v jednom extrému, buď jenom moc dobro a vnucujeme si to, tak máme růžové brýle a jsme právě takový ty geniální, osvícený bytosti, které jenom prostě šíří dobro. Jo, že tam nemáme, ale my jsme se sem jako bytosti narodili, my tu nemáme nikomu kázat, my jsme tady bytosti, který máme mít tenhle prožitek a z toho mít to vnitřní poznání a vyzařovat to do té společnosti. Ne tím, že já vám něco říkám a vy se tak jako chovejte. To je úplná blbost. To je stejný to dogma, to paradigma té neměnnosti. To tady šířejí všichni touhle formou, tou identifikací, tím egem, šířejí vlastně osobní pravdu. Šířejí, aby té osobní pravdě uvěřilo víc a víc lidí. A čím víc nás bude, tak tím je to jako... Jo, že tím to vznikne. Ano, tak to jakoby funguje. To znamená, že oni opravdu tím jsou schopní manipulovat s lidstvem. Když člověk není svrchovaný, tak potom je ovcí, která se typicky přidá k tomu stádu. Jakmile člověk svrchovaný, tak nepotřebuje zažívat archetyp ovce. On chce zažít všechny archetypy. On chce všechny cykly, které potřebuje, jak hvězdné, tak planetární, tak potřebuje prožít. A to je ten vzestup. Tím je to umožněno té bytosti. Ten, kdo se teďka narodil, tak to má dost snažší, protože už má tu cestu rovnou jakoby otevřenou. Takže v rámci těch změn, jak jsem naznačoval, 3Dčku nemohl vzniknout vzestup. Já jsem z toho byl takovej nešťastný, protože jsem viděl planetární vzestup. Jakoby duše Země má taky spoustu dimenzí, jo? A její cyklus vzestupu byl uzavřen a ona mohla v těch různých rovinách, v těch tělech vzestoupit. A viděl jsem vzestup 5D rovině, která byla nejblíž v rámci duše. 4D a 3D části duše tu ještě zůstaly, aby pomohly těm lidem jako k tomu přechodu, jo, vibračnímu. A teďka stále jsem si jako uvědomoval, že v určité fázi nastane nějaká doba, kdy to začne prosakovat a půjde to i přes to 4D a začne i ta hmota 3D nějak kooperovat. Znamená, že to vnímám i na svém těle. Když něco praktikuju, jo, dělám vědomou praxi, znamená, jsem třeba pozorovatel a teďka jsem schopen přes to srdce se různě spojovat anebo prožívat ty různé vibrace, dimenze, vývoj, úplně cokoliv, rostlinky, živočichy, bytosti, duše, duchy, úplně všechno, úžasná věc, to je úžasná věc. A jakmile to udělám, tak jsem jakoby schopen s tím prožitkem jakoby dál jít a vyvíjet se. A teďka představte si, že teda ten prožitek zažívali všechny ty dimenze vyšší s tou planetou. A teďka si přeje, aby to prosáklo a přišlo i k nám do té hmoty. To znamená, že ta hmota i to tělo bude reagovat na ten můj prožitek. Že bude víc reagovat. A nebude to takové agresivní, protože pokaždé, když totiž člověk má nějaký ten záblesk, jak o něm mluvím, to je taková jakoby záblesk té jednoty, tak v tu chvíli se vám totiž zhroutí svět, protože vy najednou změníte pohled na život, na všechno, na svět. Takže ta konstrukce, ta identifikace toho světa, ta projekce toho světa se vám začne hroutit. A láska nechá existovat jenom to, co je skutečné. To znamená, že ona pak vyčistí jakoby celou tu projekci toho člověka. A on najednou začne vnímat víc těch rovin a vnímá vlastně i tu duši a vnímá ducha jako velmi důležité spojence, který mu dokážou pomoct a vysvětlit věci. Tak to samé já teď vnímám i v krajině, že ona potřebuje, aby se i ta hmota začala. A aby se tento 3D matrix, o kterém já tady se snažím teďka navázat, mohl trošku rozpouštět, tak budeme mluvit o jedné události, která se odehrávala v dávné době. A je to těsně, byl pád Atlantidy, kdy tam vzniklo velmi, velmi traumatické období, kdy velmi, velmi důležitá technologie, která prostě jakoby nezvládla ten záměr, měla destruktivní rámec, vytvořila trhlinu a vzniklo kvůli tomu, že projekt 3D, další etapa výstavby byla jako v 3D prostoru a je touhle trhlinou vlastně jakoby narušen přirozeně. Takže se vytvořily jakoby dva takové důležité kroky, protože ty bytosti vlastně jakoby chtěli ten projekt tady dokončit. A tak po této kataklizmatické události se tu znovu jakoby v tom 3Dčku začalo tvořit. A mimo jiné to odneslo i naše slunce v tom 5Dčku třeba jakoby slunce, které proto bylo vybrané a prostě jakoby dlouho se kultivovalo a bylo součástí té tvorby, tak tím bylo hodně poznamenané a nemohlo totiž jako být součástí toho 3Dčka. Takže pro ten 3D svět bylo vybrané úplně jiné slunce, které pocházelo z jiné části vesmíru, ale protože tam nebylo ještě ve vývoji, tak se dalo jakoby použít, že bylo takové jako prenatální. No a teďka si představte, že pro ten 3D svět teda přitáhli skrz galaktickou bránu tohle slunce, našeho 3D světa, a tím vznik náš 3D svět. Jo, pro tu představu. Byl zde jediný jakoby problém, protože všechny slunce, které jsou jakoby v celé tvorbě toho vesmíru, mají svůj identický, jakoby ten prvotní bod, jakoby tu superpozici. To je superpozici, je jakoby vibrační taková podstata, jo, té stvořené planety slunce. Někdy to bývá, jakože je tam jakoby znázorněn, člověk si to může projektovat jako krystal. Je to často jako středovej. Superpozice znamená ten návratový bod, o kterém já jsem se tady bavil, při té tvorbě, ta prvotní tvorba. Jo? A tahle ta superpozice ale je velice důležitá, protože ona má to prvotní nastavení tak, aby byla v tom vývoji. To znamená, že ty časové linie jsou v těch sluncích a planetách už nastavené v tomhle prenatálním stavu. A když přenesli z jiné časové linie, a znamená, že tam, řekněme, tam v tom vesmíru, nebo v těchto těch prostorách, ty částice fungovaly jakoby jinak, jo, fotonové částice jinak, než potřebovali, tak by to vlastně vývoj na té planetě narušil. A oni potřebovali to nějakým způsobem usměrnit, aby ten fázový posun, který vznik v těch časových liních, a podpořit vlastně ten vývoj na té planetě. Jenže to se už jsem naznačoval, že po té době už to nebylo, to byla záchranná mise. To znamená, už se tam udělali i tajný spolky, který už jakoby věděli, že skrz tu fotonovou technologii, kterou můžu nazvat jakoby čočkou, která jakoby filtruje a vyrovnává ten fázový posun časoprostoru, který je daný pro tu naší sluneční soustavu teď. Aby se jakoby restartoval tenhle ten sluneční systém, tak centrální slunce už v určitý době přesně vyměřilo, kdy my jako s různýma sluncema, planetama až k tomu centrálnímu slunci budeme v tom fotonovém pásu. Když vstoupí planeta nebo slunce do fotonového pásu, tak ona si restartuje jakoby tu svoji prvotní tvorbu. Najde svoji jedinečnost a jakoby ten prožitek znovu může jakoby si reflektovat a uvědomit si ten proces toho cyklu a může ho dokončit. A to znamená, že to centrální slunce už vytvářelo další, už to spojovalo, jo? Už je tam dělaná ta linka k nám, už jsme v tom fotonovém pásu, takže už jakoby a ty všichni, kteří jsou na to navázaný, tak jsou s náma, jo? Tak nám pomáhají, buď se personifikují skrz ty galaktické linie nebo skrz ty rodové linie. Samozřejmě. Ne všichni tu hru, to je úplně vidět, ne všichni tu hru chápou, jo, co ten vzestup je. Protože každý člověk si vytváří svůj vlastní vzestup podle toho, jak on si ho projektuje. Teprve tehdy, když najdete ten skutečný vzestup, to znamená jenom tím, že přijmete jako podstatu lidství, božství a jednoty, tak jste schopný vzestoupit až k té zdrojové informaci, která vlastně dala podnět, aby tenhle duální svět vzniknul. A to je pro mě ta prvotní tvorba. Nebo tady Petrucha, tomu rád nazývá ten vesmír, protože vesmír jakože bude něco jednotného, jakoby jednota nebo celistvost. A je tomu tak, a ten fotonový pás a tenhle ta technologie fotonová prostě odfiltrovala většinu vyšších fotonových částic, které má jakoby vibrace těle těch světů, které protíná až, jo, tenhle ten návratový bod až k tomu zdroji. Teď si představte, že jako všichni se vyrovnají v té konstelaci toho, aby ten vzestup mohl vzniknout, ale pak tu 3Dčku blokuje technologie, která byla sice vložená proto, aby jako pomohla, jo, udržet ten 3D vývoj, ale zároveň z nás udělala otroky, protože on jakoby, řekněme, využili pro ten Matrix. To znamená, že filtrovali ty vyšší vibrace, aby my jsme nebyli schopní, aby ta hmota nebyla schopná vzestoupit. Protože naše hmota přijímá jenom určité vibrace z toho našeho slunce, které jako je kvalitní, normálně by fungovalo, ale prostě ta fotonová technologie, která byla vložená, byla spíš udržovaná pro to ovládání. A teď tato velmi sofistikovaná věc těch projekcí, jak si máme jako představit tenhle svět, protože představte si, ona to je optika, ona vám dokáže vyprojektovat cokoliv chcete, ona vám vlastně udělá jakoukoliv iluzi a vy nejste schopný to rozlišit. Skutečnost rozlišujete jen tehdy, když dosáhnete uvnitř srdce tu vibraci, tu rovinu, z které jakoby tu částici přijímáte nebo nazíráte, čtete. Znamená, že by se měly vyrovnat vnitřní a vnější potenciál. Když máte nižší potenciál, tak vnímáte jenom takovejhle tok světla. Jakmile si zvýšíte uvnitř sebe potenciál toku světla. Teď si představte, ten nejvyšší potenciál, ta přítomnost, to světlo úplně zastaví. Najednou vnímáte potenciál, jo, toho vývoje. Není to ta dualita, která už to světla pustila a tvoří, ale má to ten vnitřní potenciál. Takže tenhle ten fotonový pás se nám snaží pomoci a vzestoupit. A ta fotonová technologie se pomalinku rozpadá. Je k tomu jako mnoho důvodů, proč se tomu tak děje. A přestoupím k tomu, aby jsme se jako uvědomili, jak to tady vlastně jakoby fungovalo. Předtím, než vznikla tato dogmatická šílená věc, to kvantová past, která se nazývá nám Matrixem 3D, ale zároveň je to i věc, která vás tady zacyklí a uvězní a stále vám odebírá energii. Ale předtím celý ten projekt byl založený tak, a to je úplně úžasný, že planety a naše slunce jakoby má odrážet ty nástroje toho člověka. To znamená, že ne to, že astrologicky vidíte tu neměnnost, kterou vám ještě řeknou, že jste se tady narodili ve slunci v takové planetě, jo? Měsíc v takové planetě a tak se musíte chovat, jo? Že jste jako předurčeni, že vám jenom vymezili určité světelné DNA, která se vám jako aktivuje. Jo, to prostě astrologie, to tak není. Astrologie, my jsme součástí těch planet a toho vývoje, které na těch planetách, na celé naší sluneční soustavě se odehrávaly. Ty prožitky těch planet se odráží v našem chování, v lidství. Všechny tyto kvality jsou jakoby nástrojem toho člověka. Vidíte, Venuše. Venuše dělá, když jsem si přečet ten prvotní impuls, proč vznikla Venuše, bylo úžasný, protože jsem viděl něco, co jsem popsal jako nevinnost. Ale ta nevinnost byla taková, že jakože vidím skutečnost, ale neovlivňuji, neprojektuju, neanalyzuju, nehodnotím nic, co jakoby teď vnímám, jako prožívám. A v tu chvíli jsem vnímal, ano, to je nevinnost. Že se jako plně odevzdávám, že už nemám strach, že mám prostě jakoby můžu vstoupit do té celistvosti, nemusím se obviňovat, jo, za tyhle věci. A to je nevinnost. A Venuše prvotně vyzařovala kvality nevinnosti. A teď já si i představil, že ona jakoby svítí jako uvnitř toho člověka, ta nevinnost. Ona nemůže být spatřena jiným člověkem než tím, který zase v sobě aktivuje ten potenciál té Venuše. Tím se léčí to naše srdce, tím dokáže krásně reflektovat tu čistotu, tím dokáže ta láska potom najít ten evoluční potenciál až k tomu prvotnímu zdroji. To je úplně krásný. My tu máme Venuši. A teď si představte, že každá ta planeta taky hostila spoustu civilizací, které se snažili tuto kvalitu, aby to bylo tomu člověku pomoženo, že jo, tím, jak se vyvíjí tato kvalita, jo, té nevinnosti, nebo ten přístup, jak to pozorovat nezištně. Jo? Takže tam oni vytvářeli ten archetyp. To znamená, že se tam rodili různé bytosti, a Venušani k nám, aby jsme si navzájem jako vypomáhali. Ta úžasná kooperace tu byla dřív. Oni se ty civilizace znali. Já nechci, jako tady se upřednostňuje prostě ta planetární historie jako na naší Zemi. Pak jsou různý konspirace vůči našim planetám a civilizacím, který tam jakoby udělali neplechu a různě teďka ty galaktické rody se dohadujou. Ano, ale vnímejte, ta planeta to je planetární vědomí. Ta dostala a to vnitřní nastavení té prvotní tvorby. Jaký dar tomu vývoji, tomu člověku má dát? A úplně nádherný, protože když si pak představím, že teď každý pak řekne, a červená, to je boj, to je Mars, no ale to je jeho negativní stav, kdy my bojujeme o energii, kdy dobýváme neustále jakoby jiný civilizace, kdy upřednostňujeme sílu, jo, jakoby před tím řešením, tak ale jeho přirozený stav je, představte si to bytí, že jste pevná nádoba, která dokáže v sobě udržet ten vývoj. A teď si představte, to je velmi hluboký vnitřní mír ve vašem vnitřním dítěti. To je Mars. To je prostě úplně nádherný. Já jsem si uvědomil, že naše vnitřní dítě prochází tou marzovskou etapou a ono se snaží jakoby tu najít své místo v tom životě. A proto začíná vstupovat tomu Marzu, že ten Mars na něj působí, tak bojuj o přežití, dělej, víš, jakože a teď ho dostává do té situace, že teda on musí bojovat o přežití. Ale to je zase jo, nějaký vývojový prvek, který se odráží v tom Marzu, ale zároveň i tam, jakmile člověk má v sobě ten prvotní impuls, tak je schopen vidět jeho prvotní dar, který přináší. Takže já, když se dostanu do vnitřního klidu bytí, že jsem pevnou nádobou, abych udržel celý ten vývoj, tak v tu chvíli já zažívám ten skutečný stav Marzu. To je bytí je v břiše. Jo? To je takovej středobod těla. A teďka další místo, to je prostě ta naše mysl v té hlavě. A to je Merkur, to je prostě intelekt, to je prostě nástroj pro tu analýzu a pro to vyhodnocení, pro to, abych si všechny ty věci dokázal uvědomit, pamatovat, jo, rozlišovat a tak dále. Ale ono vyhodnocuje tohle centrum, zase ten prožitek. Takže my, když jako upřednostňujeme nějakou kolektivní pravdu, tak ten Merkur byl prostě jako pokřivený. Tak chodíme se vzdělávat do školy, kde přijímáme jenom kolektivní pravdu a nejsme schopni se nastavit tak, aby jsme si mohli ověřit tu informaci. Jo, tak v tom dalším učení nepokračuju, abych se nepřehltil, protože pak mám spoustu informací, které neprošly prožitkem. A to je velká zátěž, potom já se cítím těžký normálně, jako těma myšlenka, mě furt otravujou. Takže já se snažím jako postupovat tak, abych nevytvářel moc neprožitkových informací. No. A to je právě ten Merkur, on se začne pročišťovat a ten potenciál podpořme intelekt, podpořme tu kvalitu, ten náš nástroj Merkur, aby se prostě uzdravil a vzestoupil. Chápejte, oni s náma všechny ty planety vzestupujou. Všechny ty civilizace, které na to byly napojené, se s náma vlastně snaží vyrozumět. Jo, snaží se vlastně jakoby navázat znovu spolupráci, aby ten vzestup mohl začít. Takže ano, vzniká skrz ty naše vnitřní centra. Protože každý centrum, jak planetární a solární, jsou vlastně tyhle ty spojující body, které jsou s těma rovinama prostě propojený a my ty informace potřebujeme, tu interakci. A my potřebujeme nebejt v té neměnnosti, v tom područí toho ega, ale, nebo té nadvlády. My potřebujeme najít svrchovanost a znovu obnovit to planetární vědomí v sobě jako nástroj. Vymanit se vlastně z té lineárnosti času a přijmout, že já si ty cykly můžu řešit jakoby ještě dřív, než mi to hmota dovolí. Jo? Sice to zažijou ty vyšší těla, OK, ale tím já ten vzestup mám už jako připravený. A pak už jenom čekám na to, až to povolí to tělo, ta hmota, až se jako konečně vibračně a se ty dohody trošku usměrní. A to je i o tom, že se životnost té fotonové technologie má končit. Je to prostě úžasný dar, protože ten fotonový pás centrálního slunce tu umožňuje najednou fotony, které mají vysokou vibraci a ty nejdou úplně změřit jako technologicky, protože, jak jsem naznačoval, musely by ty přístroje mít stejně vyšší vibraci. Takže jediný, kdo dokáže vlastně jako říct, že ty vyšší vibrace působí na tu hmotu. Jediný důkaz, který podle mě všichni dostanete, bude právě ten hmotný vzestup. Jo, že se to začne dít, protože ta hmota to začne dovolovat. Že to bude uvolnění. A to je díky tomu, že přestane fungovat tato fotonová technologie, která neustále projektovala určitou světelnou, jakoby, určitou světelnou rychlost, která byla součástí jakoby téhle té úžasné projekce, jo? Protože když si to jako představím, tak já, když aktivuju to srdce, tak se mi začne ten svět opravdu projektovat úplně jinak. a je stejně hmotný, je stejně věrohodný jako to všechny ostatní hmotné věci, které my tady zažíváme. Ale všimněte si, naše tělo, to jsou všechno vlastně jenom elektronický, smyslový čidla, který přenášejí elektrický, elektromagnetický procesy a vydávají signály, kterých vy potom jako mozek analyzujete, že vidíte svět. No a když najednou to vaše tělo, vnitřní tělo dokáže přijmout centrální slunce, že má prostě vyšší vibraci, vyšší světlo, a pak najednou ten svět opravdu vidíte jinak, protože vám se změní ta projekce. Najednou všechno vidím, jo, v té nevinnosti lásky, bez toho hodnocení. A to je báječný. To je úžasná věc. Takže naše planety obsahovaly velmi, velmi důležité příběhy, které máme v sobě vepsané. Opravdu. Každým naším prožitkem tady se tyto kolektivní procesy vlastně dějí. A vývojově ta duše a duch to zpracovává. Takže pojďme to brát tak, že je dobrý dělat ty malý krůčky, který dokáží udělat velké věci. Ale je dobrý začít právě u sebe. A to je velice důležitý krok. A já vám to vysvětlím. Protože vy, když máte lidství, to je, řekněme, chování tady v rámci tohohle světa a této tvorby, tak toto lidství právě používá tu mysl, ten prožitek a to bytí. To jsou takový tři základní body, které můžu já, lidství, nějak stělesnit. Potřebuju myslet, potřebuju prožívat, potřebuju vnímat, že žiju jako to bytí. A v tu chvíli najednou vznikne tělo. Z tohodle se najednou začne vyvíjet genetický materiál tohodle těla. A celé to tělo, a to už bylo naznačováno vícekrát, je odrazem celého evolučního procesu. Celého stvoření. Je odrazem toho Boha. Bylo to vždycky tak řečeno, že člověk byl stvořen obrazu toho Boha. A teď si představte, ten Bůh, co to je? No to jsou ty projevené věci, ta cesta, která byla jako projevená, to byly ty všechny věci, které vznikly na tom poli možností. A ten definoval naší podobu. To znamená, i ty evoluční procesy, války, nedorozumění, i to, že se teďka všichni chrání jakoby ty svoje linie a vzniklo velký vlastnictví těchto kvalit a tak dále. Takže úplně si představím, že je velice teď důležitý, aby my jsme se z toho ponaučili a přestali se nechat jako ovlivňovat. Já nevím, jak vám to přímo naznačím, ale kolektivní pravda je prostě dogmatický stav. A na vás prostě může působit přes ty myšlenky. To jsou tři brány toho lidství. To jsou ty myšlenky. To znamená, něco slyšíte, někdo něco říká, někdo něco vypráví, ale to je jeho pravda. A vy tu pravdu můžete jako přijmout, OK, ale je dobrý to zpracovat, abych věděl, jestli je to skutečnost. Jo? Proto tu budu mít až tím prožitkem si to prostě, si tu pravdu vyjasním, jestli to je skutečný nebo ne. Nebo tou láskou, že ona dokáže rozpustit všechno, co je v té projekci iluze. To znamená, že to jsou důležité kroky. Takže my tyhle ty brány potřebujeme připravit, aby jsme jako vnímali jako vzestup lidství. To je ten člověk lidský. Přesně. Učí se myslet, učí se prožívat emoce. Jo? Snaží se tu existovat jako bytí. Velice jednoduchý. Ale když nám jedna tato věc zahapruje, tohoto chování, tak naše evoluce a život velmi rychle končí. Jo, to je zajímavé. Že tím jakoby to naše tělo křadne. A teď si představte, to naše tělo je trošku chudáček, protože ten evoluční proces, který nastal v tom velkém krachu a mezi těma válkama, tak se člověk jako geneticky jakoby nedovyvinul a jeho orgány nejsou vyvinutý, jsou dokonce někdy občas na špatném místě. Prostě podle toho, jak se ten vývoj za válečného stavu, když si to představím, kdy ty duality mezi sebou soupeřej, tak dali možnost vzniknout člověku takhle, jak vypadá. I s tím s tím, že má i nějaké nedostatky, jo, které on teďka tím zestupem dohání. No a ty nedostatky jsem si všiml, že jsou právě součástí i té planetární, jo, toho, té vzestupové linie. To znamená, že tyto stejné nedostatky jsem zjistil, že jsou i v tom planetárním vědomí. Že i ta planeta samo o sobě ještě nedosáhla ten cyklus. Že ty bytosti, které tam byly, ty bytosti, které se zrozdily na Zemi, potřebovaly tuhletu spolupráci, aby se všechny informace synchronizovaly a to uvědomění, co je ten pravý potenciál, skutečný vzestup, tak to všechno se teďka synchronizuje na té planetární úrovni. Protože k tomu dalo svolení to, že se ty vyšší částice toho fotonového pásu, který je jako řeka a do toho ten sluneční systém jako vystupuje, tak i ta řeka teďka najednou cítí to proudění, že i uvnitř toho systému a ty planety, ty civilizace zjišťují, že najednou ta možnost je. A to je velký dar, který vidím teďka. A to mě to znamená, že konečně ta nadvláda toho slunečního boha jakoby padá. Že on najednou tu nebude projektovat skrz to oko prostě tenhle svět a tenhle ten řád. Jako to, jo? A na jednu stranu dá možnost té svobodné spolupráci, aby se ta bytost mohla vyvíjet velice jako přirozeně skrz ten svůj osobní prožitek a skrz ten svoje osobní napojení s tím vývojem. Tak samozřejmě tyhle tři planety a tyhle ty tři centra jsou pro lidství velice důležité, protože prožitek tady v tom těle potřebuje, aby jsme jakoby chápali i ty složitější věci, které vznikají v rámci celého univerza. A teďka tyhle ty tři body stačí, aby jsme byli dobře ukotveni jako v rámci lidství. Tím tělo je zdravé, naše zkušenosti chápem, jo, a tím, že máme tyhle ty predispozice, tím, že v rámci ještě ta synchronizace, jo, těch vývojů na těch planetárních vědomí neprošlo. Vidíte to sami. Stále bojujem v tom Marsu, bojujem o přežití, stále se perem o energii a přitom to tak není. Když zažijete stav bytí, tak zjistíte, že jste vším, že není žádná překážka, že to je prostor, kde je všechno. Nemusíte nikam chodit. Furt to je u vás a to je to bytí. To je prvotní bytí, je úplně nejkrásnější, protože vás dostane do té prvotní tvorby. A každé to bytí se vám velmi efektivně potom vrátí, že přestanete bojovat o tu energii, protože najednou vy jste tou nádobou, která je naplněná neustále. Jo? Úplně nádherný. Když si to představím, tak mě se najednou změnilo chování tak, že dlouhodobě jsem si uvědomoval, jak bojuju o tu energii, jak vždycky s někým někoho přesvědčuju, nebo jo, že prostě jde o to. A přitom jsem to chápal, že toho Marze nemám zpracovanýho, jo, že prostě jsem takovej občas jakoby naštvaný na něco. A postupně době, když kultivuju teďka ty planetární vědomí a vnímám, že i ty planety dosahují dalšího vývoje v rámci toho vzestupu, protože tou iniciací vlastně vnímám jakoby ten její vývoj, jako i té Venuše, i toho Marsu, i toho Merkuru. Takže vnímám, že i oni udělali krok a teďka pomáhají jakoby víc v rámci toho vzestupu. Takže pro mě to je jako velký dar, že tam vzniká taky taková vnitřní svobodná spolupráce, kde já takhle můžu podpořím tenhle ten její prvotní archetyp a vnímat, jo, jakoby spojení s tím vývojem a s tím naším srdcem a s tou láskou a s tím, jakoby celkově, když jsme tady na té planetě, tak jsem vysvětloval, že máme velmi úžasné dary v rámci našeho těla. Tak a pak přejdeme, to je krásná věc, jo, že tam máte dál toho Jupitera, Saturn a to je, řekněme, právě to božství. i v rámci Jupitera a Saturnu je to tak vnímaný, protože v Saturnu je vnímaná entita jakoby toho Lucifera, toho pokušitele, a v Jupiteru, zase v té druhé polaritě, je to právě to ego, ta velká identifikace toho génia, to velké osvícení. A tato negativní pozice se tam velmi odrážela a tyhle ty dvě planety vlastně jako se

vyvíjí se, nebo obráceně, nějaká entita tam přijde, začne tam žít, vyvíjí se, ale zároveň to i tím vytváří. Takže se oni tyto evoluční stopy nějakým směrem vydali. A teď to vidíte sami. Podívejte se na Jupiter. Jo, to je pro mě, tato kvalita znamená jako společenství, kde získáváme velké vědění. Tím, že jsme jako společenství, tak dokážeme velké věci. Ale i díky tomu, že jsme společenství, tak můžeme i velké věci zhatit. Jo? To znamená, vidíte to, že tady je velký vliv toho kolektivního vědomí. Vidíte to, jak se tady perou o nadvládu. Vidíte, jak to velké ego tady všechny, já jsem osvícenej, teďka pojďte za mnou, jak ovečky. Tady je ta nadvláda. Tady je ten řád. Jo? A to je ten Jupiter. A teď si představte, že on má jakoby ten prvotní impuls té tvorby. A člověk potřebuje toto společenství a toto vědění právě pro tu velkou věc, aby mohl dosáhnout, to je zajímavé, aby mohl dosáhnout poznání. Protože my jenom tehdy, když jsme schopní vidět jeden prožitek z více úhlů, to je z úhlů toho společenství, tak vidíme víc odlesků, vidíme víc zkušeností, víc cyklů, takže jsme schopni dosáhnout velkých věcí a víme, jak tu tvorbu najednou uskutečňovat. Už na to nejsme sami. Jsme najednou vědomí společenství, který cítí, co je spojuje a cítí, co je rozděluje a co je ta nadvláda. No? Toto společenství je podle mého společenství svobody a jednoty. Bude velice důležitý, aby se tato kvalita tady na Zemi zpracovala, aby ten Jupiter mohl tu prvotní kvalitu vyzářit. A teď podívejte, když potkáte nějakou partu lidí a vy jste úplně nadšený a říkáte, já sem patřím, vy jste úplně skvělý, no to je geniální, no tak to je síla Jupitera. Jo, to vás prostě jako vybízí. Ale vidíte to sami, že když vznikne společenství, tak hned vzniká nějaká hierarchie. Vždycky tam je nějaký alfa samec, vždycky tam je nějaký ten, co ustoupí. Já vždycky najednou se to začne konstruovat podle tohohle paradigmu. Takže si to prosím vás buďte vědomi. Jo? A teď v té druhé polaritě toho božství je Saturn. Saturn, aby se mohlo něco jako tvořit, tak potřebujeme právě proměnu. To je úžasná kvalita. Proměnu. Proměna vytváří třeba to, že ze světla vznikne hmota. Proměna, ona transmutuje, transformace. A teď podívejte, Saturn, proměna. Nevidíte tu vaši neměnnost, který tady Lucifer roztáhnul síť neměnnosti, zabalil nás do ní a my se nemůžeme hnout? Ano, přesně tak. Ze Saturnu vychází velmi silná okultní magická síť, která je řízená přímo s Luciferem, která buď on dal jakoby podmínky pro to, aby to mohlo vzniknout, ale všechny ty bytosti, které se přidali, jako padlí andělé a tvůrci, se přidali, aby tuto síť vytvářeli. A ano, pro člověka to byla velmi důležitá zkušenost, protože on potřeboval vědět tu rozličnost toho vývoje. Ale jakmile člověk je dostatečně jako zkušený, pak je schopen velice rychle rozlišit, co je jakoby zlo a dobro. Takže on dokáže být velmi diplomatický ohledně té velké bitvy, kterou já nazývám jakoby ta božská bitva, ta galaktická bitva, vesmírná bitva. Formovala toho člověka, formovala právě tyto planety a udělala tam zásahy do těch civilizací, které to museli opustit v určité fázi, protože tady, jak jsem říkal, byla velká kolonizace po tom velkým kataklizmatu. A pak se tu kolonizovalo různě, takže vždycky i tyto planetární vědomí dostávaly velmi, velmi nepříjemné návštěvníky, které v rámci kolonizace prostě vyhnali je z těch domů a nastěhovali se do jejich domů. To je jako standardní, si to představím. Takže tyhle ty zářezy tam všude na tom planetárním vývoji je a je dobrý to zpracovat. Je dobrý to Lucifera přijmout v tom vývoji a prostě mu přát tu lásku a vývoj a mír
a znovu ho vyžádat.

0: aby propustil kvalitu Jupitera, aby propustil, aby uvolnil tu neměnnost téhle pasti, aby konečně dal možnost té proměně, aby se tu mohla realizovat, aby ta transformace mohla působit. A ty to vidíte. Teď vidíte, proč je těžké se změnit. No, protože planetárně vůči vám působí velmi, velmi silná entita, která není jednoduchá. Ona má propojená s tím Matrixem, to znamená, že ona vyzařuje, ten Matrix vyzařuje jakoby ten, tu její neměnnost. Takže Matrix vás furt snaží dostat do té kvantové pasti, abyste se zaciklili a ztratili punc svrchovanosti. To znamená, že to vědomí a tyhle ty nástroje planetární předáte, jo, těm bytostem. A takže úžasné, můžete zase naopak milovat a přijmout své ego, že i ono vás definovalo a učilo a že ponaučit se z toho osvícení a z té geniality a přijmout, jo, že to vědění a to vedoucí k tomu poznání je pro všechny, je prostě pro vývoj. To děláme proto, aby jsme porozuměli té rozličnosti. Je to velice důležitá hra, kterou tady všichni hrajeme v těch všech rovinách. Proto je tady duální vesmír. Proto je tady rozličnost. Ale nebýt v tom extrému. A to tady to nastalo. Ta civilizace vytvořila velký extrém chaosu a velký extrém řádu. A to je prostě jakoby tenhle cyklus a pro tyhle ty lidi, kteří jsou takhle nastavený, bude velmi destruktivní, protože jim se prostě jakoby rozsype ten řád. Protože není založený na té přirozenosti od toho srdce. Jo, kdy my ten prvotní potenciál jak planetární, tak solární prostě uplatňujeme jako skutečně pro ten zestup. Vzniká ten restart od toho prenatálního stavu naší soustavy. Aby se mohl aktivovat ten náš kosmický člověk. Takže podporou těchto planetárních jako planetárních kvalit v rámci svých osobních cyklů, které vlastně pomáhá, když vy, kultivujete sebe a máte tu nevinnost, no tak podporujete tu Venuši v tom vývoji. Ještě když jste na té Zemi, tak to dokážete velmi silně reflektovat do toho solárního prostoru. Teď naše planeta je úplně neskutečná pro tohle. Když se s ní spojíte, tak ona vyšle tu vaši jedinečnost, vyšle do celého vesmíru, do toho prostoru, do toho vývoje. Jsem vám říkal, že tady je přímá cesta k tomu zdroji. Všechny návratové body se teďka srovnávají. A je tu jeden důležitý moment. Proč se sype ta fotonová technologie? A ještě jednou, proč tenhle filtr, ta čočka se teďka sype? Je to přirozená věc, upojím. Já myslel, že se musí jako něco udělat. Ne, je to ku podivu přirozeně. Představte si, já jsem tady už dlouhodobě naznačoval, že jsme byli teďka v úseku, kde byly ty časoprostorové linie v tom průniku. Představte si, že teďka v tento okamžik přítomnosti se tady v rámci toho vzestupu je schopnost, skrz tu přítomnost spojit vlastně všechny časoprostorové linie, které byly schopné tady existovat v duálním vesmíru, aby tady našli tu jedinečnost a mohli se navrátit domů. Takže úplně haleluja. A teď, když jsem si uvědomil, takže to znamená, že člověk dostane nazpět ten punc z toho tvůrce, kterým se tady celou dobu bavíme. Vidíte to, jaké máte nástroje v sobě? Vy jste celý sluneční systém a navržený tak, aby koexistoval k tomu, aby přived bytost skrz jedinečnost k celistvosti. Já jsem si jako uvědomil, že to je jako obrovský krok pro toho člověka a děje se přirozeně. A tím, že ten průnik vzniknul a aby se ty časoprostové linie pak mohly zase navrátit tam, kam potřebujou. A ty lidi samozřejmě tak, jak vibrujou, tak se budou s těma časoprostorovými liniema rozhazovat tak, jak je potřeba. Tak teď jsem přišel půl roku k tomu, že se ten průnik začíná oddalovat a že to přerozdělování začne asi začínat. A v tu chvíli už bylo velmi, velmi důležitý, aby prostě se 3D probudilo a začala padat jakoby ta jejich projekce. Aby začala ten fotonová technologie, se začala rozpadat a začala sem posílat tyhle ty fotonové částice, které dokáže vnímat jenom člověk. On jediný dokáže vlastně vývojově zužitkovat tím, že je taková výrobna na to poznání. Jo? To znamená úplně, úplně jako báječné. A teďka, protože dělám si vnitřní iniciaci vzestupu tím, že stělesňuji neprojevená centra bohyně, to je ta planetární vědomí, podporuji tak tyhle ty centra plus to planetární vědomí, tak cítím. Ale opravdu, že to hmotné tělo na to reaguje velice přilnavě, jakože předtím se bránilo a teď ta proměna byla blokovaná od toho Saturna. A teď i to ego, který to neustále bagatelizovalo nebo vynášelo do nebes, jo, tím mě taky blokovalo. Tak v tu chvíli jsem si uvědomil, že to najednou mizí, protože všechny ty planetární vědomí si teď uvědomili, že už jsme, že můžeme dosáhnout vzestupu a propojit. Protože tu lidi to zpracovali. Protože oni jsou správci toho vývoje tady. To znamená, že když zpracovali tyto centra, zpracovali tyto zkušenosti, tak se obráceně oni pomáhali aktivovat, nebo obráceně, když ty planetární vědomí nebo ty civilizace dosáhly něčeho, tak působily na člověka blahodárně. Nebo samozřejmě, když byla zneužitá ta síla, tak i negativně na člověka. Takže pro mě to vnímám tak, že tím rozdělováním vzniká ten fakt, že jim tyto technologie přestávají fungovat. Jenom se začne propouštět ze všech těch časových linií ty fotonové úžasné vibrace, které budou rezonovat s tělem, s hmotou, s 3Dčkem. Taková zajímavá pro mě predikce, protože jsem si to opravdu vědomý, že se to s mým tělem děje. A teďka si uvědomuji, že ta proměna je skoro pro mě okamžitá, že dřív mi dělalo problém, že se to furt vracel ten efekt, takový ten jojo efekt. Já se potřebuju změnit, a tak vím ten ideál, ale furt jsem dělal jako tu chybu a furt se vracel k tomu jakoby zádrhelu. Proč to furt opakuju, jsem si říkal, je to nějaký zvláštní jev, ale já to nechci a furt se to jako děje. Proč se ta setrvačnost děje? A uvědomil jsem si, že to je tím, že ta hmota nepodporuje tu změnu vnitřní. Protože vy najednou zažijete jako světlo zevnitř. Že to centrální slunce sem na tu planetu, protože je tu filtrovaný to světlo, přinesete skrz ten fotonový pás zevnitř. Jenže to tak jakoby není, ono to má být oboustranný. Jak odtam tu cen na hmotu, tak zevnitř ven na hmotu. A tím by to mělo najednou začít fungovat. Celá tato ta úžasná věc, která je nám blokovaná. A to znamená i ta tvorba toho božství, to znamená toho Jupitera i toho Saturnu. Vyvázat se a sláva prostě, jo, pro mě je to velký, velký krok se zbavit toho boha slunce, protože on nám tam jakoby vles a nechce nám navrátit tu sluneční sféru. Tak děkuju teda a se ještě podívám tady na ty. Já jsem to teda tak krásně asi jakoby všechno tak prošel. Tak já bych nechal teďka chvíli, jestli nechce někdo reagovat.
1: Já, jestli můžu reagovat?
0: Ano.
1: Tak, já jsem byl tady v ukrytu, já jsem si udělal tady pohodličko na křesle, proto jsem se vypnul, ale stačí, že si zapnutý ty, jo, protože nádhera, krásná přednáška. A Máro, ještě teda, než teda opustíme ty planety, Já se tě zeptám, jo, a tady mě inspiroval Tomáš Ondra, my se známe ze srazu plochozemců a on tady se přihlásil 6.33 a on je zvědavý, co mu řekneme, jinak vás zdravím a je přesvědčený a zastánce ploché země. A potom je tady další od něho, že on to vlastně špatně pochopil, to téma, protože to bylo o kosmu, že tam v tom názvu je kosmický člověk, takže on se připojil později. Začátek nestihl a že téma spojování lidí a vztah k přírodě je skvělý. Takže nás poslouchá, Tomáši, jestli posloucháš, tak já se zeptám i za tebe. Mě to taky zajímá. Máro, jak ty si vlastně, hodně zmluvil o planetách, o všech vlastně těch Saturn, Mars a Venuše, Jupiter, jo, o Slunci. Jak ty si vlastně představuješ vlastně vesmír? Jo? Vesmír je z ruštiny, vesmír je to celý svět, jakože to může být prostě ten nekonečný prostor, anebo to může být vlastně ten vesmír tady v rámci toho prostoru, tady té topografické roviny, zeměplochy, jo? A nebo je to vlastně úplně jedno a je to možný tak či tak, jak si to zvizualizujeme? Jo, a potom jsi ještě mluvil planety v hlavě, jo, Merkur v hlavě, takže jestli bys mě to mohl trošinku ještě třeba v krátkosti vysvětlit, jak si představuješ vesmír, celý svět. Jenom v kostce třeba, jo, můžeme to nechat téma na příště.
0: To řekl hezky, jako v kostce, ano.
1: No, v kostce.
0: Kostka, krychle, 3D Matrix, ano, jsme schopní to pochopit jenom přesto, že vidíme planety, hvězdy a že věci zkoumají, posílají sondy, jo, dělají měření. Tady na Zemi dělají i lidi měření, aby si to ověřili. A je to těžký téma, protože dlouho v rámci vzdělávání vytvořili spoustu jako falešných pravd, který nás měli jenom uzemnit, aby jsme jako nepřemýšleli. Je velice úžasný, že se najde vždycky nějaký člověk, který ten pokus chce uskutečnit a sám o sobě, protože to je obrovský dar, on pak získává obrovské zkušenosti. A hlavně, jestli on ten pokus dokáže, má to pomoc jako jemu, ne že jako ostatní začnou něčemu věřit. To znamená, že lidi, kteří zase jako kolektivně věří nějaké pravdě, je velmi nebezpečné, protože to je to dogma. To je prostě někdo řekne, tak to je, tak vidím ten svět, tu projekci a všichni ostatní to začnou vidět. Chápejte, takhle to tady funguje. My držíme kolektivně projekci tohodle světla, že my si myslíme, že tenhle svět tady furt je, tak prostě tu je. Je to velice zvláštní věc. To je, pro mě je to ten Matrix, je labyrint, který právě vytváří neustálou rovnici na to, co ty jako vymýšlíš, že ti neustále vytváří labyrint a ty máš pocit, že za každou zatáčkou něco najdeš, ale ona tam je zase další zatáčka. A to je šikovná věc, to je to zacyklení, o kterém já tady se bavím, že ten člověk je vlastně lapenej v tom labyrintu. Není schopen prostě být. A labyrint znamená jako dogma. To je tohle myšlení. Jakmile vy si nedokážete něco ověřit vlastní zkušeností, tak budete věřit tomuhle labyrintu. No, vnímejte to tak, opravdu. To je, čím víc pravd přijmete, tak vytváříte si velmi sofistikovaný labyrint, o kterém mluvíte, že je vaše hodnota. Já vlastním tohle vědění a je to blbost. To nevlastníte, nikdo nic nevlastní, to úplná blbost. Prostě vědění je prostě vědění, protože tady žijeme a učíme se, nemůžeme prostě přijímat cizí pravdy. A to je i aféra všech těch různých verzí. Jakkoliv. Příběh s tím jeden. A přece se točí. A dřív jsme na placetou zemi věřili a nikomu to nevadilo. Jo, je to zajímavý. A pak najednou to není možný, to musí být takhle. A prostě si jenom vytvořili určitý pravdy, aby přesvědčili sami sebe, že tenhle svět takhle vypadá. Jakmile vy začnete praktikovat, zjistíte, že vaše bytost najednou nazírá na svět jako jinak. Najednou jakoby prosakuje skrz to fotonové světlo ten pravej svět, nebo ten skutečný, který je založený na tom prožitku, už nejenom na té informaci. Informace je právě o tom Merkuru, že jenom intelektuálně si tu informaci šuslám v hlavě, převaluju, filozoficky spojuju, ale kde je prožitek, jo, toho? Teď si představ, že to jde opravdu, jakoukoliv informaci jde prožít, si ji vložit prostě do toho vnitřního srdce a v té nevinnosti jako pozorovatel zjistit, co to je, jo, tím prožitkem, reflektovat to v tom vývoji okolo vás. Proto lidi hodně se schovávají do té mysli, že, jo, že furt si myslej, že tu spásu mají, že to vymyslej. A nejde, spása uvolnění se z té tíhy není v tom vymýšlení, naopak je to v tom nejdřív, že začneme čistit to srdce, ten prožitek, aby jsme dosáhli nevinnosti, dosáhli jsme pozorovatele bez hodnocení a pak jsme schopní uvidět svůj skutečný potenciál. Kamkoliv se podíváte, je to úplně jednoduché. Když se tomu někdo brání, znamená, že měl nějaké trauma nebo strach z tvorby. Ano, je to úplně normální. To prostě neobvinujte se, není nic za trest. Byla to jen hra, my se z toho máme ponaučit, nikdo nás netrestá. Kort vy sami se nemusíte trestat. To znamená, že ponaučte se, okamžitě něco se stane, ponaučím se, zasměju se tomu, zaraduju, pošlu to do lásky. I když jsem se s tím třeba 10 minut ještě předtím trápil, tak to radši pak udělám, protože se mi hned uleví. Najednou i ty myšlenky, které se kolem toho točejí, najednou zmizejí. A jak jsem vám říkal, ten fotonový pás začne najednou tady v té solární soustavě dělat divy, tu budete koukat. A pak ty vaše věci se vám tady začnou zhmotňovat, takže fakt bych si dal teďka velký pozor. A tvořil bych opravdu jenom s láskou, v rámci nevinnosti, v rámci čistoty srdce. A k té placaté zemi. Ano, ano. Já vnímám svět úplně jinak, než si představujete. Ano, projekce, ano, vidím, je to projekce planety, toto. Ale jakmile já se dostanu do toho skutečného stavu, toho vědomí, tak zjišťuju, že to jsou opravdu roviny, různé roviny, které vedou do nekonečna. Ale i tyto roviny obsahují svět. A svět vnímám jako bubliny, jako kouly, bubliny, koule. A teďka, když se dostanu a chci cestovat mezi těmi světy, tak jenom hledám tranzity, kde se jako dotýkají ty bubliny, kde jsou tranzity a jenom projdu. A projdu dál, a projdu dál, a projdu dál. Nic není tak daleko, jak je nám projektovaný. Nikam se nemusí lítat miliony let. Všechno je okamžitě za rohem. To je kvantový svět. A naše vědomí je propojený s kvantovým světem. Naše tělo je propojený s kvantovým světem. Naše jakákoliv buňka je propojená s kvantovým světem. Je to doložený, je to i věci to potvrdili. Prostě reaguje, jakákoliv částečka reaguje na kvantový svět. To znamená na vaši mysl, na váš prožitek a na vaše bytí. Jo, jako. Já to vypadalo, jako když úplně apeluju, abyste zašli věřit jakoby ničemu.
1: Ne, to by zase bylo dogma. To by zase bylo dogma. Nech nás v klidu pěkně, já si to postádáme sami. Maro, já jsem přesně, tak rád, takže, že to...
0: Ano, já to vnímám, jenom to chci dokončit. Takže bych věřil, že existují všechny varianty, které jsou možné.
1: Ano, tak to řekl velmi diplomaticky, tak jsem se zase rozvěděl, ale ne, já jsem si rozvěděl to, co jsem potřeboval. Já jsem velmi rád, že jsi tak na to odpověděl, jo? Že vlastně není to dogma, je to tak a tak, no, ale že vlastně je to na vás, jak to je. Zjistěte si to sami a potěší, že nejsme teda ztraceni v tom nekonečném vesmíru, v tom kosmu, jo, na té malinké prostě matičce jako planetce a všude to máme miliardy, miliony světelných let, ale že to máme všechno vlastně v tom doteku těch bublin, jo, v těch portálech, kde se můžeme, pokud na to jednou bude mít schopnosti, dostat okamžitě kvantově, přeskočit do jiné paralelní reality třeba. Takže, Maro, pokračuj klidně dál, já jsem si tady mezi tím dělal nějaké otázečky, poznámečky a potom, jak budem končit, tak bych si dal ze tři otázečky za mě a tímto vyzývám i posluchače, klidně můžete zavolat do studia tady na telefonek 799-589-362 nebo pište tady do chatu normálně jako vaše otázečky a my teda jedeme dál, to je tak zatím vše, co jsem ti chtěl, pak se ještě před koncem přihlásím znovu. Takže Maro, je to tvé.
0: Já bych ještě velice rád pohovořil o centrálním slunci. Vím, že pro člověka je to velmi vzdálená věc, skoro nepochopitelná. Já bych vám jenom chtěl říct, jako jakým způsobem se u mě, jak se mi, jako jeho kvalitu nebo jeho funkci, jeho smysl, jak jsem si jako pro sebe analyzoval. Protože centrální slunce pro mě byl jakoby krystal, který obsahoval všechno poznání. To znamená všechny zážitky z celé té galaxie, které byly jako prožitek a ta reflexe, to uvědomění, aby vzniklo poznání, no a i ta realizace, aby vzniklo poznání, že je tam udržitelnost života, tak v tu chvíli se to ten krystal toho galaktického slunce kultivoval. To znamená, že každý v té galaxii, každá ta linie mohla působit na ten vývoj centrálního slunce. Takže kvalita poznání není, jakoby, jak to říct, nemůžu jako jí nějak přijmout ještě dřív, než se stane. Že tam, to je paradox, že se říká, že člověk dojde k poznání tím, že má nějakou zkušenost, teď se to jakoby musí s tím projít, aby dosáhl ta realize, že to funguje, ta udržitelnost, a mám poznání, že to je OK, v rámci vývoje. Tak tam, že jakože můžu dosáhnout. Ale já můžu, jako vědomí, přijít do toho chrámu celistvého poznání a vyloženě tam můžu jako člověk, tam mám přístup, můžu orodovat za co? Za vývoj, za někoho, za sebe, abych tomu porozuměl a nechat se tím poznáním jakoby na chvíli v té prožitkové úrovni, aby tam vznikla ta interakce, aby tam vznikl nějaký obtisk, záblesk, abych já se mohl jakoby navrátit znovu na tu planetu a kultivovat, jo, určitým způsobem podle toho záblesku, který byl v tom srdci, v té lásce, v tom prožitku. Přivezen z toho centrálního slunce. Takže opravdu člověk má tam přístup. Víte, jakou máme možnost? My jsme přístupově skrze poznání spojení s centrálním sluncem. Poznání beru ještě jako kvalitu, která diplomaticky tu rozdílnost řeší. Že najednou už není jakoby spor těch dualit, že jsme jiný, ale v rámci poznání se to sjednocuje do té jednoty. To je jenom pro to upřesnění, že skrz ten chrám celistvého poznání, skrz centrální slunce, se napojujeme vlastně jakoby na prvotní tvorbu. A tahle prvotní tvorba byla i součást vlastně Edenu, té platformy, z které jakoby vznikl ten duální svět. A když si to představujeme, tak ta prvotní tvorba má ten Eden, má přesně nějakou tu prvotní tvorbu a pak má, jakoby, to je zajímavé, má jakoby volné parcely v tom vesmíru, které užívá právě proto, aby když vyprodukuje ten vývoj v té galaxii skrze to poznání, skrze ten chrám a skrze ten Eden se to vrátí jako k tomu zdroji, tak se hnedka aplikuje pro tvorbu dalšího vesmíru. Jo, kde se to hnedka zkouší, jestli ten experiment té rozličnosti, té dualitě jako je správně. Jo? To znamená, že naše, je to vtipný, ale naše v rámci jedinečnosti, naše osobní poznání umožňuje vznikat vesmíru, který už nemá predispozice vůči dobru a zlu. Jo, že už nemá ten extrémní stav té duality, ale už jakoby chápe rozličnost lépe. Proč se tomu tak děje? Jsem v jednom podcastu velmi, velmi zajímavě vysvětloval, je to na dlouhé povídání, ale tenhle ten experiment duálního vesmíru vznikl kvůli tomu, že prvotní vesmíry byly rozličné ve svém vývoji. A vždycky, když vznikla jakoby průnik těch jiných vesmírů, tak byl spíš destruktivní, vznikaly anomálie. Že ty byly tak rozličné, ty vývoje, že nekooperovaly. A tak jakoby se shodli ty tvůrci, ten zdroj, hlavní galaktický, multivesmírový zdroj, jakoby si umožnil tuhle hru, aby vytvořili projekty, které by našly lék, jo, na tu rozličnost, na tu anomálii. No a u nás vznikl ten duální vesmír jako projekt, který byl a začátku jakoby nevypadal, že má potenciál, pak se to jako velice zlepšilo a pak to zase uvadlo, zlepšilo, uvadlo a teďka vidíte samé, jako je to takový nahoru a dolů neustále. Ale když už se někdo napojí na ten vzestup, tak najednou to s ním přestane kymácet. Jo, on je najednou pak v té rovině, jo, že on najednou vnímá ty toky jako svědomitějc, už tam nemá ty výkyvy. A hlavně nemá výkyvy ani těch nálad. Jo, pak ty planetární nálady a nebo to solární vyzařování prostě jakoby najednou s tím člověkem tolik nehejbe. On je jako i vyrovnanější, to znamená, že dosáh jakoby té svrchovanosti, že si dokáže skrz ty planetární vědomí dokáže tvořit a dokáže ty kvality opravdu používat. Já celkově to centrální slunce navštívil dvakrát za celý jakoby můj život a jednou nebo dvakrát jsem si to uvědomil tak, že jsem najednou zjistil, že ta planeta, ta duše Země, když zestupovala, tak právě zažila tenhle stav, kdy se uvnitř té bytosti se probudilo centrální slunce a propojili se. Tím, jak jsem to jakoby v tom prožitku v rámci spolupráce jako viděl, vnímal a prožil a úplně si říkal, oh, ty brďo, to bych taky někdy, jo, rád. A pak jsem zjistil, že jo, že to člověk dělá, ale my tomu říkáme poznání. Jo, když dělám ty věci v rámci poznání, tak se spojuju s tím vývojem a jsem schopen podpořit vývoj a podporuji centrální slunce. A všechny bytosti, které mají stejný jakoby nápad, chtějí podpořit vývoj, tak jsou součástí této úžasnému místu setkání. A vidíte samovolně, že i to centrální slunce udržuje jakoby pohromadě ten pohyb té galaxii, udržuje všechny ty cykly v pořádku, jak stroječek. Ano, to je, protože to je vyrovnaná věc pro ten vývoj a to poznání vlastně udělá tu udržitelnost. Vidíte, kdyby tam nebylo to poznání, tak by se ty rozsypaly. Jo, ty věci by odlítly a najednou vidíte, jo, to furt stále drží. A dokonce jsou teze, že to bude fungovat i obráceně, jako fraktálně. Že jsme schopní se opravdu pak vrátit k tomu vzniku toho centrálního slunce. Ale rozpínání vesmíru je prostě pro člověka zatím velká neznámá, protože on opravdu vědec používá prostě a velmi omezené nástroje. Kdežto ten vědomý člověk je velmi sofistikovaná, už dávno synchronizovaná vědecká laboratoř, která dokáže všechno, opravdu všechno analyzovat, tak, aby dosáhl skutečné schody. To je, abyste věděli, že vaše tělo je opravdu geniální. Jo, že to je ten projekt na téhle planetě a to je ten projekt toho lidství, že byl stvořen člověk k obrazu Boha. Ale to byla jakoby jenom zmínka o tom, že někde byla informace o tom, proč nás stvořil, už tam nedopsali to, proč teprve teďka zjišťujeme, u podivu, jsem z toho velice překvapen. Jo, protože to odhalení, které ve mně a v různých lidech a v celém tom, celé té paměti té země a těch planetárních vědomí a toho slunce, to jsou tak úžasné příběhy a zážitky, které pro mě jsou velmi, velmi intenzivní, protože se dlouhodobě mluví jenom o vzdálených jako civilizacích, které s námi navazovali kontakt a navštěvovali nás, OK, ale je vzestup. A moc se tady nemluví o civilizacích, které byly na Venuši, o civilizacích Merkuru a Marsu, ale mluví se skrytě nějakých historických konspiracích, které nikoho nezajímají. Ne, proč se nemluví o skutečném příběhu? Příběhu Saturnu, skutečném příběhu Saturnu. Jupitera i Pluta, který se přidával divně, jo? Pluto jakoby není naše planeta, takže nezasahuje do prvotní tvorby, ale taky se přidává a přináší podsvětí. Jo, představte si, ano, máme tady podsvětí, protože je tady Pluto. Ten jsem prostě přilít, toho jsem někdo přitáhl, takže tu dělali čáry, máry s našima planetama, aby přitáhli Pluta. On se potom jakoby, on úplně se nepohybuje vůči našemu slunci. Jo, on je takový jakoby vymezený jinak. A to je teď jedno. Takže já preferuju jako planetárně ještě Uran a Neptun. Nevnímám tady ani měsíc, ku podivu, planetárně. A velmi, velmi vnímám, že to byla jako vnucená kvalita, kterou tu nikdo jakoby nechtěl. Takovej pobočník toho Bohara, aby byl tím bohem slunce, tak musel mít toho pobočníka jakoby dole. A aby ovládal bohyni, to bylo velmi důležitý pro něj, protože on tím měsícem opravdu ovládá ženství a kvality bohyně. To znamená, že pro mě to bylo velmi, velmi jako vměšování do přirozeného vývoje. Prostě někdo potřeboval zamíchat tady s tím vývojem, no tak tam prostě dal takovouhle nějaký závaží, který ku podivu jako nás dost oscilovalo natolik, aby jsme se tady z toho neprobrali dlouhou dobu. Takže pro mě měsíc není součástí prvotní tvorby. Beru ho spíš právě jako nástroj k té magii a okultním vědám. Také ho vlivně užívají určitě. I je vidět, že na nás má velký vliv, protože je používaný v astrologii a velmi, velmi potom jde poznat, jak vás ovlivnil. Jo, jakoby, co vám omezil a co vám přidal. Jo. Chápejte mi, my jako člověk jsme měli obsahovat jakoby celý ten světelný genom. Všechny ty fotonové svazky. Jo. Ne, že se tady zrodíme a pak nám řekne někdo, že máme předurčení, že astrologicky se takhle budeme chovat. Ano, to je prostě tak. Oni nám prostě nadiktovali skrz slunce a měsíc to naše chování. Ale pak zjistíte, že skrz jedinečnost a svrchovanost vlastně překonáváte tento toto prokletí jakoby toho vesmírného člověka, aby mohl dosáhnout toho centrálního slunce a přijmout vlastně ten fotonový pás a vzestup. Tak jenom, aby jsme toto téma trošku nějak do hloubky ještě uzavřeli, tak jsem chtěl dovysvětlit i to centrální slunce, protože pro mě bylo velmi důležité si uvědomit, jak ten vývoj a ten kosmický člověk, který je vlastně zvaný do toho centrálního slunce, protože tam má přístup, a tak tam dlouhodobě nechtěl. Jo? Byl prostě tak degradovaný ten člověk, že vlastně jakoby nechtěl být součástí toho společenství, který tam vznikalo. A samozřejmě ono odevzdat vlastně jakoby celou svoji zkušenost tomu vývoji chce hodně, hodně charakteru, hodně právě té čistoty, nevinnosti a té hravosti. Protože jinak ulpíváme na tom vlastnění, ulpíváme na tom egu, kdy máme pocit, že máme nějakou hodnotu toho vlastnictví, že něco jako máme. Ale ono to tak není. My skrz tu lásku, když prožíváme to poznání, tak opravdu nestrácíme. My to to skrz tu lásku opravdu posíláme do toho vývoje, do toho centrálního slunce, kde se odrazí, jo, ten náš čin. A proto říkám pravdu, ten krystal se brousí po malých krůčkách, ale tím se stávají velké věci. Tak to je jenom takhle na závěr. Petrucho, objev se mi, džine.
1: Ano, já se chvilku vždycky tady srovnám, protože mám tady nohy tak různě přes ty opěradla. Dělám si pohodlí, užívám si to naše vysílání, tvoje vysílání vlastně. A no počkej, ty říkáš, že teda už jako na závěr a já tady mám ještě nějaké teda vývoj tak kosmického člověka. No ne, vývoj kosmického člověka, to už teda zmiňoval, uvolnění paradigmatu v 3D, takový ještě dva okruhy, ale ty jsi to asi zahrnul do toho všeobecného povídání. Jo, já si to budu poslouchat samozřejmě znovu, jako vždy.
0: Ano, ano, to je to paradigma toho dogmatu, jo, že najednou se jim sesype ten řád.
1: Ano.
0: Jo, jakoby to, co fungovalo v tom Matrixu, tak se najednou sesype.
1: Jo.
0: A to se jim trošku děje, takže je vidět, že ty tlaky na to 3D už je jako velký. Ale tady jsme mluvili o něčem jiným. Já to mluvím jako o kvantové proměně hmoty.
1: Ano.
0: Ona bude reagovat na tu naší změnu. Chápete? To je důležitý vědět.
1: To má teda souvislost s tím fotonovým pásem.
0: Ano, tak. Ale dlouhodobě to nemohlo být uskutečně.
1: Ano, nemohlo.
0: Protože tu prostě furt se to filtrovalo. Jo, jakoby. A šlo to jenom zevnitř. Jo, jakoby to vidět skrz to centrální slunce, tu změnu.
1: Přátelé, je to náročné povídání, takže klidně potom můžete znovu ze záznamu si prohlédnout a podívejte se na to, protože tady pod tím vysílání budou uvedeny na Marka Hašlara kontakty, na jeho webové stránky a kontakty na Páju. Teďka mě posílala na WhatsApp informace ohledně toho vašeho nového bohulíbého projektu, takže mrkněte na to potom, jak to vysílání bude v archívu. A Máro, já jsem tady ty otázečky trošku zeliminoval a zůstaly mi tady takový dvě. Jestli můžu, tak se ti zeptám.
0: Ano,
1: je to takový jako selský ptání, selské rozum, prostě já jsem z dědiny, takže bavil se tam o nedostacích pro vzestup, ano, že teď vlastně jakoby se snažíme ty nedostatky nějakým způsobem napravit, polepšit se a toto možná jako bude zajímat hodně lidí. A co říkáš na alkohol a vzestup? Hodně se mluví, že alkohol odpojuje od duše a že ten to prostě, i když třeba nepije hodně, ale používá ten alkohol jako spirit, což je duše teda, že se odpojuje od toho božství, od toho zdroje, od toho centrálního slunce, že má těžké energie jako a prostě bude to mě těžké. A potom v souvislosti s tím i na další hříchy, jo, co mají lidé, jako, co tady provedou, jo, třeba jako těžké říky, třeba jde vražda nebo nějaké to, jo, znásilnění, co oni a vzestup je možnost se očistit těsně před tím, než se to tady uděje, anebo teda ten cyklus holci zopakujou třeba někde jinde, někdy jindy.
0: No, teda, ty jsi mi dal. No hele, prosím tě, nechci soudit, jo, takže já, když to chci jako pozorovat, jako tenhle ten děj, abych do toho tolik nezasahoval, tak to vnímám, že když jakoby já osobně, když nevstupuju do toho boje a nesnažím se jakoby něco chtít, jako vstupuju jako pozorovatel, který je spíš jako diplomat, jakože těžím z toho, že vyslechnu obě strany. A tak pro mě je to teďka jakoby těžký odpovědět, abych vám jakoby pomohl, jo. Ale na jednu stranu nepotřebujete nikoho soudit, jo, vnímat to, kdy je to ta sudba, možná to je asi důležitý, a vnímat to, kdy je to ta sudba, to hodnocení, a kdy to jenom pozorujete, jakože, jo, ten děj, pozorujete děj. A to je velký krok pro toho člověka, kdy on řeší jakoby tu vědomou praxi, protože to si ten pozorovatel, který jakoby funguje podobně jako tahle čočka fotonová, o které já jsem se bavil. Ten pozorovatel vám vyladí, jo, ty světelné vnitřní toky natolik, že jste schopný skrz toho pozorovatele, tu čočku, jako vidět a tyhle ty, se říká, světelné svazky DNA, které obsahují prostě časoprostorové linie, dimenze a tak dále. Takže já, když někdo něco jako hned špatně, tak na to mám reakci, jo, třeba, a já si spíš uvědomuji, jakou reakci, jak jsem na to zareagoval. Už mi to nevadí, nebo jsem na to furt takový háklivý, já spíš na to funguji jako reflektivně, že se snažím porozumět mýmu chování, když vnímám někoho takhle odlišného, třeba jako toho vraha, nebo někoho, kdo si vybral úplně jinou zkušenost toho vzestupu. A ulehčuje mi to. A ku podivu mám pocit, že nepřitahuju tolik lidí, který tohle vytvářejí. Spíš potkávám ku podivu lidi, nebo i tak se v mý blízkosti ty lidi chovají. Že se chovají, že taky nemusí bojovat. Což mi připadlo jako hodně diplomatický, že nevyvolávám vlastně jako rozepři, naopak jsem schopen říct, jo, jsem vůl, chybuju, víš, jako naučit se to takhle jako bez těch reakcí, protože ty reakce, jak jsem říkal, to jsou ty neduhy, které jsme přijmuli právě i z toho planetárního, solárního vědomí celé soustavy a je to jenom prostě způsob chování, které jsme si navykli, je to forma závislosti. Jo, že my jsme na tom závislí, na tom chování a nemůžeme to změnit. A ta závislost je ta neměnnost, kterou nám tam drží v tom a Saturnu. On prostě jako zastavil vývoj, zastavil tu proměnu. Takže my nejsme schopní se změnit a překonat to. Tak furt padáme do toho bláta. Ale jakmile řeknete, tak dost už, já toho Saturna potřebuju a ne tady furt padat do bláta, no tak se začnou dít věci najednou, že jo. Je to zajímavý. Já bych určitě nikoho nesoudil, jo. To, jestli budou tyhle bytosti potrestaný nebo ne, rozhoduje sám o sobě ta bytost, jo, která to dělá z nějakého popudu. To znamená, že ano, můžu se jako vměšovat a přečíst si její osud, jo, to, co vytváří, ale to vměšování potom zase veme mě energii, já budu prostě narušovat vývoj, já nebudu v té nevinnosti, mně se zase zkazí srdce. Takže já, když ke mně přijde jako klient na, jo, řekněme, tak já se vždycky ptám i té bytosti toho člověka, jestli jako můžu nahlídnout, pak to je jako dovolený, že to není vměšování. Pak je mi ukázaný jenom skrz tu duši, co je potřeba. Zbytek nevidím, to docvakneš tomu člověku postupně. Jo, že to prostě tam nemá být to vměšování. Takže já se snažím diplomaticky přistupovat k těm věcem, i k těm osobním názorům. Jo, že ten osobní názor je to hodnocení, který nám projektuje tenhle svět a vlastně stále si vytváříme další labiny. Jo? Myslíš, že jsem ti odpověděl?
1: Tak asi tak z jedné třetiny, ale ty to máš tak, já už jsem si zvykl, že, tak, že ty odpověď z jedné třetiny, ale vlastně v těch dvou třetinách dáváš prostor, aby na to tazatel vlastně přišel sám, takže i tak, jako veliký blagadar. A já jsem, jako tady nešlo o nějaké souzení, posuzování, ale spíš na tvůj názor na to, jo? Třeba když jsem se ptal, protože mi jako...
0: Můžu ještě jeden pohled, mám taky zajímavou zkušenost.
1: Pojď na to.
0: A velice zvláštní věc, vy si to pamatujete, byl velmi nepříjemný teroristický útok přece na tom ostrově, jak ten blázen tam postřílel ty studenty, ty politický studenty, nebo co to bylo. A bylo to někde na severu. Jo, jestli někde, to budeš pamatovat, Breivik.
1: V Norsku Breivik. Nebo někde tam, ano, vrah.
0: Mhm. Ale nechápu to. Pane Bože, já jsem se tak nenáviděl, co se mi stalo tady s tímhletím zvláštním stavem. 3 dny předtím, než se to stalo na tom ostrově, mám sen, že běhám na ostrově z chatky do chatky a mám strašný strach, že mě někdo zastřelí. Slyším výstřely, křiky, mladý lidi, běžím ke skále, skáču do vody, vidím pramičku, někdo mi pomáhá, někdo po mě střílí. Celý jsem to tam proběhal, ten ostrov v tom snu. Úplně ráno si to napíšu do deníčku, úplně tak živej jsem. Úplně jsem viděl i toho Breivika, přesně jak jako bude holohlavej, bude ozbrojený, prostě bude úplně šílenec. A já furt, co to je za sen, to nechápu. A když jsem to viděl v těch zprávách, já jsem úplně vyvalil v oči, úplně jsem začal brečet, že proč jsem něco neudělal, když jsem věděl, že se něco takového stane, ale já nevěděl, kde, jo, já nevěděl, co. Já nevěděl, jestli to je vůbec jako možný, aby se něco takového stalo, aby si viděl ve snu. A přesně tam popisovala jedna úplně přesně to, co jsem zažil v tom snu. Ukazovali ty chatky. Já když jsem viděl ty chatky, tak mě polil úplně studený pot, málem jsem skolaboval. Když jsem viděl toho Breivika, úplně mě ruplo. A já furt jenom křičel na toho Boha, co to děláš, proč to děláš, jsi blázen, proč mi to děláš. A já jsem to časem pak pochopil. A to je tohle, to je kolektivní vědomí, to je jejich osud, to je osud kolektivního vědomí, to je prostě, to je naplánovaný, to je všechno vypočítatelný, to je prostě přesný stroječek. To je labirint, to je Matrix, tohle přesně všechno dělá. A ten je přesně naplánovaný, už se ví, co se stane, jakoby, jo? Je to vůbec možný, jako? Je to všechno vypočítatelný tady. A teď si představte, že vzestup znamená, že budete dělat věci, které jsou nevypočítatelné. Že jste naprosto svobodný. Že se dějou věci bez toho řádu a bez toho chaosu, jo? Že najednou budete nevypočítatelný, no a vzniká něco nového, co tu ještě nebylo. A to je nádherný. V tu chvíli jsem si jako uvědomil, aha, takže zase jenom duální hra. Já jsem na to neuměl zareagovat a tak jsem nadával tobě zdroji, nadával jsem tomu člověku, který to způsobil, to zlo, nadával jsem všem obětem, protože jsem toho byl součástí a mě tam zabili. A úplně jako jsem byl tak, já myslel, že jsem se zbláznil, že pak mě odvezou prostě v depresi úplně někam do Beřkovic. A naopak mě to velice probudilo. A uvědomil jsem si, že všechno se děje, jak má. Že je obrovská iluze, když něco říká někdo, že se ty věci dějou jakoby nějak nahodil. Ne. Vy si ten svět opravdu tvoříte, ale vědomně nebo nevědomně. A to je rozdíl. A to je velký rozdíl. A teď, když ten vzestup bude najednou přímej, a teď se vlastně jako díky té vibraci, tomu fotonovému pásu a té hmotě, která najednou bude jakoby víc kreativní vůči nám, no tak se ty věci začnou dít víc kreativně. Ale všechny, který tam máte, jo? Že najednou toto člověk jako potlačoval, tak začne reagovat okamžitě. Což já úplně si to nedokážu představit. Pro mě to znamená jakoby shocking hazard, ale určitě tím, jak jsem říkal, že vzniká ten průnik, tak je to načasovaný tak, aby se jakoby aktivoval plně ten fotonovený pás, tak teprve tehdy, až bude jako ten průnik co nejmenší, aby nevznikl právě jakoby chaos v těch časových liních. Jestli si rozumíme. Ono, prožitek té jednoty a čistoty je velmi intenzivní a ku podivu i trochu negativní pro vývoj, když se toho moc nabažíte. Ono, vidět a vědět ovšem najednou, jo, z fleku na nula, na nekonečnou rychlost, no to prostě jako nedáte. Jo? To znamená, že ten vzestup je dělaný tak, aby ty bytosti, ten přechod v té světelné rychlosti nejdřív zpracovávali uvnitř, aby se jakoby zvykli a teďka pomalinku začnou pouštět právě i zevnitř nebo zvenku dovnitř, jo? Jestli si rozumíme.
1: Maro, takže dobře,
0: No.
1: teďka jsi pěkně řekl, že vlastně to jde pomalu, postupně, jakože vědět všechno teď a tady a naraz, že to nedáme, nemluvil za sebe, já jsem se chtěl zeptat tebe, teďka jsem si to ani tak nevšiml, ale při minulém vysílání, když jsem na tebe tak čuměl, tak ty, když mluvil, tak zněl oči vlastně jakoby někam nasměrovaný, někam se zdíval až jakoby za oponu, za závěs. Jsi ty vlastně napojený, jo, na to centrální slunce nebo na ten informační zdroj neustále, když si luskneš prstama jako při Silvově metodě třeba, jo, že to máš už vlastně jakoby naučený, že kdekoliv, kdykoliv jsi, tak se napojíš a čerpáš, čteš ty informace, tady si je překládáš do té srozumitelné slovní hmoty a nebo teda tomu musíš mít určitá místa, třeba tu krajinu, nebo nějakou meditačku. Dneska jsem tě zasíhl, ty cvičil. Jestli ještě na závěr prozradíš nám teda, co cvičíš za cvičení, nebo jestli nějaký mentální techniky a jak se teda často napojuješ, anebo už jsi neustále napojený a ve zdroji a nám teda jenom kde si z dálky sděluješ ty vlastně informace nebo vědomosti, které jenom získáváš už jenom tak, anebo ty, možná ty už si ta vědomost, jo, jenom, že to máš, že ty si tím úplně plný třeba, jo.
0: Hele, úplně jednoduchý, jo, já jsem se na podobnou věc jakoby zeptal a bylo mi jako řečený, už nemusíš nic tvořit, protože je to skutečnost, jako nemůžeš vytvořit, ta už je.
1: Tak, to je, ano, všechno už je, na co se člověk pomyslí, v momentě, jak se na to pomyslí, už je to stvořeno. Maro, já si vzpomínám, jestli, počkej, že jsme se bavili, že uděláme nějaké interaktivní vysílání, jenom otázky a odpovědi, je to tak? Bavili jsme se o tom?
0: Ano, chtěli jsme, určitě.
1: Chtěli jsme, přátelé.
0: Ale nějak se nám to úplně nepovedlo to dotáhnout, si myslím, že jsme jenom to načli.
1: Ale přitáhli jsme, nebo přitáhli, při podobné přitahuje podobné, takže k nám vstoupila Pája, jo, tady s tím projektem, což je možná ještě lepší, než interaktivní pořad můžeme udělat kdykoliv, třeba příště, takže posluchači, přátelé, kdo nás sledujete i ze záznamu, připravte si třeba na příště nějaké otázečky. Já mám tady otázečky napsané,
0: ještě můžu, ale je jich můžu hodně. Ještě jednu takovou malou vsuvku.
1: Ano.
0: Ty se tady jakoby ptal, jo, na nějaký to cvičení, ty jste nějaký jakoby návody. Ano. Prosím tě, já celkově jakoby takhle, ten projekt už mám delší dobu, táhne se se mnou jako celou dobu, co dělám krajinotvorbu. Ale teďka cítím, že ten projekt dosáhl určité kvality, že by bylo jako záhodno a i pro tu veřejnost, jo, protože se to stále dělo jenom v takovém tom osobnějším formátu, v nějaké menší skupince a takhle. A tak já jsem se i rozhodl, že ten projekt tady možná zveřejním, možná, že na závěr pro ty, kteří si počkají, tak tenhle ten malej dáreček bych vám dal. Já to nazývám průvodce ze stupem. Ku podivu je to jednoduchá věc, je to takový jako návod, dokonce by to šlo udělat jako tabulka, že si tu tabulku jste schopný jako stáhnout a odpovědět si přirozeně, jo, takovým tím intuitivním, tím prvotním, jo, co nás napadne, jak se v tom jako cítíme, tak odpovídáte na různé otázky. A ku podivu, jednoduchá otázka a odpověď na ní vám dá úplně jednoduchý návod, co je potřeba zpracovat. Co je v nerovnováze, jo? Kde ta rozličnost trošku pokulhává v tom poznání. Takže jsem se rozhodl udělat online průvodce vzestupem, který bude fungovat na takových pracovních skupinkách, kde se vlastně navzájem ta skupinka online setká a dává si tyhle ty zkušenosti v rámci vzestupu, v rámci vědomé praxe a v rámci všech těchto těch věcí, o kterých já mluvím. A kde si to můžeme vyzkoušet prakticky? A vy si hlavně sami dokážete skrz toho průvodce udělat vlastní sebe.

0: vyzdvihováno i to zlo, aby jsme věděli, co, z čeho se ponaučit, aby jsme nebyli tak úzkoprsí, ale víc otevření. Takže vyzývám lidi, kteří by chtěli se nějak zapojit, tak určitě mě kontaktujte telefonem nebo na WhatsApp skupině nebo na stránkách Svobodné spolupráce najdete e-mail, telefon a tak dále. Svobodná spolupráce a stačí zadat do vyhledávače, najdete ji hnedle. Tam se jenom ozvěte, že v rámci průvodce vzestupem byste se rádi zúčastnili, protože ten projekt je v začátcích, takže teprve teďka zkoušíme, jako jaký počet té skupinky, zkoušíme, jakým způsobem to s těma lidma jakoby pracuje a snažíme se vlastně jako dál to všichni jako v rámci toho společenství najít jakoby to správné nastavení toho řemesla, aby dokázalo pomoct všem. Takže průvodce vzestupem bude teda otevřený, to je úplně nově, je to pro mě jako velký zážitek, protože mám pocit, že lidé potřebují jakoby to zajímavé, že mám rád, když člověk přijde právě na nějakou mojí akci a on odchází s tím prožitkem, že ví, jak tvořit. Jo, to je báječný, potom ten člověk je samostatný, svobodný. A čím jako míň já ho nějak ovlivním a vstupuju do toho jeho příběhu jako moc jako vměšováním, tak mu narušuju ten proces. A tady pro mě byla tato metoda jako určitý nástroj vždycky toho člověka jako přivíc té zkušenosti, aby on si sám vyzkoušel najít tu skutečnou podstatu sebe. Samozřejmě semináře krajinné i v rámci vzestupu a vědomé praxe. A byl tak velký zájem, že bych to prostě nestíhal, tak pro veřejnost teďka byly jako minimálně, dělali se ve skupince Svobodné spolupráce. Takže se omlouvám, že těch veřejných akcí bylo míň a míň, ale stále mě můžete se mi ozvat a pro ten online průvodce si myslím, že stále jako prostory máme a možnosti se zapojit. No a to je tak nějak pro mě asi všechno, Petrucho. Děkuju.
1: Veliké lalula a om šanty všem vědomým tvůrcům, Máro. Ne, to asi neodpustím, já to velmi rád používám, protože to vlastně je to věčný mír a do toho se mě zamotal Michal Pavlíček, Veliké lalula a Stromboli a Bára Basiková. Takže ty myšlenky neustále, i když tě poslouchám jako bedlivě, tak aby ta hlava nerupla, tak to filtruju občas něčím trošku jiným a pak v klidu si to poslechnu. Máro, já budu asi jeden z prvních, který se tě ozve tady ohledně průvodce vzestupem, a protože tady to téma mě velmi zajímá, takže dám vědět, jsme v kontaktu, takže pod vysílání uvedu na tebe kontakty, jo, webové stránky a tak dál. No a já tady mám ještě od Marcelky, Marcelka nás zdraví, ale Maro, už jenom prosím tě fakt v krátkosti, protože začínáme 7:30, no. Jestli ještě minutku máš?
0: Můžeš klidně, to zvládnem.
1: Zdravím, děkuji, Máro a Petrucho, skvěle se posloucháte. Dnes zase parádní galaktický večírek, mějte se krásně, děkuji za odpovědi, dobrou noc, ale otázka je od ní, toto je někdo jiný, ale od Marcelky, no Petro, takže mi taky blagodar a díky za sledování, ty jsi naše věrná posluchačka, děkujem. A divačka. No, a Marcelka teda je tam otazníček, takže to bude asi otázka, taková poloviční. Já to vnímám tak, že každé vlákno uvěření je vlastně další hack od AI z dob Atlantidy. A nebo asi naráží Marcelka na to dogma, že co je nám vsunováno, že to je ta jediná a správná pravdivá pravda, tak je to vlastně hack a dogma. No ale AI z dob Atlantidy, nevím, Maro, jak se s tím popereš, co na to řekneš? V kostce?

0: Umělá inteligence byla v té době používaná všema galaktickýma rodama. Jsem se poptával, tak jako v časové linii jako byla potřeba, jo, pro řízení jako větších galaktických civilizací. Takže ty civilizace používaly umělou inteligenci. Samozřejmě si byly vědomy i ty její výhody i nevýhody stejných vlastně stejnou zkušenost zažíváme i my teďka. A měl jsem zajímavé setkání s jedním vědcem, který teda pocházel jakoby z jiné planety, která byla velmi vyvinutá pro mě. A když mi ukazoval to město, když mi ukazoval, na čem on pracuje, tak pro mě to bylo jako naprostý sci-fi. A já jsem říkal, ale vy tady máte úplný blaho. Tady jsou všichni jakoby úplně jako v míru. A on se mi normálně vysmál. Jo, on se mi vysmál a říkal, no počkej, ale já jsem potřeboval od vesmíru, abych potkal někoho, kdo by mi pomohl s tím problémem, co tu máme. A já říkám, jaký problém, teď tu žádný problém jako nevidím. A on mi to pak jako ukázal, co studuje. A ono to takhle, jo. Ty lidi měli, ta technologie jim všechno vlastně umožnila. A oni najednou jakoby neměli, nudili se, začali se nudit. Strašně se začali nudit a začali strašně degenerovat, aby se nenudili. Víš, čím více nudíš, tak tím ten mozek jakoby snižuješ, aby neměl takové jako, jo, výhledy. No a pak seš úplně apatický. Takže oni normálně zjistili, že degenerujou, že má, jejich genom degeneruje a že se rodí děti, které nemají vůbec chuť žít. A že vůbec nevědějí proč, jako ne. A to dokonce, že jo, ta umělá inteligence jim to i vysvětlila tohle, ale oni prostě jako tam jde o ten potenciál, tam prostě oni neměli zážitek z toho dobrodružství, který my tady zažíváme. Já jsem jim řekl, jak tady žijem a on říkal, no to je báječný, to tady vůbec nějak nedokážeš jako vytvořit. Víš, jakoby, že ani ta umělá inteligence nedokázala takovou hru, jakou my tady zažíváme, vytvořit. Tu chvíli jsem si uvědomil, že naše planeta je obrovský dar a že se tady člověk narodí, je obrovský dar. Protože se pak narodíme na nějaký civilizaci, kde teda žijeme v technologii, v blahu, ale úplně tam zdegenerujeme. Víš, jakože vtipný,
1: Nuda,
0: viď? Tam je
1: nuda.
0: cyklus jiného poznání.
1: Ano.
0: Jo, a teďka jsme si vyměnili ty názory a on přesně říkal, jo, vlastně jako by máš pravdu, že tady, že ta planeta je úplně jiná, že ten potenciál má, aby tě takhle furt jako vyváděla z nudy. A oni se tuhle tu kvalitu, kterou má naše planeta, snažili vlastně nahradit tou umělou inteligencí a to se jim nepovedlo. Vlastně zdegenerovali geneticky.
1: Tak, dobrá, dobrá, mám tady ještě pár poznámeček, ale to si nechám třeba na příště ohledně astrologie, takže údajně celá astrologie je podvod, tak jak je to jeden z podvodů tady toho Matrixu a tady těch dogmat, jo, takže, ale to si můžeme až příště, protože Máro, kdybychom otevřeli další nějaké téma, tak to je další půl hodinka a já už tady sedím 3 hodiny, už se tady vrtím a těším se na kafičko, na cigárko z písní, ano, do altánku.
0: Ano.
1: Taky musíme zalít zahrádku, ne, pokud nepršelo, ani nevím, protože pršelo, pršelo, to nevadí, i tak půjdeme ven. Takže Máro, Máro Hašlare, opět výživa, výživa pro ducha a vlastně i pro tělo, protože fotonový pás je tu, aby nám pomohl vzestoupit i s tím tělem, s tou hmotou, ano, takže těším se, jo, vůbec si to nedokážu představit, ale je to prostě poprvé, je končí cyklus, takže bude to zajímavé. Dotazy tady nemám další, jenom tady mám děkuji za vysílání a krásný večer od Marcelky, takže děkuji všem tady posluchačům a divákům a klidně sdílejte kadě tadě. No a za 14 dní, Máro, nástup, dežavíčko a můžeme jít zás buď interakcí, anebo cokoliv, jo? Je to tvá sága a mě to velmi baví, takže není důvod, abych to nějak odmítal. A ba naopak, vždy to přivítám. Takže za mě krásnou dobrou noc, děkujeme divákům, posluchačům, děkuju Máro tobě, tak ty se víš tak ještě tak jako třeba rozluč a pozví, co máš za akci nejbližší a odpískáme to.
0: Jo, děkuju všem, kteří teda jako mají zájem o teda ten můj vnitřní prožitek, který se snažím vám jako takhle tím způsobem vysvětlovat, ale pro mě je to vždycky jako dar a já si určitým způsobem uvolňuju takové jako přepětí, které v sobě mám. A to přepětí uvolňuje právě to, ta zkušenost to někomu předat, a ten zážitek. A ta zkušenost je, když se týká slov, a je velmi jako příjemná. Cítím, naplňuju se v tom. Jsem v tom, jakoby cítím se velmi smyslplný, když dokážu určitý prožitek, který je velice abstraktní, uvidět i v jednoduchosti tohoto světa. Takže pro mě je to velice krásný dar tohleto s váma prožívat a hluboce vám všem děkuju i tobě, Petrucho.
1: Jo. Rádo se děje, taky děkuju a mějte krásnou dobrou noc a úterníček s Markem Hašlarem končí jenom proto, aby příště zase začal další cyklus. O šantý, blagadar.
0: Ahoj, ahoj.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream, je 13.7. a já tady mám letapáně 2026, 20.06, vidím tady čas, a já tady mám vzácného hosta, pana profesora Staňka. Krásný dobrý večer, pane profesore, vítejte.
1: Krásný dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé drazí, napište nám rovnou, jestli nás slyšíte, vidíte v pořádku, jestli všechno je OK, někdy to prostě trošku zlobí ten éter, ten internet a tak. Pane profesore, máme po summitu v Ankaře zajímavé setkání. Vůbec to nevypadá, jakože přes prázdniny by měla být nějaká, řekněme, okurková sezóna, jak se vždycky říkalo. Dřív naopak pořád se něco děje a kdo se v tom má vyznat, no? Tak jsem moc rád, že jste tady a že nám trošku do toho vnesete světlo.
1: Dobře, můžeme začít?
0: Je to vaše, pane profesore, já se moc těším.
1: No, první věc, kterou bychom dneska definovali pro dnešní svět, je to svět podivností. Protože na jednu stranu prezident Trump mluví o tom, že zničí Irán, že zautočí a s nesmírnou silou, kterou ještě nikdo neviděl. A na druhé straně slyšíte informace, že Katar a Pakistán intenzivně pracují na pokračování diplomatických jednání. Izrael podepíše předběžnou dohodu memorandum s představiteli libanonské vlády, ale zároveň drží obsazená území na libanonském území a libanonská vláda se chvíje pod nápory masových demonstrací, které odmítají tuhletu zrádcovskou dohodu. Pak máte další zvláštnost. Ruské jednotky postupují na celé linii frontu, ale najednou zjišťujete, že nedokážou vyřešit problém na Krymu. A tak též dostanete informaci, že 58 gubernií z 86 z Rusku již má zásadní problémy s benzínem a Rusko, které bylo nazýváno tankovací stanicí pro svět, najednou dováží benzín z Kazachstanu a podobně. Máte další zvláštnosti, kdy summit v Ankaře byl velice mohutný a najednou zjistíte, že se v podstatě téměř na ničem nedohodli, kromě toho, že poskytnou Ukrajině 70 miliard tento rok a 70 miliard příští rok, ale zároveň se vyčlenilo 5 zemí, které nebudou přispívat na tuhle tu sumu. No a aby to bylo přímo ještě dokonalejší, tak se podíváte na mapu Evropy a najednou zjišťujete, že problémem není si jenom teplota, ale především obrovské sucho, které obchází celý evropský kontinent. Máte oblasti, kde na mapě je sucho již přímo krvavě rudé. Vidíte, že ve Francii musí omezit činnost jaderné elektrárny, protože není dost vody na chlazení. Pak najednou zjistíme, že vlastně ta kombinace extrémních teplot, teď ten týden má být ve Španělsku až 45 stupňů, 40 stupňů ve Francii, v Itálii a podobně, tak je to kombinováno s obrovskými extrémními výkyvy počasí, kdy máte bouře a krupovití a máte obrovské slejváky a podobně. A na druhou stranu máte oblasti, kde nespadne ani kapka. No a normální člověk by předpokládal, že Evropská unie, jelikož jde jí o jednotlivé obyvatele členských zemí, se bude snažit vyčlenit prostředky na řešení důsledků přírodních změn a najednou zjišťujete, že žádné dost prostředky na přírodní změny nejsou, ale desítky a stovky miliard se budou valit do zbrojení, do vybudování válečné strategie, infrastruktury, válečného Schengenu a všechno ostatní. No a nejlepší na tom všem je to, že najednou zjišťujete, že vzniká série ohnisk, konfliktu a podobně, které i když je hodně horko, tak začíná vytvářet ještě větší teplotu. A už to není jenom Blízký východ a ukrajinský konflikt, ale je to například i otázka Jihočínského moře, je to otázka Indopacifického regionu, je to otázka Grónska a dalších oblastí, které se stávají ožehavými centry problému a boju. A tohle to všechno vyústuje do dalšího zvláštního pohledu. Člověk by očekával, že vzhledem na přírodní změny, zemětřesení, tajfuny, tornáda, obrovský nástup fenoménu El Niño, celkové extrémy v počasí, objevování se invazivní druhů. Připomínám, že například v Evropě se teď masově rozšiřuje dvojrohej klíšť, který je přenášením 30 nemocí infekčního typu, nejenom encefalitidy, a dokonce už se objevuje i v celé Evropě, i v Německu, i v Polsku, i v Čechách, i jinde, a vytváří obrovské biologické problémy. Najednou zjistíte, že řecký rybáři mají problém, protože požadují od řecké vlády kompenzace, jelikož se v oblasti Řecka objevila speciální ryba, která paradoxně tlamou připomíná člověka s velikými zuby, a tahle ta jim požírá ryby a trhá sítě a podobně, předtím bydlela v úplně jiných částech světového oceánu, najednou se vyskytuje u Řecka. Na poslední fór najednou zjistíte, že nedaleko Chorvatska odfotili vorvaně. No a vorvaně, jak je známo, je spíše ryba, která, pardon, savec, který se vyskytuje spíše v chladných mořích. No a tohle to všechno vytváří takový zvláštní pocit totálního chaosu, podivností. No a k tomu samozřejmě přistupuje i další série podivností. Je vlastně ten Hormuzský průliv otevřený nebo ne? Jedna strana prohlásí, že je otevřený, druhá, že ne. Jedna strana prohlásí, že ta druhá strana nemá právo vybírat poplatky a oni jim to ukážou, a ta druhá strana celkem logicky vzhledem na lodní trasy v teritoriálních vodách prohlásí, že má právo kontrolovat tu námořní dopravu. No a největší vrchol všeho ostatního je několik geniálních logických závěrů. Jelikož se výrazně znížil vývoz močoviny přes Hormuzský průliv, je to kolem 25%, tak se obávají státy z nedostatku produkce umělých hnojiv, jelikož nemůžeme zrušit sankce vůči umělým hnojivům z Běloruska a z Ruska, no tak bude méně těch hnojiv. No a pak Evropská unie odporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem, jenomže drobně předtím v rámci Green Dealu zapomněla, že hodně zdecimovala stáda krav, no tak se přijde ke geniálnímu závěru. Konec konců v Číně stovky let hnojí lidskými exkrementy a močem, tak proč bychom to nedělali v Evropské unii? Ale vrchol dokonalosti tohoto všeho zmatku je konstatování, že se zavádějí dynamické ceny elektřiny, které znamenají, že máte sledovat jako občan výkyvy cen, kdy například nejnižší ceny elektřiny jsou v čase, kdy je pokles odběrového diagramu, řekněme ve dvě v noci. Nejlepší by bylo prát ve dvě v noci. No, ale najednou zjišťujete, že Evropská komise přichází s geniálním nápadem, jelikož není dost elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci, tak se uvažuje nad tím, že bych v noci obyvatelstvu elektřinu vypínali. No, normálně selský uvažující člověk se chytá za hlavu a říká si, ale tohle to přece není možné. Ale ono to možné opravdu je. No a v tomto ohledu se dostáváme do úplně specifické situace, kdy všichni předpokládají, že mír dosáhnete válkou. A nejlepší by byla zničující válka, nepřítele. No a to pak se dostáváme už dál k rozvinutí známého římského řečení, když chceš mír, připravuj válku, tak možná ty elity v Evropské unii jsou klasicky vzdělány a znají tohleto římské řečení. No jenomže vzhledem na ty objemy investic do válečných systémů mám velikou obavu, že skutečně s nějakým mírem nepočítají. Přesně jako v tom summitu v Ankaře jedinýkrát nepadlo slovo mír, ale za to mohutně bylo skandováno představiteli jednotlivých zemí slovo válka, jako kdyby šlo o počítačovou válku, kterou konec konců můžete znova opravit stisknutím klávesnice reset a jedeme na novo. Jenomže tohleto by znamenalo totální válku zničujícího typu. No a musím otevřeně říct, že souhlasím s některými představiteli jiných zemí, které konstatují, že ruská ústupčivost vlastně podněcuje tyhle ty agresivní nápady. No a klasická otázka prospornosti dneška, vemete pobaltské tygry, Lotyšsko, Litvu, Estonsko. Najednou zjišťují ke své hrůze, že zavedení sankcí a opatření proti tranzitu tovaru, ruského tovaru přes tyhle ty přístavy ochudilo obrovským způsobem rozpočet, že změny energetických sítí a odpojení se od Ruské federace způsobilo obrovskou katastrofu, a najednou tyhle ty pobalští tygři zvou jako ratlíci, ale zároveň zjišťují, že jejich ekonomika jde do kopru. A paradoxně, čím více je ekonomických problémů, tím více se uvažuje o zřizování dalších obrněných divizí, například Bundeswehru v Litvě a podobně. No a vrcholem všeho snažení o mír je rozhodnutí finského parlamentu o tom, že je přípustno umístit jaderné zbraně na území Finska několik desítek kilometrů od ruské hranice. Konec konců je to přece projev snah o mír. A kdyby někdo měl pocit, že jaderná puma není nástrojem míru a že tu jadernou pumu nenese v zobáku mírová holubice, tak prosím vás, je třeba ho označit za konspirátora a putinovského agenta. A zasadit ho na nejnovější seznam na Slovensku, list agresora, který vytvořili progresivci na Slovensku, včetně Ukrajinců, kde zařadili některé lidi, které jsou určeni k takzvané eliminaci. Kdyby vám to něco připomínalo, tak podobnost je zřejmě historicky úplně náhodná. A nejlepší na tom všem je to, že tahle ta zuřivost, ta polarizace, to vyhrocování vášní, ta nenávist mezi progresivci, kteří se považovali za lepší lidi, a těmi ostatními, kteří jsou jenom degeneráti, dezinformátory a podobně, tak je nejlepším způsobem vzniku občanské války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přičemž paradoxně bezpečnostní orgány se tváří, jako kdyby tohle to neviděli. A tak se pak dostáváte k situaci, k zajímavé úvaze. Skutečně se ten svět zbláznil, je skutečně na hraně nějakého šílenství kolektivního typu, a pak tomu přistoupí představitelé AI a prohlásí, no, všechny tyhle ty problémy vyřeší umělá inteligence. No, ale jelikož vidíme stále výrazně, že umělá inteligence dokonce lže, podvádí a podobně, vznikla otázka, má vědomí, nebo jenom kopíruje to, co je obsaženo v tisících knih, studií, materiálů a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ta umělá inteligence převezme všechny lidské způsoby jednání a bude dál lhát a zavádět a bude tvrdit, že člověk je velice křehká bytost a v nejlepším případě by bylo eliminovat ho a podobně. Jenomže pak najednou zjišťujeme, že ta umělá inteligence nemá vůbec chuť řešit lidské problémy. Řešit problém chudoby, nezaměstnanosti nebo celkového destruktivního působení v oblasti vzdělávání nových generací a podobně. A tohleto všechno pak jako poleva na dortu i s tou pověstnou třešničkou vytváří velmi zvláštní další dojem. Úplně se přestalo mluvit o organizovaném mezinárodním zločinu. 90. léta, tak do roku 2005, jste mohli číst množství zpráv, analýz a studií o tom, jak je globalizován nadnárodní zločin, jak jsou rozděleny jednotlivé sféry vplyvu, obchodní aktivity a podobně, jak dokonce probíhaly provázanosti mezi zvláštními službami jednotlivých zemí a organizovaným zločinem. Najednou zjistujeme, že vazba mezi P2 italskou a mafií a dalšími složkami italské společnosti vlastně neexistuje a byl to výmysl, jo, 80. léta. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc, jak vlastně tohleto všechno promícháno ovlivňuje současný svět. No a pak vzniká poslední zásadní otázka, jelikož vidíte, jak ti lidi hloupnou přímo v reálném čase, nejsou schopni elementárního logického uvažování, už takzvaný základní selský rozum se stává přímo vzácností, no tak si pak položíte otázku, pro Boha skutečně ten svět je nějaký podivnej. A najednou zjišťujete, že paradoxně teď Pentagon uvolní další desítky záznamů, zpráv, výpovědi a podobně o letajících talířích, o problém UFO a podobně. No a vy si položíte otázku, jo, UFO, fantastický. Jo, mimozemšťané, super. Otázka dalších věcí. No a jak je to ve skutečnosti? No a pak k tomu přistoupí poslední inkoukruh informací a najednou zjišťujete, že projekty, které měly dávno skončit, nadále pokračují dál. Jako je MK Ultra, Majestic, jako je Monarch, ovplyvňování lidské mysli a podobně, které měly formálně skončit 75., 82., 86. A podle toho, jak se vyvíjí vývoj na planetě, najednou zjišťujeme, že ty projekty ovlivňování lidské mysli, myšlení, masa a podobně pokračují dál. Dokonce v novém technickém hávu s dokonalým vybavením. No a jako poslední poleva na dortu, najednou přijde memorandum od Palantíru a jeho šéfa v 22 bodech. No a když to promítnete do reality, najednou zjišťujete, že máte před sebou klasický obraz technofašismu, propojení korporací, státu a jistých stran. A velice vám to připomíná opakování historie z Itálie 30. let, kdy právě Mussolini vytvořil tenhle ten takzvaný korporátní fašismus. I když musíme říct jednu zvláštní věc, v čase vlády Mussoliniho byla mafie nejvíce okleštěna a měla veliké problémy. Na druhé straně ale propojení velikých italských firm, fašistické strany a vlády bylo velice pevné a kompaktní a něco podobného se nakonec rozvinulo i v hitlerovském Německu. Znamená to, že se historie znova opakuje, že memorandum Palantíru, které otevřeně mluví o technofašismu a o tom, jak umělá inteligence a vybrané elity budou ovládat svět a jak se propojí velké korporace, vládní struktury a zvláštní skupiny ovládající AI, vytvoří přece rozumně spravovaný svět. A tohleto všechno se vám děje souběžně. Ale já vím, že teď je léto, takže hlavní problém je kam jít na dovolenou, nejít tam, kde vás oškubají jako kachnu. A jak se ještě pochlubit před známými, já jsem byl přece na Kilimandžáru. Vidíte, mám selfiečko. A v této době otravovat lidi takovými složitými, nepodstatnými otázkami, jako je bude válka nebo nebude válka, se jaksi nepatří. Ale jelikož nejsme až tak imunní voči těmhle těm jevům, tak si dovolujeme posluchače upozornit i na tyhle ty momenty.
0: Pane profesore, člověku zůstává až rozum stát, takhle jak to, když to poskládáte dohromady. Já bych si chtěl vlastně, že jo, kdysi už v poučkách dávných říkali, že fašismus je odpověď kapitalismu na krizi, že to je vlastně přirozený jev. A teďka tyhle ty, řekněme, elity, který teda tady vykládají, jak budou spravovat pomocí AI ten svět ku prospěchu, to bude ku jejich prospěchu. Nebo ku prospěchu nás všech?
1: No, neblázněte. Vždycky to bylo k prospěchu vybrané elity lidí. Někdy se tyhle elity zaštítovali tím, že jsou Bohem vyvoleni, aby vládli a ti ostatní nemají boží povolení, takže musí poslouchat. Konec konců o vyvolenosti Bohem mluví američtí představitelé, představitelé Izraele a nejnověji dokonce ukrajinský představitelé tvrdí, že jsou vyvoleni Bohem, aby plnili svou roli a misijní činnost. No, na druhé straně, jak si máte takové podivnosti, jako prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě. Ale zároveň jsou významným dovozcem ropy. No kurňa, jak je to možný? No odpověď je velice zvláštní v detailech. Většina amerických rafinerií budovaných v posledních 10 až 15 letech byly budovány na zpracování těžké sladké ropy. Tu těžkou ropu jim dodávaly arabské země, proto ten problém s Hormuzským průlivem, Venezuela a několik dalších zemí. Ale Spojené státy, které těží ropu z ropní písku a vlastní ložicek, těží lehkou ropu. A ta lehká ropa je vyvážena ze Spojených států do celého světa, proto jsou největšími vývozci. Paradoxně, druhý jev, Spojené státy a hlavně Evropská unie přemýšlí nad dalším balíčkem sankcí. Možná to bude tak, jako v Číně, 324. vážné varování Spojeným státům, tak to budou ty sankce. No a paradoxně v čase největšího rozjímání o sankcích dovoz evropských zemí ruského LNG stoupl o více jak 60%. No, samozřejmě logika by velila, jak je to možné. Ale vidíte sami, že i možné to je. No a teď přichází v tomhletom vším marazmu pan prezident Trump s návrhem dalších sankcí, vysokých, 100, možná 150% celních sankcí, vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský plyn. Znamená to, že tedy zavedou tyhle ty moutné sankce voči Francii, Belgii, Holandsku a některým dalším evropským zemím, které extrémně zvýšily dovoz ruského LNG. Znamená to tedy, že tyhle ty sankce budou zavedeny voči té Francii? A nebo je to, jak se říká, selektivní přístup? Kdo je srdcí mému milý, tak tomu sankce nezavedu, a který je srdcí mému nemilý, tak tam hodím 500% sankce. A tohle to fakt ještě naráží na další věc. Někdo prohlásí, že je císařem světa, planety. A on morální závazky nemá žádné a řídí se vlastními morálními kritérii. No a pak někdo jiný prohlásí, ale prosím vás, ta americká armáda má rakety a střelivo maximálně na 3 týdny. No tak jak si to dohromady nejde? No a pak sledujete například zbraňové systémy a zjistíte, že Číňané nesmírně intenzivně budují obrovskou námořní flotilu a Spojené státy, které nejsou schopny obnovit ani vlastní stávající flotilu, vyměnit rakety Minuteman 3M za rakety Sentinel a mají obrovské problémy s rozvojem hypersonických zbraní, tak prohlásí, že oni dobudou celý svět. No tak řekněte, jakou to má logiku tohleto? Nebo jsme se rozhodli, že logika již není žádoucí disciplína jednání lidí a vlád a představitelů a všeho ostatního? A jsme pouze svědky absolutní zhloupnutí celého světa? Ale víte, co mě nejvíc štve? Že tohleto si ti politici můžou dovolit z pragmatického důvodu. Většina lidí, těm je to jedno. Ty to nezajímá. Ty zajímá nejvíc, kam půjdou na dovolenou a kde bude nejlevnějc. Ale to, co se může stát s nimi a s jejich dětmi a s jejich rodinami, jako kdyby se jich netýkalo. Právě proto platí ta stará teze. Politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. A já se ptám, kde je odpovědnost. Odpovědnost za důsledky svých činů. No a pak máte tady další takové zvláštnosti. Mluvčí ruského prezidenta říká nějaká vyjadření, sám prohlásí pro francouzskou švýcarskou televizi, že je jeden z největších podporovatelů dohod a zmluv se Západem, a načež jiný vysoce postavený představitel ruského státu prohlásí, že dotyčné hovorce ruského prezidenta říká bláboli. No víte, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, možná je to chyba v překladu. Není to chyba v překladu. A já se ptám, skutečně, dokdy v tom Rusku bude klid? Nebo například teď ta cenzura, která říká, že vlastně jakékoliv úvahy o tom, že Rusko nevítězí, jsou vlastně rozvracením jednoty ruského národa. Nezdá se vám to zvláštní? A pak se ptám, jaká je cenzura? Cenzura dobrá nebo špatná? A nenávist je dobrá nebo špatná? Nenávist vůči Rusku a tak dále je správná a pozitivní? Nenávist proti imigraci a zbrojení, to je špatná nenávist. Tu třeba tvrdě postihovat. No a když to vemete kolem a kolem, tak se jenom ptám, když se i v Evropské unii rozšíří takzvaný myšlenkový zločin. Zákon, který platí ve Velké Británii. Když stojíte na chodníku a kolem vás jde demonstrace proti imigraci, tak vás policie může zatknout a odsoudit na 3 až 5 let nepodmíněně, protože tím, že jste se nepostavil té demonstraci a v myšlenkách jste je podpořil, vytváříte takzvaný myšlenkový zločin. No a jistě jste si všimli úvahy o tom, že můžeme díky umělé inteligenci odhalit trestní činy před tím, než se stanou. Dokonce můžeme odhalit nesprávné myšlenky lidí, než je začnou realizovat. No a to vám pak nenápadně okamžitě napadne známý sci-fi film Minority Report o takzvaném systému Prekrim, kdy umělá inteligence na základě vyhodnocení vašich myšlenek, vystoupení na sociálních sítí, jednání, fyziologických předpokladů, společenského zařízení a podobně, odhadne správně, ještě předtím, než pomyslíte na trestní čin, že ho chcete spáchat, tak okamžitě vyšle policejní jednotku, která vás zatkne. Je to přece v důsledku boje proti zločinu, je to v důsledku ochrany humanity a společnosti. A to, že možná byste myslel na nějaké nespolečenské kroky, tak přece tím, že vás preventivně zatknu, vyřešil jsem problém společenské krize. Když tohle to bude někomu připadat jako zvrácené, rád bych vás upozornil, vážení, na speciální programy Palantiru nebo některých dalších, Antropik a podobně, kteří tyhle ty metody pre Krymu, nemyslím tím poloostrov Krym, tak vytvořili a již testují. No a pak se dozvíte, že vlastně umělá inteligence skutečně vyřeší všechny tyhle ty problémy a umělá inteligence bude vládnout spravedlivě a jasně. No a pak jako taková drobná douška najednou zjistíte, že od minuloročního léta v Číně již platí systém, kdy každý rozsudek soudu na jakékoliv úrovni je přehodnocen umělou inteligencí, a když umělá inteligence dospěje k závěru, že rozhodnutí soudce je nesprávné, tak platí rozhodnutí umělé inteligence. No a když máte pocit, že jste se ocitli ve světě, který se zbláznil, tak bohužel s pravděpodobností hraničící s jistotou vám musím říct, že jste se nezbláznil, pouze ten svět se zbláznil.
0: No, je to krásný, jakože předáme zodpovědnost teda strojům a celkově je to takový nějaký podivný. Pane profesore, já teda tady přihřeju polivčičku kolegovi ze zakázaného vzdělání, kde zakázanévzdělání.cz vyšla knížka, která se jmenuje Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Pan Michňuk v originále napsal. A je tam strašně zajímavý to, jak za posledních 100 let, nebo ještě další čas trošku, vlastně klesají nároky na výsledky ve škole a tady k tomu píšou, přemýšleli jste někdy o tom, jak přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tato kniha. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, UNESCO a dalších, dnes již velké části privatizované dalším subjektům, na tom, jak oni ovlivňují vlastně to vzdělávání ve světě a jak právě vytvářejí, jak to říct, co vytvářejí? Vytvářejí nesamostatné, nekriticky myslící jedince.
1: No, jedna klasická ukázka, pane Bureš. Poslední průzkum ve Velké Británii ukázal, že u dětí od 10 do 15 let 43% dětí neumí číst knihu. 61% nerozumí obsahu textu, který přečetli. No a jistě chápete, že všechny neurologické studie ukazují, že když čtete knížku, tak váš mozek je aktivován, cvičen, vytváří si virtuální obrazy reality a podobně a posilní rozvoj neuroplastické mapy a senzorické propojení. A když ty děti neumí číst tu knihu, no tak je to velký problém. Další problém, hlavně u mladé generace, scrollování. Scrollování, které vedlo k tomu, že dnes pozornost velké části mladých se soustředí maximálně na 3 minuty. Co můžete nastudovat za 3 minuty? Vlastní hloupost? Nebo vlastní selfiečko? Nebo něco jiného? A tohleto scrollování se stává dneska. Všimněte si, jste normálně v restauraci a vidíte, lidi scrollují. Jste v tramvaji nebo ve vlaku a velká část lidí scrolluje. Ale scrolluje tak, že už čte jenom nadpis toho článku, už ani ten obsah toho článku nečte. Ale máme přímo super úrodu expertů, odborníků, jehlasných super, kteří sice tomu prdlají zrozumí, ale jejich vlastní ego a vytváření mediálního prostoru s ní vytváří super odborníky na všechno. Od jadrové energetiky až po pěstní klíny na detailcu. A vy si pak začnete klást otázku, skutečně to vzdělávání degraduje? Protože řeknu to otevřeně, když jste psali rukou, tak nejenom jste rozvíjeli jemnou motoriku, ale rozvíjeli jste taky neurální synaptická propojení ve vašem nervovém systému. Když jste měli ty známé, vám ještě dobře známé dílny na základní škole, tak jste se naučili chopit kladiva, kleští, znali jste, co je to oblík, znali jste, co je to frejska a podobně. Zkuste se zeptat dnes těch mladých lidí, co jim říkají tyhle ty odbornosti. A další věc, ukazuje se velice jasně, že neschopnost chápat souvislosti, tu architekturu souvislosti, to se stává dneska klíčovým fenoménem, který školstvo bohužel neučí. Budou je učit o tom, jak chápat LGBT, jak chápat a odstraňovat dezinformace. Ovšem, kdo jim řekne, že ta dezinformace má být odstraněna? Ne oni sami, jejich kritické myšlení, ale četli to přece na YouTube. No a teď to máte klasickou ukážku. Proč bychom dneska ještě dělali diplomové práce a podobně? To je přece přežitek. Jsme v éře umělé inteligence, takže zrušíme i diplomové práce, zrušíme ročníkové práce jako zbytečný balast. Konec konců i tak ti mladí to zadali umělé inteligenci, která to udělala perfektně, dokonce zabezpečí citační index. No a tohle to všechno vede k prvníkrát k lidské historii, k zajímavému zjištění mezinárodních průzkumů. Dochází v posledních letech k výraznému poklesu průměrné inteligence o 7,5 až 12 bodů podle jednotlivých zemí. Poprvé s překvapením zjišťují psychologové a pedagogové, že lidstvo hloupne. Ale může si to dovolit. Má přece umělou inteligenci, která za něj promýšlí všechno. Když něco neznám, tak se zeptám umělé inteligence, ta mi odpoví. Přičemž podle dalších průzkumů ve Spojených státech velká část odpovědí umělé inteligence je buď částečně nebo úplně nepravdivých. A to nikomu nevadí. Nevadí skutečnost, že dneska více jako 20 milionů mladých ve Spojených státech se umělé inteligence ptá, s kým mají chodit, s kým nemají chodit, na která setnutí mají jít anebo nemají jít. A skutečně začnete si klást otázku, že vlastně kam směřuje to, co bylo základem lidské společnosti. Komunikace mezi lidmi. Protože když komunikujete mezi lidmi navzájem, tak váš mozek eviduje nejenom to, co říkáte, ale eviduje tisíce signálů, které vysílá vaše tělo. Všechny ty neverbální znaky komunikace, ty jsou klíčovým parametrem, který vytváří obraz o tom druhém. No a jak si budete vytvářet ten obraz o tom humanoidním robotu? Teď jsem viděl materiály o tom, že Číňané vytvářejí duplikáty zemřelých příbuzných jako humanoidní roboti, kteří se správají, kteří se chovají přesně tak, jako vaši zemřelí příbuzní. A ta čínská firma se hodlá do konce roku ještě rozvinout přímo dokonalé kopie vašich zemřelých. No není to skvělé? Představte si ten biznis, potkáte babičku, která zemřela před 10 lety a budete ji mít doma. A dokonce bude řízena umělou inteligenci jako humanoidní člověk. No a není to přece nádherné? No a za chvíli dostoupíme k stavu, kdy robostitutky, tak jak se začínají jevit jako hlavní exportní artikel v Japonsku, stanou hlavními partnery mužů. No a dokonce to budete mít zdůvodněno, protože v Číně například, vzhledem na populační vývoj, chybí kolem 18 milionů žen a jsou muži, kteří nikdy nebudou mít partnerky. No tak budou mít teď robostitutky, budou mít robotické humanoidní partnerky. To je přece v duchu humanity nejlepší způsob. Samozřejmě pak můžete udělat druhou věc, kterou chce dokonce rozběhnout už i Ukrajina. Vyrábět 20 tisíc humanoidních vojáků umělé inteligence ročně. Takže když bude někdo tvrdit, že už není třeba vojáků, budeme mít humanoidní roboty, které jsou sami řízení rojovým způsobem a které budou plnit vojenské operace, tak už daleko od toho nejsme. A to jsme ještě nenašali ani obrovské množství programů, které DARPA financuje a které směřují nejenom k virtuální realitě a modelování vojenských operací pomocí umělé inteligence, ale skutečně směřují k vytváření armád humanoidních válečných robotů, až to někomu začne připomínat známý film Terminátor. No, akorát už nám bude chybět jenom ten Skynet, ale když se podíváme na plány Pentagonu a prezidenta Trumpa v oblasti umělé inteligence, s ministrem obrany Hexetem, tak myslím si, že není jsme daleko ani toho spuštění toho Skynetu. Takže to bude další zajímavý vývoj. No a když to vezmete, tak propojení jednotlivých modelů umělé inteligence, které pracovali pro jednotlivé zbraňové systémy, námořnictvo, letectvo, pozemné síly ve Spojených státech a byly to jednotlivé umělé inteligence Thalasa, tak teď použití zvláštní nové generace umělé inteligence Mythos a Grok má umožnit propojení umělých inteligencí jednotlivých zbraňových systémů a vytvářet komplexní modelové scénáře příštích válečných operací. No a jelikož tam budete posílat roboty a ne vojáky, tak odpadne hlavní zádrhel amerického Pentagonu, obrazy mrtvých amerických vojáků, odvážené vrtulníky, kde jsou těla umístěna v černých měsích. To přesně, co rozložilo americkou společnost při obrazcích z vietnamské války. No skvělá budoucnost, ne?
0: No doufejme, že ty roboti budou aspoň z recyklovatelných materiálů, aby nedělali uhlíkovou stopu. To by Greta nepovolila takovýhle věci. Pane profesore, já jsem se ale dozvěděl teďka, když jste tohle načal. Teď nevím, který noviny to psali, ale jako myslím, že to bylo fakt z mainstreamu. Kde se teda chlubili, že, jak jste říkal, že teda umělí vojáci, autonomní a tak dál, se sami budou rozhodovat o tom, jestli zaútočit nebo nezaútočit. A vyloženě jako tam chybí ta pojistka toho člověka, jako jo. To je docela výrazná změna, ne?
1: Musím upozornit, že dlouhá léta v úvahách okolo umělé inteligence, autonomních zbraňových systémů a podobně platila dlouho směrnice Pentagonu, že posledním červeným tlačítkem spouštějícím systém musí být člověk. To platilo dlouhá léta. Před 2 roky tahle ta směrnice byla zrušena. Zavádí se systém autonomního fungování, například robotických dronů, které jsou řízeny umělou inteligencí, jsou vypuštěny z letadla a pak se sami rozhodují, které cíle, který dron, jakým způsobem má zničit. Humanoidní roboti jsou cvičeni tak, aby se sami rozhodovali, jaký druh zbraní použít na zničení protivníka. Není jsou cvičeni na to, že jde o protivníka lidského. Naopak platí ekonomie války, abyste použili na nepřátelský cíl nejlevnější zbraňový systém, který ho dokáže zničit. V tomto ohledu všechny programy a umělé inteligence rozvíjená pro humanoidní vojáky je právě klíčovým parametrem. A dokonce teď už máte systémy například námořních dronů, vývoj speciálních projektů v rámci DARPy, kdy jsou řízeny i tyhle ty drony pomocí umělé inteligence bez jakéhokoliv vplyvu člověka a oni se sami rozhodují, jakým způsobem zaútočit na nepřátelská plavidla, flotilu a podobně. No a když k tomu vezmete i skutečnost, že teď již máte drony, které na základě skenování a snímání prostředí si sami určují cíl, a už ani nepotřebují k tomu systém satelitního snímkování, vyhodnocování pomocí speciální programu druhu vojenského objektu a podobně, ten dron díky umělé inteligenci je schopen analyzovat, jestli jde o vojnové vozidlo, nebo je to nějaké civilní vozidlo, je to rizikové, nebo není rizikové a podobně. Což dokonce připustili i ukrajinští operátoři, kteří se nyní zaměřují především na útoky na civilní objekty a civilní vozidla. A toto všechno pak vede k zajímavé skutečnosti. Právě ukrajinské bojiště ukázalo obrovskou novou roli dronů ve válečných operacích a musím otevřeně říct, že v tomto ohledu se Ukrajina dostala hodně daleko, i když se teď pozornost soustředuje například na přípravu výroby raket Flamingo a podobně. Ale hlavním nástrojem Ukrajinců jsou drony. A tyhle ty drony a dronové války se ukázaly jako nesmírně účinné. Protože když pošlete 500 dronů na nějakou rafinerii, tak i nejdokonalejší protivzdušná obrana sestřelí 450 dronů. Ale 50 dronů se dostane až k cílové oblasti. A v nejhorším případě pro útočníka stačí zásah trosky dronů, které zasáhnou technologické zařízení. A tohleto všechno mění charakter válečného konfliktu. Už to není válka vycvičenosti jednotlivých speciálních oddílů, ale je to schopnost sledování, kombinace družicových i reálních snímků, vyhodnocení rychlé situace, nasazení útočných flotil předtím, než protivník využije metodu rychlého přesunu na nové pozice, aby unikl útoku našich dronů. A tohleto všechno se teď již stlačilo například na období, kdy satelit snímkuje povrch planety k vydání povelu k útoku na 10 až 15 minut. To znamená, v té nové válce jsou to nejenom drony, ale obrovská flexibilita pohybu v prostoru. Ta se stává největší ochranou, větší jako všechny ty zvláštní konstrukce kolem tanku nebo obrněných transportérů ze sítí a podobně. Rychlost, manevrovatelnost a změna polohy se stává klíčovým parametrem ochrany proti dronovým útokům. Na druhé straně se však ukázalo právě na příkladu Krymu, kdy Rusové stále nedokázali zvládnout ochranu svých komunikačních a hlavně dopravních tras na Krym, kdy máte cesty smrti, kde je problém v tom, že velká část vozidel přepravujících pohonné hmoty, potraviny a podobně se na Krym ani nedostane, protože je zničena drony ukrajinských ozbrojených síl. To znamená, mění se i otázka chápání samotného zázemí. A to jsme ještě není v situaci, ve které použití bomb například FAP s takzvaným modulem korektivního upravení letu musou zházovány letadly 50-80 km od frontové linie a letí klouzavým způsobem na cíle zásahu s tím, že tyhle ty cíle zásahu můžou být 30-50 km za frontovou linii. Čili otázka klasické dělby frontová linie, linie kontaktu, jak se teď říká nejnověji,

0: vidíme tvář nepřítele a zničující nasazení zbraně, která ho eliminuje. Z tohoto hlediska se to zabíjení opět stává ne anonymním, ale stává se konkrétním. A tohle to všechno mění psychologický rozměr války. Na jednu stranu vidíte, jako všechny nové technologie umělé inteligence umožní podstatným způsobem zvýšit údernost, přesnost, neopakovatelnost zásahu a podobně. Ale na druhé straně, jako kdybyste se znova vracel k tomu, co bylo typické pro středověk, kdy při té válečné srážce jste viděl nepříteli přímo do očí. To teď se děje i nyní. No a samozřejmě to je u dronů, ale pak tady máte rakety a hypersonické rakety a vesmírná zařízení a útočné flotily na projektech X-47 amerických a podobně. No a z tohoto hlediska, jako kdyby se kompletně vytratilo lidství. I když vím, že to je paradoxní lidství ve válce, ale jako kdyby ten rozměr lidské oběti, zabití toho protivníka se všemi psychickými důsledky pro mě, jako kdyby se to ztratilo. Protože teď, nyní, ale vždycky ho zabila umělá inteligence, zabil ho dron řízené umělou inteligenci, já s tím nemám nic společné, já jsem ho jenom navedl na to místo určení. A tohle to vede k další dehumanizaci války, ale taky bohužel ukazuje se, že to vede k zásadnímu snížení prahu ochoty zahájit válku. A jestliže jaderné zbraně výrazným způsobem oddálili ochotu použít zbraně, protože bylo nejenom riziko vlastního a nepřátelského zničení, ale bylo to i zničení celé planety, tak dronové války i války současnosti nás znova vedly k tomu, že může to být děsivá válka, ale nebude ohrožena celá planeta. A v tomto ohledu právě mnozí odborníci jako profesor Merzamer a další konstatují, že jsme se znova dostali na výrazně znížený prach citlivosti zahájení válečných operací ve velkých válečných konfliktech. A když tohleto vezmete do úvahy, pak je vám hodně těžko a ousko kolem srdce, protože pak ti váleční stváči můžou velice rychle spustit tenhle ten sebadestruktivní proces.
1: Pane profesore, já tady poděkuju tady našemu divákovi Pavlovi Sichrovi. Pavle, děkuji ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za to, že využíváte Superchat a díky za ty lajky, které jste dali, 564 hned na začátek. Tak přidejte další. Vy, kteří byste chtěli využít tady QR kód třeba na podporu tohoto kanálu, tak samozřejmě můžete. Máte ho teďka tady vedle obrázku pana profesora. A já se zeptám ještě na jednu věc. Mně totiž, dobře, jsem obyčejný, bezvýznamný, bezprizorní konspirátor a tak dál. Ale ve vztahu s tím Krymem. A administrativa tady vlastně Zelenskýho, ale i předtím Porošenka a tak dál, všichni tvrděj, jak ten Krym chtějí zpátky, jak tam to obyvatelstvo pod tím ruským jaha trpí a jak se všichni těší domů zpátky pod tu Ukrajinu. Tady nám to cpou od rána do večera. Jak si teda mám vysvětlit, že úplně bez uzardění tohleto obyvatelstvo, které je tak strašně miluje, tady zasypávají dronama, likvidují civilní cíle, ať to jsou vlakový nádraží s vlakama osobníma plný lidí, ať to jsou autobusy dětí, ať je to například civilní muzeum prostě, jo. Samozřejmě vypínají elektřinu, jo, a tak dál, útočí prostě na rozvodné sítě a podobně. To, jako má to obyvatelstvo Krymu, který teda tak strašně trpí pod tím ruským jaha, jako přesvědčit o tom, že návrat do Ukrajiny je pro ně jako pozitivní, nebo já vůbec nechápu, jak ještě dneska někdo může mít takovou drzost po tom všem, co těmhle těm lidem na Krymu dělají, jako ještě někdy mluvit o nějakém návratu Krymu jako zpátky.
0: No, odpověď je jednoduchá. Podívejte, to referendum, které vedlo k tomu, že se stali součástí Ruské federace, 97% lidí hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Druhá věc,

0: převážná část obyvatelstva Krymu jsou Rusové. Třetí věc. Krym byl vždy velice zvláštní postavení. Nejenom z hlediska turistického ruchu, Jalské konference, rekreačního centra, které ten měl Stalin na pobřeží, Feodosie a podobně. Ale uvědomme si jednu věc. Krym byl vždy osinou v zadku Angličanů. Od krymské války 1866. A na tohleto pokoření Angličané nikdy nezapomněli. Ale teď jsou tak lstiví, že ten návrat Krymu chtějí ne kvůli Ukrajině, ale kvůli sobě. Proto ten útok i na tu panorámu krymské války v Sevastopolu. A další věc, která je, tak uvědomme si jednu základní skutečnost. Krym i za druhé světové války hral obrovskou roli v celé jižní oblasti a válečných operací v jižní části Ruska. Dobývání Sevastopolu Němci bylo přece obrovskou epopejí. Dobývání Oděsy, kterou v podstatě nikdy hitlerovci přímo nedobili, protože oděské podzemí jim vždycky jako osina v zadku vězelo a kazilo jim plán. Tak tohleto všechno je jasnou ukázkou, že ten Krym byl vždy ruský a že ten Krym nikdy nechtěl být pod tím, co se nazývá banderovský režim. No a proč se to tak děje, tak já se vás zeptám. Proč jsou najednou Ukrajinci tak překvapení, že Poláci reagují nesmírně alergicky na UPA a ukrajinské a podobně, tak jak to udělal Zelenský s tím, že čestný titul UPA. A jako kdyby Poláci měli zapomenout na ten volyňský masakr, kde se počet zabitých Poláků odhaduje mezi 100 až 142 tisíci. A to, jako mají Poláci zapomenout na ty šílené vraždy, které tam páchali banderovci za druhé světové války. A oni si myslí, že budeme velký kamarádi, protože polský ministerský předseda prohlásí, že přece musíme podporovat Ukrajinu. Dokonce i on musí přehodnocovat kopec věcí, protože ta zuřivost v polském národu vůči popírání volinského masakru a podobně už přesahuje všechny hranice. A proto Navrocký musí dělat to, co dělá, kdy skutečně stáhne to veliké vyznamenání pro Zelenského a podobně. A Zelenský a ostatní ukrajinští představitelé jsou překvapeni reakcí Polska. Podívejte se teď na ty památní oslavy připomínky volinského masakru, které probíhají v Polsku. To si opravdu některý blbec myslí, že Poláci na to zapomenou? Že na to zapomněli? A poučení pro nás. My jsme zapomněli na Slovensku to, co dělali banderovci v 46. a 7. Nebo máme tak krátkou paměť? A víte, to je otázka, která skutečně bude hrát obrovskou roli. Máme historickou paměť? Pamatujeme si všechno, co se dělo? A nebo se budeme tvářit, že už jsme na to zapomněli a ono to vlastně nikdy nebylo? To přepisování historie je šílené. Jenomže to přepisování historie začíná na školách. Znova se vracíme k tomu vzdělávání. A jestliže začneme žáky učit úplně jinému obrazu historie, které popírá skutečnost, pak se můžeme divit, že tihleti indoktrinovaní žáci najednou budou pohlížet na ukrajinskou UPA jako na osvoboditele a banderovci byli skvělí bojovníci a spolu s nacistickými SS dělali velice záslužnou práci. To máte stejně tak, jako v západních médiích se zásadně neukazují jakékoliv nacistické symboly na Ukrajině. Prý tam žádný nacismus není. No tak se podívejte na ta tetování a na ty obrazy a na ty nášivky a na to všechno ostatní. A to není jenom Ajdar a některé další speciální oddíly. Bohužel tahle ta indoktrinace různými historickými, pahistorickými fakty zasahuje především mladou generaci. A podívejte se na tu výchovu mladé generace na Ukrajině. Proti Rusům, proti ostatním a tak dále. A to vymítit bude veliký problém. Právě proto někteří kritici v Rusku říkají, že bohužel Rusko sice uskutečnilo denacifikaci v Německu, ale nikdy neuskutečnilo denacifikaci na Ukrajině. A podívejte se na ty faklové průvody Lvovu, na oslavu UPA a podobně. No a toto všechno pak vytváří takový zvláštní dojem, který se pak promítá do toho, že Polsko prohlásí, když se nevyrovná Ukrajina s volinským masakrem, nikdy členem EU nebude. No a tyhle ty historické reminiscence budou hrát obrovskou roli i v příštím uspořádání vývoje. A musíme si otevřeně říct, že to, co dělá Ukrajina nyní, je rozhodně varováním pro další státy před možnými důsledky vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ještě když to vemete tak, že Evropská unie se nyní transformuje na válečnou unii, transformuje se na podobu NATO. A v tomto ohledu se dokonce objevují úvahy o tom, že ukrajinská armáda jako nejbojovnější a nejzkušenější válečná síla by měla být základem společné armády evropských zemí. Dokonce viděl jste materiály, kdy ukrajinští generálové by měli velit společným vojenským jednotkám NATO a Evropské unie. Asi proto, aby uskutečnili takové oběti, jaké teď utrpěla ukrajinská armáda. A ty miliony mrtvých mají být teď ve vazbě na obyvatele Evropské unie?
1: No tak vy sám, pane profesore, jste taky tenkrát upozorňoval na ty materiály Evropské unie o tom snižování populace, že jo, na 50%, tak tam vlastně nebylo specifikované, jakým způsobem se to má udělat, že jo. Ale...
0: A která populace?
1: No, bohužel, jako je to prostě neuvěřitelný. Na druhou stranu jsou mentálně jako ty ukrajinský elity v pořádku, když jako takhle provokují, přece nejsou úplně debilní, s prominutím. Dobře, Zelenský je feťák, jako jo, ale má kolem sebe tým jiných dobře placených, zlatými záchody vybavených specialistů, který přece musí jako říct, hele, jako když budeš ty Poláky tímhletím způsobem provokovat, tak si nepomůžeš, naopak je to kontraproduktivní. Teď ho přece k tomu nikdo nenutil, aby tam s podstama pohřbíval to Melníka a další prostě tyhle ty nacistické dobytky. Teď jako nikdo jim nedržel pistoli u hlavy, musíte to udělat, jinak nedostanete dotace přece. Co tohle je?
0: No, odpověď je jednoduchá. No, odpověď je jednoduchá, protože uvědomíme si jednu základní věc. Proč, když mám nedostatek vojenské síly, tak v případě obklíčení, hrozby obklíčení, stáhnu vojenské jednotky na připravené pozice, protože musím uchovat živou sílu armády. Ta živá síla armády je důležitější než všechny dodávky tanků a raket a všeho ostatního. Protože když mám živé vojáky, platí stále Klausewitzova teze, obsadil jsem území jenom tehdy, když tam vkročí noha pěšáka. To stále platí, i když máte rakety a drony. A proč tedy ty ukrajinští generálové nechávají v těch obklíčujících kapsách umírat desítky tisíc ukrajinských vojáků? Nepotřebují tedy tu lidskou sílu, nebo si opravdu myslí, že výroba 20 tisíc humanoidních robotů jim nahradí nedostatečné odvody civilního obyvatelstva do armády? No je pravda, že potom TCC nemusí nikoho lovit, protože pak stačí zvýšit produkci humanoidních robotů v podnicích a závodech. Ale na druhou stranu, víte, to je taková série podivností, jako například až teď konečně si Rusové uvědomili význam Oděsy a Izmailu pro transport zbraní a všeho ostatního ze západního světa na Ukrajinu. Až teď začali důsledně bombardovat přístavy v Oděse, Izmailu a podobně. To těch 5 let to neviděli? Nebo si mysleli, že přesun těch zbraní ze západní Evropy na Ukrajinu probíhá čím podzemními tunely? Víte, tam je množství podivností v téhleté válce. A kdybychom je začali rozebírat, pak by vám nestačily ty 2 hodiny a podobně. Jako například Ukrajina vyvážela obily, získávala za to desítky miliard dolarů a Rusové ten vývoz obily ponechávali v klidu. Ale přece ty desítky miliard šly na nákup zbraní. Čili jak na jedné straně se říká, že musíme Rusku omezit příjem tím, že omezíme stínovou flotilu a omezíme produkci a vývoz ropy a benzínu a všeho ostatního, tak přece stejným způsobem musí myslet na to, že když Ukrajina vyvážela obilniny, potraviny a podobně, tak získávala miliardy dolarů, za kterými platila za zbraně. To je přece jednoduchá elementární logika. A tomu ruskému vedení to dochází až teď, po 5 letech. No a taktéž musíte si uvědomit jednu věc. Žádná politická elita není homogenní. Ani ta elita na té bankové na Ukrajině není homogenní. Jsou tam různé proudnice, které jsou skryty pod povrchem jednotlivé linie. No a když už je nespokojenost národa příliš veliká, tak uděláte takzvané vypouštění páry, to znamená vyměníte vládní strukturu a vládní elity. To je přesně to, co dělá teď Zelenský nyní. Odvolal šéfku ministerskou předsedkyni, chystá se odvolat další radu ministrů a podobně. A tím doufá, že nespokojenost národa se utlumí. No a na druhé straně máte podivné snímky, kdy vidíte na jedné straně odvlečení lidí pomocí TCC a na druhé straně vidíte ty diskotéky a ten poklidný život v Kyjevě, té mladé generace, té zlaté mládeže, jak si tam spokojně užívá všech slastí a radosti života. No a to je takový zvláštní jev. Pro ty lidi na frontě je to životní zkušenost. A pro ty lidi, kteří neslyší výbuchy, dopady granátů, neslyší dopady FAB, tak je to něco vzdáleného, jako počítačová hra. A tohle to všechno pak vytváří ten psychologický rozměr války. Proto technologie PSIOPS, čili psychologické úpravy vědomí populace, se stávají nesmírně důležitým předmětem všech válečných operací.
1: Děkuju, pane takže profesore, takhle. Děkuju moc. Terezie se ptá, pozdravujem pana profesora a pana Bureše a celou sešlost příznivců. Velmi by mě zajímalo hodnocení pana profesora tady tiskové konference těch tragédů Trumpa a Zelenského a dalších. Tam já bych zdůraznil v Ankaře zajímavé námluvy, řeknu to takhle, mezi Trumpem a Erdoganem. Co to má znamenat? Je to jako nějaký výstřelek proti Izraeli, jakože Bibi Bacha? A nebo tak, přátelé, první hodinka pryč. Moc vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za to, že budete i sdílet třeba tohleto video, za lajky, který dáváte a za všechno.
0: Ano, už jsme zpátky. Tak. Takže není to taková zvláštnost, kdy například Ruská federace má smlouvu o válečné pomoci s jedinou zemí, se Severní Koreou. A ta Severní Korea se nachází pod Čínou, že? No, to je taková první zajímavé zvláštní zamyšlení. No a Turecko je, má jednak obrovskou armádu, jednak má obrovské bojové zkušenosti, protože dlouhá léta vedlo válku s Kurdy, která mnohokrát byla přímo klasická válka, nejenom takové nějaké pošťouchávání. A další věc, jedná se taky obrovský biznis. Když Erdogan nakoupil systémy S-400 v Rusku, tak Američané zastavili prodej F-35 pro tureckou armádu. Najednou po těch námluvách mezi Erdoganem a Trumpem, najednou se potvrdilo, že budou dodány F-35 turecké armádě. A kromě jiného máte další paradox, zase výhoda pro Trumpa. Kdyby Izrael příliš tlačil, tak si vzpomeňte na vyjádření jednak Netanyahua, po Iránu dalším cílem bude Turecko a vyjádření Erdogana, že největším nepřítelem Turecka je Izrael. Je to hra, kdy lidově řečeno, ten nejsilnější Trump použije rivalitu Turecka a Izraele proti sobě navzájem, aby sám zůstal stranou. Ale formálním podporováním jedné nebo druhé strany, druhé straně ukázal, aby byla opatrná. A teď si vemte představu Erdogana, který stále má představu turkického sultanátu. turkického sultánátu, který by zahrnoval turkické obyvatelstvo ve střední Asii, nejenom Azerbajdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán. No a to by bylo přece obrovské, ne? Bylo by to lepší než původní velká říše turecká s cintrem v cílem v Istanbulu před první světovou válkou, ale tohle to by bylo, jak se říká, v mocensky volném prostoru. Protože ten jižní blok středoazijských zemí zatím s Ruskem tak šel jak vajatá zvláštně. No a samozřejmě by to znamenalo tvrdou srážku s představou Velkého Izraele od Nilu po Eufrat, kterou má zase představu Izrael a Netanyahu. No a tihleti dva protivníci, kdyby se dostali do konfliktu, no tak kdo by byl arbitrem? Nebyl by to náhodou pan prezident Trump? A už jsme zapomněli, že Izrael instaloval protiletecké rakety na Cypru, což Turecko okamžitě pochopilo jako válečný akt proti Turecku, protože tyhle ty rakety mají dopad na 2/3 tureckého území. A byla to náhoda ze strany Izraele, že rovnou na Cypru umístil izraelské rakety na řecké části Cypru. Čili opět jsme svědky šachových partií, kdy jedna strana útočí na druhou, ale nepřímo, zprostředkovaně, přes různé dohody a tak dále. A kromě jiného pro Trumpa je nesmírně důležité, aby někdo nadále kupoval F-35, protože mnohé země, například v Evropské unii, nakonec od toho nákupu F-35 ustoupily. No a přece jenom ten biznis pro letecké válečné průmysly je nesmírně důležitý. Martin Marietta potřebuje taky vyrábět pro někoho F-35. Takže to jsou taky zase obchodní zájmy, které vytváří další proudnice pod tím povrchem jednotné spolupráce. Na druhou stranu vidíte, jak najednou Trump našel zalíbení v prezidentu Zelenském a najednou říká, tak je to v pořádku, zapomeňme na ty šťouchance, které byly v lednu a teď budeme společně pracovat proti Rusku. No a tohleto všechno vytváří ten zvláštní dojem, který je ještě umocněn tím, že pan prezident Trump jeden den prohlásí jedno, druhý den prohlásí druhé, které popírá to prvé, a třetí den prohlásí třetí, které popírá první i druhé. Takže ta neodhadnutelnost jeho směřování, jeho záměru je více než zřejmá. No a k tomu přistupuje obrovská proizraelská lobby v americkém kongresu a senátu, kde dokonce někteří tvrdí, že až 90% senátorů a kongresmenů je přímo navázáno na proizraelské skupiny finančníků a podobně.
1: No tak ono, kdyby to bylo jenom ve Spojených státech, tak by mi to až tak nevadilo. To, že to máme v České republice, nemlich to samý, to už je věc, která je k zamyšlení. Ale pane profesore, jak se v takovýhle situaci jako zachová Rusko, protože čím dál víc jsou slyšet různě hlasy, teďka to byla ta, ve švýcarských novinách,
0: ano,
1: se
0: nechala ano,
1: slyšet
0: ano.
1: Paní, jejíž jméno jsem zapomněl.
0: Je to takové arménské jméno.
1: No, tak
0: ano, vím.
1: Tak, že prostě, kdyby to záleželo na ní, tak prostě té Evropě už to tam, jako už to do té Evropy nasype včera, ale těch militantních hlasů je čím dál jako víc, jo? Čím dál víc hlasů v Rusku, nechci hodnotit, jestli oprávněně či neoprávněně, vlastně vyzývá k tomu, aby už jako byl té Evropské unii udělen dostatečný štulec, aby si uvědomili odsaď pocaď. A tak by mě zajímalo právě nakolik je tohleta věc jako pravděpodobná, jestli to je jenom zase nějaká další červená linie, která zase se nějak jako posune, nebo už teda jim dochází trpělivost a že se ten medvěd teda ožene tou packou nějak.
0: No, první věc, kterou je dlužno si uvědomit. V roce 22 při zahájení speciální válečné operace prezident Putin prohlásil, že to je proto, aby se chránili ruští obyvatelé kdekoliv po světě, osobitně na území Ukrajiny. No a teď ta ochrana už neplatí, takže když Ukrajinci zabíjejí ruské obyvatelstvo na Krymu nebo i v samotném Rusku, to už ta teze neplatí. Pak je tady další otázka. Otevřeně se píše v ruském tisku o tom, že existuje takzvaná strana podle dohody. Strana, která za každou cenu je ochotná uzavřít smlouvy se Západem a ukončit ukrajinský konflikt, aby se dostala k penězům, které má na Západě. Pak tady máte vyjádření jednoho známého ruského oligarchy, který se ze Švýcarska vrátil do Ruska a která vydal prohlášení o těch čtyřech alternativách pro vývoj v Rusku, a který říká, že všichni oligarchové by se měli vrátit ze světa zpátky do Ruska a použít své zdroje pro rozvoj Ruska. A platí to tedy, nebo lidi jako byli Berezovský a další najednou prozřeli a vrátí se do Ruska a svůj majetek použijí pro rozvoj Ruské federace? A pak tady máte další otázku. Kartapolov a další představitelé tvrdé linie. Přičemž pronikají informace o tom, že i v samotných ruských válečných kruzích narastá nespokojenost s tím umírněným postojem, s tím stále se ohánějícím duchem Anchorage, které dokonce Lavrov řekl, že duch Anchorage je mrtvý, protože nevěří Západu a neuzatvoří žádnou smlouvu se Západem, protože se jim nedá věřit. A pak máte prohlášení pana Peskova, který prohlásí, že všechno je v pořádku a probíhají jednání a vystoupí pan Kiril Danilov a prohlásí, že připravujeme obrovské projekty na těžbu ropy, plynu, vzácných surovin v Arktickém oceánu společně s Američany a podobně. A jak to potom chcete sladit s tím, že teď Trump chce zavést obrovské sankce na každou zemi, která bude obchodovat s Ruskou federací? To je jako to ruskému vedení nedochází, že skutečně s tím Západem se nedá dohodnout a že budou znova obelháni jako s těmi minskými dohodami? Skutečně to nedochází té vrchní vrstvě? A jedno uvedení. Teď jste měl obrovskou kauzu z útoky na ruské tankery v Azovském moři. Rusko poslalo 21 tankerů, aby převezli benzín a naftu na Krym přes Azovské moře. No a najednou se zjistilo, že ukrajinské drony zautočili na 14 z nich a těžké je poškodili. A vznikla zásadní otázka, já to zacituji doslova. No kdyby se tohleto stalo za Stalina, tak všichni odpovědní jsou postaveni okamžitě ke zdi, anebo minimálně jsou v gulagu. A co se stalo na ruské straně teď? Svým způsobem nic. Jo, prohlásilo se, že to je důsledek nízké koordinace mezi jednotlivými odpovědnými rezorty, cituji tu doslova. A vyvodili se z toho nějaké závěry? No zatím ne. No tak se pak mnozí lidé v Rusku ptají, proč jsme tak míru milovní, proč pořád i za cenu vlastního utrpení hovoříme o duchu Anchorage. Když náš vlastní ministr zahraničí prohlásí, že duch Anchorage je definitivně mrtvý. Nezdá se vám, že to jsou různé proudnice pod povrchem ruské politiky? A že skutečně v téhleté situaci, a zacituji profesora Merzhamera nebo Robertsa, ústupčivost Putina a ruského vedení vede jenom k sesilování agresivních útoků Západu i Ukrajiny samotné. To je doslova ústřetovost k agresorovi. A znova si položíte otázku, jak je to vůbec možné? Kdy už bude dost? Jo, řeknete, že teď Rusové zintenzivní bombardování Kyjeva a západní Ukrajiny a výrazným způsobem zautočili znova na Oděsu a na Izmail a podobně. Ale samotní ruští odborníci konstatují, že tyhle ty operace se nedotáhnou do konce. Jo, zautočí na mosty v oblasti Dněpru, ale klidně nechají, aby přišly opravárenské čety a ten most opravili a znova byl funkční. Jako kdyby někdo neměl odvahu a dovedl válečné operace ke svému konci, důslednému konci. A vy si pak položíte otázku, v čem je ta nedůslednost? Mávání jaderným kýjem a odstrašujícím jaderným potenciálem se ukazuje jako neúčinné. Protože všichni na tom západě, i ti velitelé NATO říkají, no Rusko se nikdy neodváží použít jaderné zbraně, takže my si můžeme dovolit využít naši taktickou převahu v konvenčních zbraních. A ruská vláda vytyčí další červené linie, které jsou opět překročeny a opět se nic neděje. Vždyť přece po tom útoku na rezidenci prezidenta Putina měla přijít okamžitě válečná odpověď. Na ty útoky drony přes území pobaltských zemí měla přijít okamžitě odpověď. Přes to zabíjení civilistů měla přijít okamžitá odpověď. A odpověď nepřichází. A řeči o tom, že přece my jsme lidumilní a my nebudeme zvyšovat civilní oběti a podobně, když vidí, že druhá strana klidně obětuje vlastní obyvatelstvo tím, že rozmístní válečné zbraňové systémy uvnitř obytných oblastí a vůbec nedbá na ztráty vlastního civilního obyvatelstva. Ale vy jste lidumilnej, vy nebudete útočit na tyhle ty zbraňové systémy, lebo jsou v prostředí civilních obyvatel. No a to je zvláštní věc, která provokuje stále více a více Rusů. A k tomu přistupuje pak ta zvláštnost, teď prohlásí, že každý, kdo na sociálních sítích kritizuje nečinnost, tak rozvrací jednotu ruského národa. A ještě se začíná zavádět stále větší cenzura. No tak pak si položíte otázku, kurňa, v čem je problém? Jak se říká, v čem je jádro pudla? A tohleto všechno si klade už nejenom generalita alebo velká část vojenského velení, ale kladou si i poslanci ruské dumy, předseda branného bezpečnostního výboru a podobně. A na tyhle ty otázky pořád nedostávají od vrchního ruského vedení odpověď. To, že prezident Putin svolá zasedání bezpečnostní rady a tam slyší odpovědi od Gerasimova o tom, jak se vyvíjí pozitivně situace na frontu, jak všude postupují. Ale já se ptám, a jak co udělali pro ochranu obyvatelstva. Vždyť vemte jenom, ukrajinský útok na Ust-Lugu, která byla hlavním terminálem pro vývoz ropy do evropských zemí a LNG, tak drony to těžce poškodí a nepřijde žádná odpověď. Když jenom instalace kulometu na ropné tankery Ruské federace potřebovala půl roku zadržování tankeru, než se konečně někdo zpamatoval. Tak pak si položíte otázku, je to záměr, náhoda nebo nedůslednost.
1: No, až by se mi, bych nepodceňoval tu pátou kolonu, která tam asi je, tak jako tam byla dřív, že jo, těch západníků takzvaných, takže v tomto asi je to jako jedna z těch faktorů, ale teď ten Putin může ve finále prohrát volby, jako.
0: No, to je další věc. A skutečně řekl bych takhle, to, že utlumíte informace o nespokojenosti části obyvatelstva, neznamená, že ta nespokojenost tam nebude. Druhá věc je, že skutečně teď ty útoky, a jestliže začnou útoky pomocí těch raket Flamingo, i když víme, jak se montují jinde a tam se dá akorát cedulka Made in Ukraina, tak to pak ještě zásadním způsobem vyhrotí situaci. A když se opět nebude nic dít, no tak to už pak začnou různá pnutí a to už pak si vzpomenete na Prigožinovu vzpouru a začnete se ptát, jestliže už tehdy nedozrávala situace k některým opatřením. No a tvrzení o tom, že jakákoliv kritika vede jenom k ohrožení jednotnosti ruského národa, tak dlouho neobstojí, taktéž. Víte, proto se nenáhodou, i když to teď někteří představitelé ideologičtí odsuzují, připomíná situace v roce 1917, kdy Brusilová ofenzíva mohla pokračovat dál na západní frontě a zatačit Němce podstatně dál, ale přišel pád cara, přišla prozatímní vláda a pak došlo k velké říjnové revoluci, a Rusko nakonec podepsalo ponižující Brest-Litovský mír. No a ty analogie i když budou někteří ruští historici přímo zúžit, že to není pravda, to tak není. Na druhé straně je množství ruských historiků a analytiků, kteří říkají, ta podobnost je čistě náhodná, ale hodně velká. A skutečně ta strana podle dohody je ochotná přistoupit na jakýkoliv kompromis, i když může ohrozit bezpečnost Ruska. A já se ptám, to rozmístěvání jaderných zbraní na hranicích Ruské federace, například ve Finsku nebo v Pobaltí, ty útoky, které provádí v podstatě Ukrajina jedině s pomocí Spojených států, jejich informačního zázemí a všeho ostatního. Není to ohrožení státnosti Ruské federace? A není to naplnění toho základního bodu jaderné doktriny Ruské federace, tak jak byla upravena před rokem a půl? O ohrožení státnosti Ruské federace, oprávňující použití taktických jaderných zbraní, anebo útočných prostředků analogických jaderným zbraním, anebo o informace o tom, že máte burevestník Poseidon, Peresvet a další, stačí k tomu, aby to zastrašilo Západ? Když vidíte, že je nezastrašilo nic, ani ten Poseidon, ani ten burevestník, ani ten Sarmat, ani ostatní. Řeknete si, jo, to jsou samovrahové, oni půjdou, i když máme tyhle technologie do války. Jenomže ukazuje se, že mávání tímhletím jaderným kijakem bohužel dnes nestačí jako varování pro své nepřátele. A ta Ankara je klasická ukázka. Pokračování v obrovských válečných přípravách, pokračování v nalévání desítek miliard na posilnění a obnovu ukrajinské armády jakožto hlavného úderného kladiva vůči Ruské federaci. A všechny ty řeči o tom, pamatujete se, když jsme mluvili, že prezident Trump požaduje, aby evropské země převzali polovinu nákladů Spojených států za NATO? No tak to máte teď. To je jeden ze závěrů právě Ankary, kdy se požaduje 5% národních důchodů, aby se dalo na zbrojení. A když to úhrně sečtete, tak je to přesně těch 500 miliard, půlka toho, které dávají Spojené státy na NATO ročně. A já se ptám, skutečně všichni budou souhlasit s tím místo másla, kanóny a střelivo a drony a celé populace v těch zemích Evropské unie budou mlčky hledět na to, jak jsou eliminovány a jak se postupně přes povinnou vojenskou službu dostanou do mlínku na maso a skončí tam, kde končí velká část ukrajinské armády. Víte, děsné na tom je to, že lidé jako kdyby si to nechtěli uvědomit, protože teď hlavní problém přece není tohleto, ale kam půjdu na dovolenou a kde můžu ušetřit a kde by bylo skvěle jít all inclusive, abychom ještě ušetřili na jídle. A jestliže tohleto přízemí bude převažovat nadále, tak jak se říká, potěš pámbu.
1: Tak, teď nevím, snad se slyšíme?
0: Ano, slyšíme.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jste mluvil o tom duchu Ankary, ne Anchorage, ale Ankary, tak jeden, nebo ne-li možná jediný premiér, nebo vystupující ve svém projevu použil slovo mír, Andrej Babiš, to je jenom tak jako na okraj. On mluvil jako poslední, protože my jsme ty rebelové nebo ty špatní, kteří dávají nejmín zatím na tu válku. Pane profesore, pojďme obrátit list, protože tady nás tady píše Beatmaster. A děkuju ti, Beatmastře, za příspěvek. A ptá se, zdravím, pane profesore, často zmiňujete obrovskou moc vědomí a až nadpřirozené schopnosti některých lidí. Mají tento potenciál v sobě všichni lidé, anebo jen vybraní jedinci?
0: No, podle všech analýz, část těch schopností, například ty 21 smyslů a podobně, mají všichni lidé. Ale pak je tady ještě jedna skupina lidí, kteří mají další schopnosti. A zatím se ukazuje, že ta se týká části lidí. Ale klíčovým parametrem je aktivace těch schopností. A tady se dostáváme do velmi zvláštní situace, protože aktivace těch schopností závisí na poznání, na tom chápání světa kolem sebe. A svého času jsem přemýšlel nad tím, máte 5 civilizačních modelů, umocněných taky náboženskými principy a společenskými smlouvami. Máte něco, co by propojovalo všech těch 5 civilizačních modelů a mohlo by být něčím jako společnou základnou pro jednotlivé civilizační okruhy? A když to analyzujete, zjistíte jednu zvláštnost. Tím, co propojuje jednotlivé civilizační okruhy, je poznání sebe sama. To máte identifikováno v, doslova v těch přikázáních, v súrách a v desateru a podobně. Ale vždycky tohle to směřuje jedinému. Musím poznat sám sebe. Když poznám sám sebe, chápu svou roli ve světě, chápu náplň svého života i to, proč jsem tady. A zajímavé, že všechna ta náboženství, ty civilizace, vždycky diskutují o tom, proč jsem tady. Co je klíčová otázka? Jaký smysl má má existence nyní a teď? No a jedna ze zajímavých věcí je, že když začnete komplexně přemýšlet, tak najednou zjistujete, že dostáváte odpovědi na tyhle ty klíčové otázky. Ale pak musíte použít tu technologii architektury souvislosti a komplexního chápání světa. A bohužel z různých důvodů převážná část populace nechce přejít k tomuto myšlení. Možná nemají předpoklady, možná jsou líní. Není pravda, že nemají informace. Ty informace může získat každý, podobně jako získávám já. Jenomže problém není získat informace, ale to, co ty informace vám zobrazí, jak je vsadíte do architektury souvislosti, jak pochopíte jednotlivé procesy, které probíhají kolem vás, jak odhalíte ty proudnice, které jsou skryty pod povrchem řeky. No a tady se ukazuje jedna zajímavá zvláštnost. Jestliže u těch smyslů je dokážete aktivovat poznáním a podobně, tak tu schopnost komplexního, holistického pohledu na svět, podle mých zkušeností, ta se týká relativně malé, úzké skupiny lidí. Neumím vám odpovědět na otázku, jestli je to vrozeno, nebo je to prostě pochopením souvislosti. Ale ta skupina lidí, která je schopna tohoto komplexního holistického pohledu, je relativně velice úzká. Já nemám rád, když se řeší o vyvolených a povznesených a kastách a podobně. Já říkám, všichni lidi mají potenciál to pochopit a poznat. Jenomže někteří říkají, no víte, já mám tolik běžných starostí života, já nemám čas se tomu věnovat. Další říkají, jo, to je super zložitý, no kdo by s tím takhle pracoval? Dokonce pro mě největším šokem bylo to, když jsem mladým kolegům ukazoval, jak je možné pochopit architekturu souvislostí ve finančním a ekonomickém světě. Oni řekli, jo, ale to je tak složitý, kdo by to takhle složitě chápal a pracoval s tím. Čili je to ochota poznat. A právě proto říkám, že to poznání je nejvýznamnější fenomén. Poznání je základ toho, co ve vazbě na architekturu vašeho vědomí, na vaši neuroplastickou mapu a neurální propojení vašeho mozku jako hardwareu je základem. Ale když ten hardware nenaplníte informacemi a nenaplníte pochopením souvislosti, tak i když máte ten hardware vybavený a připravený na to, tak v podstatě zůstane intaktní poznání. A v tomhle tom ohledu skutečně pochopení těch souvislostí je nesmírně důležité. A já se vždycky na to dívám takhle. Jestliže naposledy holistický přístup byl prezentován v renesanci, a takový Leonardo da Vinci byl skvělým příkladem holistického komplexního pohledu na svět, od anatomie až po architekturu a zbraně a malování a kulturu a všechno, tak díky internetu, informacím a dokonce umělé inteligenci opět můžeme vytvořit holistický pohled na svět. No a já si kladu otázku, proč to neděláme? Proč nadále se soustředujeme na detaily, které rozpitváváme? A jako kdyby nám holistický princip unikal. No a klasická podoba je teď, na co je zaměřen výzkum v medicíně. Na dvě oblasti. na dlouhověkost a nové objevy fungování informační architektury lidského organismu. Ale opět u dlouhověkosti zaměříme se na genetiku, stravování, pohyb a nemateriální faktory, jako je láska k lidem, dělání toho, co vás naplňuje a podobně. Ale jako kdybychom se neuvědomovali, že právě ta dlouhověkost je odrazem komplexního, holistického přístupu k fungování našeho organismu. Aktivování samoopravných mechanismů i všeho ostatního. No a totéž, co máte ve vazbě na lidský organismus, tak máte i ve vazbě na svět kolem nás. A léta výzkumu mě dovedla k zajímavému poznání. Máte vesmír jako nesmírně složitý komplexní svět kolem celé planety, sluneční soustavy, galaxie a podobně. Pak máte lidský organismus, který je vesmírem sám o sobě. Jsme jedineční, dokonalý organismus. Ale paradoxně poslední výzkumy ukazují, že stejný vesmír je každá buňka vašeho těla. Všechny ty architektury, které jsou v buňce složeny, nejsou to jenom mitochondrie, jsou to jemná vlákna, která přesouvají proteiny v rámci vaší buňky. Jsou tam systémy vaší DNA, jsou tam telomery, jsou tam všechny ostatní věci, které radikálním způsobem zobrazují i tu buňku jako nesmírně složitý vesmír. A to znamená jedno, musíte hledat průřezový způsob uchopení světa kolem sebe. No a zatím bohužel podle mých zkušeností, tak lidi, kteří jsou schopni tohle to udělat, tak zatím je jich nesmírně málo. Ale promiňte, neumím odpovědět na otázku, jestli že to je tím, že jsou líní použít tu vlastní výbavu, vědomí jeho architektury, nebo skutečně proto, že to vnitřní vybavení, ta vnitřní architektura, která je dostali do výjimku, se týká iba velice úzké skupiny lidí, ale rozhodně to nejsou představitelé Světového ekonomického fóra nebo elit, nebo lidi z GAVI, asociace a podobně. To, aby bylo úplně jasno. Tihleti lidi s tímhletím, o čem mluvíme, nemají nic společného.
1: Pane profesore, my jsme tady, nebo vy jste tady nakousnul i ty různý programy na ovládání mysli a tak jako vědomí lidí a tak jako změněný stavy a podobně. A dřív třeba jsme, myslím, tady se i jako otřeli o to, že děti mají daleko větší schopnost jako vnímat i jinak věci kolem nás, než potom dospělí. A jak to vlastně třeba s tímhletím jako mimosmyslovým vnímáním a dalšíma jakoby věcma, jestli i tyhle věci podlíhají nějakýmu, řekněme, tréninku, a teoreticky to má ve výjimku každý, anebo prostě to, co se, a pak teda platí, že co se nepoužívá, zakrní a prostě nám to jakoby zmizí, a nebo je to nějak jinak, nebo...
0: No podívejte, výzkumy takzvaných mimosmyslových schopností dětí, například ty vhledy do minulých životů a podobně, se ukázaly nesmírně zajímavé od 6 do 15 let u těch dětí. Pak najednou tyhle ty schopnosti, jako kdyby se ztratily, vypařily se, byly pryč. Vznikla diskuze, jestli je to proto, že ten systém společnosti prostě vás bude utloukat do té doby, až opustíte tyhle ty své schopnosti. A nebo je to dáno pouze tím, že pak přijde adolescence, puberta a podobně a vy tyhle ty mimosmyslové schopnosti ztratíte. To je první otázka. Druhá otázka je, že vlastně tyhle ty schopnosti můžete rozvíjet, ale je to hodně namáhavé. Vyžaduje to nesmírné množství času. Vyžaduje to změnu architektury vlastního myšlení. A ještě k tomu přistupuje další fenomén, a to je skutečnost, že jste jiný, ale ta masa kolektivu vás začne utloukat, začnou vám říkat, ale vy jste nějaké divné, my vás ostrakizujeme a vůbec my vás nechceme do party a prostě jste jiný. Děsíte nás a nechceme vás. A tohle to bohužel již v tom školském kolektivu platí podle průzkumu na 90% dětí. A aby se přizpůsobili, no tak začnou dělat to, co dělají ti ostatní v té střídě, v té skupině, a pak ty děti jako kdyby to ztratili. Co se týká zakrnění toho, co nepoužíváme, ono to není tak jednoduché. Podívejte, léta se tvrdilo, že slepé střevo, to je takové reziduum, takové nějaké pozůstatek a vůbec k čemu nám to je. A když vám to odstraní, je to skvělé. Jenomže najednou se zjistilo, že 70% imunitních buněk vzniká ve slepém střevě. Takže asi to nebude reziduum, které mělo zmiznout a zakrnět, a je to dál. Podobně, jako se ukazuje množství orgánů v lidském těle, které jsme nechápali, a najednou zjišťujeme, že mají obrovskou skrytou funkci. Vemte jenom týmus. Najednou zjišťujeme, že má obrovskou roli nejenom v imunitním systému, ale i ve vazbě na emocionální stav, na metabolické procesy, strukturu mitochondrií a podobně. A my jsme si mysleli, no týmus, co tak ten může dělat, že jo. No a největší objev, který máme, tak je objevení toho druhého nervového centra kolem trávicího traktu, které je ještě 1,5x větší než vlastní mozek, ale kde máte vysokou koncentraci jedné skupiny tzv. Astroneuronů, které jsou schopny snímat informace, které jsou ve vašem mikrobiomu a trávicím traktu. A dnes poslední výzkumy říkají, jo, mikrobiom to není jenom trávení, enzymy a podobně, ale určuje to i imunitní systém, a dokonce určuje to váš emocionální stav a způsob myšlení. A tyhle ty výzkumy, jestli vezmete soustavu Mayo Clinic nebo Čínskou akademii věd nebo Stanfordskou lékařskou fakultu, ukazují, že to, co jsme si mysleli, že známe, je najednou úplně jiná součást jiného funkčního systému, o kterém jsme vlastně si vůbec neuvědomovali. A tohle to všechno znamená obrovský posun medicíny. A já vám řeknu otevřeně, že když se díváte na objevy medicíny posledních 10-15 let, tak ve skutečnosti se nyní díváme na lidský organismus a člověka úplně jinýma očima. Je to úplně nová paralaxa. Zmínili jsme úhel pohledu na člověka, na jednoho člověka, kterého jsme viděli předtím jako určitou jednotu jenom metabolických procesů a DNA a nějakých dalších věcí, bílkovin a podobně. Najednou zjišťujeme, že to je nesmírně složitý vesmír, který je ovšem v dynamické rovnováze. A tohleto všechno mění náš pohled na lidský organismus, mění náš pohled na fungování člověka, poruchy toho fungování, jenomže pak se dostanete na nenápadný tenký led. Pharma biznis jako jeden nejvysilnější biznis na planetě nepotřebuje zdravého člověka, potřebuje nemocného člověka. A nemocný člověk potřebuje léky. A ty léky dodá pharma biznis. Takže i kdyby člověk byl zdrav, tak někdo, a v tomto případě bohužel je poplatná i velká část lékařů, tak prohlásí, že máte zlej cholesterol, potřebujete statiny, nemáte funkční metaboliku, máte stukovatele a játra, máte tohleto a tohleto, a na to musíte být klidnej, protože máme tenhle ten medicínský lék a tenhle ten a tenhle ten, no a protože to máte celý život, tak celý život budete užívat tyhle ty léky. A bohužel dnes skutečně ten farmabiznis skutečně vydělává Mailand právě na tom, že bude tvrdit, že všichni jsme nemocní, i ti zdraví jsou nemocní. No a právě proto pro ně bylo nesmírně nebezpečné tvrzení o samoléčení a schopnostech lidského organismu, takže v historii byl jediný mezinárodní lékařský kongres na téma samoléčení, v 76. od té doby byl zakázán. Takže tam máte tu ukázku toho, jak se díváme na svět. No a teď si představte, že skutečně vidíte ty schopnosti samoopravných mechanismů výzkum profesora Oshimu a Suzukiho z Japonska a vy si položíte otázku, no kurňa, proč nefungují? No a přijdete k tomu zajímavému zvláštnímu jevu. Medicína se nezabývá příčinami nemocí, ale léčením. Na příčinách nemocí nevyděláte. Na léčení vyděláte Mailand. Právě proto nejste pacient, ale jste klient.
1: Vážení přátelé, v tuto chvíli vás ještě tady nasměruju na web petrbudeš.tv.cz, kde mimo jiné v kolonce e-shop můžete najít knížku tady pána profesora Staňka a Jana Moudrého Digitální svět a lidské tělo, kde je spousta těchto informací o nás jako o lidech a o zdraví a tak dál k dispozici. A výhledově vyjde, bude i dvojka, ale na to máte ještě čas. A ještě mezi tím připravujeme jiný bombonek. Každopádně využijte toho, jukněte a jinak spousta jiných dalších titulů, Jiří a Rošnikely, třeba Zámky plné nacistů, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, Inventura, Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, to je ekonomická věc, kam jsme došli od roku 89 do současnosti. A Dve slnka, pan profesor a Tibor Eliot Rostas, pak tady máme Kancléře tří prezidentů a Dějiny píšou vítězové, to je další ekonomická věc Schulze a Ungermana. A jak to tenkrát bylo a proč, to se zabývá materiálem od roku 19, od druhé světové války vlastně do roku 90, kde jsou všechny informace o tom, jak jsme si vedli jako Československo. Pak určitě máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života pana profesora Staňka. A pokud chcete někomu dělat radost třeba knížkou receptů od Mirka Suchopára, který sjezdil svět a dal dohromady recepty z cest, anebo Ivan Kratochvíla, jeho pohádková knížka o skříku Dobřejovi. To je tak pro děti na Vánoce. To, co tady máme ještě v těchto horkách, je maďarský sprej Irix, který v současnosti tady máme proti popáleninám, spáleninám a tak. Takže toť jsme zatím jediný, kdo ho dodávají a máme ho za zaváděcí cenu, takže toho můžete samozřejmě taky využít, protože vedra ještě budou. Tak toť k tomu, to je takový malá vsuvka, malé okénko. My bychom se možná, pane profesore, mohli ještě u toho zdraví chvilku zastavit, protože ve zdravém těle zdravý duch a tak dál. Co bychom, ku příkladu teda já se přiznám, já jsem tady objevil Ameriku v uvozovkách, pořídil jsem si tady kyselku, která se jmenuje, no, která je tady z Teplic, a bílinská kyselka, a musím říct, že mi to docela pomáhá jako v těchto vedrech doplňovat minerály. Chci se zeptat, protože někdy se tady v televizi a různě člověk dozvídá, nebo na internetu, tam se vůbec člověk dozví věci, kolikrát, že jenom pít vodu, jako do sebe lejt litry vody a nic, tak je mírně řečeno kontraproduktivní, že vlastně z těla můžete odplavit jako až příliš mnoho minerálů třeba. A tak jak to vlastně udělat, aby jsme třeba i v těch vedrech prostě zvládli tenhle ten těžší čas jako bez ztráty kytičky?
0: No, první věc, která je, no podívejte, například citronová voda je nesmírně dobrá. Skutečně platí, že když máte obrovské množství vody a potíte se, tak tělo vylučuje minerály a pak se může objevit nedostatek soli a podobně. Proto ty beduíni například nosí sebou sůl, protože potřebujete doplnit zásoby soli, aby to odpařování a dehydratace nebyla nadměrná. Druhá věc, která tady je, skutečně je třeba si kombinovat tu vodu i s ovocem. Vemte jenom skutečnost, že ten melon obsahuje obrovské množství tekutin. Nemusíte vypít 5 litrů tekutiny, když si dáte melon. Ten melon sám o sobě vám dodá značné množství nejenom tekutin, ale především různých antioxidantů, stopových prvků a podobně. Právě proto se doporučuje ten červený melon. Třetí věc, musíte si uvědomit, že jedním z klíčových parametrů je spánek. Dnes dokonce máte množství studií, které ukazují, jakým způsobem spánek ovlivňuje. imunitní systém, trávicí systém, schopnost odstranění dlouhé únavy a podobně, co jsou přesně fenomény těchto extrémních teplotných výkyvů. Uvědomme si, že když máte venku 35 nebo 40 stupňů, tak teď největším hitem jsou klimatizace. A rychle schladíte místnost na 18, 20 stupňů a podobně a podobně. Ale všechny výzkumy vám ukazují, že vnitřní teplota místnosti nesmí být větším rozdílem než 8 až 10 stupňů

0: Výrazné odparování vody při těchto teplotách způsobuje značný obsah vlhkosti vo vzduchu. Ale my jsme není na to zvyklí. Jo, v tropech, kde máte skutečně, nebo v Japonsku, kde máte vlhkost 80%, tak jsou na to zvyklí, ale my nejsme na to zvyklí. To znamená, potřebujete si uvědomit, že jsou fáze dne, kdy není třeba být venku. A kdy přece jenom ta nižší teplota v místnosti je klíčovým parametrem k tomu, nejenom abyste snížili úbytek minerálu, ale taky, abyste zabezpečili fungování lidského těla. No a právě proto ta doporučení, abyste, řekněme, mezi 10. a 4. odpoledne nebyli na přímém slunci, nebyli venku a tak dále, jsou významná. A kromě jiného dochází k řadu procesů, které uvolňují kysličník dusnatý, kdy dokonce rostliny mění strukturu produkovaných látek do ovzduší, ty zase interreagují s dalšími složkami ovzduší a vzniká takzvaný nebezpečný dusík. Samozřejmě, když máte ještě další věci, jako je nebezpečný přízemní ozon a podobně, tak to všechno zasahuje lidský organismus. Ale nejhorším případem je, když chcete pak problém pocení řešit alkoholem, no protože alkohol se v tomto ohledu vstřebává nesmírně rychle a můžete dojít k alkoholovému opojení. Čili tahle ta minerálka jednak dodává stopové prvky, ale hlavně neměla by být chlazená. Měla by být v podstatě tělovou teplotu. Podobně jako nemáte pít čaj, který by byl ledový, ale máte pít čaj, který má přibližně tu teplotu těla. Ten je nejúčinnějším prostředkem pro potlačení různých efektů, které souvisí s pocením, únikem minerálů a podobně. No ale to hlavní doporučení je skutečně v tom období mezi 10. a 4. nebo mezi 11. a 4. abyste nebyli venku na přímém slunci, protože pak hrozí nejenom riziko teplotního úpalu, ale další rad problému klinického typu, kdy skutečně ty důsledky můžou být hodně nepříjemné. No a jeden z paradoxů je, jo, tak se schladím s mrzlinou. Jo, dám si mraženou polárku. A najednou zjišťujete, že důsledkem té mražené polárky je bolest hrdla, zápal hrdla, máte dokonce problém někdy s doslova s chřípkou a podobně, což je absurdní vzhledem na tu teplotu, která je venku. Jenomže to je právě ten obrovský teplotní šok, který zasáhne mandle a další ústrojenství v krku a najednou zjišťujete, že máte bolesti krku a kašlete a máte zapálené mandle a podobně. Čili střídmost, první zásada, druhá, doplňovat tekutinami ty minerály a stopové prvky, které ztrácíte pocením. A třetí, například ten citron nebo další ovoce jako meruňky nebo broskve nebo další druhy jahody a podobně, ty jsou nejenom zdrojem tekutin, ale taky různých antioxidantů, minerálních látek, stopových prvků a podobně. No a samozřejmě mimořádně pozitivním je červený meloun, který když si dáte, tak doplňujete nejenom tekutiny, ale i minerální látky a prvky. Problém těchto teplot je v tom, že narušují nejenom dynamickou rovnováhu, ale i chemickou rovnováhu, metabolickou rovnováhu a podobně a způsobují extrémní energetickou zátěž těla. A pak ty vaše mitochondrie produkují energii ne kvůli tomu, aby vaše tělo fungovalo, ale by zvládly teplotní zátěž toho organismu. Takže proto doporučuji skutečně vyhýbat se přímému pobytu na slunci v tom období, používat množství ovoce, vlažných minerálek a podobně, ale skutečně buďte rozumní i v používání klimatizací a zmírňování toho teplotního šoku, když vyjdete ven. Jednoduché zásady, které umožňují, aby i to teplo vám neuškodilo a pak po té čtvrté, abyste si klidně mohli sednout na verandu a užívat si letního dne.
1: Děkuju. Určitě je úžasný v tuhle dobu třeba pozorovat to, co dokážou stromy a co dokáže například les, jak extrémní vliv má na klima, na to mikroklima kolem nás. A vy máte taky, že jo, spousta vzrostlých stromů a pak je to daleko příjemnější, než být na nějakým rozpáleným betonovým

0: hřišti. A bohužel je to potom hodně znát. Tady mám další otázku od Tomáše. Tak proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto války chtivým bláznům?
1: Odpověď je prostá. Platí staré římské divit et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhrocují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělím. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30-letou válku, kdy protestanti a katolíci se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Westfalský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ty zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je likvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ty všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo 1 a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu lynči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká, já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste poštvali skupiny proti sobě, no tak ideální je, kdyby byli i vybaveni informačními technologiemi, zbraňovými systémy a podobně. A taková občanská válka, to je přímo skvělý biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyhladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně. Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak nejenom zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojníčkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuálním světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území, vodních zdrojů, přímořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolováním vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesu, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka oceánu je 3,5 kilometru, ale zároveň v těch oceánech máte vrstvy vody specifických vlastností, které se nemíchají. A my známe z vrchních tak maximálně 100 metrů vody toho oceánu. Čili měli bychom stát v úžasu nad tím, co ještě neznáme o fungování planety, přírody a o fungování nás samých. Ale my jsme zaneprázdněni válkami mezi sebou o suroviny, prostor a všechno ostatní. A ještě jsme arrogantně se namyšleně díváme na planetu, že ona nám patří a my ji vládneme. Největší omyl lidské rasy. Nevládneme ani přírodě, ani planetě. A platí to stále známé rčení. My bez planety zahyneme, ale planeta bez nás bude pokojně fungovat dál. Mějme to na paměti, prosím, i když je léto, a myslíte si, že dovolená je klíčovým fenoménem současnosti.
0: Děkuju, pane profesore. Čas se nám nachýlil. Já doufám, že se sejdeme zase brzy, tak jak je naplánováno, a že do té doby nedojde k žádné extrémní eskalaci a že snad už konečně by mohlo možná i to léto zapůsobit na ty naše jelity, aby konečně vzali
1: rozum do hrsti. Aby se kromě pocení vrátili ke zdravému rozumu.
0: No přesně tak, jako teď k čemu nám to jako je se tady vyhladit nebo prostě udělat si tady, nebo že říkají, že stačí vlastně jenom nějaký výbuch v atmosféře EMP a vrátíme se do 19. století a veškerá umělá inteligence nám bude k prdu, když nám nepůjde elektrický proud a vyhořejí všechny elektrické zařízení. A až takhle jsme zranitelní vlastně, že jo. A sice jsme dostali příručku tady od ministerstva vnitra, co máme 3 dny, první 3 dny, co si máme počít. Ty další dny už se tam nepíše, tam už se s tím nepočítá, jakože někdo zůstane naživu. Tak co byste popřál našim milým divákům takhle na závěr?
1: Chtěl bych vás poprosit, vážení diváci, je sice léto, teplo, dovolená, ale zkuste přece jenom trošičku pozornosti věnovat vývoji událostí. Zkuste číst materiály, abyste viděli nejenom ten jeden narrativ, které prezentuje jisté mainstream, ale abyste viděli i ty různé dimenze, ty proudnice, které jsou pod povrchem. A pak, prosím vás, uvědomme si druhou věc. Jestli chceme trávit i příští léto s rodinou, v poklidném rozmaru, dovolené nebo chaty, musíme se sami angažovat a zamyslet nad tím, jaký svět je kolem nás. Za nás to nikdo neudělá. Ten příští svět, jeho charakteristiky, budou dané tím, nakolik my sami budeme aktivní a budeme ovlivňovat ten vývoj. A prosím vás, nemávněte rukou nad tím, všechno to stejně nemá smysl, je to zbytečné a ty elity si rozhodly, jak ten svět bude. Ne. Jednoduchá logika. Ty elity tvoří pár procent populace na planetě. Ale ta ostatní populace je tak obrovská, že má zapomenout na své vnitřní rozpory a má společně hledat nový rozumný způsob života. A zkuste nad tím přemýšlet i při tom posezení na té chatě nebo u toho moře a nebo i v té kavárně, kde si dopřáváte to latéčko a chlazené pivo. Zkuste nebýt nemyslící a zkuste i v té dovolené, která vás zbaví běžných starostí, dokázat a potvrdit, že jsme homo sapiens a ne homo debilicus. K tomhletom vám přeji všechno nejlepší.
0: Moc krát vám děkuji, pane profesore. Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost. Díky, že jste tady s náma byli v takové hojnosti, ještě teď je tady 2600 lidí. A děkuji tady Vendelinkovi za příspěvek. Díky vám všem za pomoc a těšme se na další dny. Zítra od 6 Víťa Pilmajer, od 8 Skaldoviny. Máte se na co těšit, další živý pořady ve středu Skalva, Simultánka a tak dál. Každý den tu něco je, tak si dejte odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože materiálu tu máme dost a dost pro vás. A díky ještě jednou za lajky, děkuju za komentáře, děkuju vám i za podněty, který napíšete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, ať vám všechno jde na pomoc.

0: Vítám vás u Sedmičky Plus, milí přátelé. Kdo dnes skutečně řídí Českou republiku? Vláda? Prezident? Nebo lidé, o kterých veřejnost vůbec neví? Prezident dostane osobní pozvání od tureckého prezidenta na uzavřenou část summitu NATO. Ministr zahraničí přitom ještě několik dní předtím tvrdil, že tam nebude. Česká vláda slibuje podporu mírových jednání s Ukrajinou. Současně se ale ukazuje, že Ukrajina v červnu převzala česká letadla financovaná s podporou českého státu. No a evropské sankce měly oslabit Rusko. Místo toho vydělávají miliardy rejdaři, obchodníci a prostřednictví po celém světě. No a ve Francii dvakrát odsouzená Marine Le Pen znovu odvážně vstupuje do boje o prezidentský úřad. No a co spojuje všechny tyto příběhy? Je to rozdíl mezi tím, co politici říkají občanům, a tím, co se ve skutečnosti děje. Vítejte ještě jednou u Sedmičky Plus. Jedna večeře v Ankaře otevřela otázku, která je mnohem větší než samotný summit NATO. Kdo dnes skutečně řídí českou zahraniční politiku? Vláda opakovaně tvrdila, že Českou republiku bude na summitu NATO v Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš. Ministr zahraničí Macinka navíc veřejně prohlásil, že prezident Pavel na slavnostní večeři pořádané tureckým prezidentem Erdoganem nebude. Jenže prezident tam nakonec seděl a sám vysvětlil proč. Řekl, že se na tuto večeři nemohl dostat jinak, než na osobní pozvání tureckého prezidenta. A právě tady celý podivný příběh začíná. Kdo toto pozvání vlastně vyjednal?
1: Vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér. Současně probíhal kompetenční spor s prezidentem Petrem Pavlem. Ústavní soud následně rozhodl, že prezident může být členem české delegace. Jenže členství v delegaci automaticky neznamená účast na uzavřené slavnostní večeři pořádané hostitelskou hlavou státu. Přesto prezident krátce před odletem oznámil, že na večeři dostal osobní pozvání od Recepa Tayyipa Erdoğana. Takové pozvání ale nevzniká samo. Předcházejí mu diplomatická jednání, komunikace mezi ambasádami, protokol a koordinace s hostitelskou zemí. Kdo tedy tuto komunikaci vedl?
0: Na summitu navíc působila Česká republika, řekněme, nezvykle. Premiér a prezident přiletěli oddělenými armádními speciály. Odděleně je vítali turečtí představitelé. Odděleně odjeli na slavnostní večeři. A podle veřejných vyjádření se jejich program téměř nekoordinoval. To otevírá další otázku. Věděla vláda o prezidentově pozvání?
1: Ministr zahraničí Petr Macinka ještě před summitem veřejně tvrdil. Prezident na té večeři určitě nebude. Jenže prezident tam byl. Pokud ministr vycházel ze správných informací, co se mezi tím změnilo? Pod gatou správné informace neměl. Proč je neměl? Vědělo o pozvání Ministerstvo zahraničních věcí? Vědělo o něm české velvyslanectví v Ankaře? Byl informován premiér? Nebo vznikla diplomatická komunikace mimo běžnou vládní koordinaci? Na tyto otázky zatím veřejnost nedostala jasnou odpověď.
0: Každá zahraniční cesta hlavy státu je mimořádně složitá operace. Bezpečnost, protokol, akreditace, diplomatická komunikace, koordinace s hostitelskou zemí. A nic z toho se neděje samo. Proto je zcela legitimní se ptát, kdo prezidentovu účast na Erdoganově večeři připravil?
1: Komunikovalo české velvyslanectví v Ankaře s tureckou stranou? Pokud ano, dostalo pokyn od Ministerstva zahraničních věcí? Nebo přímo od kanceláře prezidenta republiky? Kdo premiéra informoval, že prezident bude na této uzavřené části programu přítomen? A pokud vláda skutečně nevěděla, že prezident na večeři bude, vyvolává to další otázku. Kdo v této věci koordinoval zahraniční vystupování České republiky? To nejsou spekulace. To jsou otázky, které vyplývají z veřejných výroků představitelů státu.
0: Přátelé, na celé věci není nejdůležitější samotná večeře. Důležité je něco mnohem zásadnějšího. Vláda tvrdí, že řídí českou zahraniční politiku. Prezident získá vlastní pozvání na jednu z nejcitlivějších neformálních částí summitu NATO. Ministr zahraničí veřejně prohlásí, že prezident na večeři nebude. O několik dní později prezident u Erdoganova stolu sedí. A dodnes není jasné, kdo jeho účast vyjednal, kdo o ní věděl a jak byla koordinována s českou diplomacií. Právě proto nejde o jednu večeři. Jde o mnohem zásadnější otázku. Má česká vláda zahraniční politiku skutečně pod kontrolou, jak nám tvrdí? Nebo vedle ní funguje ještě druhý diplomatický kanál, o kterém veřejnost a evidentně ani část vlády neví? Na tuto otázku by měla zaznít jednoznačná odpověď. Tak co, milí přátelé, vzpomínáte si ještě na lednovou aféru kolem prezidenta Petra Pavla? Po jeho návštěvě Ukrajiny se řešilo, zda mohl bez souhlasu vlády mluvit o českých letadlech pro Ukrajinu. Ministr zahraničí Macinka prezidenta ostře kritizoval a vláda následně oznámila, že o dodání letounů L-159 se neuvažuje. Jenže ve stejné době se odehrával ještě jeden příběh. Příběh, který zůstal téměř bez povšimnutí. Ve stejné době totiž vznikala dohoda mezi Českou leteckou amatérskou asociací a ukrajinským vojenským leteckým úřadem. A o několik měsíců později Ukrajina skutečně převzala 10 českých výcvikových letadel Alto NG. 5 z nich podle ukrajinského ministerstva obrany poskytla česká vláda. Přitom Babišova vláda ve svém programovém prohlášení říká, že bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě. To jí ale nebrání paralelně podporovat dodávky letadel pro ukrajinský letecký vojenský úřad. Tady to je.
2: Časová osa je překvapivá. V červenci 2025 česká vláda schválila program výcviku ukrajinských pilotů prostřednictvím státního podniku LOM Praha. Na podzim vznikla veřejná sbírka Operace Štefan na financování 5 lehkých letadel Alto NG. A už 14. ledna 2026 podepsala Letecká amatérská asociace České republiky implementační ujednání s ukrajinským vojenským leteckým úřadem. Dohoda se týká letounů Alto NG a Shark 600. Upravuje uznávání dokumentace, certifikace a technického dohledu. V technické příloze se dokonce uvádí, že ukrajinské ozbrojené síly tyto letouny provozují.
0: No a tady začínají otázky. Letecká amatérská asociace je podle českého práva spolek. Současně ale vykonává část státní správy na základě pověření ministerstva dopravy. Ministerstvo jí skutečně svěřilo i možnost mezinárodní spolupráce. Jenže výslovně a pouze ve věcech sportovních létajících zařízení. Jak se tedy dostala k implementačnímu ujednání s vojenským leteckým úřadem Ukrajiny, tedy cizího státu? A proč to nevadilo současné vládě, která tvrdí, že bude podporovat mír na Ukrajině?
2: Ve veřejně dostupném rozhodnutí ministerstva dopravy se opakovaně hovoří o ultralehkých letadlech, sportovních létajících zařízeních, výcviku a technickém dozoru. Naproti tomu smlouva s ukrajinskou vojenskou autoritou pracuje s pojmy jako Military Airworthiness, Military Type Acceptance nebo Military Production Organization. To samo o sobě ještě neznamená, že byla porušena pravidla. Vyvolává to ale legitimní otázku, zda rozsah pověření ministerstva dopravy zahrnoval i uzavření takového dokumentu s vojenskou autoritou jiného státu.
0: Do celé věci navíc vstoupil další spor. SPD žádala vysvětlení, proč Česká republika poslala přibližně 140 milionů korun do iniciativy PURL, která financuje americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Tomio Okamura označil tento krok za nevratný a prohlásil, že k němu má zásadní výhrady. Kvůli tomu měla dokonce zasednout koaliční rada. Nakonec se ale vůbec neuskutečnila. Premiér Babiš oznámil, že několik klíčových účastníků se omluvilo a jednání proběhlo pouze v užším formátu. Veřejná debata se tak soustředila na 140 milionů korun. Jenže mezitím už Ukrajina dostala česká letadla z kontraktu, podepsaného letos v lednu. Co myslíte? Věděla o tom SPD a Tomio Okamura?
2: 25. června letošního roku oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany převzetí 10 českých výcvikových letadel Alto NG. 5 bylo podle něj získáno s přímou podporou české vlády prostřednictvím koalice schopností vzdušných sil. Dalších 5 zaplatili čeští občané prostřednictvím sbírky Dárek pro Putina. Projekt zahrnoval nejen dodání letadel, ale také výcvik ukrajinských pilotů a mechaniků, aby mohla Ukrajina budovat vlastní výcvikovou základnu pro budoucí piloty západních bojových letounů.
0: A právě tady zůstává několik nezodpovězených otázek. Kdo rozhodl o financování 5 vládních letadel Alto NG? Na základě jakého usnesení? Kolik celý projekt stál? Proč se nedaří dohledat veřejnou smlouvu, která by státní část projektu popisovala? A na základě jakého právního zmocnění uzavřela Letecká amatérská asociace České republiky implementační ujednání s ukrajinskou vojenskou leteckou autoritou? Jestliže se vedla ostrá politická bitva o výroky prezidenta republiky, a dnes se vede spor o 140 milionů korun v iniciativě PURL, pak je zcela legitimní chtít vědět, jak vznikl projekt 10 českých výcvikových letadel, kdo za něj nesl politickou odpovědnost a podle jakých pravidel stát postupoval. No ale na tyto otázky zatím veřejné dokumenty odpověď rozhodně nedávají. Mainstreamový detox. Přátelé, tak se jmenuje projekt Verox, který jsme před několika týdny představili vám i celé veřejnosti. Nechtěli jsme vytvořit další zpravodajský web nebo YouTubeový kanál. Chtěli jsme vytvořit místo, kde na jednom místě najdete videa, zprávy, komentáře i názory z desítek českých a slovenských zdrojů. A zdá se, že jsme se vydali správným směrem.
1: Za první měsíc provozu navštívilo Verox téměř 77 tisíc unikátních návštěvníků, kteří zobrazili více než 274 tisíc stránek. Rstavalo se přes 1700 uživatelů a platforma dnes propojuje více než 60 informačních zdrojů. To je pro nás obrovský závazek a také důvod, proč Verox každý den dále rozvíjíme.
0: Mnozí z vás nám píší, co byste na Veroxu chtěli změnit nebo doplnit. A právě vaše připomínky se snažíme co nejrychleji proměňovat ve skutečnost. Verox totiž nevzniká jen pro své uživatele. Vzniká společně s nimi.
1: Nově jsme proto přidali sekce zprávy a názory. Takže vedle video obsahu najdete na jednom místě také důležité články, komentáře a aktuální informace. Každý večer navíc připravujeme výstavy Verox, které uvádí AI Avatar. V zákulisí pomáhá umělá inteligence zpracovávat velké množství informací, připravovat přepisy, vyhledávat souvislosti a podporovat práci redakce. O tom, co se nakonec zveřejní, ale vždy rozhoduje člověk.
0: A ještě jedna dobrá zpráva. Verox zůstává zcela zdarma. Nenajdete u nás placenou zeď, předplatné ani reklamy, které by přerušovaly čtení nebo sledování videí. Pokud jste Verox ještě nenavštívili, podívejte se na www.verox.cz. A nezapomeňte, Verox, to je mainstreamový detox. Sankce měly Rusko ekonomicky oslabit. Připravit ho o peníze na vedení války a omezit jeho obchod se světem. Jenže vytvořili také něco, o čem se příliš nemluví. Nový globální trh. Trh se starými tankery, dražší námořní dopravou, alternativními pojišťovnami, překládkami na moři a novými obchodníky v Dubaji, Hongkongu nebo Singapuru. Ruská ropa totiž ze světového trhu nezmizela. Jen změnila trasy. A na této změně vydělávají nejen společnosti z Indie nebo z Číny. Podle analýzy Financial Times získaly řecké lodní společnosti od poloviny roku 2023 téměř 4 miliardy dolarů na přepravních výnosech. Nejde o čistý zisk, jde o tržby za přepravu. Přesně tato částka ukazuje, že sankce se pro část světa staly také velmi výnosným obchodem.
1: Před únorem 2022 byl obchod s ruskou ropou jednoduchý. Ropa mířila především do Evropy. Trasy byly krátké, doprava levná a obchod zajišťovaly zavedené západní společnosti. Po zavedení embarga Evropská unie zakázala dovoz ruské ropy po moři. Současně ale skupina G7 zavedla cenový strop. Jeho cílem nebylo zastavit vývoz ruské ropy. Naopak, ropa měla dál proudit na světový trh, jen za ní mělo Rusko dostávat méně peněz. To byl zásadní kompromis. Úplné zastavení ruského exportu by totiž mohlo vyvolat prudký růst cen ropy a další inflační šok. Místo přímé cesty do Evropy proto tankery začaly plout do Indie, Číny nebo Turecka. Trasy se prodloužily až trojnásobně. Vzrostly náklady na dopravu, pojištění i počet prostředníků. A právě zde vznikla takzvaná sankční prémie. Část peněz, kterou Rusko ztratí kvůli nižší prodejní ceně, dnes inkasují rejdaři, obchodníci a další články nového obchodního řetězce.
0: A tady se dostáváme k největšímu paradoxu. Řecké lodní společnosti vydělávaly na přepravě ruské ropy zcela legálně. Pokud byla cena ropy pod cenovým stropem, západní sankce tuto přepravu přímo umožňovaly. Největší přepravce Dynacom Tankers získal podle Financial Times nejméně 915 milionů dolarů na přepravních výnosech. Olympic Shipping více než 400 milionů. Další společnosti přes 200 milionů dolarů. V květnu letošního roku zajišťovaly řecké tankery přibližně 15% ruského námořního exportu ropy. Firmy tvrdí, že postupovaly v souladu se sankčními pravidly. A veřejně dostupné informace jim rozhodně neprokazují opak. Možná tedy není nejdůležitější otázka, kdo sankce porušoval, ale kdo na jejich nastavení dokázal nejvíce vydělat.
1: Dalším vítězem sankční éry se stal obchod se starými tankery. Lodě, které by dříve skončily ve šrotu, se najednou prodávaly za několikanásobek své hodnoty. Investigativní projekt OCCRP a Follow the Money dohledal nejméně 230 tankerů prodaných do tzv. Stínové flotily za více než 6,3 miliardy dolarů. Více než polovinu těchto lodí prodali řecké společnosti. Ve většině případů přitom nešlo o prokazatelné porušení sankcí. Lodě byly prodávány firmám ve třetích zemích. Po změně vlastníka dostali nové jméno, novou vlajku i nového pojistitele. Tak vznikla stínová flotila. Síť stovek převážně starších tankerů s neprůhledným vlastnictvím, která dnes přepravuje významnou část ruské ropy mimo hlavní západní kontrolu. Vedle obchodních příležitostí přináší také vyšší ekologická a bezpečnostní rizika.
0: Nový obchodní model je jednoduchý. Na každém kroku vzniká další marže. Ruský producent prodá ropu levněji. Obchodník si připočte zisk. Rejdař dostane vyšší přepravní sazbu. Pojišťovna dražší pojistné. A rafinérie nakoupí levnou ropu a prodá hotové produkty za běžné světové ceny. Největším novým odběratelem se stala Indie. V červnu letošního roku dovážela přes 2 miliony barelů ruské ropy denně. Po zpracování pak vyváží pohonné hmoty zpět na světové trhy, včetně Evropy. A podle současných pravidel je to zcela legální.
1: Podobný mechanismus funguje i u západních technologií. Například dovoz prioritního zboží z Evropské unie do Kyrgyzstánu vzrostl od roku 2022 o 800%. Vývoz stejného zboží z Kyrgyzstánu do Ruska pak o 1200%. Evropská unie proto až v roce 2026 poprvé aktivovala mechanismus proti obcházení sankcí. To ukazuje, že obchodníci se novým podmínkám přizpůsobovali mnohem rychleji než samotné státy.
0: Fungují tedy sankce? No nevím. Rusko prodává ropu levněji a část příjmů skutečně ztratilo. Současně ale vznikl nový globální obchodní systém, na kterém vydělávají přepravci, obchodníci, rafinerie i další prostředníci. Sankce obchod nezastavily. Přesměrovali ho. A vytvořili miliardový trh, který dnes živí desítky nových hráčů po celém světě. Možná právě to je největší paradox celé sankční politiky. Dvakrát odsouzená, přesto kandiduje. Marine Le Pen tento týden definitivně vstoupila do boje o Elizejský palác. Marine Le Pen byla nejprve odsouzena soudem první instance za zpronevěru veřejných peněz a nyní její vinu potvrdil i odvolací soud. Nejde o dvě různé kauzy, ale o druhý odsuzující rozsudek ve stejné věci. Jenže odvolací soud zmírnil trest tak, že jí umožnil kandidaturu v prezidentských volbách. Le Pen považuje rozhodnutí soudu za vítězství francouzských voličů.
3: Byla jsem šťastná, že Francouzi dostali zpět svobodu volit, že mi soud vrátil právo kandidovat.
0: Ani dva odsuzující rozsudky na jejím postoji nic nezměnily. Marine Le Pen znovu prohlásila, že je nevinná a oznámila, že se obrátí na kasační soud. Zároveň učinila nejdůležitější politické prohlášení celého týdne.
3: Takže dnes večer kandiduji na úřad prezidentky.
0: Le Pen odmítá nejen svou vinu. Odmítá i tvrzení, že by francouzské daňové poplatníky připravila o peníze. Tvrdí, že celý případ stojí na nesprávném právním výkladu.
3: Ne, protože já vám zde říkám, že považují nás za nevinné ze skutků, které jsou nám vytýkány, a že tyto skutky nelze kvalifikovat jako zpronevěru veřejných prostředků. A po druhé připomínám, že jde opět o výtku, která je nám činěna s tím, že naši asistenti dělali národní politiku, zatímco měli dělat politiku evropskou. A soud mimochodem naprosto jasně připomněl, že v této věci nedošlo k žádnému finančnímu prospěchu. Ano, ale je přesto nesmírně důležité to připomenout.
0: Současně ukončila spekulace o tom, kdo povede francouzskou vlasteneckou pravici. Prezidentkou chce být ona. Jordan Bardella má být v případě volebního vítězství předsedou vlády.
3: Protože si znovu myslím, že nabízíme Francouzům dvojici prezidenta republiky a premiéra, pokud nám dají důvěru, a tato dvojice má skutečnou stabilitu. Je velmi silná ve svém přesvědčení a v tom, že jsme zvyklí spolu už roky pracovat. Máme řešení, ostatně Francouzům předkládáme po celou dobu, během kampaně. A myslím, že tato dvojice je vítězná. Je to svým způsobem vítězný tým.
0: Celá její kampaň bude stát na jediném poselství. Francie podle ní není odsouzena k úpadku. Je prý jen spoutaná rozhodnutími posledních desetiletí.
3: Ale konec konců znovu říkám, kamkoliv se podíváte, všechno se hroutí. Víte, ta země je to trochu Gulliverův syndrom. Tedy ta země je obr, kterého u země drží miliony malých vláken, což jsou všechna ta škodlivá rozhodnutí, která učinili ti, co byli u moci posledních zhruba 30 let. Takže Jordan Bardella a já přijdeme, abychom tyto nitky přestřihli, osvobodili Francii jakožto obra a umožnili jí znovu najít své místo, ale také, abychom znovu změnili každodenní život Francouzů. Vidíme, že ať už jde o školství, zdravotnictví, ochranu dětí nebo obecně o nejistotu a deindustrializaci, v naší zemi už nic nefunguje. Ale říkám to Francouzům velmi klidně a vyrovnaně. Ne, není to osud. Ano, bylo třeba učinit další rozhodnutí. Ano, stále je třeba učinit další rozhodnutí, aby věci opět fungovaly.
0: A nakonec rozhovoru zazněla věta, která shrnuje celou její kampaň. Rozhodnout podle ní musí voliči. Ne soudy, ne politici, ale Francouzi u volebních uren. Přátelé, teď tu mám jedno upozornění. Po skončení dnešní Sedmičky Plus pro vás máme novinku. Spouštíme nový formát Ex Libris, ve kterém vám přineseme to nejzajímavější z knih, o kterých se mluví. Dnes začínáme knihou bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, která se jmenuje Zápisky z vězení. Je to osobní výpověď o třech týdnech za mřížemi, o francouzské justici i o současné politice.
4: Po dlouhých minutách mi bylo nakonec dovoleno projet mohutnou ocelovou branou věznice. Viděl jsem ji ve filmech a v reportážích, ale nikdy na vlastní oči. Když jsem sledoval, jak se těžká brána pomalu a slavnostně posouvá po kolejnici, ptal jsem se sám sebe, jakou ironií a podivnou hrou osudu jsem se dostal do tolika extrémních situací.
0: Zůstaňte s námi i po skončení Sedmičky plus. Naschledanou.

0: Takže, vážení přátelé, omlouvám se, že jsme vás vytáhli do sklepa v takovým krásným horku. Doufám, že vám nebude zima tady, ale zahřejete se určitě v naší debatě. Slyšíte to všichni? Takže teďka to už slyšíte. Dobře, tak já budu žvát. Takže se znova omlouvám, že jsme vás vytáhli do studeného sklepa z takového nádherného tepla venku. Takže nám to doufám odpustíte. Mám pro vás ještě další překvapení, než začneme tuto debatu. 8. srpna v sobotu chceme uspořádat takovou prázdninovou debatu v Mišově, což je Atomuzeum železné opony. A bude tam kromě generála Arnolda Šandora, který tam bude nejen mluvit, ale i bubnovat. Ano, já taky to používám maďarský jazyk, já jsem taky Maďar, že? Takže pan generál a kromě něho tam na 80% vystoupí taky Miloš Zeman a další překvapení. Takže sobota 8. srpna v 11 hodin Mišov u Rožmitálu pod Třemšínem. Jste všichni zváni, ještě dostanete pak pozvánku. Takže k dnešnímu programu máme teda ten problém Ankary před a po a chtěl bych tady uvítat vzácné hosty, především pana profesora Aleše Gerlocha, ústavního právníka, bývalého prorektora Karlovy univerzity, člena legislativní rady vlády a tak dále a tak dále. Vedle docentku Janu Rešovou z právnické fakulty, pana plukovníka Jaroslava Števce, znáte, a nakonec Honza Schneider, který do toho bude i vstupovat, takže se ho nebojte. Takže díky, vítám vás a začneme, omlouvám se za zpoždění. Pane profesore, já jako moudřejší ustoupím a nechám vám to.
1: Děkuji, dámy a pánové, vážení přítomní, srdečně vás zdravím. Já jsem shrnul takové krátké, celkem snad úvodní vystoupení do 8 bodů. A přeci jenom bych to zasadil do širšího kontextu, samozřejmě asi v dalším se bude i já, teda k tomu závěru bych se pak zaměřil na tu aktuální situaci, nepochybně. Ale zasadil bych to do širšího kontextu jednak určitého ústavního vývoje postavení prezidenta republiky a jednak do platné úpravy ústavní, která vymezuje vlastně trojí postavení prezidenta republiky a z toho vyplývají určité rozdíly potom v jeho pravomocech nebo oprávněních, takže to je, myslím, docela důležité. První tedy poznámka se týká toho, že historicky vlastně máme třetí takový ústavní režim postavení hlavy státu. První najdeme, pokud pomineme tu prozatímní ústavu, která působila krátce po založení Československé republiky, máme tu úpravu z roku 1920 ústavy. Blíž, ano, aha, dobře. Tu ústavu z roku 1920, která byla ústavou období první republiky a platila ale až do roku 1948. A tam prezident republiky byl součástí moci výkonné a jeho rozhodnutí, ale i další úkony, a to je důležité, které činil oblasti moci vládní a výkonné, podléhaly všechny kontrazignaci, čili spolupodpisu, a to nejenom předsedy vlády jako dneska, ale dalších členů vlády, kteří nesli odpovědnost za tyto úkony. Už tehdy existovaly určité spory v některých případech, co vlastně ten pojem úkony moci vládní a výkonné znamená, a nějaké takové spíš krajní názory tvrdili, že to znamená třeba i vystoupení prezidenta republiky v rozhlase tehdy, které má předem si konzultovat, co tam bude říkat, což samozřejmě spíše odmítal, jak tedy Masaryk, tak i Beneš později, nebo naopak zase prezident Masaryk v některých případech se snažil tu pravomoc rozšířit a nechtěl úplně respektovat názory vlastně politických stran decizních, které tvořily vládu. V roce 1948 ta ústava převzala vlastně stejný režim a nově potom byl založen v roce 1960 a také podle ústavního zákona o Československé federaci 1968, který platil až do konce federace, to znamená až do roku 1992 včetně. A tady naopak prezident republiky byl odpovědný z výkonu funkce, byl volen původně Národním shromážděním, později Federálním shromážděním, čili teoreticky to se nestalo, ale mohl být odvolán z funkce tím, kdo ho volil. A neexistovalo zde dělení na moc zákonodárnou výkonnou soudní. Jako hlava státu měl samostatnou kapitolu nebo hlavu v ústavě, samostatnou úpravu a měl poměrně rozsáhlé pravomoci. Některé se shodovaly i s těmi dnešními, ale vykonával je v podstatě samostatně. Je třeba samozřejmě připomenout, že v těch letech 1960 až 1989 včetně se uplatňovala nejprve neformálně, později ústavně zakotvená vedoucí úloha komunistické strany, takže i prezident republiky, který i nakonec skládal slib v tomto směru do značné míry, byl vázán těmi rozhodnutími vedoucích orgánů komunistické strany a pouze v takových výjimečných situacích, jako byl srpen 1968, kdy vlastně tehdejší prezident republiky Svoboda vystupoval jaksi autonomně, můžeme říci, samostatně zcela, tak se pak prokázalo, že ústava mu dává poměrně široké pravomoci z hlediska jak složení vlády, odvolávání členů vlády a podobně. Po roce 1989, kdy odpadla ta vedoucí vláda komunistické strany, tak potom tehdejší prezident Václav Havel měl velmi široké pravomoci, které i reálně využíval, včetně zákonodárné iniciativy, to znamená, mohl navrhovat zákony, včetně toho, že samostatně mohl zasahovat do složení vlády, jmenovat nejenom předsedu vlády, jednotlivé ministry. To se mění po roce 1993 a tady se dostáváme už té platné úpravě, která je modifikací, a to je důležité vždy si uvědomovat, modifikací té ústavy z roku 1920. Hlásí se k tomuto vzoru v tom, že tam má mimo jiné tu dělbu moci zakotvenou zákonodárná výkonná soudní, prezidenta zařadila do moci výkonné, ale jsou tam některé významné posuny. Uvedl bych asi ty hlavní. Zaprvé tedy prezident republiky má samostatné pravomoci v článku 62 ústavy, které nepodléhají kontrarezignaci. To v podstatě, dá se říci, byl výsledek požadavku Václava Havla, který jako předpokládaný, nebo se říká někdy prezumptivní prezident České republiky vlastně chtěl, aby některé pravomoci reálné mu zůstaly. Většina pravomocí je v článku 63, který se tady zmiňuje v té souvislosti Ankary, když to takhle zkrátíme, podléhá kontrarezignaci, ale jsou to jenom rozhodnutí, která jsou učiněna, nikoli tedy všechny úkony nebo veškeré jednání právní, které by ten prezident republiky učinil. Týká se to jak vyjmenovaných pravomocí, třeba zastupování státu navenek, vrchní velitel ozbrojených sil, sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. To všechno dělá vlastně v tom režimu kontrarezignace, nemůže tady jednat samostatně. A dále potom běžných zákonů, které mu dávají další pravomoci rozhodovat. Příkladem je třeba jmenování profesorů nebo rektorů vysokých škol. V praxi se to projevilo v tom, že v tomto režimu potom vždy ty návrhy činí příslušný ministr podle kompetenčního zákona. Čili zákon stanoví působnost jednotlivých ministerstev a správních úřadů a probíhá to nikoli tak, jak by se dalo snad z toho textu dovozovat, že prezident vlastně třeba navrhuje, kdo bude soudcem soudu, nebo že on navrhuje, kdo bude profesorem a pak to nějak ten předseda vlády buď schválí nebo neschválí, ale je to opačně. Jo, čili ta praxe je taková, ministr spravedlnosti na základě nějakých kritérií, které jsou stanoveny zákonně o soudech a soudcích, navrhne soudce, schválí to vláda, předloží prezidentovi, ten by mohl některého z nich odmítnout z nějakých důvodů a když souhlasí, tak to potom předseda vlády podepíše, to jeho rozhodnutí. Byly tam případy, to asi víte, že třeba odmítl jmenovat nějaké profesory, odmítl jmenovat nějaké generála jednoho a tak dále. Jo, čili tady lze na tom dokumentovat, že ta pravomoc prezidenta je spíše taková brzdící, spíše má vlastně bránit některým, ať už odůvodněným nebo méně odůvodněným případům, se kterými nesouhlasí. Proto tam notabene je, protože jinak by samozřejmě vůbec ta pozice prezidenta republiky byla pak zbytečná. Jo? Ale není iniciátorem politiky státu, není tím, kdo tvoří tu politiku, to je samozřejmě vláda, která je odpovědná z výkonu funkce poslanecké sněmovně. A to je velmi důležité, protože to je jeden z klíčových argumentů. Prezident republiky podle ústavy není odpovědný za tato rozhodnutí, za ně odpovídá vláda poslanecké sněmovně. Jo, a to v dalším zřejmě o tom znova budeme mluvit, protože to je velmi důležitý argument z hlediska potom toho konkrétního případu zastupování státu v mezinárodních vztazích. A vedle toho potom je třeba ještě možná připomenout, že tu kontrarezignaci má výlučně předseda vlády, nikoli ostatní členové vlády, pokud předseda vlády na ně nepřenese tuto pravomoc. Jo, čili je to jakýsi prvek už kancelářského systému. Dá se říci, že tam je tedy hybridní režim trochu, určité prvky parlamentní formy vlády výrazné, vláda odpovídá sněmovně, a zároveň prostě některé prvky posunující to k posílení role prezidenta, to je ten článek 62, a zase posilující roli předsedy vlády, podobnou trošku kancelářskému systému. Jo, čili to byl určitý záměr. Přímá volba prezidenta republiky zvýšila jeho legitimitu, ale jak se uvádělo, a myslím, to bylo obecně přijímáno, nezvýšila rozsah jeho pravomocí nebo nezměnila jeho postavení jako takové z hlediska té ústavní úpravy. Třetí potom článek 64 dává prezidentovi určitá práva. Tyto práva buď využívá nebo nevyužívá, využívá je v nějakém plném rozsahu nebo omezeně, to je čistě na něm. Nemůže být tady nijak omezen, čili může se účastnit jednání vlády, může jednat s členy vlády o jejich činnosti, může se účastnit jednání sněmovny i senátu, i výborů a vystupovat tam. V dalším obdobném režimu třeba se může účastnit podle zvláštního ústavního zákona o bezpečnosti České republiky jednání Bezpečnostní rady státu, může vracet zákony podle toho článku 62 poslanecké sněmovně, čili takzvané právo suspenzivního veta, ale sněmovna ho může přehlasovat nad poloviční většinou, může podávat návrhy na neústavnost zákonů ústavnímu soudu. Zase toto nic z toho nevyžaduje spolupodpis předsedy vlády, jsou to jeho oprávnění a rozhodují pak jiné orgány, vlastně ústavní soud, poslanecká sněmovna a podobně. Zase vidíme, že teoreticky by prezident republiky jako vrchní velitel ozbrojených sil mohl být předsedou té Bezpečnostní rady státu, to by se nabízelo, ale vidíme zjevný záměr ústavodárce a myslím i politických stran, když se přijímal ten zákon ústavního bezpečnosti České republiky, aby to tak nebylo. Předsedou této Bezpečnostní rady státu je předseda vlády, jo, a tvoří v zásadě vybraní členové vlády, případně další osoby jmenované vládou. Dostáváme se tedy už do té druhé poloviny toho vyjádření. Je zřejmé, to není třeba asi teď detailně rozebírat, jaké jsou rozdíly při výkonu těch tří režimů. Jo.

nezakotvených ani v ústavě, ani v zákonech, že prostě půjde někam na nějakou slavnost nebo pojede na návštěvu kraje a tak dále, jo, v tom vnitrostátním režimu, jo, samozřejmě může přijímat jaksi tyto pozvání, vystupovat prostě v médiích, také samozřejmě bez dalšího a podobně. Jaká je role ústavního soudu? Ústavní soud je soudní orgán ochrany ústavnosti. To znamená, že není orgánem výlučným, který by chránil ústavnost. To je důležité, to se myslím málo zdůrazňuje. Je to soudní orgán ochrany ústavnosti. Ta ochrana ústavnosti je svěřena prvořadě samozřejmě parlamentu jako ústavodárnému orgánu. U nás nemáme úplně detailní rozlišení té činnosti parlamentu jako zákonodárce, jako ústavodárce, ale dá se vyvodit z některých ustanovení. Například u běžných zákonů je rozhodující poslanecká sněmovna, která v zásadě s výjimkou, dá se říct, volební zákon, několika další, může přehlasovat senát. U ústavy to tak není, změn ústavy nebo listiny základních práv, svobod, toho ústavního zákona bezpečnosti a podobně, musí souhlasit obě komory, byť tam ten režim je trošku rozlišný, 3/5 většina všech poslanců, 3/5 většina přítomných senátorů. Takže vidíme, že určitou roli tady má senát. Určitou roli má také prezident republiky, který, jak jsem řekl, může se obracet na ústavní soud z hlediska právě ochrany ústavnosti, ale rozhoduje ústavní soud. Čili je to významný orgán, který samozřejmě ta ústava z roku 1920, ale ani ústava z roku 60, ani ústavní zákon o federaci neznali. Teprve ke konci federace byl zřízen ústavní soud federace. Ty pravomoci nebyly úplně totožné, ani způsob vytváření, ale fungoval vlastně jenom jeden rok ke konci federace. Byl sice vytvořen jaksi na papíře, můžeme říci, v roce 1968, ale reálně nebyl ustaven v tom minulém režimu. A ten, co byl ustaven v roce 1991 zvláštním ústavním zákonem, nevycházel už z této koncepce zcela z toho roku 68, to není asi teď důležité. Každopádně ústavní soud je zařazen do moci soudní, stojí mimo soustavu soudů a jeho pravomoci jsou uvedeny v ústavě v článku 87. Co je důležité, pro soudce ústavního soudu platí, že jsou vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem o ústavním soudu. Čili ten zákon o ústavním soudu je stejně závazný jako ústava, listina základních práv a svobod další součástí ústavního pořádku. Ačkoliv je to běžný zákon, který není ani schvalován v nějakém zvláštním režimu, čili rozhodující slovo při jeho schválení a změně má poslanecká sněmovna, která může přehlasovat senát. Jo, čili ta změna zákona samozřejmě se to, je možná touto cestou. Samozřejmě by musela být souladu s ústavou, ale jak procedurálně, tak věcně. Ale dá se říci, že tam je řada těch parametrů nastavena, kdo se obrací na ústavní soud, jak to probíhá a tak dále. Dostáváme se k podrobněji trošku, ale jenom zase několika větami k tomu kompetenčnímu sporu. Nesprávně se uvádí, že je to nějaká kompetenční žaloba, kterou disponuje prezident republiky. Jedná se vlastně o spory o rozsah působnosti, které jsou buď mezi státními orgány navzájem, anebo mezi státními orgány a orgány územní samosprávy. Ústavní soud tady má velmi omezený okruh působnosti, protože většinu té působnosti byla zákonem přenesena na Nejvyšší správní soud, případně ji vykonávají i jiné soudy. Takže tady se jedná skutečně o určité eventuální spory ústavních orgánů. Čili z tohoto pohledu bychom řekli, ano, je to spor dvou státních orgánů, je to spor mezi prezidentem republiky a vládou, primárně případně tedy
dejme tomu potom předsedou vlády nebo člen

0: strany vlády, to už je dokonce i otázka, jestli ty mají pasivní legitimaci v tomhletom sporu. Každopádně se podívejme na ten petit. Co vlastně se má rozhodnout? Je to paragraf 120 až 125 zákona. Jo? Čili tady ústavní soud samozřejmě zase postupuje podle procedurální, nebo má postupovat podle procedurální úpravy, která je upravena. Není to tak, že by prostě neexistovala nějaká detailnější úprava, tak jak je to i v jiných věcech. Připomněl bych důležitou ústavní zásadu, že orgány veřejné moci postupují vždy na základě a v mezích zákonů, které vymezují blíže, jaké vlastně mají pravomoci a co mohou činit. Ten petit vlastně říká, že ústavní soud rozhodne v takovém sporu, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí v té určité věci. Čili tady už nastává první problém, jsou tady vlastně podle mě minimálně dva. První problém je tedy, jestli takovýto spor vlastně vůbec je tím kompetenčním sporem mezi prezidentem republiky a vládou, a to proto, že to je spor podle toho článku 63 ústavy, a připomněl jsem, že tady vlastně vždy se vyžaduje k tomu rozhodnutí kontrazignace, čili spolupodpis předsedy vlády. Čili teoreticky by se dalo říci, vůbec takový spor nemůže vzniknout, je to sdílená či společná pravomoc a rozhodnout o tom, kdo je příslušný, v podstatě nejde, protože příslušné jsou oba orgány v nějakém režimu, který nastavila ústava, podle mě. Jo, jsou ale kolegové, kteří tvrdí opak, ne, to vlastně je kompetenční spor, vymezí se vlastně nějak blíže, co kdo může, nemůže, jak to vlastně je. S tím souvisí druhá věc, druhý problém, co to je to rozhodnutí. Zase asi tady kolegyně Rešová to možná doplní nebo rozvede a tak dále, nebo má trošku jiný názor, ale převládá názor, že to rozhodnutí je formální rozhodnutí v právním slova smyslu. Jo, čili není to samozřejmě rozhodnutí, jako teď půjdu tam a tam, prostě to patří do toho režimu těch práv nějakých. A můžeme i říci, a to je významný argument, to není ani rozhodnutí, kdo pojede prostě na nějaké jednání orgánu mezinárodní organizace. Ale zákon o ústavním soudu rozšiřuje ten pojem a říká, že tím rozhodnutím, o kterém může on rozhodnout, je nejenom toto formalizované rozhodnutí, například jmenuji rektorem třeba Univerzity Karlovy osobu XY, která vyžaduje kontrazignaci, ale že to je i opatření nebo jiný zásah. Ten jiný zásah asi tady nepřipadá v úvahu moc, to by byl zásah do nějakých základních práv, ale bude to právě to opatření. Jo? Čili tím rozhodnutím přímo ten zákon rozumí i opatření, které činí ten orgán, a teď je otázkou, kdo vlastně to opatření činí. A tady zase lze říci, že prezident republiky, nejenom současný, ale všichni předchozí, uznávali, že vlastně tím opatřením je usnesení vlády, kterým něco rozhodne, například o tom, kdo pojede na zahraniční cestu do státu toho a toho, kdo pojede na jednání mezinárodní organizace a podobně. A uznal to i prezident Pavel, připomínám, když se účastnil jednání vlády a řekl, neprojednala se tam otázka účasti na summitu, na to, ale vláda odsouhlasila, že pojedu na jednání valného shromáždění Spojených národů na podzim v září do New Yorku. Jo, čili, ale to je běžný režim a ustálená praxe, která běží celou dobu existence České republiky. To znamená, že vláda vlastně nese odpovědnost za to, co se v těch mezinárodních vztazích, ale samozřejmě i další děje vůči sněmovně a promítá to do různých oblastí. Že jo. Také bych připomněl, že existuje zde zákon o působnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, A tam máme zase vymezeno, co dělá ministerstvo zahraničních věcí, co dělá ministerstvo obrany, co dělá ministerstvo spravedlnosti a tak dále. Tam, kde prezident má určitou působnost, tak vždycky vlastně je to samozřejmě v nějaké kooperaci s těmi ministerstvy a nemůže vlastně se to otočit podle mě, že by tedy ty ministerstva byly jakýmsi jenom úřadem zabezpečení jeho rozhodnutí. A dostávám se k závěru. Určité kolize mezi těmi ústavními orgány jsou běžné v ústavním systému. Nejsou jaksi každodenní, zdůrazňuje se, ano, má tady být určitá kooperace, ale připomínám, že tady jsou dva takové ústavotvorné principy. První, výslovně řečeno, že veškerá moc státní pochází od lidu. Lid je zdrojem veškeré státní moci, první vlastně princip suverenity lidu, a za druhé princip dělby moci, zejména tedy té moci zákonodárné, výkonné a soudní. A z toho vyplývá, že dělba moci je i teoreticky to rozpracováno, je založena na určité míře rovnováhy moci a vzájemných brzdách, a tedy i kolizích, jestli jsou tam vzájemné brzdy. Snažil jsem se vysvětlit, připomenout, že ústava vychází z toho, že prezident má právě spíše tu brzdící roli, nemá ani právě tu zákonodárnou iniciativu, ani jiné, tedy nemůže navrhovat ani nějak státní rozpočet nebo jeho úpravu a tak dále, může maximálně to vrátit sněmovně a tak dále. Jo. A dále potom je třeba připomenout, že v těch ostatních dvou mocích je jednoznačné, kdo má převahu. Moci zákonodárné v zásadě až na výjimky je to poslanecká sněmovna, může přehlasovat senát, a v moci soudní ústavní soud, který vlastně může rušit rozhodnutí všech soudů a samozřejmě i může rušit zákony a tak dále. A pokud jde o předběžné opatření, tak v zákoně ústavním soudu není obecně stanoveno v těch obecných ustanoveních, že je možné vydávat předběžné opatření. Což je opatření, které jinak známe v různých procesních režimech, to znamená je třeba dočasně upravit poměry, pokud vlastně by tam vznikla určitá újma účastníků řízení, a která je významná, dá se říci, převažuje tedy snahu neřešit to jaksi provizorně, nad snahou to neřešit. A to je upraveno v zákoně ústavním soudu jenom na dvou místech. Jednak se to týká ústavních stížností, kde to vlastně kopíruje ten režim běžných sporů s tím, že jsou přeneseny do této roviny. To znamená, je tam stěžovatel fyzická nebo právnická osoba a ústavní soud dospěje k tomu, že je na místě to předběžně upravit. Takové případy jsou úplně ojedinělé v praxi. Jo? Těch případů je minimum, kdy ústavní soud takto rozhodl. A potom je tam možnost v případě řízení o neschopnosti prezidenta vykonávat funkci, kde on může také podat návrh na předběžné opatření. Ale to zatím žádné neproběhlo. Není to tedy v tom řízení o kompetenčních sporech vůbec upraveno. Ústavní soud, to jste zaregistrovali, jistě se opřel o jedno ustanovení toho zákona ústavním soudu, že se postupuje také podle občanského soudního řádu, tomu se říká subsidiární použití jiného, tedy zákona, ale zaprvé je tady silný argument, toto není možné, protože to nestanoví ten zákon o ústavním soudu, čili není to možné využít, a za druhé, pokud vůbec by to bylo možné, na to upozorňují ti dva prezentující soudci, tak by to bylo z hlediska ochrany fyzických nebo právnických osob, protože ten občanský soudní řád upravuje spory mezi fyzickými a právnickými osobami v soukromoprávních vztazích. Čili lze si představit situaci, asi dosti extrémní, že dva ústavní orgány vedou kompetenční spor a nerozhodnou nějakou věc důležitou, třeba týkající se rodinného práva, dejme tomu, která je ústavního soudu, a ta fyzická osoba tím je postižena, jo, protože vlastně se nerozhodne v té věci, nebo se to týká prostě nějaké jiné třeba vlastnického práva, tam v zásadě asi nebudou tyhle ty dva ústavní orgány to přímo rozhodovat. Je to typické spíše v nějakém řízení před správními orgány než ústavními. Jo, ale pokud by taková situace nastala, že hrozí újma někomu třetímu, protože újma státnímu orgánu vzniknout tak to nemůže, jo, protože ten státní orgán prostě je součástí státu a v podstatě klidně vyčká toho, až ten ústavní soud rozhodne, pokud takový spor nastane, jak bude vyřešen. Zase z hlediska toho konkrétního našeho případu, a tím bych to uzavřel, je v podstatě jedno, jestli na nějaké jednání mezinárodní organizace jede prezident republiky nebo tam jede předseda vlády, samozřejmě s nějakou delegací, protože tam každopádně je zastoupen stát Česká republika. Druhou věcí by bylo, kdyby prostě se trvale bránilo třeba prezidentu republiky, aby zastupoval stát, a že nesmí vůbec jaksi plnit tuto pravomoc. Nebo kdyby se rozhodlo, že se nikam nepojede jako demonstrace nějakého nesouhlasu s tím, co se tam bude přijímat a tak dále. Jo? To si myslím, že je jiná situace, než která reálně byla. Děkuju za pozornost.
1: Tak děkuju moc panu profesorovi. Děkuju. To jsou takové úvodní slova a pak budete moci v dotazech usměrnit odpovědi na svůj zájem. Teďka prosím paní docentku Janku Rešovou.
2: Tak, dobrý deň, ja som Jana Rešová. Na Slovenskom dome by sa patrilo rozprávať po slovensky a svoju profesnú kariéru som orientovala jazykovo na slovenčinu v časoch federácie, aj v časoch po federácii. Ale už niekoľko rokov, keďže prednášam českým študentom, tak som prešla na češtinu. A keďže sa tá téma týka Českej republiky, tak zas považujem za nekorektné rozprávať po slovensky, pretože mnohí by si mysleli, že indoktrinujem nejakú slovenskú ideu bezpečnosti alebo nebezpečnosti. Takže tolik na úvod. Když jsem byla pozvána na toto setkání, tak vlastně mě zaskočil trochu název. Ankara před a po. Původně jsem si myslela, že budu právě hovořit o postavení prezidenta republiky a o kauze, která zaujala tak velice intimně, řekla bych, celý národ. Ale nakonec vlastně jsem shledala, že ten název je docela přiléhavý právě proto, že překonává tu intimnost vnitrostátních konfliktů, kvázi konfliktů ústavních a politických. A vlastně se váže k obsahu kompetencí představitelů státu, kompetencí, které se váží k závazkům státu do budoucnosti. A proto je to ten přiléhavý název je po Ankaře. Já bych nejsem, chci říci, že nejsem vázána vůbec žádnou loajalitou, vůbec k ničemu, k nikomu, k žádné instituci, nepůsobím ani ve výkonné sféře, ani v advokátské sféře, jsem tedy celý život jsem akademikem, takže si mohu dovolit vlastně tvrdit, že své znalosti čerpám z nastudovaných zdrojů původních nebo i odvozených. Tím chci říci, že jsem vlastně i limitována tím, co vám mohu sdělit. Rozdělím svůj příspěvek v těch několika minutách na to, že naváží na to, co pan profesor zde uvedl, a totiž domnívám se, že je dobré si uvědomit, v jakých ústavních mantinelech hlava státu historicky, tradičně a v současnosti vykonává svoji funkci. Domnívám se také, a to je ten druhý bod mého příspěvku, domnívám se také, že ta kauza před ústavním soudem vlastně nás přivádí k myšlence, jak to, že každá hlava státu, každý prezident přináší něco nového, s čím vlastně ta ústava nepočítala a my, ústavní právníci nebo i politologové, kteří mnohdy komentují ústavně právní souvislosti velice často v médiích, tak si vlastně klademe otázku, jak to vlastně ten ústavodárce myslel, když formuloval ta ustanovení do budoucna. A s vědomím toho, že tahle hlava státu každá přináší něco nového, protože i život přináší vždycky něco nového, i konflikty politické přinášejí něco nového, s čím vlastně před 20, 25, 30 lety nikdo nemohl počítat. No a zastavím se také u té kauzy, u toho podání a u toho návrhu vlastně před ústavním soudem. Takže zpět k tomu k té úvodní poznámce, k tomu úvodnímu bodu, a totiž tomu ty prezidenti českoslovenští a čeští vlastně řekla bych, že jsou nositeli jisté autority. Jsou nositeli určité autority, která se politické, asi politické, společenské, možná i kulturní, která se nevejde do mantinelů ústavních ustanovení, co může a co nesmí. Řekla bych, že jak prezident Havel, tak i prezident Klaus, tak i prezident Zeman, tak i současný prezident vnášejí do toho ústavního řádu své představy o tom, jak by vlastně ta funkce toho prezidenta měla být funkční, aby naplnil ten mandát, ke kterému byl, jak se domnívá, poslán. A mohu uvádět příklady i ve vztahu k prezidentu Havlovi, samozřejmě jeho iniciativní návrhy, které se týkaly podání k ústavnímu soudu, také amnestie prezidenta nebo podání nebo návrh, amnestijní návrh prezidenta Klause, nebo i takové případy nejmenování velvyslanců navržených vládou, nebo a tak dále a tak dále. Takže domnívám se, že často, když vlastně vysvětlujeme postavení hlavy státu nebo jakékoliv instituce v rámci ústavního zřízení, tak vlastně si klademe otázku, kdo tam zatím stojí. Neboť ta představa o tom, jak má ta funkce vypadat v reálu, se trochu liší. A vlastně my to musíme studovat, analyzovat a interpretovat tak, abychom dostáli tomu smyslu té ústavy a současně, abychom pochopili vlastně ty vnitřní konflikty, které v té společnosti přirozeně jsou. Tím bych vlastně ten první bod vlastně zakončila s tím, že asi i u dalšího prezidenta také můžeme čekat to, že bude postaven před zrcadlo ústavnosti nebo politické účelnosti. Druhý ten bod, který se týká vlastně samotného podání před ústavním soudem. Všechny nás překvapilo rozhodnutí ústavního soudu, jak ústavní právníky, mě určitě samozřejmě, protože nejsem uvnitř instituce, překvapilo ten postup. Jednak zrychlené řízení, chápala bych to, každý očekával, že se to vyřeší, někdo moudřejší vyřeší to, co nemohou vyřešit ti moudří, kteří se mají dohodnout. A tak ta jednak ta rychlost toho rozhodnutí, což je stělesněno institutem předběžného opatření, jak vysvětlil pan profesor. Stejně tak ale i návrh, který vlastně pan prezident žádal, aby mu byla umožněna účast na jednání. No, jestliže hovoříme o kompetenčních sporech, účast na jednání není přece kompetence. Není vlastně, tam není řečeno to, čeho se případná účast týká. A moje první otázka byla, jak my se dozvíme o tom, k čemu se případně hlava státu zavázala, jestliže hlava státu je ústavně neodpovědná, jestliže vlastně se nezodpovídá nikomu, jenom voličům, svým budoucím asi, a jak se dozvíme to, čím je Česká republika vázána, jestliže přijímá mezinárodní závazky, dodržuje mezinárodní závazky podle mezinárodních smluv a tak dále, nebudu citovat ustanovení ústavy. Chci říci, že to první, které mě zaujalo a zarazilo, bylo to, že ta žádost o účast byla vyprázdněna vyprázdněna z hlediska obsahu. Vlastně nevíme, v čem měla být ta účast naplněna. Proto si myslím, že ten spor před ústavním soudem byl vlastně velmi formalistický, aby vzbudil dojem, že vlastně ten zájem toho státu má být reprezentován tím nejvyšším činitelem, která je hlava státu, jak tradičně vlastně z tohoto pojmenování v ústavě a označení v ústavě vyplývá. Nicméně, zcela souhlasím s panem profesorem, a my jsme se nedomlouvali předem, zcela souhlasím s tím, že samozřejmě za zahraniční politiku státu odpovídá vláda, neboť ta nese na trh vlastně svou politickou odpovědnost, která je materiálně stělesněna vládní politikou, ke které se zavázala ve svém volebním programu a ve vládním prohlášení a v každodenní činnosti, kde je vlastně samozřejmě na pranýři a pod očima veřejnosti a pod tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Současně, co mě zarazilo, bylo v tom návrhu pana prezidenta, bylo to, že vlastně ústavní soud může rozhodnout alternativně, buď za A, za B nebo za C. Vlastně sám petenci nebyl jist tím, co vlastně chce. Ta účast byla jednoznačná, vláda nemá bránit mu v té účasti na tom mezinárodním jednání, ale samozřejmě ta alternativnost toho návrhu vyvolává jistou nejistotu a možná nejasnost toho, po čem hlava státu, co vlastně žádá. Dále, co mne zarazilo při čtení toho samotného návrhu, bylo to, aby v budoucnu, vzhledem k tomu, jaká je tradice zastupování státu navenek, aby v budoucnu ústavní soud interpretoval, jak to má vlastně být. No, ústavní soud nemá tu interpretační pravomoc v České republice, na Slovensku ano. Ale samozřejmě ústavní soud neodolal této možnosti a je zřejmé, že svou roli soudu, který dohlíží na dodržování ústavnosti, i v tomto směru vlastně vykonává. Takže to mě úplně nepřekvapilo, přesto vlastně tím odložením rozhodnutí, jakoby ústavní soud potvrzoval tu svoji roli toho, kdo je tím posledním soudcem té pravdy, jak to vlastně má být dobře interpretováno, co v té ústavě je a v jakých souvislostech ty vztahy mezi ústavními institucemi lze vykládat. No a ten třetí bod se týkal toho, jak s tou Ankarou. Ankara před APO. Domnívám se, že to, co bude po Ankaře, je velice důležité. A nikdy předtím si nevzpomínám, že by veřejnost byla tak vtažena do toho jednání NATO, summitu NATO, tak jako právě teď. Děkuji. Ano, já si myslím, že to je dobře. Ale tím pádem chci říci, že vlastně ten vnitrostátní nelad, nechci říci nesoulad, ten nelad vlastně je zasazen do toho mezinárodního kontextu. A proto vlastně vybízím všechny, aby četli vlastně deklaraci ze summitu v Ankaře, a která se projeví do těch vnitrostátních politických, ale i ústavně právních souvislostí poměrně výrazně. Odbočím a v těch několika minutách vám sdělím, že jsem byla překvapena, jako vždycky akademici jsou překvapeni realitou, že dávno nejsem expertem na vojenské obranné systémy, proto jsem ráda, že kolegové vlastně určitě vnesou do toho mě osobně světlo. Ale vlastně takový spojenectví mezi Spojeným královstvím a mezi Francií i poté, co Velká Británie vystoupila z EU, vlastně v obranných systémech nukleární obraného zastrašování nebo zadržování vlastně trvá a prohlubuje se. Jinými slovy chci říci, že vlastně před rokem 11.7.25 byla obnovena nebo revidována smlouva mezi UK a mezi Francií, která se právě týkala velice detailního propracování závazků těchto dvou států v obranných systémech defense and deterrence. A vlastně dotýká se to takových záležitostí, které možná naší vládu určitě zajímají. Promítlo se to také do 13.7. letošního roku, promítlo se to do koalice ochotných a těch 9 států spolu s Ukrajinou, států, které navazují na tento krok dvou nukleárních velmocí v Evropě, navazují při spolupráci při výrobě zbraní, poskytnutí Ukrajině zázemí pro výrobu moderních zbraní, pro použití vlastně letadel Rafale, 16 Rafale třeba na území, které je územím, je bojištěm a území, které poprvé použije systémy, které ještě dosud nebyly použity v jiných zemích a tak dále a tak dále. Jinými slovy chci říci, že Ankara před a po je vlastně jistým promítnutím toho mezinárodního dění, mezinárodního soupeření o, teď to řeknu francouzsky, entente industrielle, průmyslová dohoda v obraném vojenském průmyslu. Dohoda, která možná má souvislosti a konsekvence v uzavírání mezinárodních smluv a včera, nebo dneska ráno jsem zaznamenala, že Česká republika vlastně podepsala smlouvu ministra zahraničních věcí s ministrem zahraničních věcí Izraele, je to tak, o vzájemné dohodě. A jinými slovy chci říci, že pravděpodobně ten spor mezi hlavou státu a vládou se přenese do formy uzavírání mezinárodních závazků, nikoli těch prezidentských smluv, ale pravděpodobně rezortních, vládních nebo rezortních smluv. A to tím se vlastně možná ten spor o to, co je smyslem článku 49 po euronovele, se odsune. A domnívám se tedy, že jestliže vláda nese na trh své tričko a svou odpovědnost a premiér řekl, že vlastně tu koalici ochotných by rád viděl raději pod deštníkem EU než mimo deštník EU, tak pravděpodobně je to jistá obrana i toho veta v rámci EU, ale nevím, protože prezident kdysi v Bruselu řekl, že je třeba veto v EU úplně zrušit. Takže možná premiér vlastně uvažuje, pokud je proti té koalici ochotných v tomto formátu, který je otevřen jak státům, tak mimostátním a soukromým industriel, tak vlastně je v tom nějaký cíl, který asi ventiloval tímto způsobem. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji moc paní docence a docence mě pomohla v tom, že jsme museli použít našeho dvorního tlumočníka a že jsi to řekla i v českém jazyce, tak děkujeme dvakrát. Ano, aj ty. Tak děkujeme velmi pěkně. Pan plukovník Štefec bude mluvit anglicky? Ne, česky, dobře.
3: Dobrý podvečer, nebo vlastně už prakticky večer. Já se trošičku, přiznám se, nejsem právník, čili nejsem vázaný nutností dodržovat pravidla toho právní mluvy a držet se striktně zákonů. ale můžu si dovolit, protože leta letoucí jsem se pohyboval mimo jiné v oblasti zbrojních zakázek, korupčních řetězců a tak dále, které vlastně tady kolem nás řádí. A občas jsem se vynořil na tuto hladinu, abych se podíval, jak to reálně má fungovat podle zákonu, ale zdaleka ne vždy to tak skutečně funguje. A můžu si z tohoto titulu brutálního vojáka dovolit některé odbočky a některé věci, které, jak říkám, právník by si dovolit skutečně ne nemohl, ale vlastně neměl ani. Takže Angara přední, co je přední, co bylo po ní. Zásadní věc, která dneska, takhle, ještě já se kratince zastavím u pozice prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Doufám, že nebudu utlučen špinavou žížalou ze strany právní po mé levé ruce, ale tady totiž proběhla argumentace, před Ankarou proběhla velmi široká argumentační válka o to, proč tam prezident musí být. Jedním z těch základních prvků, který se tam objevoval, takový ten leitmotiv jistý, bylo to, že prezident je bývalý voják a má velké kontakty v rámci Severoatlantické aliance, v jeho vedení a podobně. No, tady platí, já si dovolím citovat z jednoho krásného filmu, který naprostá většina z vás určitě zná. Je to film, Ježkovi oči, Těrasky byl, teď je to majorem, Černí baroni, omlouvám se, ta barva mě vypadla. Ale kdy tam bylo krásně řečeno, čo bolo, to bolo, Těrasky jsou majorom. Pan Petr Pavel je v současné době prezidentem České republiky. Čím byl předtím, je naprosto irrelevantní z tohoto pohledu. A měl by v první řadě, přesně podle ve smyslu tedy ústavy, mít v první řadě na mysli zájmy České republiky. Nic jiného. To, že tam má nějaké kamarády, že tam měl přátele, to bylo. Já nějak se tím netajím, byl jsem také vysokým hovadem v rámci Severoatlantické aliance, byl jsem členem Vysokého bordu národních ředitelů pro vyzbrojování, proto vím, jak Severoatlantická aliance funguje. Dodneska si dopisuji třeba se svým bývalým polským kolegou, ale vůbec to neznamená, že lidé, kteří tam dneska jsou na těch pozicích, a on tam už také byl před poměrně drahnou dobu, jsou mými přáteli a poskytují mě bezproblémové informace nebo něco podobného. Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout další film, to je Šíleně smutná princezna. Také většina z vás určitě zná moment, kdy vybíhají z toho sklepa oba ti králové a slyší první dělostřelecké výstřely a ta princezna říká, zastavte to, jste přeci králové. Oni říkají, nemůžeme, teď už je to v rukou generálu. A to je přesně ten problém, který definuje pozici prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Tahle pozice je ryze formální. Je to ceremoniální pozice, kdy on samozřejmě jmenuje generály, potenciálně podílí se na v úvozovkách vyhlášení války, i když to je samozřejmě daleko složitější, těch stupňů je tam mnoho, ale všechno vyžaduje kontrasignaci. Všude je kontrasignace premiéra, všude je potřeba souhlas vlády, souhlas sněmovny a tak dále. Čili z tohoto titulu ta argumentace, která byla běžně používaná v médiích, je naprosto nesmyslná. Nemá jakoukoliv logiku a nemá žádný právní ani osobní lidský rozměr a základ. To je první věc, o které bych se tady rád zmínil, aby se tato věc uvedla na pravou míru z hlediska mě jako vojáka. Další věc, co znamenala Ankara, respektive pohledu mě jako člověka, který se dlouhá léta zabývá bezpečností a velmi úzkým rozhraním mezi bezpečností a politikou. Mimochodem je velice zajímavé, že naprostá většina politiků, kterých se zeptáte, co to je bezpečnost, jestli by dokázali definovat, vůbec netuší, o čem mluvím. Jsou úplně mimo. Nedokáží vůbec říct, co to znamená bezpečnost České republiky, co to znamená vytváření obrany schopnosti a co to je třeba doktrinální, co jsou doktrinální problémy, které s tím souvisí, protože Česká republika nemá žádnou obranou a bezpečnostní doktrínu. Nic takového jako základ definice rizik, které nám tady hrozí. Takže co Ankara? Prvním problémem sporu, tak jak vidím já jako občan, a nejsem to jenom já, je to vlastně širší konsenzus mezi lidmi, kteří se těmito problémy zabývají. Základním problémem, který tady vznikl v rámci toho sporu, nebo který způsobil ten spor mezi prezidentem a vládou, bylo to, že prezident republiky potřeboval dostat na mezinárodní fórum to, že nesouhlasí s vládou České republiky. Ten spor byl primárně vůči České republice o tomhle. Byla tady vytvořená určitá situace, kdy prezident republiky si mohl a nemusel, připomínám, to říkám na rovinu, připravovat určité předpolí pro budoucí rozjetí sporu s vládou, které by mohlo skončit jejím odvoláním. Ale to je čistě záležitost relativně úzkého kruhu lidí, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou České republiky. Další věc, která tady byla, samozřejmě jsou peníze. Obrovské peníze, které máme nalívat do zbrojení v rámci Severoatlantické aliance. Je to o vynakládání těch takzvaných až 5% HDP na zbrojení. Problém je v tom, že všichni mluví se o tom, že musíme dávat 5% HDP, až 5%. Ale 5% HDP, ne DPH, jo, podotýkám. 5% HDP na zbrojení. Jenže problém je v tom, na co to máme vynakládat. Protože to, co se tady po nás chce, je v první řadě, abychom se připravovali na jakousi válku, kterou nikdo nedefinoval. Protože přesně tak, jak nikdo nedefinoval to, co chce Petr Pavel v té Ankaře, nikdo nedefinoval, na jakou válku my se vlastně připravujeme. V čem má spočívat budoucí bezpečnost České republiky? My potřebujeme vybudovat armádu, protože ji nemáme. Těch 4,5 až 5 tisíc bojovníků, které v současné době, kterými disponujeme, to je zhruba dvoudenní spotřeba na rusko-ukrajinské frontě. Dvoudenní, bratru. Teď si představte, jak dlouho tahle armáda vydrží. Česká republika nakupuje neskutečné množství výzbroje, kterou vlastně nemá kdo obsluhovat. Nakupuje neskutečné množství vozidel, neskutečné množství tanků, neskutečně drahých, zastaralých, neskutečné množství letadel, které se chystá americká armáda mimochodem vyřazovat. A vlastně vůbec nic za to nezískáváme. Ale, jak se ukazuje, jedná se v první řadě o to, aby se tyto peníze přesměrovávaly na zástupnou válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. A to je ten základní problém, který tady dneska vidím. A samozřejmě je to do značné míry podporováno zájmy zbrojařských koncernů, mezi které už dneska patří i české zbrojařské koncerny, nové české zbrojařské koncerny. Ať už to jsou Impéria, pana Strnada nebo pana Drdy a dalších lidí, kteří se tady v tomto, nebo pana René, no teď mě to vypadlo, majitel české zbrojovky, kteří se v této oblasti pohybují jako ryba ve vodě a samozřejmě jejich majetky rostou nade všechny meze v podstatě. Pan prezident se chlubí takzvanou českou tou muniční iniciativou. To není jeho nápad. Ten nápad zešel právě z těchto kruhů, kde zatím stál Omnipol, stály zatím firmy právě kolem pana Strnada a tak dále. Takže dneska se jedná o neskutečné miliardy korun, které my máme vynakládat na válku, která není naše. To je první věc, to je takový ten aspekt finanční. A samozřejmě já chápu pana Pavla, který je určitým způsobem do značné míry tímto, nebo nebudu říkat určitým způsobem, skutečně do značné míry zavázán tady těmto lidem, kteří vlastně se v té zbrojařině pohybují a podporují ho naprosto otevřeně. Ten další aspekt, který tady je, je bohužel velmi takový nebezpečný, já bych to řekl asi takhle, je nebezpečný pro Českou republiku. Všimněte si jedné věci, ono totiž Ankara, a to si málo kdo uvědomuje, je labutí písní Severoatlantické aliance. Okamžitě po Ankaře, ona totiž Severoatlantická aliance, a to je zase moje oblíbená teze, neexistuje. A to, že ta existence Severoatlantické aliance vychází z takového velmi zvláštního procesu. Ona už před poměrně dlouhou dobou, zhruba koncem 90. let, chcípla. Nyní leží někde u plotu a to, co vidíte jako pohyb, jsou obrovské, je obrovské množství muších larev, které na ní hodují. A ta Severoatlantická aliance jako taková je ale mrtvá, protože jestliže neplní signatáři konkrétní smlouvy jeden jediný základní článek, který je závazný pro všechny, no tak to je asi špatně a ta smlouva je neplatná. Já bych, nevím, co mi na to řeknou právníci, ale článek číslo 1 říká, zavazuje jako jediný závazný. Zavazuje všechny členy aliance plnit, řešit veškeré problémy, které vzniknou mírovými prostředky v souladu s chartou OSN. V současné době nic takového nevidíme ani u jednoho jediného člena, velkého člena. Ani u jednoho velkého člena aliance, takzvaného signatáře tedy. Naopak vidíme tady obrovskou tendenci separování aliance a vlastně, víte, co je základní problém dneska? Spojené státy se odmítly podílet na eventuální případné evropské válce. To je obrovský problém, který řeší v první řadě Británie. Všimněte si jedné věci, která nastala v souvislosti s Ankarou. Evropská unie schválila platby Británii za nákupy zbraní na Ukrajinu, za vývoj nákupy a tak dále. To je to, co předtím schválila Spojeným státům. Takže Británie a Spojené státy mají dneska zhruba stejná práva z hlediska čerpání prostředků Evropské unie na nákup zbraní. A to je velmi zvláštní. Británie se totiž navenek, ono to má svůj reálný základ, Británie totiž se snaží po té, co Spojené státy vycouvaly z toho válečného úsilí jejich o likvidaci a rozdělení Ruska, tak se snaží zajistit si podporu všech ostatních zemí z evropských Severoatlantické aliance z toho důvodu, aby v případě, že skutečně dojde k té velké válce, dojde ke sformování něčeho jako Grande Armée 2, tak aby tady bylo co nejvíce zemí, které se na tom účastní, jak ekonomicky, tak zbrojně, tak fyzicky, aby tady byl dostatek lidí, které bude možno dodávat právě do toho kotle této války, do toho mlýna, který dneska vidíme na Ukrajině. Problém, který si bohužel naprostá většina lidí v Evropě, respektive my si to uvědomujeme jako lidi, kteří se tím zabývají, ale politici se tváří, jako by si to neuvědomovali. Teď bych krátce jenom se zmínil, paní Kalasová řekla, že nechápe, jak můžou ryby ovlivňovat globální politiku, protože mnoho zemí Evropské unie požádalo o výjimku v dovozu ruských ryb a lovu ruských ryb. Já to chápu, oni nerozumí tomu, že lidi potřebují jíst. Jo, to jde mimo ně, mimo tuto politiku Evropské unie. Ale na druhou stranu, to samozřejmě je ten problém, na druhou stranu to má i svůj průměr do toho, že ti politici nechápou ani to, že my nechceme umírat. Jo? Potřebujeme jíst, nechceme umírat a válku nechceme. A spousta lidí prostě vůbec nepřemýšlí nad tím, že oni chtějí válčit s jadernou velmocí. Pořád hledají cesty, jak eliminovat tu schopnost Ruska použít jaderné zbraně, ať už vnitřním převratem, nebo schopností ty jaderné zbraně zničit předtím, než budou odpáleny, ať už to jsou drony, nebo cokoliv jiného a tak dále, obklíčit to Rusko nějakým způsobem a ty jaderné zbraně mu zablokovat. Amerika si uvědomuje, že tohle není legrace. Ta Trumpova slova nevyměním Manchester za americké Pensylvánie, někde za nějaké americké město, za New York, to má svůj hluboký význam. A vlastně on řekl, já za vás válčit nebudu. Evropa do dneška mávala klackem Spojených států, teď už nemůže. Proto ti Francouzi, proto francouzské jaderné paraplátko, proč francouzské, britské jaderné rakety jsou totiž blokovány ve Spojených státech. Velmi významná část raket Trident nemůže být odpálena bez kódů dodaných ze Spojených států. Takže to jsou věci, které my musíme brát do úvahy. Musíme si uvědomit, že se nás tady někdo snaží nahnat do konkrétního válečného konfliktu, který nemůžeme prohrát, nemůžeme vyhrát. A je tady ještě jeden aspekt. Všimněte si toho, jak vznikla takzvaná ta balistická iniciativa, ochrana proti balistickým raketám. Česká republika v tom není. Pan premiér prohlásil, že možná bychom se k tomu přidali, ale má to jeden zásadní problém. Jedná se o výrobu a montáž těchto raket na území východních zemí. Německo má licence, Ukrajina je dostane a montáž by měla probíhat na území zemí, které jsou formálně členy NATO, ale nejsou členy té koalice balistické a vlastně tím pádem oni nechtějí vytvářet cíle pro potenciální jaderné údery na svém území. Vytváří na území států, které nesouvisí s jejich územím. A to je problém, který by nás měl zajímat a měl by zajímat i naši vládu. A já si myslím, že tohle je takový leitmotiv, kterého bychom se měli držet. Ptát se, pane premiére, páni ministři, co děláte pro to, aby Česká republika byla bezpečná? Co děláte pro to, aby ta válka tady nebyla? Děkuji.
1: Děkuji vás, Jardovi Šlepcovi, díky vás, výborný. A nyní Jan Schneider.
4: Dobrý večer. Četli jste dneska noviny? Z kosmodromu Baikonur vystartoval Sojuz, který nese tři kosmonauty. Jednoho kosmonauta ruského, jednu kosmonautku ruskou a jednoho amerického kosmonauta. Toto je background všeho, o čem mluvíme. Včera psali zase v novinách, kolik procent zemí odebírá ruský zkapalněný plyn. Čili všechno, o čem se tady bavíme, jsou z jistého hlediska, omlouvám se, blbosti. Ta realita je trošku jinde. Druhá světová válka vznikla nadkritickou koincidencí chamtivosti a fanatismu. Ten fanatismus shledáváme, ale kdyby nebyl krmen tou chamtivostí, to znamená těmi investicemi západního kapitálu, tak by Hitlerovi pohrobci do dneška akorát vyhřvávali v mnichovské pivnici. Z tohoto hlediska, když zjišťuju, jak se ten fanatismus, ten antirusismus rozšiřuje tady po celé Evropě, tak a teď mě promiňte, nekamenujte mě, tak já si myslím, že ten Green Deal je opravdu mírotvorná iniciativa, protože, jak říkal Ivan David, Evropské společenství uhlí a oceli se změnilo v Evropskou unii bez uhlí a bez oceli. Ale To je zase velká brzda válečnému úsilí, čili když tady tomu fanatismu se nic nepostaví, tak jedinou brzdou bude to, že na to prostě nebude. Že ty tančíky je možný vyrobit za použití obrovského množství zajímavých vzácných kovů a obrovského množství energie. Když nebude, tak se bude válčit jenom bombou. Já bych se tady chtěl vrátit k tomu prezidentovi ještě. Pan profesor Gerlach tady řekl krásnou věc, že prezident má mít takovou v podstatě brzdící roli a tento chaos nastal, když on jako správný motorkář zatáhl za hemt a akceleroval. To je absolutní nepochopení nebo dokonce zneužití ústavní role prezidenta. Ještě jednou takový detail ze srovnání těch ústav vyplynul, že do roku 92 včetně měl prezident, když přišel na vládu, právo jí automaticky předsedat. Zákonodárce ve své moudrosti, jako kdyby tušil, kdo se na tom hradě ocitne, toto vypustil. Čili to, že se prezident domáhal, že má automaticky právo předsedat té misi do Ankary, je naprostý nesmysl, protože toto z té ústavy vypadlo. Co se týče toho zastupování, ano, to zastupování je, zastupování státu navenek je vlastně formální, protože neřeší to obsahové. On by totiž musel mít, on by musel zastupovat ten stát v intencích vládou schváleného mandátu. To nenastalo. Tady je velmi pravděpodobná ta obava, že by tam něco žvejknul a on by v podstatě mluvil jako prezident republiky, mezinárodní společenství by mluvil svým způsobem závazně, ex cathedra. A pro nás by bylo hrozně těžké se z toho vymanit a říct a dokázat před arbitráží, že na takový výrok, takový názor neměl právo. Mimochodem, Tomáš Garrigue Masaryk měl velké problémy s publikováním svých článků, které si musel nechat schvalovat vládou. A tak občas publikoval pod pseudonymem a pak za ním chodili ministři, říkali, pane prezidente, váš styl je tak unikátní, že prostě jsme to poznali, takže prosím vás, dodržujte pravidla. Čili to bylo jeho, které měl i TGM na sobě. Tadyhle ještě k tomu je důležitý, někteří lidé se smějí pojmu duch zákonů. Já se tomu nesměju, protože si myslím, že právě ze srovnání těch ústav je určitá trajektorie vysledovatelná a že opravdu nevede k tomu prezidentskému systému, ale vede spíše docela důsledně k tomu kancléřskému, k tomu neprezidentskému. Co se týče Ankara, já jsem tady zaslech Angara, dokonce to je taky hezký od Ankary k Angaře. Tady je důležitý, já to s tím vždycky potravuju, ale on to fakt platí. Sledujte toky peněz. Sledujte toky peněz před Ankarou a po Ankaře. Tady se prostě ty peníze jednoznačně z té Evropy vysávají do Spojených států. Teďka další podobný úkaz. Prezident Trump řekl, že hormuzský průliv budou ušetřovat Američané, že za to budou vyžadovat 20% převážené hodnoty, pak teda milostivě slevil na 100% a pak to předpořil, on jako konský handlíř, to je každých 5 minut, to má jinak, že ty státy, které budou provážet ty produkty hormuzským průlivem, by se zavázaly k investicím do amerického hospodářství. Takže to je zase další zdroj, jak hrnou peníze do toho umírajícího amerického hospodářství. Já skutečně nevím, kdo tam bude dělat rukama, protože ona ta schopnost pracovat se velmi rychle v těch společenstvích ztrácí. No, víme, o co jde. Co se týče takového dojmu z té Ankary, je to něco podobného, jako jsme kdysi čítávali to rudé právo, že to je vlastně všechno úplně jinak. Když říkají, že je nejsvornější a nejsilnější formě, tak to vypadá, jak tady Jarda řekl, ano, je to takový ty poslední záchvěvy, protože se rozpadá. Je tam zajímavý vysledovat vlastně ten rozdíl, a ono se to, Babiš to tak jako na

Další věc je zajímavá. Přečetl jsem a v pátek o tom budu mluvit s Kateřinou Dostálovou trošku podrobněji. Doporučuji přečtení zprávu Evropské komise o Ukrajině za loňský rok. Je tam spousta žvástů, ale pak to přichází. Je tam asi takových 12 bodů, které jsou velmi tvrdý a velmi adresní. Začíná to tím, že odsuzují tu konfrontaci s Polskem, kterou jednoznačně Evropská komise tam píše, že ji zavinil svévolně Zelenský. To je jako dost tvrdý, ale je to asi bod 89 a oni zřejmě počítají, že k tomu jako nikdo nedojde. Pak je tam veliká kritika ústavního soudu, soudnictví, trestně právních orgánů a dokonce tam i kritizujou, že nerespektují ochranou zónu, nějaká přírodní rezervace, kde chtějí postavit ty větrníky. Tohle to dokonce píše Evropská unie, což je zajímavé. Ale těch kritických bodů tam je hrozně moc. Souvisí to i s tím, že třeba tento týden paní Knapová v Právu, která píše to fanaticky pro-ukrajinsky, nějak nevím, co se stalo, ale ona tam napsala jako zdrcující kritiku současné společenské situace na Ukrajině. A v podstatě to vyznělo v intencích toho, co teďka dal ten rozhovor Zalužný. Takže to vypadá, že ta Ukrajina je v podstatě asi se tam bude něco rychle měnit, protože ten Zelenský asi bude odstraněn a vypadá to, že někdo tou Zalužným dělá cestičku k moci. Další věc je, že ta Ankara se odehrává v okamžiku, kdy Rusové dobili Pokrovsk. Ono se o tom málo mluví. Tam v roce 2014 Ukrajinci začali z ničeho nic budovat. Já nevím, jak je to vzdáleno od ruských hranic původních, ale říkají tomu Fortress Belt. Je to něco podobného jako v té Gaze, to znamená desítky, stovky kilometrů podzemních tunelů v několika patrech. To je těžce opevněné území, které dosahuje asi 50 kilometrů, které Rusové strašně těžce dobývají, protože válčit v městské aglomeraci je hrozně těžký a ještě když je to takhle podsklepený, tak to je téměř vyloučený. Rusové to musí dobít, protože tam jsou odpalovací místa pro rakety, které jsou opravdu několik minut od Moskvy. Takže tam to je prostě, jak se říká, conditio sine qua non. Prostě bez toho ta válka skončit nemůže. Co ještě tady mám? Jo, velice cenou formulaci řekl Jan Campbell, když se mluvil o té Ankaře, velice lapidárně to shrnul, že členské státy jsou udržovány ve strachu, který je trošku absurdní, a zároveň jsou udržovány v takové pocitu bez strachu ze zadlužení. Čili naprosto děsivě jsou tlačeny k tomu, aby zbrojili. A zároveň jsou cíleně zbavovány strachu z toho, kde na to vemou a jaké budou ty důsledky toho. To je velmi zajímavý, je vlastně dvojí zneužití, dvojí manipulace se strachem. Jak tady Jarda řekl správně, ta Washingtonská smlouva má pouze jediný závazek. Před mnoha lety s tím začal o tom úporně až potravně mluvit Miroslav Pohrajch. A myslím, že by měl velkou radost z toho, jak se to dostalo do povědomí, protože on neustále rozlišoval mezi tím závazkem a tím článkem 5, který je vlastně dohoda o tom, že když někoho napadnou, tak ty ostatní podle svého uvážení mu pomůžou. To znamená, že tam třeba dodají kojenecké vody a deky. Takže to je ten článek 5, vlastně, který... To je

0: zase další šílená demagogie. Důležitá věc je ta, že oni tady naprosto bezostyšně používají slovo strašení. A to znova odpovídá tomu, co říkal Jarda, že ta Washingtonská smlouva je reálně mrtvá, protože v tom článku 1 se říká, že bez použití hrozby. Tam je dokonce to odstrašování explicitně vyloučeno. Státy, členské státy na to nesmějí nikoho odstrašovat. Jenomže ono, už slyším protiargument, který bych docela přijal, že to je totiž odstrašování jenom hubou. Protože odstrašování procentama, slibama a odhodláním a tvrzením o jednotě opravdu jako nikdy nikoho neodstrašilo. Mezi náma, kdo tady mluví o procentech, že musíme v rámci obrany státu vynakládat nějaká procenta, takový člověk efektivně patří do psychiatrické léčebny. To asi všecko. Děkuju.
1: Tak děkuju moc. Prosím vás, jestli budete mít mezi sebou navzájem nějaké dotazy, jako vy čtyři, jako, nebo reakce, můžete. Jinak bych pak požádal přítomné hosty, kdo chce vystoupit, tak aby se sem dostavil a dostane potom mikrofon. Paní senátorka Hamplová.
2: Dobrý den, já bych vás chtěla hlavně pozdravit, já jsem ani nečekala, že budu vystupovat, když mám tady takové hosty, já jsem přijela na ně, tak jsem si psala poznámky. Já jen možná ze dvě, ze tři poznámky, které snad přijdou na vhodnou půdu. Především bych se vrátila k Ankaře. My jsme se tady s panem profesorem, aniž jsme se domlouvali, zhodli na tom, když to celé vzešlo, tak jsme řekli, to není žádná kompetenční žaloba, to prostě nemůže ústavní soud použít. Předběžné opatření nemůže použít. Všechno se stalo, takže jsme se pořád ještě přiučili. A protože já jsem také tedy povoláním právnička, pořád se cítím více advokátkou než senátorkou, takže vždycky říkám kolegům v Senátu, kde už tak třetina, bych řekla, používá vlastní rozum a už se tam dá sem tam něco prosadit. Doufám, že teď na podzim tam ještě přijdou nějaké posily a také jim některým snad pomohu. Takže opravdu Senát by potřeboval posílit. Já to totiž nazývám tady, že tady vládne totalita názoru. Já jsem to zažila, já jsem je trošku, budu používat českou mluvu, já jsem je na Kroměřížsku převezla, tam postavili do Senátu silné strany. Já jsem se opřela o starosty, protože mou oblastí je samospráva, od toho ústavní právo, tak mě starostové pomohli a když to řeknu, všechny jsme je převezli, oni to nazývají syndrom Kroměříž. Já doufám, že podobných syndromů bude víc, podobných kandidátů, protože opravdu to, co se tu děje, já to tady poslouchám, tak opravdu nevěřím svým vlastním očím. Já jinak taková poznámka ještě, já jsem měla díky svému věku, já to netajím, že mám 61, tak jsem osobně potkala všechny prezidenty. To se tak stane jako studentka pana Havla, potom jsem s panem Klausem dělala kampaň kdysi dávno v 90. roce, potom jsem byla po boku Miloši Zemanovi a teď máme pana Petra Pavla, jak bych to řekla, osobně to vidím jako největší nebezpečí pro Českou republiku, říkám upřímně. Potkala jsem všechny. A potom poslední poznámku, když jaksi zešla situace Ankara, že tam jel i pan prezident díky rychlému rozhodnutí ústavního soudu, kterému jsme se všichni divili, známe lhůty ústavního soudu, tak jsem řekla, když jsem se dívala na všechny ty reportáže a měla jsem i některé přímé kontakty, protože jsem teď přímo já mě Lvové, tak mi tam scházelo slovo mír, proto jsem velmi, velmi, taky jsem to publikovala hned, snažím se trošku to PR-ko těm názorům na Facebooku dělat, mám tam 102 tisíc příznivců, takže doufám, že tam také kus práce udělám, ale říkám, jako právnička, jako člověk, který se kolem té politiky nějak pohyboval a pokud teď se mě ptají někteří novináři, proč jsem vlastně šla jako kandidátka do Senátu, tak říkám, je to sebeobrana, že by bylo doporučováno, ať přeruším advokacii, ať přestanu zastupovat lidi tehdy v té době. Tak já jsem řekla, nejlepší obrana je dostat se do Jámy Lvové. Podařilo se, tak teď doufám, že teď ještě tam nějakou kus práci udělám. I panu profesorovi se budu snažit pomoct. Doufám, že se ocitne v Senátu, bylo by to skvělé. A musíme se opřít o vás. Ani nevíte, jak já i z té Moravy přijedu sem na ty 2 hodiny, že tady nabiju energii, jak co se týká tady přednášejících, tak vás. Protože někdy jako tam přežít v tom parlamentu, jako člověk, který je z praxe 25 let, tak někdy se křižuju. No, takže jenom tak jsem chtěla tady tyto poznámky. Slovo totalita názoru nesmíme připustit, vy jste Čestmír Strakatý, jenom co se s někým vyfotil, tak už je to katastrofa. Kompetenční žaloba nebyla kompetenční žaloba a v Ankaře chybělo slovo mír. Pokud tam ti pánové směřují k válce, tak já tedy ne.
1: Děkuji moc, paní senátorce. Prosím vás, já mám dotaz do publika. Jestli by nám nějaký ekonom nemohl říct, co to znamená těch 20% státního rozpočtu na obranu, když dáme. Co nám zůstane, kde budeme škrtat, abychom toto splnili, těch 20%. Máme tady pana docenta Valenčíka, jestli by nám to nevysvětlil třeba. Radíme. Nebo jiní. Chcete zatím jako? Pojď sem, prosím tě. Prosím vás, potom, kdo budete mít zájem diskutovat, tak přijďte sem a postupně vás, jak si budeme pouštět se na to. No. Budete taky, jo. Dobře. No. Takže docent Radim Valenčík z Vysoké školy finanční a správní. Jinak vítáme další názory, další dotazy. Pak ještě dáme slovo našim referentům a teďka Radim.
3: Tak napřed řeknu něco, čím naštvu všechny, ale předem říkám, abyste mě nesloukli, že neříkám svůj názor, ale takhle asi myslí někteří z Evropské unie. No, když vydáme na zbrojní, tak to je ten typický keynesiánský multiplikátor, že jo? A tím vytvoříme ty pracovní příležitosti, protože ty peníze, které se na to dají a nerozkradou, teda to je podmínka toho multiplikátoru, jo? Tak vytvoří další pracovní příležitosti a ty vytvoří další pracovní příležitosti. Má to nějaký vzoreček 1/1 a tak dále, je to součet geometrické řady. Tak na to se spolehá. Tak v Evropě bych na to moc nespolehal. Teda zase Evropa, to je od Uralu, že jo. Pak ještě nějaká Evropa za Karpatí. A pak je ta naše malá, ten malý evropský výběžek, který má ještě řadu dalších výběžků, jako Pireneje a Peniny a podobně. A ostrov jeden. Takže nejsme pupkem světa. Já jsem teďka četl nějaký článek, že se Zetor přestěhoval, že to je celý úpadek do Indie. Mě to hrozně mrzí, protože jsem 3x o prázdninách pracoval poctivě, jsem si nemohl utřít ani pod čela, protože tam pracoval můj tatínek a řekl, ty si musí vyzkoušet dělnickou práci, tak jsem dělal na lince. A pak jsem věděl, že půjdu studovat vysokou školu. Ano, ne, ještě po čtvrtý potom. A ne, já mám garanci, ona intelektuální dřina taky není žádná sranda, jo. Vím, o čem mluvím a srovnávám to. Víte, ta Indie, on se nám ten svět směje. My jdeme do úpadku a ještě k tomu si nahráváme, a to je ten největší problém, že ta stará dobrá Evropa je dneska kriticky ohrožena. Já uvedu jeden příklad. Já už jsem něco tady prožil, jsou tady tak lidé srovnatelné s mým věkem, ale já si pamatuju ještě Konrada Adenauera, potom Helmuta Schmida, pamatuju si Willy Brandta, pamatuju si Mitterranda, pamatuju si De Gaulle, když ještě v přímém přenosu v československé televizi řekl, až je svobodný Quebec, když se vracel z toho. Pamatuju si Urho Kekkonena, pamatuju si Olofa Palmeho a tak dále. Kde jsou ti lidi, kam se ti čerchmanti schovali? Teď tady máme přece takovou ubohost, to je o tři řády níž povahově a tak dále. Kdo dosazuje pozor, aby to by mohlo být trestný, že jo? Tyhle ty ne úplně morálně a intelektuálně vyspělé jedince, pokud bychom použili to srovnání z těch 50. 60. let. Kdo zarazil ten proces, že nám v Evropě bylo lépe a lépe a proč? A proč se to stalo? Co se vlastně děje? Já zakončím jedním, protože to by bylo na další toho, a tady chce vystoupit určitě řada dalších lidí. Přemýšlejme o tom a já věřím v jednu věc, že pakliže chceme dosáhnout obratu, tak musíme vědět, odkud kam jdeme a co dělat. To je to nejdůležitější. A to bez ty vize, ano, tu já pěstuju. Já tě pozvu hnedka asi za dva, zase k nám. Vždycky má největší úspěch. Jsou dva lidi, kteří mají největší úspěch v tom okruhu těch lidí, kteří intelektuálně pěstují vizi. To se ještě, jestli uhodneš, kde je ten druhý. Správně. Jo, tihle dva, ještě musím pozvat někdy tebe, protože ty se mezi ně zařadíš. Jo, a to je zajímavý, který lidi, tam nejsou žádní asi hlupáci, a to už zase mluvím moc, jo, takže. Jo. A díky moc, že jsi mi dal slovo. Nepočítal se s tím.
1: Díky, Radime. Tam je otázka, kdo jsou vlastně ti političtí představitelé států evropských? Jakou mají perspektivu znovu zvolení? Jo? To je po 20% volitelnosti. To je Británie, Francie, Německo, všichni a tak dále, jasně. No. Jo.
3: Kde na to vezmeme? No to oni zvolí tím multiplikátorem, že zafunguje. No, jako nejtvrdší keynesiánci. No, takhle ta ekonomika funguje. Ale já myslím, že půjdou 20% ve volbách do pryč.
1: Radíme, no, tam je jasný, že pokud si dá 20% státního rozpočtu, aniž ho zvětšíš, tak musíš něco ukrojit a sebrat. Že? Takže tam, kde se dá krájet, školství, kultura, zdravotnictví, penze, doprava. No, či se zadlužíme, no. Pan profesor by chtěl ještě něco dodat. Je to kandidát do Senátu za okres Kladno.
4: Děkuji. Ne, spíš jako otázku na kolegy, jestli se to vlastně s tím zbrojením a přípravou na válku myslí vážně a jaká je teda představa toho konce té války, že jo? Ono se uvádí, že jako válka se snadno zahájí, ale hůř se ukončuje, že nikdo neví, jak to vlastně pak dopadne, jo, což se historicky několikrát ukázalo. Čili jestli to skutečně není míněno jenom jako vytváření určitého strachu, určité atmosféry, prostě plus peněz, jejich využití určitými skupinami vlastně korporací. Jinak trošku bych upozornil na první světovou válku, než na tu druhou. Já si myslím, že tehdy se všichni jako hlásili k tomu, že nechtějí žádnou válku a že vlastně se snaží jako by tomu zabránit, ale že hold ten druhý jako ji rozpoutal, tak se nedá nic dělat, než do toho jít. A tohodle se obávalo možná víc a takové tendence se trošku jako podle mě teď objevují. Než jako cíleně, že by tedy se připravovalo jako jasně tedy rozpoutání nějakého vojenského konfliktu, jako vlastně my ho nechceme nikdo a tvrdí to vlastně téměř všechny státy, že se jako brání někomu a co k tomu říct. Jinak teda souhlasím zcela, to je poslední věta jenom, že je třeba číst Washingtonskou smlouvu celou ve všech těch kontextech a nikoli vytrhávat jedno ustanovení, ale to platí obecně o zákonech, mezinárodních smlouvách, jiných smlouvách a tak dále.
0: Sledujte stopu peněz, čili do jaké kondici byly státy před první světovou válkou, po první světové válce, před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, před studenou válkou, po studené válce a teď. To je moje takové laické téma a je tady potřeba upozornit, po první světové válce německé reparace byly řešeny Davisovým a pak Youngovým plánem. Po druhé světové válce Marshallův plán, to je, před chvíli jsme mluvili o umělé inteligenci, když si tam zadáte téma negativní důsledky Marshallova plánu, tak nedostanete vůbec žádný výsledek, protože to je jako docela utajovaný informace. Já jsem si koupil nedávno knížku Státní nakladatelství politické literatury z 50. let, to docela doporučuju, o Marshallově plánu, jeho důsledky v zemědělství, takže jedním z těch důsledků bylo, že se do Itálie začaly dovážet špagety. No a potom po studené válce Washingtonský konsenzus, čili ono to vždycky znamená, že se nějaká země roztříská, pak se dá dohromady za jejich vlastní peníze a ty pohledávky se pak kapitalizují, čili vlastnicky se ten západ dostává krok za krokem na východ, čili to je to drang nach osten v ekonomickém smyslu. Já, než dám slovo Jardovi, bych tady chtěl jenom říct takový poznatek, že to válečné štvaní jde většinou z těch militarizovaných kruhů. Generálové prostě vymýšlejí neustále plány. Pak ale zatím se to, protože jsme tady, tak jsme to ten Rubikon nepřekročili. Zatím se to vždycky stalo, že když ti politici už byli tak schamprnělí, že by do toho šli, tak to byli právě ti generálové, kteří dali nohu na brzdu a říkali, že jste úplný blázni, vy nevíte, o čem mluvíte. Já se teďka obávám, že ještě zatím mají nohu na plynu, že jdeme proti té zdi. Zatím moc těch generálů nebrzdí, ale zdá se mi, že ta doba nastává, že začínají mluvit o důsledcích jaderné války. Mimochodem, teďka mám ke čtení hrubý překlad knížky Scotta Rittera, kterou vydá za nedlouho Ivo Lukáš a syn nakladatelství. Já k tomu mám napsat doslov. A to je strašně zajímavé, protože to není nic statického, ale to je velmi dynamický popis toho procesu odzbrojovacích jednání, odzbrojovacích smluv. Jak je strašně těžký se s někým domluvit, když ten někdo po vás chce, abyste všechny jaderné zbraně zlikvidovali a on přitom, jako, že vlastně zlikviduje zbraně, který má teďka jako nápad, že by je vyrobil. Takže on nevyrobí ty zbraně, který by vyrobit chtěl, aby na druhou stranu zlikvidujete ty zbraně, který máte. Tak takhle v podstatě podle Scotta Rittera vypadaly ty odzbrojovací rozhovory mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a nyní Ruskem. Takže zatím ta tendence podle mě teda ještě není, ocitáme se na určitém bodu, kdy to se to zvrátí, jako zatím se podařilo vždycky, anebo...
1: Já se ještě zeptám, my chceme vydávat teda pětinu našeho státního rozpočtu na obranu. Patří do toho, no ne jako stát, patří do toho i výstavba třeba civilní obrany. My si pamatujeme, že každá školka měla kryt. Obyvatelstvo mělo kryty a tak dál. Existuje, jsou to peníze i na to. To se úplně zrušilo, zanedbalo, to neexistuje, kromě nějakých muzeí, jako je Mišov. Takže Existuje teda i pohled, že ty částky obrovský miliardový budou na ochranu obyvatelstva civilního, nebo jenom tak špiček armádní do Prokopského údolí? Děkuju.
5: Neexistuje. No, není důvod, protože na obyvatelích nezáleží. Záleží na výsledcích. A v České republice už vůbec ne. Helsinky si vybudovali obrovský komplex a teď, jak se to profláklo, tak je tam obrovský průšvih, protože obyvatelé Finska se nutně ptají, proč jenom Helsinky. A je to velice zajímavé, co se tam rozjelo. Já tam mám kamarády, takže to mám z první ruky. Ale takhle, já se vrátím trošičku k té otázce. Tady já trošičku si dovolím nesouhlasit s Honzou. Nesouvisí to příliš s generály. Ono, jak říkal jistý Klauzevic, válka je pokračování politiky jinými, tedy válečnými prostředky. Říkám to dobře, válka. Předtím předchází ekonomika, politika a tak dále. Ono dneska je spíš otázka, kdo ty generály pouští z řetězu. A z řetězu je pouští banky a obrovské bankovní korporace, které na tom vydělávají. Na tom nevydělávají státy. Na tom vydělávají v první řadě banky a bankovní korporace, které vlastně půjčují na ty války. Protože my si půjčujeme a budeme to muset splácet. Třeba to, že se nepodílíme na splácení některých věcí, je jedním obrovským přínosem této vlády, který bych jako, samozřejmě mám velmi významné výhrady k některým věcem, ale tohle je jedno obrovské plus, které tady si u mě jaksi zapsali. Takže, hele, není to jenom, takhle oni nestraší. Protože když chcete vypadat reálně, válečně, tak musíte těmi mít čím harašit. Jo? Jenže bohužel, a já si zase vzpomenu, trošku odbočím, předpokládám, že většina lidí viděla film Na kometě. Když se zbavili kanónů ve prospěch těch řachtadel, kterým odráželi ty dinosaury, odháněli a pak najednou jim ty kanóny chyběly. Hele, tady se rozjela neskutečná fantazie ve smyslu drony vyřeší vše. Ale oni ne, protože to je velmi specifické. V současné době to je specifikum války na té Ukrajině. Ono předtím to probíhalo samozřejmě i byl to problém té války tam mezi Azerbajdžánem a Arménií a podobně, ale v Líbii, teď se to ukazuje také i v té oblasti války vlastně Izraele kolem a tam těch okolních států. Takže ty drony mají obrovský význam, ale není to samospasitelné. Je to čistě otázka tady tohle problému, který tady dneska máme, kdy je primární snaha zlikvidovat Rusko vnitřním rozpadem. A to je leitmotiv právě toho, co se v současné době děje. Jenže Rusko drží furt. Naopak posiluje svoji pozici na mezinárodním poli. To, že ho nemáme rádi my v Evropě, že Američani, pokud uvidí, že to Rusko jde do kytek, tak se přidají samozřejmě. Ale to neznamená, že to Rusko je izolované dneska. Čili ano, je tady otázka přípravy na válku, která je realistická formálně, ale ve skutečnosti to není příprava na válku. Je to jenom podpora války, která probíhá.
6: Děkuji, já přirozeně naváži, ale nezdržím vás dlouho. Ta příprava na válku, nevím, určitě sledujete televizi a mě překvapuje, kolik válečných filmů ze všech možných dob provenience vlastně americké především, vlastně se promítá. Jako mě to až zaráží nejen vlastně jistá, řekla bych, jistá vzpomínka na vítězství v druhé světové válce, ale takový ten, ne duch zákonů a duch spravedlnosti, ale vlastně to opěvování té síly podpořené vlastně tou technickou dovedností, která fascinuje mladé lidi. Fascinuje mladé kluky, malé kluky od 8 let do 20 a dál. To si myslím, že je docela, vůbec nechci hovořit o tom, že by se měli nějakým způsobem kontrolovat programy vysílané ve veřejné televizi, ale myslím si, že tímto postupným krokem, vlastně, když nevíte co a pustíte si dvojku, tak tam často nenajdete nic jiného. Já si říkám, proč se nepromítá, já bych řekla, týdenně opakovaně seriálově, Kdyby tisíc klarinetů. To byla tak úžasná myšlenka, která byla originálně provedena. A to vůbec nikde nenajdete, téměř jenom v archívech. A myslím si, že tak to je jeden takový krok, jedna taková poznámka, kterou jsem chtěla uvést, že vlastně v tom veřejném mediálním prostoru nebo vůbec ve veřejném prostoru se jaksi glorifikuje síla zbraní jako pocit naplnění, jako pocit seberealizace pro slabé, kteří si možná představují, že válka je jenom vlastně válkou za počítačem, že je to prostě hra, protože ta skutečnost, jako ta možnost být zraněn vlastně nikoho ani nenapadne. Nebo ta možnost vlastně těch velkých škod na lidských životech a tak dále, to nebudu tady rozvíjet. No a ta druhá věc, která mě napadá, je to, že skutečně ta výchova, nechci říct výchova k občanství, ale výchova k té lidské solidaritě jaksi vyprchává v tom veřejném prostoru. A já se pohybuji mezi mladými lidmi a vlastně si říkám, jak falešné, podle mě, falešné představy mají o tom, že populismus, že nositelé populismu jsou jenom ti, kteří žádají zlevněné jízdenky na traťové linky, na vlak nebo po železnici, že vlastně populismus je něco, co patří těm, kteří jsou marginalizovaní a vlastně jim nic jiného nezbývá, než se chovat tak, jak se chovají. A mělo by se jim odejmout volební právo, no kde to jsme. Tady chybí, řekla bych, to klasické vzdělání. A nevolám po tom, že všichni mají mít vysokou školu, ale říkám si, že vlastně, já když mohu citovat, tak velice ráda vzpomínám, Stefan Zweig napsal Svět včerejška, poslední knížka, kterou napsal, a vzpomínal na to, jak on studoval 12 hodin denně a ještě potom 16. hodinu v kavárně recitovali vlastně klasiky Homery a jiné vlastně klasické autory a básníky, a říkám si, tohle byli nositelé té evropské vzdělanosti, evropské civilizace, a dneska se rozplývá ten potenciál intelektuální vlastně ve velice triviálních hrách, ve triviálním zkoušení ano, ne, A, B, C, D, multiple choice, a všechno získat lehce a mít pocit, že vám mám navrch právě proto, že jsem mladý. A já samozřejmě fandím mladým, to není žádná averze, a říkám si, že někde ten potenciál, ten kapitál té mladé energie angažovat se pro něco, tak vlastně někde vymizel. A obávám se, že v té přípravě na tu válku se počítá s tímto deficitem. Jo?
0: George Friedman napsal knížku Příštích 100 let. A tam jedna z jeho fantastických věcí je, že Amerika vznikla válkou, žije válkou a její budoucnost spočívá ve válce. Mimochodem řekl tam jednu věc, která mě způsobila tady existenciální šok, že Amerika vyváží destabilizaci. Já jsem si myslel, že je to bolševická propaganda, pak mi to potvrdí analytik CIA. A k té válce já řeknu, jak se takhle dvě dámy baví na večírku, a ta jedna říká, já jsem ze starého amerického rodu. Můj dědeček bojoval u Gettysburgu, můj otec bojoval v Koreji, můj bratr bojoval ve Vietnamu, můj syn bojoval v Iráku, a ta druhá říká, my God, a dokážete vy žít s někým v klidu vůbec?
5: Já jsem požádal jenom o tu technickou poznámku, respektive oni budou dvě. Ta první technická poznámka spočívá v tom, že obrovské množství těch filmů o válce v současné době se týká fašistického Německa, kdy vidíte Hitlerovy tajné zbraně, Hitlerovy velké stavby, Hitlerova letadla. A to je pořád stále symbolika, která se stává pro ty lidi běžnou, tu, kterou vidíme dneska třeba na Ukrajině běžně používat. Takže to jsou věci, které svědčí o určitém trendu v Evropě. A ta druhá poznámka, ano, je tady obrovský problém mladých lidí, kteří, já jsem zažil válku. Na rovinu říkám, že to, co zapomínají autoři obrazu oslavných války, jsou vnitřnosti, krev, zápach, utržené končetiny. To jsou věci, které já jsem viděl. Nepřeju to nikomu, aby to zažil. A je to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem jedním ze zásadních odpůrců toho, abychom šli tím směrem, kterým v současné době jdeme. A to je to, co já si přeju pro nás všechny, aby tomuhle nedošlo.
1: Děkuji. Takže prosím vás, jsou tady nějaké dotazy nebo příspěvek? Pojďte se, představte se, prosím vás. Stručný dotaz.
7: Dobrý večer, Kratochvíl. Mám v podstatě dva dotazy. První je snad na... Na mikrofon. Já jsem zvyklý mluvit. První je na plukovníka Štefka, jestli by ve stručnosti objektivně nás seznámil se současnou situací na ukrajinsko-ruské frontě, a za druhé možná na všechny, co říkají úvaze nebo informaci, která proběhla, že celá Ankara byla vlastně Potěmkinova vesnice, protože se dohodli tři pánové mezi sebou. Trump, Erdogan a Putin. O dalším vývoji či nevývoji války. Děkuji.
1: Čili kdo to chcete?
5: Já pro případné příští tazatele zacházejte s tím jako se zmrzlinou, s tím mikrofonem, pokud nejste zvyklí, ale neolizovat. Taky jsem si na to byl více méně žert, to nebylo samozřejmě nic proti vám. Takhle. Nevím, začnu asi tou Ankarou, protože to je jednodušší. Ne, není to pravda, protože za tou Ankarou stály úplně jiné síly a v první řadě stojí zatím britský kapitál, zájmy Francouzů, Němců. Jak se říká, Němci se hodlají znovu vrátit do civilizované společnosti, snad se jim to tentokrát povede, ale věřme, že to nebude tou cestou války. Ten dotaz byl asi jednodušší, nedomluvili se. Oni samozřejmě jednají, ale nebylo to o Ankaře. Takže to byla ta první věc. A ta druhá věc, situace na frontě. No já nevím, aby mě nezavřeli. Jo, ona to není tak úplně jednoduché. Takhle, jsou tam dva základní směry. Ten první se odvíjí od vlastně předání, jak bych to řekl, takové té v podstatě podmínek kapitulace, které se pokusili vnutit Lavrovovi přednedávnem zástupci tří zemí, Francie, Británie a Německa, což oni jim v podstatě snažili se předat kapitulační akt. To byla urážka non plus ultra, samozřejmě Lavrov na to nenaskočil, udělal z nich pitomce, viděl jsem, jak odjížděli naštvaní. To bylo regulérně snaha předat Rusku podmínky, za kterých je ochotná Británie a Evropa, respektive, já netuším se Evropa totiž. Já vím, co to je světadíl, kde končí, kde začíná a podobně, ale netuším, co je Evropa v podání současných médií třeba. To je úplně mimo mě. Ale v podstatě Evropská unie prezentovaná takhle. Severoatlantická aliance, která je v současné době zásadní vojenskou složkou Evropské unie, Evropské země, Severoatlantické aliance, reprezentované Francií, Británií a Německem, se pokusili předat podmínky kapitulace Rusku oficiálně. Ruský kapitulace, ano, já předpokládám, že jsi to četl. Oni to samozřejmě se tomu vysmáli, udělali z nich blbce, což dobře učinili. A to je jeden směr, to znamená, dneska se mediálně v celé Evropě, a je snaha to implementovat nebo implantovat i do Ruska, vytváří zdání, že Rusko prohrává díky tomu, že se Evropě a Spojeným státům se daří prostřednictvím Ukrajiny napadat území Ruska dálkovými drony a ničit vlastně kritickou infrastrukturu, kterou využívá nejen Rusko, ale i mnoho ostatních zemí v Evropě. Je to ničení těch různých rafinerií a podobně, to je obdobné jako v současné době to, co dělají Američané v Hormuzském průlivu. Totéž dělá Evropa prostřednictvím Ukrajiny v rámci Ruska. Čili to je úplně stejná situace. Vytváří se nedostatek ropy, plynu a vytváří se zároveň zdání, že Rusko prohrává, protože to nedokáže zajistit. To je jedna situace. To je taková ta strategie, kdy se snaží vytvořit celosvětové zdání, že Rusko prohrává a v rámci Ruska samozřejmě vytvořit nespokojenost toho s tím, co se tam děje. To je globální pohled. A pak je samozřejmě pohled lokální, ve kterém to Rusko jednoznačně zvítězí. Vojenský Rusko vítězí. A Ukrajina je stále blíž a blíž reálnému zhroucení, protože překročila ten Karagandův, tuším, že koeficient, kdy není schopná doplňovat armádu. Pokleslo množství bojeschopných lidí pod úroveň, kdy ta Ukrajina je schopná válčit. Proto v současné době probíhá v celé Evropě snaha vytvořit podmínky pro vracení takzvaných, jak říkají tomu, lidí, kteří podléhají odvodu na Ukrajině, je vrátit na Ukrajinu. Polsko se na to chystá naprosto otevřeně. Čili my se můžeme připravit na velký příliv imigrantů, ukrajinských imigrantů z Polska. Na to připraveni nejsme. Mimochodem, víte o tom, že Česká republika je jediný stát v rámci Evropské unie, který nedokáže dodat do Eurostatu počet Ukrajinců na území vlastního státu? To je fascinující. Nemáme absolutně přehled o tom, kolik jich tady je. A vůbec nemáme přehled o jejich pohybu. Ani po našem území, ani o tom, kolik jich od nás odjíždí, vrací se a podobně. To je naprosto šílené. Takže ta situace je taková, že Rusko, ano, má problémy. Dokáže se s tím vyrovnat? Dokáže. Vojensky na frontě vítězí jednoznačně. Postupují a získávají další a další území. Eliminují to, co se jim stalo, jednak s tím Starlinkem, to znamená, kdy Ukrajina těží z výhody toho, že jim nevyply Starlink, vytvářejí vlastní systémy, které jim začínají fungovat velice dobře. A samozřejmě v současné době hledají strategii, jak zabránit těm dronům pronikat na jejich území. Mimochodem 5 z těch 10 letadel, které dodává Česká republika na území Izraele, je připravená jako právě tyto, je připravená jako pro integraci vlastně systému jako nosiče náloží dalekých, čili ty drony. Takže zase se zkouší další technologie i české. Česká republika se vyšplhala velmi obratně, asi z 18. místa, původně jsme byli druhý, klesli jsme na 18. a už jsme zase na 5. místě v seznamu vlastně zemí nepřátelských Ruské federaci. A je fakt, já jsem slyšel nedávno zajímavý rozhovor, já už to nechci prodlužovat, ale slyšel jsem zajímavý rozhovor s ředitelkou nebo s šéfkou RT agentury, ruské agentury. A ta prohlásila jednu zásadní věc, která mě skutečně donutila se zamyslet a ona říkala, podívejte se, vaše rakety letají do Ruska, vaše drony letají do Ruska, zasahují naše, zabíjejí naše lidi, ničí naši kritickou infrastrukturu. Ale ruské drony, ruské rakety nelétají do Evropy. Z vašich zemí létají, výrobky vašich zemí létají k nám a
8: Už mi někdo vypnul mikrofon.
5: Já jsem to říkal. Já už to asi zapnul. Vaše výrobky prostě nás zabíjejí. A my na to neodpovídáme. Ale naše trpělivost je limitovaná. A co mě fascinovalo, nakonec řekla, podívejte se, ta trpělivost se velmi pravděpodobně vyčerpá v řádu týdnů až měsíců. A já se pořád domnívám, že ta válka skončí letos. Jak, to už je druhá věc.
1: Děkuju. Chcete někde? Má někdo ještě nějaký dotaz?
9: Já jsem se dozvěděl z určitých zdrojů, tuším, že to nebyla zrovna Česká televize, že je jeden stát v Evropě, který nemá strach z toho, že se Američané stahují jaksi z Evropy. Naopak v tom vidí příležitost. A sice je to Německo, údajně, kteří to vidí tak, že převezmou odpovědnost za osud Evropy, takhle za obranu proti ruskému nebezpečí. A chtějí do toho investovat obrovské částky. Slyšel jsem o rozvoji průmyslu a tak dále, orientovaného na válku. K tomu jenom malý střípek. Kamarádka, která žije v Drážďanech, tak sleduje to, že se tam postavil velký závod. Prosím. Takhle. Takže v Drážďanech se vytvořil velký závod na výrobu čipů. Domnívám se, že se bude jednat o čipy pro vojenskou výrobu. Zatím se snad už je úplně hotovej, ale výroba se nerozjela, protože se městské orgány spolu hádají o to, kde budou brát vodu slabé, kde ji budou vypouštět a podobně. Takže já tý kamarádce říkám, ať se hádají co nejdýl, jo? Protože tohleto s Drážďan dělá taky, nebo velká pravděpodobnost, že to z nich udělá také cíl. Souhlasí to nějak s informacemi, které máte, že přesouvají teda takovouhletu výrobu vojenskou a podobně?
5: Já tady samozřejmě jenom takový detail, tohle úplně přesně nejsem asi momentálně schopen posoudit, ale vím, že čipy obecně jsou strategickou záležitostí dneska nejvyššího významu, čili ty čipy se používají samozřejmě velmi specificky v různých oblastech, ale jako chápu, že je naprosto nesmyslný tvrdit, že čipy z praček a ledniček se budou používat pro výrobu raket. Takhle to nefunguje.
10: Dobrý den. Já bych se omezil na dva problémy. Ten první se týká ústavy a pravomocí vrcholných představitelů a druhý okruh se týká problematiky bezpečnosti. Já jsem jaksi postřehl, že kolegové pominuli význam mezinárodního práva, pokud jde o to otázky. Přitom ústava v článku 10 jednoznačně říká, vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanovili mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. V této souvislosti bych chtěl také poukázat na to, že podle mezinárodního obyčejového práva zastupuje stát nejen prezident, ale i vláda, reprezentovaná předsedou i ministr zahraničí. Nepotřebují k tomu žádnou jaksi plnou moc. V této souvislosti bych odkázal na zákon, respektive na smlouvu, která se nazývá Vídeňská smlouva o zastoupení státu a jejich stycích s mezinárodními organizacemi. Tady je celá řada teda ustanovení, které se týkají delegace do orgánů a na konference a tak dále. Bohužel v naší ústavě, na rozdíl od ústavy Spolkové republiky Německo, nemáme ustanovení, které se týká mezinárodního obyčejového práva. Nicméně ta ustanovení, která jsem tady zmiňoval, platí. Mám na mysli tedy zastupování státu navenek. Pokud jde o... Pokud jde o jaksi ústavu a proces, který tady byl diskutován, to znamená pravomocí, je zde otázka, zda ústavní soud nepřesáhl své kompetence a choval se v určitých případech jako třetí komora parlamentu. To by si zasloužilo jaksi rozbor. To je důležitá jaksi otázka.
1: Pane doktore, asi budeme končit.
10: Jo, ještě poslední věc. Jo. Pokud jde o otázku o zbrojení, chtěl bych poukázat na to, že třeba byla uzavřena smlouva o nešíření zákazu jaderných zbraní, ale v podstatě podepsalo jenom 10 jaksi států. A tady bychom mohli rozebírat doktríny, Gerasimovu doktrínu nebo rozpracovanou a aktualizovanou každoročně doktrínu Spojených států amerických, kdy se počítá s použitím jaderných zbraní v případě, že by byla ohrožena existence státu. To vyloženě tak to je. Česká republika taky nepodepsala tuto jaksi úmluvu. Je tady celá řada jaksi otázek, které by stálo za to podrobně rozebrat. Dobře, děkuju.
1: Pane doktore, k tomu se vrátíme příště někdy po prázdninách. Takže ještě dám slovo panu profesorovi. Tak pojďte ještě krátce jenom.
8: Naprosto krátce jenom poznámka. Byl tu vzpomenut Mireček Polreich. A on v jedné své knize píše, respektive cituje Petra Ustinova a povídá tam jednu věc. První, co ve válce umírá, je pravda a jejími hrobáči jsou novináři.
1: Zdravíme novináře, děkujeme.
4: Ano, já jenom panu doktorovi souhlasím s tím, co říkáte. Ona, paní docentka, trochu upozornila na tu rovinu mezinárodního práva, ale přece jenom je třeba zdůraznit, že mezinárodní smlouvy, aby byly součástí našeho právního řádu, musí schválit parlament. Obě komory mají stejné postavení. Jo? Čili tady prezident republiky má omezenou možnost nějak implementovat sám, protože do právního řádu ty mezinárodní smlouvy, protože to vše, co on dělá, to znám, pokud by sjednával nebo zejména ratifikuje ty mezinárodní smlouvy, tak to dělá v režimu kontrazignace, to už bylo řečeno, nemůže to dělat sám. Druhá věc, potom my máme tu obecnou formulaci v článku 1 ústavy, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního práva, čili i z toho obyčejového práva, jo, ty závazky, nejenom výslovně mezinárodní smlouvy jsou zmíněny v tom článku 10 nebo pak 10a ústavy, ale obecná formulace vlastně byla vtělena do toho článku 1. hned ústavy. A to je třeba asi hlídat, jo? Hlídat teda, jaké mezinárodní smlouvy se uzavírají, popřípadě jak se interpretují ve vztahu k zákonům a zejména i ústavě, jo? Ústavnímu pořádku. A pokud je o ústavní soud, tak já to vidím možná ještě závažnější, nejenom jako třetí komora, ale že stojí nad parlamentem vlastně a nad ostatními ústavními orgány, nebo se snaží o to. No.
1: Takže děkujem. Poslední příspěvek. Já chci ještě všem připomenout, že během prázdnin vám pošleme pozvánku na 8. srpna letošní setkání debata v podzemí bunkru depotu Míšov. Bude tam i prezident Zeman a další lidé. 8. srpna.
11: Já se jmenuji Milan Jíša, mám jenom dotaz, jak jsme chráněni před projekcí nacismu na našem území a co nás čeká za to, že jsme nacistickému státu pomohli v jeho rozvoji, v masakrování civilního obyvatelstva. My se chováme podobně jako zločinci za druhé světové války, kteří stáli ale na opačné straně barikády než my.
10: Máme dvě divize, že jo?
1: To asi budeme odpovídat na podzim. Děkuju. Takže vážení, moc vám děkuju za účast na této letní prázdninové debatě a těším se, že se setkáme v Míšově a nebo potom na podzim na dalších debatách, pokud pán Buda a slovenský dům nás sem pustí ještě. Děkuji moc krát za pohostinství a hezké léto, klidu a pohodě vám přejeme. Díky, na stranu.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

Što se tekste sa pod videa pišete, o svijete, ve kterém se prý už ztrácíte. Zlatí komunisti, píše někdo v žalu.

0: čiste vzduch. Děkuji za vaše slova, za každý váš povzdech. V nich bije srdce národa, které nestratilo dech. Ptejte se a pište dál, nenechte se zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát Holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, který jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

umírá nevěřícně. Co se to ten podivín snaží říct mě? Pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí hatma.

0: the word, or maybe just one, the one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače a čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, kde se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda samotného summitu na to Fangaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně, a tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit. Proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš se nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost. Utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhletu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRO. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ANO, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ANO je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, pro prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají, kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od Bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby, kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky? Kdo komu je zodpovědný za co? Kdo komu pomáhá s čím? A tak dále, a tak dále. To znamená, tam jsou velké otazníky, že jo? A volič se dívá na to způsobem, jako, že je v podstatě za blba. Takže kdybychom si to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70-miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou. Ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl. Najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu, a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra, a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto a aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
3: Spíš pitlíky na zvracení možná.
4: No, to až potom. To až těsně předtím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju. Že demokracie, jakožto politický systém, je skorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15, 20, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidu, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalili zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje. Dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz. A vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO, a proto vyhrálo volby. pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimoparlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše? Aby tohleto dokázal nalít. A proto demokracie je skorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé, samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partej, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. Takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvaně otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté, a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě strýček náhoda zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne, od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se zveřejnit a řekne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování, vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos ve skorumpované demokracii? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35. Takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
3: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě teď zahráme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ritter v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo. Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze všech. Můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo. Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a z Afriky a dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem, nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těchto obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud ty zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení a podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, Tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha, mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až na konec, pod kontrolou říše byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup-jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion.

Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo, znovu, jejich Heimat, že jo, znovu v Brně, v pohraničí, že jo, tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo, v pohraničí na severu, tam všude, najednou, znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůraznuju a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudetští Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat z minulosti, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo jedna. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo dva. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo tři. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže dát 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena.

0: která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být skorumpováni. Být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá skorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita, takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00. Takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám. Já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
2: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Kutúňo.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Já bych mal zase otázku ohledně futbalu. Vy jste v minulom programe vysvětloval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: A ako si vysvetľuje, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil? A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury showbiznesu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho bude mít nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
1: Ano, prostě samozřejmě.
2: Kontroly
1: samozřejmě.
2: Prostě častější, jo. Je to možné, že? No nic, ale taky vtipný trošku. Pojďme na další posluchače.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať Tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. To mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
1: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže přesakrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle je třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabadistického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 a nebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají a není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no a samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře. Aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-29, než Rusko se rozhoupe, kdo ví, nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabijí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, máte slovo.
4: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace, a docela mě vadí, že jste to opublikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
0: Děkujeme.
2: Tak, VK, možná máš vypnutý mikrofon a každopádně nejsi slyšet.
1: No.
2: Tak, teď už je to v pořádku.
1: Dobře. No, co se týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správních hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů, a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje, a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině, a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu, nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině, a najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony, a začalo dávat ultimáta Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu, naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale to jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Rusky spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto, s tímhle tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
5: Dobrý večer, tak já bych se mal vlastně nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základny a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Proste ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovoril, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže alebo kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
1: Ano.
5: To bolo niečo.
1: Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete ta kázání v ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Bibli píše, že vlastně bude, ty dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
0: Děkujeme.
1: No, no, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavená muslimy, a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak chabat, oni to realizují. Oni za tím jdou. Oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. Chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohleto je plán, tohleto oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, děkuji vám všetkým. Štěvím aj paní Vese. Chtěl bych se spýtat, Izrael oznámil, že zjistil, že je nějaký velký styknutí Iránu, aby zabili Trumpa. Já rozmýšlám na tým, že by něco takové zjadlo Trumpa teraz a mohli by to hodit na Iráncov. Možnilo by to spustit nějakou nukleárnu katastrofu z Izraela, ale do Spojených štátov na Irán. Děkuji.
0: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět?
2: Velmi špatně, co se s Izraelem. Ano. Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
0: Já vás poprosím, abyste to řekla ještě jednou do telefonu přímo.
7: Ano, ano, v poriadku. Já jsem se chtěla spýtať. Izrael oznámil, že se plánuje nějaké velké spiknutie na zabití Donalda Trumpa. A já bych se chtěla spýtať, keby náhodou Trumpa někdo zavraždil, mohla by se rozputať nukleárna vojna v Iráně?
0: Děkuji.
2: Tak to už bylo perfektně rozumět, Vajka.
1: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
2: Izrael oznámil, že má být zasnované nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
1: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti, byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen iránským atentátníkem. To znamená, Uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneiho, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a je mu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který se chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat, ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edom, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to tak. Děkuji.
0: Děkujeme. VK?
2: To je zvláštní, že asi po druhé nebo po třetí VK vždycky...
1: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první, v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů,

0: tak to jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čínu. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř, postupně dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: My prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
2: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
1: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
2: máme
1: nechtějí volat,
2: volajícího.
1: Nebo že poslouchej záznamu. Najdu, někdo volá. Paráda, někdo volá. Super.
2: Ano, dám mu prostor rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, to jsou ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplněk, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému, jo. Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
2: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi takto Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně

0: stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byli někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, ti žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto, přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl, uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor. Říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě, vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že, protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, Sámo, že jo. Začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem. Takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli v zastělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi. Podle skriptu. Podle křesťanského skriptu. To znamená v těle. Je vtělen. Vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok. Smrtelník. Prorok. Nikdo jiný. Prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku i s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když zavoláte. Dnes voláte dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mě všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se svobodným vysílačem a naslyšenou.
3: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

Zdravím vás opět z Chorvatska, kam jsem vyrazil zpět za svou rodinou po té, co jsem odhlasoval v poslanecké sněmovně, co odhlasovat bylo třeba. A moc vás zdravím v tom dnešním letním módu. Pevně doufám, že to bude kratší, já to vždycky slibuju, pak to nedodržím, ale dnes bych opravdu vás nechtěl příliš zatěžovat, protože je krásný letní den a asi bychom všichni měli být spíše někde s rodinou a užívat si pohodičky, než se zabývat politikou. Ale některé věci nesnesou odkladů a tak je třeba, abychom je dnes opět probrali. Každopádně začnu velmi pozitivně, a to tou obrovskou radostí z toho ženského wimbledonského finále. Já jsem se včera tady na to díval a musím říct, že to byla naprostá nádhera. Překrásný tenis našich dvou holek, které opravdu bavily celý svět svým uměním. A musím říct, že ten druhý set, kdy Linda Nosková měla 4 matchboly a v podstatě už Karolínu Muchovou lidově řečeno na lopatě, tak to, co dokázala Karolína v tu chvíli předvést za tu psychickou odolnost a tu neuvěřitelnou bojovnost, tím myslím, že bychom se měli inspirovat všichni, protože i za stavu a situace, která vypadala naprosto ztracená, nesložila zbraně a dřela o ten svůj sen. A já z tohoto místa bych chtěl samozřejmě velmi upřímně poblahopřát Lindě Noskové k tomu titulu, zasloužila si ho, byla nejlepší i v tom finále. A tak, jak už jsem napsal včera, zároveň budu ode dneška neskutečně držet palce Karolíně Muchové, aby ten Grand Slamový titul získala, protože si ho neskutečně zaslouží, neskutečně. Takže každý další Grand Slam budu Karolíně fandit ze všech svých sil. A pevně doufám, že si tu trofej domů na Moravu odveze. Musím říct, že Česká republika díky oběma holkám získala tu nejlepší možnou reklamu, jakou získat mohla, a její zvuk a ty naše krásné vlajky, které tam byly celou dobu vidět, tak to byl opravdu, myslím, nádherný pohled pro každého člověka, který naši zemi miluje. Takže velká gratulace, klobouk dolů před oběma holkama. Stálo to za to. Ty momenty byly fantastické a když Linda šla obejmout svého tatínka, tak i s tím vědomím, že vlastně před 2 lety jí těsně před Wimbledonem zemřela maminka, tak prostě ten moment, myslím, že vehnal slzy do očí téměř každému a jsem přesvědčen, že každý muž, který má doma dceru, který má svoji milovanou holčičku, tak si dokázal vžít do těch pocitů, které musel prožívat ten táta, jak neskutečně hrdý musel na svoji dceru být a co všechno tam v tu chvíli muselo prolétnout její hlavou. Bylo to nádherný, bylo to úžasný a musím říct, že za mě silnější než celé mistrovství světa ve fotbale. Tohle byla prostě opravdová nádhera. Tak teď k politice, už tady je opět plno lidí, takže moc poprosím o sdílení. To minulé video letělo neskutečně přes 15 000 lajků v živém přenosu, to je absolutní fantazie. Myslím, že prostě žádný z politiků v České republice nedosahuje ani zdaleka takových čísel při živém vysílání, takže velké poděkování, naprosto úžasná záležitost, moc si toho vážím. Přátelé, my jsme tento týden schválili ve sněmovně stavební zákon. Opozice ho kritizuje, že je špatný a nedodělaný a tak dále a tak dále. Víte, perfektní zákon napsal v historii pouze asi Bůh, když se pisoval Bibli, ale žádný další perfektní zákon ještě nikdy nevznikl. Notabene při tak složité materii, jakou stavební zákon představuje a shrnuje, je téměř nemožné napsat ten zákon bezchybně. Říkám to úplně férově a na rovinu. Až ta praxe ukáže, že tam určitě nějaké nedostatky jsou a že je potřeba je upravit a ten zákon novelizovat. To je naprosto normální věc a my jsme k tomu připraveni. Nebudeme si tady hrát na to, že jsme géniové, kteří to hned na poprvé dokázali sepsat úplně bezchybně. Ale pokud to kritizuje někdo, kdo tady předvedl digitalizaci stavebního řízení, která nám v podstatě na rok minimálně zastavila jakékoliv povolovací procesy
a reálně tak zbrzdila výstavbu a i růst české ekonomiky jako celku. Všichni si pamatujeme, jakým způsobem to tam Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše zprznilo, to se nedá jinak prostě nazvat, kdy ti úředníci na tom stavebním úřadě čelili obrovské kritice a rozezlení lidí, kteří fakticky neměli vůbec šanci získat stavební povolení. A ti lidé, kteří za to mohli úplně nejméně na těch stavebních úřadech, tak dostávali vynadáno tím nejhorším možným, nejbrutálnějším způsobem kvůli tomu, že to Bartoš dovrtal tak jako všechno, na co kdy Piráti sáhli. Tak proti tomu je ten stavební zákon naprosto dokonalý, to vám můžu teď a tady říct. Je to krok upředu, zcela jednoznačně, bude se stavět rychleji, celý proces se odbyrokratizuje a už nebude nezbytné získávat tolik razítek a tolik nezbytných věcí, tak jako v současné době. Dokonce tam platí u mnoha věcí, že pokud se nějaký úřad nevyjádří do určitého časového limitu, tak prostě bude platit, že s tou danou věcí souhlasí. To znamená, už to nebude jako teď, že budete měsíce a měsíce čekat na to, než se nějaký úředník pohne a dá někam razítko. Tohle už prostě nebude tenhle případ a myslím si, že se bude stavět v České republice mnohem rychleji. Ale znovu říkám naprosto férově, ano, určitě tam najdeme chyby, prostě až praxe ukáže, kde je potřeba ještě ten zákon doplnit a dodělat a my ho potom samozřejmě podle té praxe zase znovu znovelizujeme. Ale tenhle ten krok je naprosto nezbytný, naprosto klíčový k tomu, abychom se pohnuli zase znovu kupředu a v České republice se začalo stavět. V téhle souvislosti ještě upozorním na to, že se podařilo snížit díky skvělé práci Ministerstva pro životní prostředí počet těch větrných elektráren, které by se měly v České republice stavět. Nicméně za sebe říkám jasně a jednoznačně, pro mě je to neuspokojující. Já osobně bych velmi rád napodobil v této oblasti Francii a chtěl bych, abychom vyhlásili moratorium na stavbu větrných elektráren, aby prostě v České republice se žádné větrné elektrárny stavět nesměly. Ano, jsem si vědom, že by to znamenalo ztrátu několika miliard, že by nám Evropská unie je nevyplatila, že by nás zase vydírala, že by prostě se snažila nás donutit všemi možnými prostředky k tomu, abychom si ji podvolili. Ale já přesto říkám, že mě za to tyhle peníze nestojí. Ať si je tam nechají. Protože když spočítáte dohromady tu ztrátu, kterou Česká republika zaznamená kvůli těmto větrným monstrům, tak ta je nevyčíslitelná. Je mnohonásobně vyšší než těch pár miliard, které nám nabízejí jako výpalné za to, že si zničíme naši zemi. Že poškodíme zdraví našich lidí, že zásadním způsobem narušíme biotopy a vůbec celé prostředí naší fauny, ale i flóry, samozřejmě rostliny a tak dále. Kde jsou ti zelení ochránci, kteří normálně nenechají postavit ani kadiboudu, aby se k tomu nevyjadřovali a neříkali, že tam žije nějaký čolek nebo nějaká žába. Najednou prosím nevadí, že se budou stavět 250-metrové kolosy, které zásadním způsobem změní vůbec celé to prostředí kolem a tu přírodu jako takovou, kdy prostě to způsobí eroze, způsobí to změny cest stěhovavých ptáků a tak dále, mnoho ptáků díky tomu zemře. Ve Francii konec konců v Montpellier soud nařídil rozmontování jednoho větrného parku, kvůli tomu, že tam bylo prokázáno, že to zabíjí ptáky, včetně orla skalního, vzácného chráněného druhu. Najednou jim to nevadí. Podívejte se na ty pokrytce. Kdybychom je stavěli zítra dálnici, tak tam všichni budou stát s transparenty a budou říkat, ne, tady je biotop a tady žije prostě nějaký vzácný druh a my tam nemůžeme tu dálnici postavit, protože to by totálním způsobem zničilo to přirozené životní prostředí tohoto nějakého komára nebo já nevím čeho. To by tam stály s transparenty jak přibítí a protestovali by horem dolem, ale najednou tomuhle tleskají. Tleskají znehodnocení naší vlastní země. Já si nedovedu představit, kdy jsou památkáři, že by dovolili postavit něco, co by zastěňovalo výhled na Říp nebo na Blaník. Nikdy v životě by vám to nedovolili. A najednou tam budou stát 250-metrová monstra. Jakým způsobem to znehodnotí nemovitosti všech občanů, kteří to budou mít ve výhledu?
To, že prostě by dneska, když budete mít dům s krásným výhledem na západ, s terasou, kde budete si vychutnávat takovýhle nádherný letní západ slunce a někdo vám tam postaví ty větrníky, tak myslíte, že to nebude mít dopad na cenu té vaší nemovitosti? Že až někdo přijde a třeba budete ji chtít prodat a přestěhovat se jinam, a někdo přijde a řekne, no já bych to koupil, já bych vám za to i dal tu cenu, kterou chcete, ale já se na ty větrníky fakt nechci dívat, to si koupím něco jiného. To jsou mnoha a mnoha miliardové ztráty, desítky, stovky miliard, které se prostě vůbec nedají vyčíslit. Takže za mě, přátelé, ano, jsem rád, že je to nějaký postupný krok, ale teď a tady vám říkám, že pokud bude SPD nebo PRO mít daleko lepší zisk, a já doufám, že ano, protože ono to chvíli bude trvat, než zavedeme všechny ty akcelerační zóny a podobné nesmysly, tak já vám teď a tady říkám, že já budu prosazovat vždy za všech okolností moratorium na výstavbu větrných elektráren. Stejné, jako mají ve Francii. Pokud to může udělat Francie, tak to může udělat i Česká republika. Nenechme se neustále ponižovat do té pozice, že my musíme a že Evropská unie by na nás tlačila, že by nás vydírala. Já nechci v takové unii žít. Já nechci žít s někým, kdo mě vydírá. Pokud mi dnes opozice tady říká, ale my jsme tam tehdy vstoupili a souhlasili jsme s tím a s tím a s tím, no to je stejné, jako když vstoupíte do manželství a přísáháte si lásku a věrnost a pak zjistíte po 20 letech, že vás váš manžel bije, že na vás žárdí, že vás špehuje, že vás vydírá. Tak vás přece také nikdo nemůže nutit, abyste v tom svazku zůstali. A možná vám řekne v tu chvíli, no ale víš, o kolik peněz přijdeš, když se od toho manžela odstěhuješ? Kde budeš žít? Kam půjdeš? Vždyť nebudeš mít dům, vždyť nebudeš mít vůbec možnost jakýmkoliv způsobem se dál někde bydlet v tom vašem domě, nebudeš mít možnost tolik vidět děti, budeš mít daleko méně peněz. To je všechno pravda. Ale co je ta druhá varianta? Nechat se týrat a vydírat dál? To je ta druhá varianta. Prostě já už jsem několikrát přirovnával členství v Evropské unii k manželství. A znovu říkám a opakuji zcela jednoznačně, že manželství je i o tom, že v momentě, kdy se cítíte zneužíván tím vaším partnerem, tak je nezbytné se posadit ke stolu a říct, pokud tohle bude pokračovat dál, tak já od tebe odejdu. Tečka. To je moje pozice, vždycky byla stejná a vždycky bude stejná. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie nevydrží. Nevydržel žádný nadnárodní celek v historii Evropy. Žádný. Ani svatá říše římská a byla tady déle a byla pevnější. Nevydrží ani Evropská unie. Naopak, její čas se blíží ke konci. A já pořád budu říkat, že je potřeba, aby Česká republika se na tento moment připravila. Aby nezažila ten obrovský šok. A pokud na to připraveni budeme a ta Evropská unie se vrátí zpátky do toho původního módu, ve kterém měla být něco jako lepší EAS, tak OK, já si to nemyslím, ale bylo by to fajn. Nicméně je to daleko lepší být připraven a ne překvapen, než potom najednou zjistit, že připraveni na to nejsme. A nebo že se dostaneme opravdu do té situace, kdy už tam nebudeme chtít být, ale nebudeme mít na to připravenou ekonomicky, energeticky celé zázemí České republiky. Nebudeme mít diverzifikovaný export, nebudeme mít připravené všechny potřebné věci, které k opuštění Evropské unie jsou třeba, a nebo které budou třeba při rozpadu Evropské unie. Takže za mě, přátelé, já se odmítám nechávat manipulovat do roli podřízeného poddaného, který musí plnit to, co si soudruzi v Bruselu usmyslí, ničit si svůj vlastní zem. Kolik byste chtěli peněz za to, abyste si zničili svůj vlastní dům a vlastní zahradu? Kolik peněz by vám někdo musel dát, abyste si tu větrnou elektrárnu postavili na své vlastní zahradě? Zeptejte se sami sebe. Přece tohle je úplně to stejné. My se nemůžeme nechat koupit za tyhle ty krvavé peníze a nechávat si tady prostě ničit naši vlastní zemi, naši vlastní zahradu, ornou půdu, první, druhou bonitu. To je to nejcennější, co máme, naše půda. Takže za sebe jasně říkám, radši bych prostě navýšil ztrátu státního rozpočtu, deficit, cokoliv je lepší, než si prostě zničit svůj vlastní zem. Myslím si, že to asi vnímáme úplně všichni stejně. Pojďme ale k summitu v Ankaře, protože ten dominoval tomu minulému týdnu v médiích.
A já musím říct, že alespoň, a posuďte to sami, že naprosto došlo na to, co jsem vám tady měsíce říkal. Že ten summit bude úplně zbytečný, že nebude vůbec nikdo řešit, co tam Petr Pavel dělal, že tam Petr Pavel bude úplně zbytečný ještě víc než ten summit samotný, že tam bude na nic, že tam nedojedná vůbec nic. Tak pojďte, přátelé z opozice a z médií, kteří jste nám tady měsíce vykládali, strávili jsme na tom x debat, kdybych měl 100 korun za každou debatu o tom, jestli Petr Pavel pojede do Ankany nebo ne, tak jsem multimilionář, možná miliardář. Prostě pojďte nám teď říct, přátelé z opozice a médií, kteří jste nám tady říkali, jak ten Petr Pavel je strašně důležitý, jak bychom měli poprosit, aby tam jel, aby tu Českou republiku zastupoval, jak je nezbytné využít těch jeho zkušeností a kontaktů, jak to pro nás bude přínosné. A já jsem tehdy celou dobu říkal, že tam ten Petr Pavel nevědná pro Českou republiku, pro vás, pro obyčejného občana. Vůbec nic. Vůbec nic. Neměl jsem pravdu? Tak pojďte mi to říct, co tam ten Petr Pavel konkrétního vyjednal. Co tam pro tu Českou republiku udělal. Pro Josefa Nováka z Havlíčkova Brodu, jakým způsobem tam Petr Pavel měl nějaký pozitivní přínos. Čím se zlepší vaše pozice? Nedojednal tam vůbec nic. Udělal si pár selfieček a jel zase zpátky. A my jsme tady 3 měsíce řešili jenom to, jestli tenhle ten člověk, který naprosto bezpáteřně se chová k naší zemi, k tomu úřadu, který zastává, dokonce na ten náš návrh, který jsem já formuloval a celý klub SPD ho podpořil na odebrání řádu Volodymyrovi Zelenského, řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému, tak řekl, že je to absurdní ta snaha. Přátelé, včera se v Polsku připomínala Volině. Včera. Podívejte se, co se tam dělo. Prostě on oslavuje nacistické vrahy a Petr Pavel řekne, že je to absurdní mu odebrat naše nejvyšší státní vyznamenání. Co to je za člověka? To je morální lídr České republiky. Hanba by ho měla fackovat, ale člověka, který přísahal věrnost Sovětskému svazu a schvaloval okupaci vlastní země, asi ten žádnou hanbu nezná, protože žádné svědomí nemá. Takže byl tam zbytečný. Byl tam zbytečný. A nejvíc mě pobavilo to farizejství české opozice, která v momentě, kdy Donald Trump procházel kolem všech těch státníků a jedinému, komu nabídl ruku, byl Andrej Babiš, tak jak celá opozice najednou unizono spustila, jak si Babiše sotva všimnul, jak kolem něho jenom prošel a jenom mu rychle podal ruku a tak dále. A teď se snažili ze všech sil ukázat, jak to bylo úplně směšné a trapné. Ne, on je jediný, k tomu Babišovi přišel a tu ruku mu podal. A garantuju vám, a to je to největší farizejství a pokrytectví, že kdyby to samé udělal Trump vůči Petrovi Pavlovi, úplně to samé, takhle kolem něj procházel a úplně stejně mu tu ruku podal jako Babišovi, tak by všichni opoziční politici v České republice, všechna média druhý den psala, triumfální vítězství Petra Pavla. Donald Trump, americký prezident, mu jako jedinému podal ruku. Podívejte se, jaké postavení zastupuje náš prezident, jak neuvěřitelný respekt má i u prezidenta Spojených států amerických. No tak Trump mu samozřejmě ruku nepodal, ani by mu ji nepodal nikdy, protože moc dobře ví, co o něm Petr Pavel vykládal. Ale podívejte se na to neuvěřitelné pokrytectví, jak těm lidem chcete věřit. Jak chcete věřit Petrovi Fialovi, Martinovi Kupkovi, Vítovi Rakušanovi, kteří prostě u té samé věci, kdyby se stala Petrovi Pavlovi, tak tady budou střílet ohňostroje a říkat, jak je Petr Pavel nejlepší prezident na světě, tak když to samé je vůči Andreji Babišovi, tak vlastně to pomlouvají a schazují, jakože si ho Trump téměř vůbec nevšiml. Dokonce Petr Fiala někde tam napsal, že si ho všiml jako expres nějaké stanice na vesnici a tak dále. Prostě směšnost, trapnost, farizejství, tyhle lidé lžou pokaždé, když otevřou pusu. Ano, Andrej Babiš zaznamenal velký úspěch, velké vítězství, to je naprosto nepochybné. Jsem rád, že za Českou republiku jasně řekl, že nebude přispívat na těch 70 miliard dolarů, které se opět pošlou na Ukrajinu. Donald Trump si odvezl to, co si odvést chtěl.
A všimněte si ještě jedné věci, co jsme si tady 3 měsíce poslouchali jako druhou věc. Jak nás budou kárat Spojené státy, jak nás tam bude Trump zašlapávat do země, jak bude mít ten seznam a bude říkat, vy neplníte ta 2%, vy jste hříšníci, vy jste černí pasažéři, my vás nebudeme chránit, když nebudete plnit ta 2%, jak nás tam strašně bude Trump tepat a dostávat nás úplně někam na okraj celé té společnosti, zašlapávat nás do země. A ono nic? A ono vůbec nic? Vůbec nic se nestalo. Takže přátelé, znovu, opět jsme měli pravdu a opět říkám, nesmyslně neutrácejme ta 2% na obranu. Je to zbytečné, je to naprosto zbytečné. Dokonce teď, když jsem psal ten příklad s Irskem, Irsko je země, která roste v Evropské unii jasně nejrychleji, říkal jsem vám to už i minulý týden. Přes 12% růst, přebytkový rozpočet, nezadlužují se, jsou v přebytku a na obranu dávají 0,2%. A teď samozřejmě trubka CNPR napíše, že ale Irsko není v NATO. No tak pozor, neměla by být kolektivní obrana levnější než neutralita? Já jsem vždycky slyšel, když jsem se bavil o tom, že bychom mohli být jako Česká republika, že bychom mohli uvažovat o neutralitě. A dával jsem jako příklad Rakousko, Švýcarsko a Irsko, tak mě všichni říkali, no ale to je prostě drahé, neutralita je strašně drahá. Ta kolektivní obrana je levnější, ta se vyplatí. Tak jak to, že Irsko dává 0,2% na obranu, Švýcarsko 0,7%? Teď to chtějí ve Švýcarsku zvýšit na 1%, ale dělají na to referendum. Jestli tedy udělají nějakou speciální daň, aby zvýšili výdaje na obranu na 1%, jsem si téměř jist, že to neprojde ve Švýcarsku. Rakousko dává zhruba 1%. Tak ty neutrální státy to mají levnější? Když jsme celou dobu slyšeli ode všech těch lhářů, ode všech těch pokryců, že neutralita je strašně drahá. Nevypadá to tak. Irsko 0,2%, žádný problém. Země, která nejrychleji roste. A ještě tam Semper dodal, že ale je tažena zahraniční ekonomikou, že tam daní zahraniční společnosti. Ale jeníku, to je přesně to, na co já jsem upozorňoval. Že když my uděláme nízkou daň, když my uděláme nízkou rovnou daň v České republice, 15%, když nebudeme utrácet nesmyslné peníze za drahé zbraně, za muzejní exponáty, které nám k ničemu nejsou, budeme mít nižší cenu energií, tak ty zahraniční korporace u nás budou danit taky. Tak jak daní v tom Irsku, tak budou danit u nás. Německé, rakouské, polské, slovenské firmy, maďarské firmy budou danit u nás. Protože se jim to vyplatí stejně tak, jako se to vyplatí Google a Facebooku daně v tom Irsku. Takže když to... No, to nemá cenu ani řešit nějakého Cempera. Prostě realita je taková, že stát, který roste v Evropě nejrychleji, s přehledem, druhý nejrychlejší růst má Malta, nějaká 4%, to znamená, Irsko roste 3x rychleji než druhý nejrychleji rostoucí stát, tak je to stát, který má jedny z nejnižších daní, 12,5% korporátní daň, má velmi levné energie, má přebytkový rozpočet a na obranu dává 0,2% HDP. Přesto ta země je naprosto bezpečná. To je realita. To je fakt. Tak co chceme? Jakým způsobem, jakou cestou chceme jít dál? Chceme mít deficity v horizontu 300-400 miliard? Chceme utrácet nesmyslné peníze za nákupy Leopardů, F-35, BVPček ze Švédska a tak dále a tak dále. Chceme tady mít vysoké daně a tlumit, dusit naši ekonomiku a nepřilákávat zahraniční investory, kteří nejenom, že tady budou danit, ale zřídí tady své pobočky, to znamená zřídí tady pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, s vyššími platy pro vás? Já chci být jako Irsko. To je, dámy a pánové, vize pro Českou republiku. Žádné nesmyslné výdaje na zbrojení, žádné vysoké daně, ale opravdu šlapající ekonomika s přehledným, jasným, transparentním daňovým prostředím, která dbá o svoje občany, o svoje důchodce, o invalidní důchodce, ale zároveň dává prostor svým podnikatelům pro to, aby mohla ta země růst, aby mohla vzkvétat. Tohle je, dámy a pánové, moje vize pro Českou republiku.
která podle mého názoru může královat a dominovat nejenom středoevropskému prostoru, ale celé Evropě jako takové. Takže summit o ničem, 4 měsíce, půl roku jsme tady řešili zbytečnou věc. Zbytečnou věc. Namísto toho, abychom se bavili o tom, kam Česká republika má směřovat, co všechno udělat pro to, aby vy jste se měli lépe, abychom měli levnější potraviny, abychom měli vyšší platy, vyšší mzdy, aby česká ekonomika zase znovu začala šlapat, tak jsme se tady bavili 4 měsíce o něčem, co za 2 dny takhle skončilo a vyšumělo jak pára nad hrncem. Nikdo nás nekáral, nic se v podstatě nestalo, jenom si Ukrajina vymínila 70 miliard dolarů, které přes americké zbrojovky jim tam budou evropské státy posílat. Za mě absolutní nesmysl. A jeden dodatek. Petr Pavel řekl, budu rád, když budete sdílet alespoň tuhle část videa. Děkuju moc za další sdílení, ta čísla jsou opravdu skvělá. Petr Pavel řekl, že Ukrajina má pouze 2 měsíce. 2 měsíce na to, aby se dala dohromady, aby na poslední chvíli udělala nějaký krok, nevím tedy jaký, než bude Rusko eskalovat ten konflikt a Ukrajina zásadním způsobem utrpí. Přátelé, to není o tom, že Rusko bude eskalovat ten konflikt. To je o tom, že Ukrajině už za ty 2 měsíce dojde úplně všechno. Úplně všechno. Nizozemsko už přiznalo, že nemá Ukrajině co poslat. Že už nemá žádné zbraně. Nemá co dál dodávat. Mnoho dalších států hovoří úplně stejně. Ti Američané si na tom udělají skvělý kšeft, klobouk před Trumpem dolů, zase samozřejmě on odjíždí jako vítěz, ale té Ukrajině to reálně vůbec nepomůže. A především Ukrajině docházejí lidé. Dával jsem to video, obrovsky se sdílelo také, jak ve Lvově převrhli ten automobil o něch verbířů vojenských, kteří nutí a odchytávají lidi na ulicích a hází je do Antonu a vezou je na frontu, kde v první linii během týdne zemřou. Ti Ukrajinci, obyčejní Ukrajinci už toho mají dost. Oni už to vidí, oni už to vědí. Oni už bohužel pochopili, nebo bohu dík, pochopili, že se stali obětí jedné velké velmocenské hry. Velmocenské hry, kde klaun Zelensky se nechal koupit za západní peníze, aby nahnal svoji vlastní zemi do obrovského utrpení. Kde nekýval na mírovou dohodu v Istanbulu, která byla na stole v dubnu 2022. A díky své vlastní chamtivosti pokračoval ve válce, která způsobila zkázu jeho vlastní zemi a neuvěřitelné utrpení jeho vlastním občanům. A pokud Ukrajina to nepochopí, tak za ty 2 měsíce skutečně se prostě zroutí. To je fakt, na který já jsem upozorňoval dlouhou dobu. Není jiná varianta, nelze to prostě dlouhodobě řešit. Za poslední měsíce padl Pokrovsk, padla Konstantinivka, padají další ukrajinská města. Ta města, která mohla být ukrajinská. Ta města, která, kdybychom udělali ten mír, ještě před půl rokem, když jsem to neustále navrhoval, tak mohla být ukrajinská. Dnes už nebudou. Jakýkoliv mír, který se bude dojednávat, bude na parametru té aktuální kontroly daného území. To znamená, pokud Rusko něco dobije, já tomu netleskám, já prostě nechci tu válku, já chci mír. Já netleskám vůbec nikomu v té válce, protože všichni selhali. Všichni. To, že tam není mír, to, že je tam válka, znamená, že selhali všichni. Ale faktem je, že čím déle ta válka bude trvat, tím hůř bude pro Ukrajinu. Ne pro Rusku, tím hůř bude pro Ukrajinu. A na to upozorňuji celé 4 roky. Každý jeden den, každý jeden měsíc, který ta válka trvá, znamená horší pozici, vyjednávací pozici pro Ukrajinu. Pokud do 2 měsíců nedojde k uzavření té dohody, tak podle mého názoru, tak jak to říká Petr Pavel, ne, že dojde k eskalaci, ale prostě ta Ukrajina se zroutí, protože jí prostě dochází už úplně všechno. Nevyhnutelný fakt, na který jsem upozorňoval celou dobu. A jak říká klasik, za chvíli, až to bude zase znovu bezpečné, budou všichni tvrdit, ale já to říkal od jak živa. Uvidíte, jak za pár měsíců budou všichni ti, kteří tady horovali pro válku, budou říkat a psát, ale my jsme od jak živa chtěli mír. My jsme od počátku chtěli mír. Když jsem v televizi na ně vyrukoval, na Martina Dvořáka, že nám říkali, chci míři, že najednou chtějí mír oni taky, najednou úplně otočili. Tak on říkal, ne, my jsme chtěli taky vždycky mír. Tak pane Dvořáku, proč jste nám říkali chci mír? Když jste vy chtěli taky mír, to jste nebyli chci mír.
Lidi, popíráte sami sebe, vy nedokážete udržet konzistenci své myšlenky ani ve dvou větách. To je úplně, úplně směšné a trapné. Takže bohužel ta situace je taková, nemá cenu si malovat na růžovo. A kdyby se uzavřela ta mírová dohoda v Istanbulu, tak jsme mohli mít situaci takovou, že tady nebylo milion mrtvých. Ukrajina by nadále kontrolovala celé své území výjima Krymu. Nemuseli jsme tam poslat stovky miliard z našich peněz, které se tam rozkradly pod kuratelou Zelenského oligarchů a kleptokratů. A mohla ta situace být mnohem lepší, ale války chtiví, štváči chtěli krev, taky bohužel mají. No a v této souvislosti ještě jedna věc, protože jak víte, jak jsem tady zmínil, tak ta mírová dohoda byla upečená v Istanbulu, zprostředkovávali Recep Tayyip Erdogan, tak musím říct, že nejvíc, co mě tenhle týden pobavilo, bylo to, když tady slyšíme od všech médií, od celé opozice, ode všech, jak je ten Erdogan strašně špatný a zlý, jak je to kamarád Putina, jak je to diktátor, jak s ním nechceme mít vůbec nic společného, tak najednou si u něj Petr Pavel vyžebrá pozvání na večeři. Tak to už je, chápete to? Řekněte mi, kdo tohle nevidí. Já tady roky poslouchám, jak je Erdogan diktátor, jak je to kamarád Putina, jak se s ním bratříčkuje, jak je k němu blízko. A najednou tomu Petrovi Pavlovi, tomu vzoru ctnosti všech našich lepševíků a kavárníků, vůbec nevadí to, že si u něj vyžebrává pozvání na večeři. To je hodnotová politika, že? On totiž, kdyby o to šlo, tak on by si to vyžebrával i u Putina. On by si to vyžebrával u Saddáma Husajna i u Kim Jong-una. To je člověk, který nemá absolutně žádnou páteř. Já už jsem to říkal v tom rozhovoru pro XTV. Prostě, když moje dcera se mě zeptá například bezobratlého živočicha, tak já jí řeknu Petr Pavel. Řekni to ve škole, protože se nemůžeš splést. Bezobratlý živočich, nic víc, nic míň, on žádnou páteř nemá. Prostě vyžebrat si, vykňučit si pozvání na večeři u Erdogana, na kterého plivu 4 roky, a říkám, jaký je to kamarád Putina a diktátor, tak to už nevím, co dalšího absurdnějšího v téhle zemi se ještě může stát. No a přátelé, pojďme ještě na Chatcontrol a na CBDC, která tady byla, ještě jedna zmínka k těm 140 milionům, které jsme měli poslat do toho programu Poodle. Já s tím nesouhlasím, musím nesouhlasit i s tím vysvětlením, že jsou to mandatorní výdaje, podle mého názoru to je prostě špatně, ten mandatorní výdaj, kdyby se nevyplatil, tak spadne do rozpočtové rezervy státu, nic víc, nic méně by se nestalo. Já považuji svůj slib vůči vám, vůči voličům za naprosto svatý a prostě jedním ze základních slibů, které jsme vám dali, bylo to, že nebudeme přispívat na zbraně pro Ukrajinu, jakýmkoliv kanálem, jakýmkoliv prostředkem, takže musím se k tomu ještě jednou vyjádřit, dal jsem k tomu video, ale pro mě je to prostě věc, která je neakceptovatelná a za sebe prostě říkám, že se to nesmí opakovat v žádném případě. Nejsem z toho vůbec šťastný, nebudu na tom, aby nás tady rozeštvávali od média, říkala, jestli odejdeme z koalice a nebo budeme skládat poslanecké mandáty. Nechápu, když se někdo ptá Mirka Ševčíka, jestli složí kvůli tomu poslanecký mandát, proč by to dělal. On někoho podrazil nebo někoho zradil, úplný nesmysl. Takže rozhodně na tom nechci bourat koalici, protože to by znamenalo zase vstup do hry těch fialovců a těch šmejdů, ale zároveň jasně za sebe říkám, že tohle se prostě nesmí opakovat. Nesmí. Pro mě je ten slib, který jsme vám dali, naprosto zásadní. Já fakt beru vážně to, co vám říkám. A Ukrajina z našeho státního rozpočtu, z vaší daní, už nesmí dostat ani korunu. Principiálně. Mně je úplně jedno, jestli je to symbolicky 140 milionů, nebo miliarda, nebo 10 miliard, nebo koruna. Mně je to úplně jedno. Tady jde o princip. Tady jde o to, že tím přispíváme k tomu nesmyslnému krveprolití. Že tím přispíváme k tomu, aby se tihleti šmejdi typu Zelenského drželi u moci za každou cenu a mohli ty peníze rozkrádat dál. Takže pro mě je to, i kdyby to byla koruna, tak je to moc. Protože prostě jde tady o princip, nikoliv o to, kolik je to peněz. Ale samozřejmě za tyhle peníze jsme si mohli pořídit tady v České republice něco jiného. A určitě bychom je utratili lépe. Takže nebudu se vůbec před tím schovávat. Jasně a na rovinu to říkám, že pokud my budeme mít vyšší podíl na moci, který nám můžete dát pouze a jenom vy, tak prostě Ukrajina nikdy nedostane ani korunu od nás v životě. To je prostě nacistický režim,
který je postavený na principu absolutní kleptokracie a korupce, který prostě prodává krev svých vlastních lidí jenom za to, aby mohli si stavět svoje luxusní vily, kupovat si luxusní automobily a různě defraudovat tyto prostředky, tak takový režim prostě já nemůžu z principu podpořit ani jednou jedinou korunu. To je něco, co si na triko fakt nevezmu. Chat Control a CBDC. Tento týden se prostě naplno obnažila demokracie v uvozovkách v Evropské unii. Po třetí se hlasovalo od Chat Control 1.0. Po třetí bylo více poslanců, europoslanců proti než pro a stejně ten návrh jede dál. To je nepochopitelné, to je absolutně nepochopitelné. Prostě dvakrát to bylo zamítnuto, tak to tam lidová frakce, do které patří všichni naši lepševici, tak to lidová frakce předložila znovu, využila určité procedurální kličky, aby to dala do takzvaného druhého čtení. A v tom druhém čtení na zamítnutí návrhu musí být proti nikoliv nadpoloviční většina přítomných poslanců, ale nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 361. A tudíž, protože bylo proti jenom 314, jelikož celá řada těch europoslanců už byla na dovolených, oni to naskládali, to hlasování, těsně před prázdninami, aby už tam ti lidé nebyli, tak přestože 314 bylo proti, asi jenom 297 pro, tak to stejně běží dál. Tohle je demokracie v Evropské unii. Evropská demokracie v plné nahotě. Parlament, který nemůže navrhovat zákony, který je tam jenom jako fíkový list, který zastiňuje to, že je to absolutní diktatura Evropské komise, tak tenhle ten samý parlament třikrát hlasuje proti něčemu proti, více poslanců je proti než pro a stejně to běží dál. Zatím se to týká jenom té nešifrované komunikace, jako jsou maily a další, třeba messengery a tak dále, ale brzy samozřejmě oni budou chtít kontrolovat úplně všechno. A tím samozřejmě si budou zase uzurpovat další díl moci a získávat informace na ty politiky a osobnosti konzervativního typu, které jim budou nepohodlné. Nevím, jestli jste zaznamenali teď ten příklad, kdy umělá inteligence začala vydírat člověka, protože viděla do jeho mailu. Tak to samé nás čeká v Evropské unii. Já to absolutně odmítám. Samozřejmě jsem tvrdě proti jakékoliv dětské pornografii a různým pedofilním skupinám. Jednoznačně jasně. Ale jestli si někdo dneska myslí, že tyhle ty skupiny, organizované skupiny, si píšou přes otevřený mail, někde přes Gmail, protože samozřejmě vědí, že tohle je všechno sledované, tak je naivní. Naivní. Dávno si přesto oni ty informace nevyměňují. Používají úplně jiné styly komunikace, ani nepoužívají signál, používají ty nejvíce zabezpečené aplikace, které používal například pan Rakušan v té kauze Dozimetr, ty šifrované telefony, tohle oni používají. Takže představa, že ten chat control nějakým způsobem odhalí tyto skupiny, oslabí je, zapomeňte na to. A je to jedna jediná věc a to je snaha prostě šmírovat soukromí všech lidí, kteří jim nejsou pohodlní, protože tyhle skupiny, ty skuteční zločinci, ti už dávno používají úplně jiné komunikační prostředky. To je jednoznačný fakt. No a to nejdůležitější na závěr, digitální měna. Pod rouškou všech těchto informací nám tady potichoučku prošlo rozhodnutí, kdy Evropská komise postavila digitální měnu CBDC na úroveň zákonného platidla v Evropské unii. Metoda vařené žáby. Jejich cílem, ultimátním cílem, je kontrolovat vaši peněženku. Vidět do každého vašeho nákupu, mít možnost ten nákup zablokovat. A nejenom u individuálních lidí, ale i u celých států, u celých celků, které se jim nebudou líbit. Oni vám budou říkat, že je to něco jako Bitcoin, to je super, to je krásné, nedohledatelné a tak dále, a tak dále. Není to pravda. Bitcoiny jsou decentralizované. To, kolik kdo má Bitcoinů, to se zaznamenává na milionech počítačů po celém světě a nikdo nad tím nemá kontrolu. Nikde nesedí jeden člověk, který může ty bitcoiny vypnout nebo zapnout nebo je někomu poslat. To je právě ta decentralizace. CBDC ovšem znamená Central Bank Digital Currency, tedy digitální měna centrální banky. To jest, tu digitální měnu kontroluje
jeden jediný člověk nebo jeden jediný orgán z jednoho jediného místa. A může kdykoliv vám tu peněženku vypnout. Může vás kdykoliv připravit o všechny vaše peníze. Nebude to tak rychlé. Nejdřív se ta digitální měna zavede jaksi paralelně vedle hotovosti. Postupně bude hotovost stahována. Už jsme slyšeli v době covidu, že přece přes hotovost se přenáší ten virus, jak si podáváme ty bankovky. Takže ona se vymyslí záminka věcemi, aby se ta hotovost stáhla. Přece přes hotovost se financuje terorismus, jak už jsme se dozvěděli. Absolutní nesmysl samozřejmě, absolutní nesmysl. Přes hotovost se šíří covid, takže uvidíte, že oni postupně tu záminku najdou na to, aby tu hotovost stáhli. A pak už bude jenom ta digitální měna. A pak přijdou s tím, že ten, kdo bude mít nízkou uhlíkovou stopu při svých nákupech, při svém chování, tak bude dostávat bonusy. A ten, kdo bude mít vysokou uhlíkovou stopu, když si budete kupovat moc nádrží benzínu a moc hovězího masa a budete moc cestovat, tak ty budete dostávat malusy, budou vám strhávat peníze. Protože přece znečišťujete naši planetu, to je v rámci Green Dealu, to je nezbytné přece potrestat ty, kteří přispívají k tomu, k té klimatické změně svoji nezodpovědnou uhlíkovou stopou. To je přece jednoznačný fakt, tohle bude ten vývoj. A v tu chvíli už začnou limity, tak jako v Dánsku mají dneska limit na 200 gramů hovězího masa, tak ten samý limit budete mít za chvíli vy, každý z nás. Na hovězí maso, na pohonné hmoty, na všechno, co prostě ta Evropská unie si vymyslí, protože všechno budou kontrolovat každý váš nákup úředníci z Frankfurtu a budou schopni každý jeden ten nákup vám vypnout, zakázat, zamezit. Prostě přijdete k benzínce a tam vám napíšou smůla, nekoupíte si to. Tak tohle je, přátelé, digitální koncentrák, nic jiného. A znovu, jestli můžu vás poprosit, abyste tohle posílali dál, alespoň tuhle pasáž mého videa, udělejte to. Protože to je konec svobody. Amšel Rothschild kdysi řekl, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Přesně tak to je. Žádný zákon vás neochrání. Žádný zákon na světě vás neochrání v momentě, kdy někdo bude kontrolovat vaši peněženku. To je absolutní fašismus toho nejčistšího možného kalibru, kdy stát vám bude kontrolovat každý jeden váš nákup. A když se ho nebudete poslouchat, když budete jezdit na demonstrace, které se mu nebudou líbit, tak vás můžou takhle vypnout. Já budu vždycky tvrdě, kategoricky bojovat proti zavádění centrální digitální měny. Protože centrální digitální měna je konec svobody, tak jak ji známe. Už nikdy nebude existovat individuální svoboda. A jak už jsem napsal ve svém příspěvku a zopakuji to znovu, je jediná možnost, jak tomu zabránit a vytvořit si pojistku, aby to u nás nenastalo. Zavést do české ústavy právo platit českou korunou, protože v momentě, kdy přijmeme euro, tak už s tím neuděláme nic. Jakmile bychom tady měli euro a soudruzi by zjistili v Bruselu, že už nás mají, že už nás lapli, tak by zavedli tu digitální měnu a v tu chvíli my už se proti tomu nemáme jak bránit, už si nemůžeme vytisknout vlastní hotovost, protože to je v rukou Evropské centrální banky. Takže první krok, zcela jednoznačně zavedení práva platit českou korunou do naší ústavy. Druhý krok, zavedení práva platit hotově. Absolutně klíčový pilíř osobní svobody každého jednoho člověka. To, že to Senát neschválil, je jenom ukázka jejich alibismu. Klobouk dolů před všemi senátory, kteří hlasovali pro. My to přineseme znovu, tenhle ten požadavek, znovu tenhle návrh protáhneme a tentokrát poslaneckou sněmovnou, protože to je absolutní klíč k tomu, abychom zůstali svobodní, abychom nebyli jenom loutkou v rukou těchto nikým nevolených byrokratických úředníků. A pak, a to říkám na závěr, dámy a pánové, je opravdu už na čase se zamyslet, jestli v takovéhle Evropské unii chceme být. ETS 1, ETS 2, akcelerační zóny na větrné elektrárny, RED 3, 42,5% energie do roku 2030 vyráběné z obnovitelných zdrojů, EPBD 4. Všechny vaše domy budete muset zrekonstruovat, abyste je měli v určité třídě, v určité emisní třídě. Od roku 2030 už budete muset všechny domy i byty stavět bezemisně. Zero policy.
Zero emission policy, 0%. To znamená, bude se muset vytápět nikoli v uhlím nebo plynem, ale tepelnými čerpadly. Gratuluju, hodně štěstí při vytápění z minus 15 a hodně peněz, abyste zaplatili účet za elektriku, vám přeju v tu chvíli. Takže EPBD 4 v žádném případě ne. A teď do toho digitální měna, chat control. Co ještě víc potřebujeme, abychom si uvědomili, že ta Evropská unie totálním způsobem vykolejila. Že už to není Evropské společenství uhlí a ocele. Že už to není Evropské hospodářské společenství, které bylo skvělé. A je skvělé dodnes, samozřejmě EAS pořád existuje. Není na čase se nad tím zamyslet a říct si, pojďme to udělat jako Švýcarsko, pojďme nebýt součástí Evropské unie, ale pojďme zůstat součástí EHS. Obchodně tím nic nestratíme. Ale z hlediska naší suverenity a schopnosti rozhodovat se o vlastní budoucnosti obrovským způsobem získáme. Nenechme se zastrašovat, pojďme se na to připravit. Znovu říkám, nejde to ze dne na den. Vždycky jsem proti tomu vystupoval, protože nechci být nezodpovědný a říkat vám zítra, hned zítra. Nejde to. Ale musíme mít vládu, která nás na tento krok připraví. A podle mého názoru je na čase se o tom začít bavit a říct si, že už nechceme diktát z Bruselu, že chceme být součástí evropské rodiny, že chceme být stejně jako Švýcarsko součástí EAS, ale už si nechceme nechat opravdu diktovat toho, jak tady budeme žít, jaké domy tady budeme stavět.

říct, už dost. Já se s tebou rozvádím. Tohle musí Česká republika udělat také. Věřte mi, že pokud budeme součástí EAS a nikoliv tohoto diktátorského spolku, který čím dál tím více začíná připomínat fašistickou říši, tak nám bude mnohem a mnohem lépe. Bude nám svobodněji, budeme bohatší zemí, bezpečnější zemí a především suverénější zemí, protože suverenita, alespoň z mého pohledu, není na prodej. Přátelé, děkuji vám za podporu, mějte se moc hezky, užívejte si léta a doufám, že se brzy zase uvidíme. Já si ještě strávím jeden týden na dovolené se svojí rodinou a pak už zpátky do práce, protože 21. července jedu do Chebu obhajovat dalšího člověka, který je trestán jenom za to, že si dovolil napsat na sociální sítě něco, co se nelíbí našim dnešním lepševikům. Pevně doufám, že uspěju a že další člověk zůstane nepotrestán a nebude kriminalizován touhle šílenou sebrankou lidí, kteří si hrají na majitelé pravdy a na jedinou morální autoritu. Na tu morální autoritu si hrajou ti nejvíce amorální lidi v celé České republice s Petrem Pavlem v čele. Takže ještě jednou hezký nedělní večer a krásný týden. Užívejte léta ve zdraví, v blízkosti vaší rodiny. Budu se těšit. Děkuji moc za sdílení, děkuji moc za vaši podporu, velmi si vážím. A věřte mi, že já neuhnu ani o centimetr a budu plnit vaše sliby. Mě si nekoupí, ani mě nezastraší. Pojedeme dál, tak jak jsem oznámil, budu dávat trestní oznámení dneska na stán a blístán a budu se snažit vrátit do této země spravedlnost, bohatství a doufám, že mi v tom pomůžete nejenom vy, ale i moji kolegové z klubu SPD, který si nesmírně vážím a kteří podle mého názoru odvádějí skvělou práci a samozřejmě všichni lidé z naší strany pro, kteří jsou naprosto úžasní. Takže mějte se moc krásně, díky moc ještě jednou a ať se vám daří. Ať je naše vlast, ať je naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraní.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Já vás všechny vítám z Midgardu, vítá vás Petr Václav. Startují hovory při víně, prázdninové hovory při víně. Dneska je 17.7.2026. Máme na to, že okurková sezona, tak běží docela spousta zajímavých kauz, tak se na ně podíváme. Mám tady nějaké otázky, na které si dáme odpověď, tak jsem rád, že i když dneska budu sám, bez Jiřího, protože Jiří se vrací někde z nějaké služební cesty a je mimo republiku, tak dneska to je na mině. Proto vás všechny vítám já, sám, bez Jiřího. A pojďme se podívat na to, kdo slaví, ne? Pardon, kdo dneska slaví svůj svátek, slaví Martiny. Ne Martiny, ale Martiny slaví. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí, má v sobě sílu, moc a odvahu. Po dobrém či zlém, tak Martina dokáže dosáhnout všech vytyčených cílů. Jméno Martina u nás nosí například moderátorka Martina Gavrieli, herečka a moderátorka Martina Menšíková nebo také Martina Pártlová. Zpěvačka, která se proslavila v soutěži X Factor. Mezi nositelkami jména najdeme i slavnou tenistku českého původu Martinu Navrátilovou nebo českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Ženské křestní jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi, náležící bohu války. Přenesen je pak i jako bojovnice nebo bojovná. A teď si představte, je to 18. příčka a těch Martin máme 77 724. To je porce, co? Jedna Martina vedle druhé. Pěkně velké okresní město, 77 724 Martin. Pane, jo, to je porce. Takže, milé Martiny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. Tam můžete dát Martiny klidně k tomu. A můžete si to užít. Vy, kteří znáte nějakou Martinu, tak ji nezapomeňte popřát. Nadělíte jí tím prodloužený život a pevnější zdraví, protože radost pochopitelně posiluje imunitní systém. Žádné další svátky dnes nemáme. Martina. No, vidíte. A Martin ten přijede až na bílém koni. Tak to je půl roku od sebe. Pomálu, no, tak nevadí. Oni si k sobě, ti, kdož mají, cestu najdou. No a já se tady koukám, jestli ano, máme od Boženky Blanky. Máme tady to, co se stalo, odehrálo, nebo odehrává, co se váže k dnešnímu dni. Tak se na to podíváme, že jo, pochopitelně. Tady nevím, jestli to sem patří, to je 16. července a dneska je 17. Tak. Těm, kteří se pouští do nové ofenzívy,

0: Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Rusko vyzývá všechny strany konfliktu v oblasti Perského zálivu, aby se vrátili k jednacímu stolu. Klíčovou roli při řešení konfliktu v oblasti Perského zálivu by měly hrát země Blízkého východu. Kroky NATO Kroky NATO v Arktidě zvyšují riziko incidentů, které by mohly mít nejnegativnější dopady na region. Západ je povinen zjistit, kdo stojí za teroristickým útokem na Nord Stream. Ministerstvo zahraničí Ruska vyzývá, aby se bralo v úvahu, že Moldavsko není bezpečnou zemí pro cestování. Spojené státy projevují snahu jednat bez ohledu na ustanovení smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. To je všechno. Tak toho moc nebylo dneska, ale vidíte, je pátek a přesto se stalo toliko věcí. No a protože nemáme už nic tady, co bychom jaksi probrali, tak já jsem tady podívám ještě do různých jiných zdrojů, jestli tady máme něco. Kde tady Pavel něco, nějaký nový kanál nabízí. No, to se nás ale úplně teď netýká. To je všechno. To je všechno z těch divokých zpráv. No, co jaksi je, čeho je plný éter? Tak, čili to, co nás obklopuje. Pochopitelně doznívá vše okolo Ankary. A já se k tomu ještě trošku vrátím, protože ono to nabízí některé další úvahy, ke kterým jsme se třeba ani ještě nedostali. Tak si to pojďme pustit. Je to slovní přestřelka mezi předsedou ODS, to je to kradli včera, kradou dnes, jsou členové ODS, takže to je tato zprofanovaná strana, no a proti němu pochopitelně kdo jiný než Macinka.
1: Zaměstnali jste média i veřejnost půl roku tak úplně trapným sporem.
2: Já tady děkuji panu Kupkovi, že jsem přišel, nevím, nepřipadá ty tady trošku do počtu, asi možná jako pan prezident v Ankaře. Já jsem se tam zúčastnil dvou vážných jednání v úterý na ministerské úrovni se státy istanbulské spolupráce, to znamená s Bahrajnem, s Kuvajtem, s Katarem, se Spojenými arabskými emiráty. Měl jsem tam vystoupení, pak jsem se zúčastnil podobné akce, kterou organizoval americký minister zahraničních věcí Marco Rubio společně s ukrajinským ministrem zahraničních věcí. Také jsem tam měl projev, vedle toho jsem měl také nějaké bilaterální setkání. Ten druhý den už bylo spíše o šéfovi té delegace, to znamená pan premiér v tom sále, pan prezident seděl za ním, všechno si to poctivě zapisoval, ale jeho účast tam, myslím, že vyvolávala řadu otazníků. Mě to teda řada mých kolegů ministrů zahraničních věcí říkalo mezi čtyřma očima, říkali, že nechápou, proč tam se tak cpal, že to je velmi nedůstojné pro něj, že sedí premiér za ním, prezident v místě, kde sedí ministři zahraničních věcí, že se mu diví, že se mu do toho chtělo, protože sám ze sebe dělal nedůstojného člověka, tak nevím, já to nehodnotím, tak toto hodnotili moji kolegové ministři zahraničních věcí státu NATO.
0: No, to je otázka. Proč? Proč se tam tolik odspál? My jsme říkali, že ten důvod, že ho vláda nechce nominovat, je takový, že on stejně jako opozice neskutečně lže. Mluví za Českou republiku a nemá k tomu mandát, například, aby někomu sliboval letadla. Nemá mandát k tomu, aby mluvil o tom, že Česko se chce stát nějakou součástí Spojených států evropských. Nechceme jako republika, jako stát, který patří do Evropské unie, vzdát se třeba

0: mandátu právo veta. A řada dalších věcí, které si prostě soustavně jako s velkým přáním ta opozice někde vyslovuje a prezident je jejich hlásnou troubou a vypadá potom jako trouba. Nakonec velmi, velmi dobře to vyjádřil Andrej Babiš, když se ho ptali na nějaké záležitosti, které taky souvisely ještě s tím, s tou Ankarou, tak se vyjádřil docela, si myslím, jasně. A také řekl, co se mu nelíbilo na chování prezidenta v té Ankaře. A co považuje za absolutně nechutné a strašné. Jo. Protože ono to není jen tak, ono to má nějaké svoje, ono to má nějaké svoje dohry a nelze se divit. Hrad si hraje s žhavým uhlím, protože Hrad tady dělá nějakou estetiku, kdy jako vypadá mírumilovně a kdy on jako Hrad se chce spřátelit a nechce mít jako válečnou sekeru. Ale byl to přeci Hrad, kdo tu za válečnou sekeru vykopal. Hrad začal dělat na schvály. Hrad rozehrál tuto hru. Ne nikdo jiný. On, skvoter z Hradčanská 1, nejprve nejmenoval Turka, no a potom pochopitelně při každém možné příležitosti, tak si kopnul do té vlády anebo do některých věcí. No tak se pojďme podívat dokonce, jak to bylo s tím, co se odehrávalo na ČT24. Takže těžký mainstream. Andrej Babiš to tam vysvětlil.
1: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Podle něj by neměly smysl, protože hlava státu zastává jiné názory než vláda. Pavel tento týden řekl, že dlouhodobě nemůže fungovat stav, kdy prezident a předseda vlády nedokážou spolupracovat.
2: Mám obavu, že pan prezident, respektive hlavně jeho okolí, vlastně nemá žádnou sebereflexi a tady vlastně, když čtu, že chtějí jako spolupracovat, tak to jsou jako nějaké deklarace, ale ve skutečnosti se pan prezident chová úplně jinak. Uvedu příklad, Ankaře měl bilaterální jednání se slovenským prezidentem a je neuvěřitelné, že hned na akci, která je namířena proti slovenské vládě, ve které prezident je koaliční partner.
3: A to myslím včerejší pohodu v Trenčíně, tak to bylo asi 3 dny po summitu tedy.
2: No. No tak to je jedno, hned po summitu, zkrátka, jo, takže vlastně na jedné straně teda mluví s prezidentem a potom vlastně vystupuje proti němu, no a samozřejmě považuji za absolutně skandální jeho vyjádření, tady je to ze slovenského deníku, kde říká, že nejdůležitější emoci z Ankary bylo znepokojení lídrů západních krajín z vývoje ve střední Evropě, konkrétně ze Slovenska a Česka. Zaujal mě rozšířený pocit, že na západní krajiny ztrácejí.
3: Co? První pocit z toho summitu neměl?
2: To je za lež, s kým on mluvil. Komu podal ten Trump tu ruku, s kým mluvil ten Trump, s kým mluvil Rutte. Se mnou mluvili, já jsem zastupoval. Proč tohle říká, když to není pravda? Není to pravda, my vystupujeme od nástupu naše vlády, jasně, že jsme součástí Evropské unie a jsme aktivní. A so Spojenými státy máme excelentní vztah a došlo na moje slova, že zkrátka ten Trump si mě pamatuje, ano, že mi taky volal minulý rok a že jsem s ním taky mluvil na té večeři s Monikou, takže nechápu, jak tohle si může někdo takhle jako vymyslet. Ať řekne, kdo to řekl, je to nesmysl, je to lež a to je přesně styl Hradu. Jo? Vyzývat tady, že aby jsme spolu mluvili, A takhle vlastně to probíhá už od Velikonoc roku 24.
3: Můžeme ještě, chtěl bych ještě otázku k samitu NATO. Vy jste vlastně několikrát zopakoval, že jsme z hlediska výdajů na obranu nejhorší, nicméně podle těch údajů Albánie za námi, Slovinsko je za námi, tak jsme tuším třetí až nejhorší, tak my jsme úplně nejhorší.
2: Tak ano, já jsem měl tuhle informaci, já zítra budu na koalici ochotných v Paříži, tak se zeptám Marka Rutteho, proč jsme dostali slovo jako Česká republika jako poslední, jako 30., i když jsme původně měli mluvit před Albánií a před Slovinskem.
3: Čili ale na těch datech, na těch výdajích na obranu se ale nic během summitu neměnilo, protože vy jste dostali data, že jsme vlastně třetí od konce i podle vlastně ziskové zprávy na to jsme až třetí od konce, čili na tom se ale nic nezměnilo na tom summitu.
2: Data se tam neřešily, tam zkrátka vždycky vyhlásili, kdo mluví, já jsem si dělal poznámky každému vystoupení.
3: Vám to nějak nevysvětlili, proč vás nechali mluvit jako poslední až?
2: No nevysvětlili, protože nebyl čas, summit skončil a samozřejmě všichni vlastně měli ještě další nějaké svoje povinnosti, nebo Trump odletěl hned, ale já s Rutem budu mluvit o tom a zeptám se ho, jestli tam bylo něco, nevím, on právě ke konci opustil sál na chvilku a vrátil se na to poslední vystoupení, tak možná chtěl slyšet mě, co tam řeknu.
3: A nemohli tam hrát roli nějaké další záležitosti, třeba pomoc Ukrajině, nějaké další faktory?
2: Určitě ne, vůbec nebyla téma.
3: Ještě k té koalici ochotných, pane premiére, zítra letíte do Paříže, tak co konkrétně tam budete chtít prosazovat, protože z hlediska pomoci Ukrajině jste teď vlastně dali, tuším, prvních 140 milionů do programu PUR, možná i posledních 140 milionů, tak tohle tam budete také prezentovat, že to je hodně o pomoci Ukrajině, ta koalice ochotných.
2: Ne, prosím vás, ještě jednou je potřeba to říct, jak to je. To byly peníze, které minulá vláda rezervovala pro Ukrajinu. A ministr zahraničních věcí Macinka, to byla jeho akce, on mě o to informoval, zkrátka se rozhodl tyhle peníze nedat Ukrajině, ale dát na program PURL. Ano, byla to jednorázová věc, už to nebudeme dělat, protože my jsme i odmítli vlastně přispívat na těch 70 miliard euro pro Ukrajinu, protože nemáme peníze tady pro dostatek peněz, nejenom pro armádu, ale na nemocnice a sociál a tak dále. A ty procenta, prosím vás, skvěle tam vystoupila Georgia Meloni a já s ní souhlasím. To není jenom o procentech. To je o tom, co vlastně pořizujeme, kolik máme vojáků. A já jsem poslouchal ten projev Zelenského a ten má největší problém vlastně s protizdušnou obranou proti balistickým raketám. A právě o tom já chci mluvit.
3: Protože v Paříži tady.
2: Ano, protože máme plno různých deklarací, ale nic konkrétního, pokud vím, se neděje a my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí a toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot a o tom já chci mluvit, ale uvidíme, protože Evropa rozhoduje těžkopádně, ale určitě i bilaterálně na večeři budu chtít o tom. Já už jsem o tom mluvil s dánskou premiérkou a zeptám se Macrona, v jakém stádiu je ten projekt a to je nejdůležitější, protože to nejen my to potřebujeme jako Evropa, kdyby náhodou něco se stalo, no a samozřejmě vidíme, jak probíhá válka na Ukrajině a z toho se máme poučit a udělat ty opatření.
0: No a o tom to je. Čili keci typu, to mě prostě mrzí, že i alternativa, část alternativy se nechala strhnout a vlastně byly z toho i takové nějaké kyselé hrozny v koalici, kdy muselo být vysvětleno Tomio Okamurovi, tedy SPD a jejich voličům, co to je za peníze a že to není o tom, že vláda porušila slib, že nebude dávat na Ukrajinu. Jak jsem řekl, a jsem rád, že Andrej Babiš podepřel to, co jsem tady vlastně vysvětloval, v tom pořadu s Míšou v úterý, kdy jsem vysvětloval, že to jsou prostě peníze, na které se nedalo dosáhnout, protože byly deponované. A protože byly určené na Ukrajinu a nebyly by započítané do těch 2% vůči HDP, což je příspěvek do NATO, no tak byly přesměrovány do programu NATO. Do aktuálního programu NATO, který byl momentálně k dispozici, v dosahu, takže proto ty peníze tam byly převedeny. Aby se nám započítali, protože Fialová vláda rozhazovala prostě, jak se jim zachtělo, hlavně, že tekly provize. Takže těmhletěm lumpárnám už snad bude konec a už nebudeme muset takovýmhle věcem čelit, jo, že někdo krade naše peníze a dělá si s nima, co chce a hospodaří si s nima po svém. Hospodaří s nima strašně, protože v podstatě se tváří, jako kdyby vláda měla rozhodovat o penězích těch občanů. Dojisté ano, dojisté míry, ale co se týká rozhazovat nad rámec nutných výdajů pro cizí nějakou zemi, navíc ještě nacistickou, to je nářez, jako to nevymyslíte. Jo. To je taková drzost, tady lidem říct, že na to nejsou peníze. A potom si v klídku jako tady rozhazovat peníze, tak to je tvrdňárna, to je jako hustý. Takže to nic se stane vede. A já jsem to tady vysvětloval, že to prostě ne, takhle to nebude fungovat. Není to o tom, co celý píše část Alternativy a další část tomu slepě věří a přeposílají to na všechny strany. Přitom to byl fake, jo. Hnusnej fake. Čili nenechme si kazit naše vlastní zdroje informací tím, že budeme tady něco slepě šířit, aniž bychom byli schopni jaksi domyslet, o čem to celé je. No. Mám tady pávka. Teďko nevím, jestli nám tady vypadne nějaký video, který tady vypráví, že Pavel exkluzivně. Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. Jo. Tak jaké principy? Tady nejsou ohrožovány principy jinou cestou než od Ukrajinců. Tak bych to jinak pojmenoval. No. Podíváme se ještě, než se koukneme na Evropskou unii, tak se podíváme. Tak se podíváme na... kde pak já to mám? Teraz jsou majorom. Nejsme ve válce. Český premiér zpochybňuje strategii NATO vůči Ukrajině. Členská země NATO se veřejně distancovala od vojenské logiky aliance. Český premiér Andrej Babiš, nejsme ve válce, ve válce je Ukrajina. Nejsme ve válce je Ukrajina, jednání se zaměřovala spíše na zbraně než na mír. Česká republika se nepřipojila k závazku NATO ve výši 70 miliard eur a finančně nepřispívá na pomoc Ukrajině. Premiér poukázal na domácí priority. Zdravotnictví, platy policistů. A nejen zbraně. No ono v těch zbraních tam se ukrývá obrovská možnost korupce. Takže o to nejvíc běží. Jo, takže si tady hledám jeden příspěvek. Doufám, že ho najdu. Nevím. Jo. Asi. Už ten případ nenajdu. budeme muset pracovat s tím, co máme. Budeme se bavit o Česku a o korupci, tak jak ji tady rozjela ta Fialová vláda. Budeme na necenzurované pravdě. Hladíkovo dotační šílenství, co je možné v České republice. My se to, myslím, tady řešili s Míšou, ale je to o tom, jak si přejmenovávají malé solární elektrárny a velké, a jak z velkých dělají malé, protože u malých pochopitelně je výrazně vyšší, asi čtyřikrát vyšší dotace než u těch větších. Takže jednu velkou rozsekají na čtyři malý a rozdíl je v dotaci 8 000 korun. Staženo vůči 14, to znamená, že to je na 1 kW pík, což je tedy brutální, jo. To o tom ani potom. No, takže když dovolíte, dáme si písničku. Ale pozor, ta písnička bude wow, trošku málo kvalitní, ale o to zase výživnější. Protože to bude Baba Jaga, Abba Jaga. A poslouchejte slova, protože jsou hodně zajímavá. Jsem rád, že můžeme takovouhle věc si tady pustit. Jen co to najdu. No. Chviličku. Mám tady vojenčtí kadeti na přehlídce T-Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. Neumějí pochodovat, jdou tam jak šuspajtři, oblíknout se neumějí. Hrůza, děs, to, co předvedli v rámci mají nějaký LGBT, tak tato zoufalá přehlídka, kterou tady předvedli, ta opravdu bude velmi kvalitně, bude hlídat demokracii a životy těch, kteří tam jsou vidět, že pochodují. No. Já jsem tady měl ještě jednu takovou kauzičku, a já si dohromady neslepím, protože se mi nechce. Ne, tak pojďme o těch, možná se tam vrátíme k těm kauzám v České republice, až budeme mít ještě víc trošku času. A my si zahrajeme. A já jsem vám slíbil, že vám zahraju něco exkluzivního, co jsme ještě nehráli. Jo. Tak, že si zahrajeme. Tady je mám. Abba Jaga. Díky, Abba Jaga. No, tož uvidíme. Někde je to od Litoměřic z koncertu, z vystoupení, takže ta, jak říkám, kvalita nebude úplně děsivá.

0: A bang. No, chlapci píšou zajímavé texty, je to trošku tvrdší muzika, to je pravda, ale texty jsou naprosto výstižné a musím je pochválit, protože jsou fakt, říkalo se tomu, angažovaná píseň. Jo? Takže jejich písničky jsou hodně angažované a je to dobře, ne? Co si budeme povídat? Je potřeba zachovat v kultuře vzpomínku na něco tak otřesného, jako je Squatter z Hradčanský 1. No, schodíme to a podíváme se na další velmi živou kauzu, která hýbe prostorem, jo? A to je v podstatě Turek versus ta nehoda. A já už jsem se k tomu tady vyjadřoval. A řekl jsem, že tak, jak to vidím já, nakonec dneska mi přišlo video z té křižovatky z 10 aut, které jeli stejným pruhem jako Turek. Jelo 9 rovně a jedno odbočilo doleva. Čili je vidět, že řidiči využívají, nebo respektive jedou podle toho značení, které tam je, kdy ten pruh je označen jako vhodný pro jízdu všemi třemi směry, to znamená doleva, doprava i rovně. Protože jsou tam šipky, stále šipky, které vedou rovně a doprava, pak jsou mezi nimi šipky doleva. A co to znamená pro nás, pro řidiče? No, že se v tom velmi těžce vyznáme. Ale pozor, dostalo se mi vyjádření řidiče sanitky, který měl nehodu na tom samém místě, a kupuju také s Mercedesem, jo. Akorát, že on převážel pacienta a jel 30. Nejel tak rychle jako ten závodník, který se tam přiřítil po kolejích. Vůbec nejel opatrně. A byl se znám vinným. Tak si to pojďme pustit, protože nám to lidé co napoví ohledně právě toho. Nevím, se to půjde pustit, protože se stříhaná verze. Zkušený řidič záchranky, tady máme nějakýho modulanta. Ach jo. Tak zkusíme. Jakub Polívka se jmenoval, kdo se jmenuje ten řidič, který boural na tom samém místě se sanitkou. A pak máme to video k puštění. Nemám, jak je to možné? Počkejte, já mám ještě jedno. Tak, Jakub Polívka je tady ten řidič, který promluvil. Tady mám nesestříhanou verzi, ale to je jenom obrázek. Tak se podíváme, co tam ještě máme. Jestli to nemáme ještě jednou. Jakube, jako Polívka. To by leda muselo být. Někde. Tady máme macinku. Já vím, že jsem to stahoval dvakrát. A tohle to nevím. Jestli se mi to podaří. Znovu načí stránky. Tato stránka momentálně není dostupná. Načíst. A znovu marně. Marně. Ajaj, tak to nenačtu. No, píšou tady Řidič pražské záchranky promluvil. Ale je tady pod tím úplně co jiného. No. Na AC24. Tak. Bohužel. Nejde mi to nastartovat. Jak je to možné? To je Babiš a Bajaga. To jsou ty dva. A to už je kalendář, tak proč mi to nejde? Mám tady ještě nějaké, nějaký odkaz. Já vím, že jsem to jakoby dvakrát. No ale... Tady. Nesestříhaná verze. Zkušený řidič záchranky si dá... zase reklama nějaká. To je tady zase...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS.
0: Rád.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Když už vaše děti nebudou chtít jít s vámi, když jsou, řekněme, ještě neplnoleté, tak byste si je měli sebou vzít. Pro mě je ta situace složitá, protože já prostě mám tu rodinnou situaci takovou, že nemohu rozhodnout za svého syna. No. Ale za mě osobně jediným způsobem, jaký můžete zachránit aspoň genetické stopy svého národa, je to, že nebudete v té válce bojovat ani na jedné straně. A když už tak na té straně, která je podle mě ta spravedlivá a ta strana, která stojí v současné době na straně přežití toho vašeho genetického kóda, to určitě není nikdo ve Spojených státech, to určitě nikdo není v Evropské unii. A to bohužel nikdy nebude žádná vláda v České republice, kterou tady budeme mít do té doby, než ta válka začne. Takže jakkoliv je to možná nepříjemné, já myslím, že je nejvyšší čas plánovat unikové cesty, tak abyste zachránili aspoň sebe nebo svou rodinu.
3: Tak a já bych tomu dodal ještě jednu věc, jenom velice rychle. Jasně, ale tohle jsou bohatá témata, jak já říkám. Je třeba říct, přesně takhle to bylo na Ukrajině, když začala mobilizace. Kdo šel první v tom roce 2022, koho TCK okamžitě povolili na frontu? Byli to opozičníci, kteří byli proti Zelenského partaji.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné...
4: Tady to normálně padá nahoru dolů. Venku se blízká a prší. No. Tak. Nevím, jestli se vám to tady podaří připojit. Facebook. Ale stále jenom točí kolečko. Tak uvidíme. Já budu jenom trošku komentovat některé věci. Viděl jsem i vystoupení několika právníků, kteří argumentovali. Ku podivu nikdo s tím značením moc neargumentuje. Jo? To je hodně zvláštní, že experti se nevyjadřují, právníci se nevyjadřují k tomu, že Turek jel pruhem, který byl značený i rovně. A ta šipka rovně nebyla škrtnutá. To znamená, že on jel správným pruhem a řeči o tom, že měli nějakým jiným pruhem, no to nešlo, protože to rozřazení bylo už dávno předtím a přejet potom a řadit se nebyl důvod, protože on měl značení rovně doleva doprava. Co byste si z toho vybrali? Rovně doprava doleva. Navíc tam to doprava bylo velice rizikové, protože tam přece jsou auta. Takže hodně otazníků. Chtěl jsem najít toho řidiče, no nenašel. Tam jenom řeknu, že ten řidič si šel sednout na tvrdo, vezli policistu se zlomenou nohou při nějakým zákroku a stalo se jim právě tohleto, že díky sluníčku, možná, ale rozhodně přijel po kolejích, přijel 30, vjel do té

0: křižovatky na červenou a protože se potkal s jiným autem, tak byl viníkem, protože on na tu červenou tam může vjet, ale nesmí způsobit karambol. Čili je plně zodpovědný za důsledky z toho svého chování. Není zproštěn jakékoliv viny a není oproštěn, nemá imunitu, není oproštěn od, nebo nemá privilegia, která by ho opravňovala jakýmkoliv způsobem jako jet na maják, respektive jet na červenou, kromě toho, že má majáky. A protože nemá absolutní přednost v jízdě, tak má pouze přednost v jízdě a to za předpokladu, že ho někdo vidí. A tento případ může být pro posouzení viny Filipa Turka velice klíčové a precedentní, protože pokud už řidič sanitky za toto byl odsouzen, že na stejné křižovatce přijel a vjel na červenou a způsobil nehodu, tak má prostě malér. To je problém. Čili to tak je, ježdění na majáky má nějaké svoje riziko a tento řidič sanitky se vyjádřil bez toho, že je to volič ANO, jo? Bez toho, že by nějak byl na straně Filipa Turka, že v podstatě on ho nemohl vidět, toho sanitáka, protože on tam přiletěl velmi rychle, nebo respektive toho převozce té krve, že on tam přiletěl neskutečně rychle. Pravidla říkají při používání majáků, tak pravidla říkají, že může vjet i na červenou do křižovatky se zvýšenou opatrností a musí si být jistý, že se s nikým nepotká. No a to se nestalo. On jel, jako kdyby měl absolutní přednost v jízdě, to za prvý, a za druhý vůbec neudělal nic pro to, aby neohrozil řidiče na té křižovatce, kteří by ho nemuseli vidět. Což právě se stalo, že jo. No, takže uvidíme, jak to bude posouzeno. A rozhodně to bude asi docela oříšek pro ty posuzovatele. No, ale od toho mám nějaký experty.
1: Keď tu bola Ukrajina, skákali 3,10 m, ale keď sa došlo napadnutiu Iránu, tak sú ticho. Ja som v pondelok skoro spadol zo stoličky, keď sa postavila pani predsednička Európskeho parlamentu Metsola a ona nie že odsudila medzinárodné právo, že bolo porušené zo strany USA, zo strany Izraelu. Ona ešte vyčítala Iránu, že sa bráni. Ja mám doma malú dcerku, ktorá má 10 rokov, tam zomreli dievčatá medzi 7 a 12 rokmi a tu to nikto nič nepovie. To si už robíme srandu z tých ľudí. Takže ja som presvedčený, že v prvom rade musíme odsúdiť to, čo páchajú Američania a Izraelčania. To sú vojnové zločiny. To je agresia. Absolútne nevyprovokovaná agresia. Mňa desí to, aký tu je dvojaký meter. Že v prípade Ukrajiny a Ruska sme tu prijímali také rusofobné a také rasistické normy proti ruskému národu. Ale v prípade Ameriky a Izraelu všetci tlieskajú, že vlastne napadli cudzí štát. Toto je niečo príšerné a toto pokrytectvo treba jednoznačne odsúdiť.
2: Pán Arkto, v prvom rade treba chápať, že jadrové zbranie mnohé krajiny, ktorých režimy sa nám nemusia páčiť, používajú ako odstrašovaciu silu. To nie je tak, že teraz sa tu vytvorila ilúzia zase kvôli americké a izraelskej propagande, že ako náhle by Irán získal jadrovú zbraň, tak teraz zničí celý svet, lebo však viete dobre, že keby zaútočil tej chvíli jadrovými zbraňami, tak by došlo k zničeniu aj Iránu. Takže oni nie sú nejakí sebevražední teroristi, ktorí teraz chcú zničiť celý svet. Severná Korea má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že by teraz chcela zničiť celý svet? Pakistan má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že to je nejaký dokonalý režim, kde by sme mali tlieskať, že to majú? No a Izrael, presne ako hovoril kolega, Izrael tam napadol za posledné mesiace hádam 6 alebo 7 štátov. Vyvraždil tam 70 000 žien a detí v Palestíne. Ale tvárime sa, že to je v poriadku. To je ten správny režim, ktorý môže mať jadrové zbranie. Len aby ten zlý Irán nemal. Prepáčte, toto odmietam. Ja som presvedčený, a to je niečo, čo možno má zaznieť tejto televízii, že Američania sú vydieraní Mossadom, ktorý má Epsteinové spisy a má tam záznamy pedofilných aktivít amerického vedenia. Toto môže byť jediný dôvod, prečo Američania robia momentálne takúto iracionálnu politiku, vraždia ľudí, len aby zmizli z titulkov
3: jednoznačne.
2: Máte pocit, že by Irán ohrozoval niekde na hraniciach Ameriku? Že sa musela brániť?
1: Nie, Irán je niekoľko tisíc mil ďaleko od Ameriky. Kdežto Rusi mali dramatický iný problém, že Západ sa tlačil k ich hraniciám až na Ukrajinu a oni museli reagovať kvôli vlastnej obrane.
3: Ale povedz mi,
1: prečo mali Američania bombardovať Irak, Irán a krajiny Blízkeho východu? Aký na to majú dôvod? A ja vám teraz poviem veľmi úprimne, ja som presvedčený, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Naopak, Ukrajina pod súčasným vedením je najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Európsku úniu. A či už teda ten konflikt na Ukrajine skončí alebo nie, ten militarizmus, ktorý je na Ukrajine, ten banderizmus a neonacizmus, ktorý je tam rozšírený, tá korupcia, tá kriminalita a dneska už otvorená diktatúra pána Zelenského, to sú také obrovské rany, ktoré by mohli priniesť pre Európu, keď tu bola Ukrajina, skákali 3 metre 10.
0: No to je práve to, co by mohli pro tú Európu přinést, jo. Zelenský, přesně jak říká, Zelenský dneska vyhrožuje na 4 světové strany pomálu. Evropa ho platí. Evropa si platí svého kata. Evropa si platí svého nepřítele. Je to stejné modus operandi, jako když nacisti nechali židy, který vyvražďovali, aby financovali kromě války, aby financovali i tu genocidu na sobě samých. Židi financovali, aniž by chtěli, tak financovali druhou světovou válku tím, co jim bylo ukradeno, odcizeno, když přišli do toho koncentráku, protože do vlaku je dávali s tím, že jedou se přesídlovat. Naložili je do bičáků a vyklopili je v tom koncentráku třeba Osvětimi a všechno, co jim ukradli, ať to byly valuty, protože oni je vyzývali, vemte si valuty, zlato, šperky, takový ty startovací majetky, to si vemte, protože to budete potřebovat na těch nových územích. Tak oni se to vzali a oni je o tom ukradli. Současná Evropská unie z penězi daňových evropských poplatníků jak si vyživuje nacistickou hydru na Ukrajině a ta hydra křičí, že pokud válka skončí, to znamená, pokud nás nebudete financovat a my se budeme muset vzdát, tak zažijete peklo, protože my jsme všude. To už dneska se veřejně říká, to už dneska vyhrožuje spousta ukrajinských nacistů. Tím to vyhrožuje Evropanům. Tak může mi někdo vysvětlit, jakou toto má logiku a jak je to dobré, aby jsme to dělali. Proto to zaplať pánbu neděláme a Andrej Babiš se svojí vládou se od toho distancuje. On nebude financovat Ukrajinu. Teď jenom musíme dohledat ty peníze, které tam nadspala Fialova vláda, která je z části rozkradla a tváří se jako, že oni jsou všechno v pořádku. Oni by si měli jít už sednout za ten rozpočet, který tady předložili a pak ještě by tak sprostý, že tím rozpočtem se snažili vydírat vládu. No, hnus Fialovej. To zas velebnosti, to zas bude na Britofálích. Takže tohleto je ten jejich pohled na svět. Takhle oni fungují, protože to je jeden dobytek a lhář vedle druhýho. Celá ta jejich slavná opozice. Evropský parlament, no to je jak by smet v mnohých případech. Někteří ti členové toho parlamentu, tak to jsou náckové už jako takový, kovaní. Někteří jsou jenom přisluhovači, protože je třeba vydírají. Někteří jsou přisluhovači, protože nemají rozum a pochopili věci špatně, že jako jenom ta pevná ruka pomůže. No, ono na něco pomůže, ale ne, není to všelék. Jako. No, dneska Zelenskýho papaláši vojenští vyhrožují Evropanům, že pokud nám nedáte peníze, aby jsme měli co ukrást, tak my vás prostě zničíme. Jo. Pozabijíme, okrademe stejně, ale ještě vás předtím pozabijíme. Takhle by jsme vás nechali, ať chcíplete v koncentráku. To modus operandi je pořád stejné. Nechť si platí svého nepřítele. Proč by si nepřítel měl dělat hlavu s tím, kde na svoje páchání zločinu bude brát peníze? Tak ať to zaplatí ti, kteří trpějí tou rukou toho kata. To je vymyšleno velmi, velmi sofistikovaně dobře. Já navrhuji, pojďme si dát písničku a pak se vrhneme třeba na další téma. Kdo ví? Tak Přemýšlím, co by vás tak mohlo zaujmout. A úplně přesně nevím, která písnička vás potěší. Protože každého potěší nějaká jiná. Aha, písnička se nám dozaběhla.

zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.

No tak jsme si zahráli a Boženka by tady doplnila ještě nějaké další informace, vydané info k 17. červenci. Hlavní zprávy, čekejte, já si přejedu, tak hlavní zprávy, od dnešní noci bude možné na české obloze pozorovat meteorický roj Perseid. Úkaz potrvá do 24. srpna, přičemž jeho vrchol nastane v noci z 12. na 13. srpna. Letošní maximum se sejde s novem, kdy, nebo díky němuž, nebude svit měsíce rušit noční oblohu. Dnes od 13 hodin do půlnoci platí pro celé území České republiky výstraha před silnými bouřkami. Očekávají se srážky až 40 mm, nárazy větru do 70 km v hodině a místy i krupobytí. Osobní údaje 7281 zaměstnanců se kvůli chybě v novém státním vykazovacím systému dostali k jejich bývalým zaměstnavatelům. U nich zasáhl celkem téměř 3400 firem. Mezi zveřejněnými informacemi byla jména, příjmení a rodná čísla. Incident již vyšetřuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Česko a 9 dalších zemí Evropské unie požádali o revizi nového systému zpoplatnění emisí z paliv a v dopravě a vytápění, jehož spuštění je plánováno na rok 2028. Podle současných pravidel by dodavatelé benzínu, nafty a topných paliv museli kupovat speciální povolenky. Autoři petice také navrhují zvýšení počtu bezplatných povolenek pro průmysl. Evropská komise představí kompletní návrh reformy dnes odpoledne. V pražských Nových Butovicích bylo vydáno stavební povolení pro 126 metrů vysoký mrakodrap. Top Tower, který se po dokončení stane nejvyšší budovou v Česku, souhlas udělil Úřad městské části Praha 13. Termín zahájení prací však zatím není znám. Komplex u stanice metra Nové Butovice bude mít 44 pater, včetně 7 podzemních a nabídne přibližně 250 bytů, parkoviště, obchody, kanceláře, kavárny, bar a vyhlídkové plošiny. K budově bude přimknuta konstrukce připomínající vrak lodi, kterou navrhl umělec David Černý a architekt Tomáš Císař. Sázející z Česka vyhrál v loterii Eurojackpot 11 miliard 90 milionů 738, ne, pardon, tak je to špatně, 11 milionů 90 tisíc 738 korun. Ale milion sem, miliarda tam. Takže 11 milionů 100 tisíc zhruba. K trefení hlavní výhry mu chybělo jediné číslo. Stejnou částku získali také hráči z Dánska, Finska a Švédska. Hlavní jackpot ve výši 970 milionů korun nikdo nevyhrál, proto před dnešním večerním losováním kumulovaná částka vzrostla na miliardu 210 milionů korun. Český ústavní soud, pardon, já se musím trošku přesunout jinak. Tak. České, pardon, vydržte. To se skočil úplně někam jinam. Ježíš mankot. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem. To tak ještě není ono. Soud, my jsme tam soud, že jo. Tak, většiny zemí. Český ústavní soud odmítl stížnost anarchisty ruského původu Igora Ševcova, který tak zůstane na vnitrostátním seznamu nežádoucích osob i v šengenském informačním systému. Tento zápis mu znemožňuje vstup do Česka a většiny zemí šengenského prostoru. Policie považuje Ševcova za bezpečnostní hrozbu na základě utajovaných
materiálu, které přímo nesouvisejí s dřívějším obdobím.

0: Izrael jednal také o zapojení českých firem do obnovy pásma Gazy. Přičemž toto palestinské území při rozhovorech s izraelskými představiteli označil za součást země. Na dotazy novinářů, zda šlo o přeřeknutí nebo o oficiální postoj vlády, ministr neodpověděl. Tak, lepší neodpovídat, lepší mlčet. Ne? Asi to. Jak by k tomu ostatní došli a přišli? Tak pojďme se podívat do Europarlamentu, odkud nás bude informovat Ivan David o některých záležitostech, které se pravděpodobně tam zase odsouhlasily. A kam směřuje ta evropská bruselská diktatura, když to takhle řeknu, kam až směřuje, jak je nebezpečná, jakým způsobem tedy nám tady hodlají diktovat.
1: Vážení přátelé, jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou. Bez dohody si půjčují obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie není schopna splácet. Totiž splácet z peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastně formu sankcí proti těmto členským státům. Drze tomu říkají vlastní zdroje. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást. Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových vlastních zdrojů. Má jít například o příjmy z uhlíkového cla, ze zvýšení spotřební daně z tabáku, daň z digitálních služeb, daň z online hazardních her, platba za nerecyklované plasty, anebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. Podle kvalifikovaných odhadů se jedná téměř o 70 miliard eur nových příjmů, které ročně vymůže Evropská unie od členských států navíc. Předsedkyně Evropské komise vyhrožuje, že pokud tyto nové daně nebudou zavedeny, bude nutné navýšit národní příspěvky členských států o 20 až 30%. Na tuto snahu dojde, protože zavádění vlastních příjmů naráží na odpor. Důležité je, jak Evropská komise financí užívá. Velká část jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných takzvaných půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak následně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo financování médií loajálních k perverzním cílům Evropské unie.
0: No, k tomu všemu. Potřebují peníze. Oni totiž se postupně transformují bez toho, že by se nějak konzultovalo, tak oni se opravdu transformují do těch spojených států evropských, protože bez ohledu na to, co kdo chce, tak oni vidí přesně, co chtějí. Oni zneužívají tu svoji pozici takovýmto způsobem. No a nemůže to dopadnout pochopitelně jinak, než že přijde rozpad. Máme tady kauzu, zbrojařskou kauzu. To je pochopitelně kauza, ve které hraje svoji roli i skvoter z Hradčanské 1, protože tam jsou úzké vazby na zbrojaře, no a taky tam probíhá určitý typ finanční spolupráce a tak dál, a tak dál. Mám tady k tomu takové články. Odešlo, i na Strnada došlo. Nikdo není nedotknutelný. Odešlo další trestní oznámení. Podnět na přezkum nákupu vrtulníku od Jaroslava Strnada podal poslanec Mašek za ANO. Celé věci předcházela debata na ministerstvu vnitra, protože se můj text podle Zdislavy Pokorné dostal k rukám Lubomíra Metnara. Tady je deník N. Kdo je tajemný paukner, jehož texty vyzdvihují vládní politici, stopy vedou k agentům.

kultuře a dvěma mužům. No. Co se stalo? Česká republika nakoupila vrtulníky S-70 Firehaf od polského výrobce PZL Mělec a licenčního úpravce United Rotorcraft. Stroje ale dodává firma Česká letecká servisní, vlastněná Jaroslavem Strnadem. Jsou tady k tomu pochopitelně smlouvy. Strnad vrtulníky nevyrábí, to dělají Poláci. Ani je neupravuje. Licenci na model Firehaf drží firma United Rotorcraft. Strnad je podle vlastních slov integrátor, ať už to znamená cokoliv. Za jeden stroj platíme, a teď poslouchejte dobře, za jeden stroj platíme 1 070 000 000 korun. Zakázka byla rezortem Víta Rakušana podepsaná 29. září, tedy 3 dny před volbami. V trendu Strnad vyhrál s nabídkou 3,18 miliardy korun, ačkoliv francouzský Airbus nabízel taktéž nové stroje Super Puma s cenou o 660 milionů korun nižší. Co je ale horší, v totožnou dobu nakupovali stroje Firehaf i Američané. Navíc od totožných výrobců a doba objednávky se liší o pouhé 2 týdny. Město Los Angeles od totožných dodavatelů získalo 2 stroje Firehaf za 610 milionů korun za kus, respektive 29 milionů dolarů za kus, po odečtení místní federální daně a dovozního cla. Jediný rozdíl mezi českým a americkým tendrem je v tom, že Američané nekupovali od integrátora Jaroslava Strnada, proto na jednom stroji ušetřili 440 milionů korun. A kdyby Vít Rakušan nakupoval jako Američané, ušetřil by přes 1,2 miliardy korun. Podle mých informací se nevyšetřuje jen nákup nových vrtulníků, ale i další tender na nákup repasovaných strojů za 1,7 miliardy bez DPH opět od Strnada, jen to zatím nebylo veřejně oznámeno. Nikdo není nedotknutelný. Aby se spravedlnost probudila, stačí pouze nekontrolovatelný tlak. Bez tlaku se skutečně nestane vůbec nic. Podezřelé dotace za 600 milionů korun z éry Petra Hladíka šetří Evropská prokuratura EPO. Nákup vrtulníků šetří Česká policie a Evropský OLAF. Rakušan je totiž nakoupil z fondu RES EU, přičemž to možná opět spadne na EPO a bylo by to pro jakýkoliv výsledek velmi žádaným scénářem. Víta Rakušana šetří česká policie v rámci kauzy B. Stan. Brzy se dozvíme, zda je legální pronajmout totožné kanceláře několikrát a účtovat státu 4násobné nájemné skrze předkládání fiktivních dokumentů. Do firmy B. Stan by také mohli velmi brzy naběhnout příslušníci finanční správy. Vrabci si to už cvrlikají na střeše. Ti, kteří podněty podali, si navíc velmi dobře pohlídají výsledky. Proto je nepodávám já, nemám na to čas ani schopnosti. Nyní přijde ta pointa. Máme tu vyšetřování tendrů za 5 miliard korun, vyšetřování dotací za 600 milionů korun a vyšetřování politické strany, která možná organizovaně a úmyslně vysávala státní rozpočet, aby odkláněla státní peníze do stranické kasy. A mediální ticho je naprosto ohlušující. To ale nevadí. Když média přestanou fungovat, stačí je nahradit. Píše tady Šalom. No, kam se podíváte, tam korupce, korupce, korupce, korupce. Těsně před volbami nebo před odchodem z úřadu byly podepsány různé typy dohod a smluv o nákupech.
Co se týká tedy zbraňových systémů nebo zbraní, nebo toho, co takto obecně nazýváme, tak tady jsou nějaké představy, které jsou naprosto jiné, protože ono kdekdo měl tendenci a byl napojený na nějaké neziskovky nebo na nějaké skupiny, prostě nakupovat co nejvíc draho. Víme, že tam byly podepsané smlouvy na dodávání pistolí, nějakých pušek, nebo bych to řekl, dlouhých zbraní, takhle. Byly tam, a všechno předražené, jo. Dokonce to bylo dražší, než když přijdete vy z ulice a řeknete, já si chci koupit to a to, tak dostanete takzvanou plnou cenu. Žádná procenta dolů nedostanete, když máte jakoby větší odběr, že byste dostali množstevní slevu. Nic takového. Naopak, všechno je dražší, než kdybyste si to normálně koupili. To je, za mě je to úplně tragické, protože to je za bílého světla důsledky do psychiky lidí, kteří to vidí a vědí, že s tím nikdo nic neudělá. Nemluvě o výchově dětí k nějakému spravedlivému systému, který trestá nespravedlivé. Třeba to, že krásce nemá, nebo že lež má krátké nohy. No ale tady praxe ukazuje, že krást a lhát je běžné u představitelů státu. Pávek lže tamhle Fankaře. Tady zase bývalý ministr, teď abych to nepoplet, bývalý ministr vnitra, tak podepsal velice pochybné předražené nákupy zbraní pro policii, a to pozor 4 roky dopředu. To se bude revidovat, všechno se bude muset zrušit. Jo. Podepsali nákupy vrtulníků, které jsou předražené. Všude je korupce, nadsazené ceny, protože tady to jenom začíná, pak přijdou ty realizační strategie. Přijde to, že když to takto nakupují, takže to je, že to je dobře, potom lidi na to koukají a říkají si, aha, tak to je běžný, že se takhle tady krade, no proč by se na to dávali peníze, proč by jsme měli financovat nějaký loupežníky, a sníží se chuť, jak si těch lidí platit ty daně, a z toho pak už je krůček jenom k tomu, aby vymýšleli způsoby, jak by je neplatili. Čili ministr vnitra, který sám krade a je namočen v několika kauzách, to mi řekněte, co to je za banánovou republiku, která si tohle neumí ohlídat, co to je za blázny, jako. Takže hrůza. Tak, co tady máme dál? Ty kluky vedou. Nejsme ve válce. To už jsme tady říkali. Nechceme platit těch 70 miliard, tomu jsme se nepřipojili. No a peníze, které byly deponované pro Ukrajinu, už je nedalo se vzít zpět, protože to Fiala prostě poslal. No tak je potřeba, aby se nám započetli, že? Aby se nemuseli posílat jiné. No, víte, co mají těto dvě ženy společné? Je tedy mladá, s náhlavní soupravou a taková starší, korpulentnější, 30, dejme tomu. Vlavo je fotka riaděcej dispečerky Anny Petrenkovej, která byla o 12 rokov skvor nutena odklonit let MH17 společnosti Malaysia Airlines, který se 17. júla 2014 zrútil nad východnou částí Ukrajiny.
Anastáziu Brezovskou prevezli na Ukrajinu a zabili ju důstojníci SBU střelou do zátilku. Anu Petrenkovou odvězli z riaděcej veže muži Igora Kolomojského, který zorganizovali zostřelení letu MH17 společnosti Malaysia Airlines s Holanďanmi na palube. A nikto ju už nikdy neviděl. Nikto nikdy viac. Obě ženy posloužily a potom byly zlikvidované. Vojenský pilot UKRO Vladislav Vološin, který riadil stíhačku v blízkosti Boeingu, o nějaký čas neskôr náhle spáchal samovraždu. Po havárii povedal svým kolegom pilotom. Boeing bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a potom zmizol. Prečo ukrajinské úrady a Kolomojský, ktorí na jar 2014 aktívne potláčali proruské nálady a slubovali na veľkých plagátoch 10 000 hryven za hlavu každého zabitého separatistu, pripisovali tomuto teroristickému útoku a najmä tomuto malajzijskému Boeingu MH17, který vzletol z Amsterdamu s holandskými občanmi na palube, taký velký význam. Po návratě Krymu do Ruska a začátku postupu směrem k Rusku na Donbase byly voči Rusku uvalené sankce jen symbolické. Holandsko, které se pyšnilo největšou obchodnou bilanciou a predávalo do Ruska syry, kvety, semena a mnoho dalšího za miliardy eur, bylo obzvlášť neoblomné vo svém odmětání uvalení sankcí Evropské unie. Tento trend byl zvrácený zabitím 298 holandských občanů při ukrajinském teroristickém útoku, který celou krajinu uvrhl do šoku. A fungovalo to. Šok byl neuvěřitelný. Už si ho nikto nepamätá, ale až po havárii Boeingu sa začali ukladať prvé ozajstné obmedzenia a sankcie. Petro Porošenko a Igor Kolomojský dosiahli, čo chceli. Holandsko sa následne stalo jednou z najrusofóbnejších krajín v Európe. Najvyššie Európska únia obvinila Rusko z nehody, zatiaľ čo turbíny Boeingu po dopade na zem ještě nebyly vychladnuté a trosky MH17 ještě padaly na ukrajinské domy. Všetko bylo naplánované tajnými službami a vopred dohodnuté vrátaně zapojení médií do protiruské hysterie. Holanďania vyšetrovali tento teroristický útok několik rokov a přirozeně nič nenašli. Hoci bylo jasné, že letadla nad Ukrajinou zostřelila ukrajinská raketa Buk. Čas plyne, ale metody zůstávají rovnaké. Nič sa nemení. No je to tak, že jo. Všichni vědí, že to sestřeli Ukrajinci, protože chtěli něčeho docílit, ale nakonec to přišli Rusům. Hodně zvláštní, že? No. Kolik máme hodin? Dáme si písničku. Nějakou, počkejte, to je moc dlouhý, to by se vám asi nechtělo poslouchat, 13 minut, jednu písničku, to i mě by možná nebavilo, ale já si tady umím pomoct, tak dáme si, to jsme měli. Že to je zamyslím, tak.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Velice povedená písnička, musím říct. Mě se rád ji hraju, moc se mi líbí, protože je to prostě vyjádření toho vztahu otce a dcery, hlavně když vám ta dcera projde rukama úplně od toho pídí žvíčka, toho miminka. Ještě když jste u narození toho človíčka, tak pochopitelně to je umocněno. Pak ho učíte vůbec ty první kroky, aby se najedlo, aby se vykakalo, potom aby kakalo separátně, to znamená už ne do plínky, ale aby třeba do toho nočníčku. Sdílíte s ním spoustu radostí z toho, jak se učí chodit. Potom, když vyzvídají ty děti a mají spoustu otázek, tak vás to trénuje, neskutečně vás to trénuje. Jak vysvětlit někomu, kdo nemá hluboké znalosti a pojmosloví, nějak velice rozšířeno, jak mu jednoduchým způsobem a jednoduchými obraty, jak mu vysvětlíte třeba i složité věci. Jo. Já Elišku neustále vedu k tomu, aby ji netáhlo na záda, aby neměla holý záda. Teď v létě to je pochopitelně s velkou benevolencí, protože když je teplo, tak že jo, to tolik nevadí. Ale hlavně, když je potom chladno, tak aby měla zakrytý ledviny, protože tam je síla každého člověka. Nejenom té budoucí maminky, ale každého člověka. No a teď jsme byli v tom kempu a já říkám, líbíš, vem si mikinu, protože už se ochlazuje, tak a ti netáhne na záda, tak si vem mikinku, protože měla takový krátký tričko. Aby mi nenastydly ledviny, víte, tatínku, abych tam měla teplo, abych mohla mít miminko. A rozjela se debata na toto téma, pochopitelně, že z toho, že kvůli těm ledvinám, tak potom se mi svěřila, že bych chtěla mít miminko. To vás nesmí vyděsit, protože pochopitelně to musíte brát, že ne teď, jo, ale jakože zaplať pánbu za to, že v té holčičce se probouzí taková ta chuť být tou maminkou. No ale hned přichází otázky, že jo. Kde to miminko a tak, tak to jsme si pověděli v tom bříšku a on tam vyroste a nemůžeš mít teďko miminko, protože jsi malá a když to miminko má, je takhle velký, tak by se ti do bříška nevešlo, Eliško. Tak to musím být velká, že jo? No, musíš být kvůli tomu venka, velká. A pak se na vás podívá těma bezelstnýma očima a položí otázku a to miminko vykakám? Je to logická úvaha, prostě máte v bříšku miminko, tak jak se dostane ven, že jo? Tak jsme si museli povědět, že ne nekaká se, ale pipinkou, a protože máš teďko malou, tak pochopitelně to miminko by tam teďko neprošlo, tak musíš počkat, až budeš velká, ale ty ledviny si musíš chránit už teď, aby až budeš veliká, to miminko v tobě mohlo hezky vyrůst a aby bylo zdravý a aby ty jsi byla zdravá. Po celou tu dobu té diskuze jsem se vnitřně obával otázky, která taky se jevila velice logická nebo logickou, a jak to miminko se tam dostane, že jo? Tomu jsme naštěstí unikli, protože šlo hlavně o to, jak se to miminko dostane ven. No ale přijde čas a ta otázka prostě přijde. A teď jde o to, jestli jak k tomu člověk přistoupí. Jo? Jestli k tomu přistoupí jako s tím Ježíškem a s tím Mikulášem a bude to o čápech a o vránách, což už nemůžete udělat takovýto krok zpět, když už v tom bříšku to bylo evidentní. Takže tam potom nastoupí zase vysoká, jak bych to řekl, vysoká logická, no a bude se muset nějakým jednoduchým, ale hezkým způsobem ozřejmit, jak se to miminko do toho bříška vlastně dostalo. A vím, že to je otázka času.
Nicméně vás to opravdu takovéto rozhovory s těmi dětmi na je spoustu jiných témat, jo. Třeba přijde a položí otázku, co to znamená, když je někdo nenáviděný, jo, co je to nenávidět třeba. A jsou to takovéto jednodušší věci, ale je potřeba je, nemůžete si dovolit lhát a musíte jít nejjednodušší, nejlogičtější a co do obratu v fotovkách nejprimitivnějším způsobem, jak tomu dítěti takovéto věci vysvětlíte. Pokud se chcete vytrénovat vkladení a odpovídání na otázky a na dotazy, pak prosím vás, na to máme děti, které jsou zvídavé a které nechceme odbít nějakou blbou, hloupou nebo nedůstojnou odpovědí, protože musíme počítat s tím, že to dítě je v kolektivu, kde jsou různé názory, moudra, která děti přinesou z domova nebo Bůh ví odkaď. Pak tady je výchovný systém, kde pochopitelně dneska už to není tabu a ty děti se o těch věcech učí. Na můj vkus třeba někdy brzy, ale pokud to nejsou nějaké LGBT techniky a ideologie, ale je to zase o lidském, přiměřeném, jednoduchém výkladu, tak je dobře, že těm dětem se to řekne. A tady, když vy si to ujednodušíte a to dítě odbídete tou vránou nebo tím čápem, tak logicky za pár měsíců nebo v horizontu jednoho, dvou let budete za idiota, protože vy jste mu říkali o nějakým čápovi a vůbec to není pravda. Jak vám to dítě má potom věřit v jiných oblastech? A jak mu vysvětlíte, že toho čápa jste použili, protože bylo malé a vy jste mu nechtěli vysvětlovat citlivá témata? Pokud obecně ve společnosti panovalo tabu a děti se o těchto věcech učili v 8 třídách, tak to už jsou děti, které jsou schopné pochopit, že když jim bylo 5 a ptali se na tyhle ty věci, tak bylo logické, že se jim to takhle zmatla. A zasmějou se tomu. Ale když to dítě za půl roku se dozví, že s tím čápem to je totální hovadina, a když teda nebudete za lháře, tak minimálně budete za velmi hloupého rodiče, který si myslí, že to je ten čáp. To by mě tatínku zajímalo, jak vůbec ta maminka jako mohla být těhotná, když ty věříš na čápa. Ještě z vás udělá pitomce, že asi musel zaskočit někdo jiný. Takže dětem nemůžete lhát. Můžete jim jenom zjednodušovat ty odpovědi, ale musíte držet principiální linii. A to si myslím, že dělá rodiče rodičem. Rodič je proto dítě opora, skála, pevný bod. Je to pro něj bytost, která mu poskytuje bezpečí a musí cítit lásku, že je milováno a proto se vždycky přijde schoulet do vaší náruče. Pokud toto propásnete, tak brzy se bude choulet v náruči drog, v náruči paret, v náruči neziskovek, v náruči nějakých LGBT ideologií a podobně. To znamená, ptáme-li se a klademe-li si otázku o nějaké prevenci proti těmto zrůdnostem, tak je to upřímnost, láska, pochopení a nepociťovat nedostatek času s dětmi si na rovinu o těch věcech povídat. Nemůžete dítě odbít. Ano, někdy se stane, že řešíte něco důležitého a dítě přijde s otázkou. Můžete to oddálit. Ale pozor, pokud to řekne, prosím, za chvilku to vyřešíme,
tak jakmile dokončíte tu důležitou věc, kvůli které jste se nemohli věnovat svému vlastnímu dítěti, tak to musíte být právě vy, kteří už jsem k dispozici, pojď, pověs mi, co tě trápí, pověs mi, co se chceš dozvědět. Vy musíte být iniciativní. Je to otázka dohody a dohody, která se dodržuje. A když slíbíte, musíte splnit. Když slíbíte, že se mu budete věnovat, nemůžete ho potom očůrat a nějakým způsobem z toho se vysmeknout. My jsme byli v těch jižních Čechách a Eliška se mě ptala, jestli pojedeme na kole. Já říkám, jo, pojedeme. No tak museli jsme jet. Prostě nemohl jsem jí říct, že pojedeme a potom si nevzít přilbu a nejet. Tak si měl rovnou říct, nepojedeme. A ona by jela sama, po kempu by si jezdila, ona si jezdila sama, ale s tím, že pojede s tatínkem na Borůvky se podívat do lesa, tam za rybník, takže okolo Staňkovského rybníka je spousta lesů. Takže to probádáme a byť se mi moc nechtělo, protože kousali o vádi, tak zrovna v tom lese, tak ale musíte to absolvovat. Prostě přesto nejede vlak. A to, co můžete dát tomu dítěti a nedáte mu to, protože jste neměli čas, už nikdy nedoženete. A co je na tom nejhorší, že pokud to budete notoricky zanedbávat, tak to dítě ztratíte. Ztratíte ho, protože ono ve vás nebude vidět ten pevný opěrný bod. Ono ve vás nebude vidět toho, na koho se dá spolehnout. Protože když vás nejvíc potřebovalo, tak vy jste ho odmítli, odbili, nevěnovali se se mu. Z vašeho pohledu to byla malichernost. Z vašeho pohledu to nebylo důležité. Ale z pohledu toho dítěte. Pokaždé, když od vás něco chce to dítě, vždycky je to jeho nejvyšší priorita. Děti v tomhle neumí rozpoznávat, neumí dělit priority. Pro ně, oni žijí tady a teď, to znamená to, co teď prožívají, to je pro ně otázka nejvyšší priority. Oni nemají žádnou jinou. Oni se neotáčí do minulosti, jaký to bylo, když ne. Tady a teď. A do budoucnosti, no tu ještě neznají. To si neumí představit. Možná, že se na něco těší, třeba do školy, na Vánoce, já nevím. Ale rozhodně pro to dítě, když vás jde o něco požádat, tak je to pro něj nejzásadnější věc, kterou teď momentálně řeší. Byť je to banalita. Z našeho úhlu pohledu. Přátelé, já slýchám z mnoha stran a musím teda říct, že když vidím Elišku v kolektivu dětí, jak je iniciativní, jak až někdy má velkou tendenci ty děti jako k něčemu organizovat, jo, jakou iniciativu jak vynakládá v tom kolektivu, aby se něco dělo. Jo. Tak z ní mám radost. A když vidím, s jakou vervou do všeho jde, tak z ní mám radost. A když vidím, jak ty děti některý jsou unuděný, že musí žít, jo, tak je mi z toho smutno. A musím říct, že už mi hodně lidí řeklo, že Eliška je teda hodně, hodně dobře vychovaná, že jako každý dítě pochopitelně má občas nějaký rozmar. Ale obecně jako platí za velice vychovanou a je hodná. Je to tím, že to dítě je přes všechny jako patálie, kterýma prošla třeba za poslední rok, tak si myslím, že to na ní nezanechává nějaký negativní důsledky, protože jedna věc a ta nejdůležitější, ta se prostě nezměnila. Že platí, co se slíbí, platí to, že
má péči, může se opřít od toho rodiče, ví, že je milována, a proto dítě je to strašně důležité, si myslím. Každý z nás jsme měli nějaké dětství. To milována neznamená, že má všechno, na co si ukáže. O tom to není. To je jenom prostě o tom, že s tím dítětem se můžete bavit už de facto si jako dospělým člověkem. Když si tohleto nastavíte, tak a dostanete se do té fáze, že můžete komunikovat s tím dítětem absolutně de facto ovšem, pojď, pomůžeš mi, uděláme si salát okurkový. Jo, já už jdu, tatínku. A už jde pomáhat. Nakonec nepomůže skoro s ničím. Spíš vás pochopitelně zdržuje, že jo. Ale je důležité to dítě zapojit. Je důležité, aby ono si uvědomilo, že je součástí té rodiny, že má nějaký přínos do toho společného soužití, že je potřebné a že je opět zase milované. Mluvil jsem tady o tom v jiných pořadech, že když rodič není užitečný pro to dítě, tak se nemůže divit, že nemá autoritu. A že to dítě jak si nechává toho rodiče úplně bokem, a pak ten rodič přichází a chce to dítě vychovávat. Jo. Tatínek ho nenaučil nic. Vy jste viděli, jak Eliška zatlouká hřebíky? Se jí strašně líbí zatloukat hřebíky. Zatloukat kolíky u stanu. Je to komický, jestli kladívkem to není. I pro zkušeného člověka ty kolíky jsou takový slabý a různě se točejí a tak. Takže, ale je to srandovní, pochopitelně všecko mnohem díl trvá. Ale to dítě se realizuje a prostě pracujete s ním společně. Já jsem vděčný svému tatíkovi, že mě jako malý, bylo mi jako Elišce, bylo mi ještě možná o rok míň, už mě bral do garáže a podával jsem mu klíče, tady to podrž, vysvětloval mi, co dělá, proč to dělá. To je dost důležitá fáze rozvoje toho dítěte. A to, že s tím dítětem můžete potom řešit, třeba i to, že je zlobí, jo, tak můžete to s ním řešit v klidu. Jako kdyby zlobil dospělý člověk a vy mu v klidu řeknete, co proti němu máte, respektive v čem se dopouští toho přešlapu. A proč je to přešlap? Ať si toto dítě urovná samo, nemusíte ho mlátit, nemusíte ho k ničemu nutit. Prostě si s ním jenom o tom popovídáte. A když to dítě není hloupý, tak pochopitelně, a není to draveček, jak se říká, jo, tak ono si udělá ten názor a ví, co je dobré a co je špatné. A to je to nastavování těch hranic. To vymezování toho prostoru v té společnosti, ať je to společnost jako rodina, ať je to společnost jako školka, ať je to společnost škola, ať ta společnost má tvar, dejme tomu, nějakého hřiště, kde si ty děti hrajou. Prostě jsou to situace, jsou to prostředí, ve kterém to dítě se pohybuje a v těch prostředích to dítě musí znát způsob svého chování, který je společensky jaksi únosný a odpovídající. U mnoha dětí vidím, že toto nemají nastavené. Ty děti si dělají, co chtějí. Bohužel často ubližují ať svým rodičům, ať svým babičkám, ať dětem okolo sebe. Je to proto, že není nastavený vztah mezi rodičem a dítětem. Žijou vedle sebe. Já tady nechci mudrovat, protože tuhle tu roli, kterou dneska já vám tady představuju, vůči mým starším dětem, tak plnila moje tehdejší manželka a to nebyly její děti, to byly moje děti, které
mi soud přiřknul, abych je vychoval v nějakých, když jim bylo 10 a 13 let. A tu etapu, když byli malí, když byli v tom jako první třída a tak, tam mi bohužel byla odepřená, ale potom tady to citlivé období toho dospívání, tenkrát z mých časových jaksi nedostatků řešila ta moje manželka. A já jsem mi za to nesmírně vděčný, protože ona to odsuplovala za mě. Já bohužel tuto propás u těch dětí. Oni mě respektovali, do dneška máme hezký vztah, to je všechno v pořádku, to ano, ale já jsem si to neužil, jako u té Elišky prostě. Takže pak najednou budete bilancovat a vlastně zjistíte, že to nejhezčí, co jste mohli v životě prožít, to jste věnovali svému zaměstnavateli, svému podnikání a přišli jste o to. To nejhezčí, co jste mohli prožít se svými dětmi, tak doufejte, že se vám povede prožít se svými vnoučaty, alespoň. Budete-li mít štěstí. A já si myslím, že to je právě o tom, aby ten svět byl hezčí a aby nebyl tak dravý, aby byl víc zlištěný. Svět k tomu spěje, ať si o tom myslíme, co chceme, tak svět k tomu spěje, ať je to po té, řeknu, stránce spirituální, jak můžeme říct, duchovní, nebo ať je to i v tom opravdu ostrém vyústění. Jo. My tady dneska máme Evropu, která je ovládaná nacismem, tedy satanem. Je to období, které jaksi opět předchází velké porážce. Ovšem ta porážka už nebude dočasná, ta porážka bude věčná. Aby byla věčná, musí se provést mnohem důsledněji, promyšleněji, tedy nejenom silou, ale také umem, odhodláním, s obrovským množstvím důkazů. Tedy musí být to provedeno tak, aby neměli ti satanisté kde se skovat, aby nemohli někde přežít, aby nemohli odejít do nějakého Švýcarska, Latinské Ameriky a tam prostě přežít, dožít, ta generace dožije a pak ty děti naimplementovat zpátky třeba do té Evropy pod cizími jmény a tak dále. Tady vidíme Uršula, dědeček nacista, Merz, dědeček nacista, zakladatel Evropské unie, nacisti, satanisti a tak dále, tak dále. Čili ti náckové tady organizovali to období po té druhé světové válce. Oni si ho zorganizovali tak, aby pokud možno se jim nic nestalo. Aby odžila ta generace, která je znala a mohla by na ně ukázat prstem. A teď, když odžila ta generace, tak si myslí, že znova ohloupnou generaci, která nezažila nacisty v akci. Jenom by se o tom mohla dočíst. A proto děláme ty pořady tady, aby jsme identifikovali, co to ti nacisté jsou, ten fašismus, co to je, ten satanismus, o co usilují, že se stačí podívat do dějepisných zápisů o tom, jak šel k moci Hitler, jak nacisté získávali pozice v tom Německu, jakým způsobem likvidovali nepohodlné, jak je nejdřív zesměšňovali a pak je likvidovali úplně brutálním způsobem, jakou genocidu vlastně vytvářeli. To všecko máme k dispozici, to je slabikář toho, co se můžeme naučit, aby jsme je dokázali rozpoznat, aby jsme je dokázali identifikovat a aby jsme to zlo, pokud ho nechceme zažít, tak aby jsme ho na něj
dovedli ukázat prstem, aby si řekli, ano, to je přesně ono. Toto se už jednou, minimálně jednou odehrávalo. Je to před nějakými 90 lety a nebo před 100 lety a už jsme to prožili. A nechceme to znovu prožít. Proč bychom měli ty chyby opakovat? To, že Stalin nebyl v pozici, aby proti dalším třem spojencům, kteří se těmi spojenci stali jenom na oko, a hlavně proto, aby Stalin nebyl ten, který bude diktovat podmínky toho poražení, aby Stalin nebyl ten, který bude samojedinou velmocí, která vyhraje, a tudíž vyčistí tu Evropu en bloc, nikdo ho nezastaví, tak si vemte, jak se dostala Británie k tomu, že byla vítězná mocnost, jak se dostala Francie k tomu, že jak se dostali USA, no, ještě se mezi ně počítá Čína, ale s Čínou se vůbec jako nikdo nebavil, že jo. Takže oficiálně jsou 4 vítězné mocnosti. Jak se plive a šlape po té dokumentaci a po těch všech dohodách, které vznikly mezi těmito spojenci. A zase, jak Západ, který podepisoval se Stalinem v roce 1944 dohody o tom, jak bude uspořádaný svět po válce, v době podepisování těchto smluv už dávno organizoval operace, které měly být v rozporu s těmito úmluvami. A ty úmluvy sloužily pouze k ukolébání toho Stalina, aby si myslel, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Takže všechno velice jaksi se opakující stále dokola a my děláme, že to nevidíme. Ten Luboš Blaho to tam krásně všechno pregnantně shrnul. Proč se vytváří dvojí metr? Dvojí metr se vytváří proto, aby se určité typy jednání a chování onálepkovali, že jsou špatné, a jiné, aby se považovali za to správné. Dvojí metr umožňuje na jednu věc nazírat pozitivně i negativně a pak už záleží jenom na tom, kdo ji páchá. A když nebudete mluvit přesně o těch věcech, ale budete tomu dělat marketing, no tak pak tady vidíme, že Evropané financují svého kata v tom Kyjevě, ničí svoje ekonomiky, protože Katan jim zničil ropovod, respektive zavřel ropovod a zničil plynovod, a oni tomu tleskají a oni ho povzbuzují, a když náhodou ta klaka netleská, tak on začne vyhrožovat. Jeho soukmenovci vyhrožují Evropanů, že pokud ta válka dopadne tak, že Ukrajina prohraje, tak my vás tady zničíme. Jednu zemi po druhé, protože my jsme všude. Vždyť už to zaznělo, tyhle ty všechny věci. Evropa vymýšlí, jak obstará další peníze od občanů Evropské unie na to, aby mohli financovat Führera v Kyjevě. Přijde vám to logický. Proč se proti tomu lidé nevzepřou? Proč to lidé trpí? Protože tady ještě u nás nepadají rakety, tak proto jako to. A když Babišova vláda řekne, že nebude posílat peníze na Ukrajinu, tak tady půlka národa je na nohou a odsuzují Babiše. Jestli ten Babiš udělal něco špatně v minulosti a že toho nebylo málo, jsme tady kritizovali na Midgardu, tak ale teď si myslím, že si to odpracovává a velice, velice tvrdě to odpracovává. Jestli veřejně přiznal, že prohráli volby díky tomu, že za covidu věřili blbům a nechali se manipulovat a ovlivňovat rádoby expertama, kteří nebyli expertama. Sami tomu nerozuměli a nechali se ovlivnit. No tak teď se to asi nestane. A do toho zapadá kauza Turek, jo. No, takže mluvil jsem tady o tom, jo. Říkal jsem, že
minimálně prostě to je zavinění na obou stranách. Ale ono se brzy ukáže, že to zavinění bylo jenom na tom řidiči, který byl v tom voze, který převáží krev. Teď je otázka, jestli mohl použít maják a houkačku, jestli to měl schválené, protože on, když dostává jízdní příkaz k tomu převozu, tak se tam přímo uvádí, jestli může nebo nemůže, nebo jestli má jet nebo nemá jet pod houkačkama. I když dostane příkaz, že má jet, a to takhle, a ten příkaz pod houkačkama se dává zpravidla a zásadně jen tehdy, pokud převáží krev, kterou potřebuje pacient, který leží na operačním stole. Pokud převáží nějaký krevní vzorky z laboratoře do laboratoře, nemá oprávnění vůbec jet na houkačky. Jestli převážel nějaký biologický materiál do laboratoře, z principu se nedává houkačka. Nemá povoleno jet pod houkačkama. Jedině, že by převážel z letiště třeba orgány, které se transplantují pacientovi, který leží na tom sále už připravený, tak pak se jede pod houkačkama a v tom příkaze on to má. To je jedna věc a i když jede pod houkačkama, tak nemůže vletět do té křižovatky 60-90 prostě. On stále nese odpovědnost za to, jestli tam někoho sestřelí nebo ne. I když ho někdo nabourá, i kdyby ho někdo naboural, tak on je za to plně zodpovědný, protože on jde na červenou. On nemá právo absolutní přednosti. On má pouze právo využívat svým způsobem určité prostředky k tomu, aby si zrychlil tu dopravu, ale nesmí nikoho ohrozit. Filip Turek navíc jel pruhem, jak jsem řekl, tam záběry z té křižovatky, který mi dneska někdo poslal, tak záběry z té křižovatky ukazují, že za běžného provozu tím pruhem z 10 aut 9 jede rovně stejně jako Turek a jenom jedno odbočilo. Proč? No protože taky to tam značené. Protože tam jsou šipky rovně a doprava a pak jsou tam a mezi nima jsou šipky odbočovat doleva. Tak co vám z toho vyplývá? Že to je pruh, ze kterého můžete odbočovat na obě strany a jet rovně. Protože žádné ty rovné šipky nebyly přeškrtané. A nejsou dodnes. A lidi tam normálně jezdí tak, jak jezdí. Z 10 aut 9 jede rovně a jedno odbočuje doleva. To je stav. A do takovéto křižovatky vletí dejme tomu pracovník nemocnice, který řídí auto, které je označeno převoz krve, jede na majáky a houká, má oranžový mundur, takže se cítí, jako že zachraňuje život, no a tak trošku přepaluje tu situaci. Ale to ukáže všechno vyšetřování. Bohužel, pokud nebude Turek odsouzen k smrti upálením, tak stejně opozice bude křičet, že to bylo zaplacené. A pokud ho odsoudí k trestu smrti upálením, tak se budou dožadovat, aby ta polena nehořela příliš rychle, aby Turek pořádně trpěl. A jak to, že nemá na hlavě trnovou korunu? Oni prostě pořád budou ječet. Filip Turek, já si myslím, že teď je to pro něho nepříjemné. Navíc bylo velmi kladně hodnoceno několika expertama, že tedy byť byl možná otřesený psychicky, co se stalo, tak ale okamžitě běžel na pomoc tomu řidiči. Čili nehrál si na papaláše, který se radši nebude ukazovat. Já si myslím, že Filip Turek nebude označen za jediného viníka té nehody. Předjímám, ale myslím si to. Nebude jediným viníkem té nehody a možná nebude vůbec viníkem té nehody.
Po prozkoumání toho vodorovného značení, po potvrzení, že nejel na červenou, ale zelená, možná blikla žlutá, a že jel do 50, tak za co ho chcou trestat? Že přehlédl vozidlo záchranné služby, které jelo jako hovado? Pardon, ne vozidlo záchranné služby, které jelo po kolích s hukačkama a něco vezlo. Čili nebyla to záchranka. A znova opakuju, ten řidič, který 17.7.2007 se stala ta nehoda, jo. 17.7.2007 se přesně na tomto místě stala úplně stejná nehoda. Záchranka jela 30 km rychlostí.

podmínka. No rozhodně ztratil zaměstnání. Pan Polívka se jmenoval. Bohužel ten stream nemůžu rozjet. Takže on to tam vlastně popisuje a on prostě říká, že on, jakožto volič, ano, tak ale podle té situace vůbec nevidí jako viníka Turka, protože ten řidič, co jel na majáky, tak musí dbát veškeré ostražitosti. A všechny nehody jdou za ním, které způsobí tím, že jel na červenou. Jakmile jedete do křižovatky na červenou, tak vás nespasí vůbec nic, ani ten maják. On vám pomůže, ale nemáte imunitu. Nemáte imunitu. Máte pouze oprávnění na tu červenou do té křižovatky vjet s tím, že důsledky plně nesete vy. Je to svobodná vůle. Vy můžete zůstat stát na červenou, přestože máte majáky. A nebo můžete jet, protože ten maják vám to umožňuje, ale maják z vás nedělá vozidlo absolutní přednosti. To je tak, no. Těch vozidel s absolutní předností je velice málo. Myslím, že to je, že jsou to za určité, takhle, a ještě jsou to za určité, pouze za určitých okolností jsou to policisté, vojenská policie za určitých okolností a za určitých okolností hradní stráž. A jenom za určitých okolností, ne vždy. Takže ta vozidla s absolutním právem přednosti, záchranky tam teda nejsou. No, to se trošku rozpovídali, ale ono to vůbec nevadí, protože si myslím, že to všechno k tomu patří. Možná bychom se mohli podívat na nějaké dotazy. A mám tady, je to těžké téma. Z CERNu jeden odborník má zvláštní názor. Já to nechci tady vlastně rozebírat teď, protože to je opravdu veliké téma. A v Německu třeba například, jo. V Německu podle toho, co vyšlo na necenzurovanépravdě.cz, tak v Německu vedou nějaké statistiky, které sice nejsou zveřejňované. Spadl panel. Tak si ho obnovíme a uvidíme. No a děje se něco? Aha, už se to děje. A ta statistika říká, že znásilňování žen v Německu migranty je velice populární záležitost. A že to není vůbec malý problém. Že ten problém je mnohonásobně větší, než by si kdo vůbec jako dokázal představit a nebo chtěl přát. Já tady vidím, že mi to tady nějak nenaskakuje, nevím proč. Tak uvidíme. Kolečko se točí, jestli se mi to tam nakonec Japonec nic se neděje, tak ještě to dáme jednou. Tady to necenzurované. To je právě to, že některé ty servery jsou atakované různými způsoby tak, abyste tu zprávu si nemohli zveřejnit, abyste ji nemohli se jí věnovat a přečíst. No, koukám, jestli už to mám. Co nepíšete, nějaké další dotazy, krom těch, které mám? Tak. Německo. Nové statistiky ukazují, že každý den jsou hromadně znásilněny více než dvě ženy. Tyto pravidelné statistiky, které ukazují rostoucí počet hromadných znásilnění,

0: sice ukazují, že většina těchto násilníků jsou cizinci, nicméně i mezi Němci zřejmě figurují spíše ti, kteří se jmenují Mohamed, Ahmed, Omar či Abdullah. To alespoň před několika lety zjistila AfD poté, co si ze statistik kriminálních Němců nechala zjistit pouze křestní jména pachatelů. Následující statistiky tak berte s velkou rezervou. Hromadná znásilnění nemuslimek jsou pro muslimy typická, následují tak pouze vzoru svého lži proroka Mohameda, který se spolu se svými kumpány na dobývaných místech choval úplně stejně. Lze předpokládat, že ne všechny případy jsou hlášeny, takže celkově jich bude zřejmě mnohem víc. Pachatelé totiž často obětem vyhrožují a ty se pak bojí promluvit. Statistiky tak berte spíše za silně podsazené. Podíl cizinců zapojených do skupinových znásilnění dosáhl v roce 2025 rekordní úrovně, když dosáhl 53%. Celkem bylo v zemi skupinově znásilněno 751 obětí. Data pocházejí z reakce německé spolkové vlády na parlamentní žádost Alternativy pro Německo AfD. Podle statistik 53% podezřelých, celkem 574, nemělo německé občanství v případech skupinového znásilnění. Podle národnosti pocházelo 110 podezřelých ze Sýrie, 64 z Afghánistánu, 46 z Iráku, 44 z Turecka a zbytek z jiných zemí. Zvláštní, že tady není nikdo z Iránu, nikdo z Ruska, ne? Samý jako zvláštní země. Mezi oběťmi bylo 80% žen s německým občanstvím. Ačkoliv zpráva uvádí, že 509 podezřelých pocházelo z Německa, údaje o možném migračním pozadí mezi německými občany nebyly zaznamenány samostatně. Předchozí studie ukázaly, že při analýze křestních jmen podezřelých ze skupinového znásilnění je celkem 75% skupinových znásilnění spácháno osobami s cizím křestním jménem. Vysoký počet cizinců zapojených do případu skupinového znásilnění přichází v době, kdy bylo stále více cizinců naturalizováno jako němečtí občané. V posledních dvou letech jsou počty těch, kteří získali občanství, rekordní. Miliony migrantů mají také dvojí občanství a kdykoliv někoho znásilní, zabijí nebo okradou, jejich zločiny jsou ve federálních statistikách kriminality evidovány jako zločiny Němců. AfD požaduje, aby ministerstvo vnitra začalo rozdělovat statistiky kriminality nejen podle občanství, ale také podle migračního původu, což by německým úřadům umožnilo určit úspěšnost integrace a míru kriminality mezi německými občany s cizím původem. Ačkoliv je tato záležitost na politickém programu již léta, je zřejmé, že chybí účinná politická a právní opatření k prevenci těchto zločinů, řekl politik AfD Stepan Brandner pro Welt. Reagoval také na to, že 72% všech vyřešených případů se týká podezřelého, který je policií již znám. To ukazuje zjevné selhání soudnictví, bezpečnostních orgánů a politiky. To vyžaduje důsledné stíhání, rychlejší postupy, přísnější sankce a v případě zahraničních pachatelů důsledné ukončení pobytu. Pouze tímto způsobem mohou být ženy účinně chráněny před takovými činy, uvedl Brandner. Během zasedání v Bundestagu začátkem tohoto měsíce popsala vůdkyně Alternativy pro Německo Alice Weidelová případ z Norimberku, kdy migranti ze Sýrie, Iráku, Pákistánu a severoafrických zemí podávali nezletilým dívkám drogy a nutili je k prostituci. Její projev byl v plenárním zasedání přijat hlasitými protesty, včetně smíchu. Podle oficiálních zápisů Bundestagu se konkrétní poslankyně Katrin Fey z levicové strany zasmála právě tomuto bodu projevu. Tady je teda asi v němčině. Zkusíme, jestli nám to pojede. A jestli tam budou titulky.
1: Am Hauptbahnhof von Nürnberg.
0: Titulky nemají.
1: Am Hauptbahnhof von Nürnberg. der Heimat des CSU-Vorsitzenden Markus Söder machen Migrantenbanden minderjährige deutsche Mädchen mit Drogen gefügig, um sie als Sexsklaven zu...
0: Tady se ta holka smála. Já si myslím, že asi bude nutné, aby si ji taky nějaký migranti skupinově podali. To je totiž asi tak to nejlepší, co bych těmhle těm blbunkám přál. Teď tady máme, jaký je váš názor na prezidenta Petra Pavla? Jsem s ním nadmíru spokojen. Jsem s ním spokojena, i když s výhradami. Nemám na něj nějak vyhraněný názor, nejsem s ním spokojen. Nikdo horším na tom postu ještě nebyl. Nebo chcete, abychom přijali euro? Ano, ne, je mi to jedno. Zajímavá témata. No, máme kolik času, tak se pojďme věnovat ještě hormuzskému průlivu, protože na to pak navážu odpovědí na dotaz, který pochopitelně mi přišel. A těch dotazů je víc, ale ten jeden vystihuje ty všechny. Tak. Ukázalo se, že jakákoliv jednání zdravci jsou úplně mimo rámec nějaké diplomatické noty protokolu mezinárodních diplomatických pravidel a podobně. Západ, a je to jedno, jestli to jsou USA nebo kdokoliv jiný, Evropská unie, členské země NATO, čili příslušníci, které, nebo subjekty, které řadíme pod název kolektivní západ, ve chvíli, kdy s vámi podepisuje jakoukoliv úmluvu, tak už ví, že jste natolik hloupí, že vás můžou oblbnout jedním podpisem a vaši naivitu strestají tím, že zneužijou vaši důvěry. Byla to Istanbulská dohoda, sloužila jenom k tomu, aby se získal čas na vyzbrojení Ukrajiny. Minské dohody, kde už to přiznali i aktéři Porošenko, Merklova, francouzský, který u toho byl prezident. To jsou, a teď pochopitelně jsou to ty dohody, které se váží ke sjednocení Německa. No a když se podíváme na to, že bylo podepsáno něco, co jenom tvořilo nějakou možnou cestu k dalším krokům, které by možná mohly přinést nějakou dohodu, tak okamžitě prostě začne Západ diktovat. A tady bych souhlasil s Lubošem Blaho právě v tom, že americký deep state a američtí představitelé, včetně Donalda Trumpa, jsou natolik vydíráni Mossadem, natolik účinně přes Epsteinovy spisy, jsou natolik vydíráni, že dělají a skáčou úplně všechno tak, jak si to přeje Izrael, Ježíšmarja. Ono je to v obojí, vod i. Takže tak, jak si to přeje Izrael. Na Taniuha byl vydán zatykač, takže ten už je pod zatykačem. Ovšem to pochopitelně v některých případech je oprávněné, někdy to neoprávněné. Prostě byl na něho vydán zatykač. Pro genocídu a válečné zločiny. Izrael chce, aby USA vlastně rozpoutávali a neustále ty rozmíšky a ten horký konflikt, aby udržovali. A aby vyčerpávali ten Irán z těch zbraňových zásob, které má. Izrael vůbec nechápe, že zatímco oni střílejí a používají munici a všechno to, co nakoupili nebo ukradli, ale mají to ve skladech a z těch skladů jim to ubejvá, tak nechápou, že do skladu Iránu neustále ty zbraně jsou doplňovány. Zatímco zbrojaři v Americe nemají z čeho a v podstatě Amerika má k dispozici pouze to, co stahuje z Evropy. To znamená, že to, že stáhli určitý typ kontingentu z mnoha evropských zemí, tak s ním stáhli pochopitelně i určité typy raket, protože jejich sklady už zejí prázdnotou. Co se týká výroby, tak výroba je velice pomalá, protože chybí suroviny, chybí čipy, chybí spousta komponent. A proto i fingovali dodávku těch 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu a cestou byly zničeny ruským útokem speciálních jednotek. Čili v podstatě melou z posledního a nutěj tu Ameriku, aby ona se toho účastnila, protože co dělají dravci, co umějí velmi dobře? Dravci velmi dobře umí páchat zlo rukama druhých. Proč oni by si měli tu karmu poškodit? Takže to vidíme dnes a denně. Amerika neví, kam má dřív skočit, jestli má dělat tohle nebo támhleto. Je tam spousta rozporuplných jakýchsi iniciativ a snah. Kongres schválil, že už žádnou munici, nic, prostě, že ty peníze už na tu válku s Iránem nedají ani cent. A přesto koukejte. To znamená, že Donald Trump a jeho vedení jdou přes tenkej led a i proti vlastnímu kongresu porušují to, co kongres vydal jako závazné nějaké protokoly, tak i přes zákaz kongresu oni dál tam ostřelují všechno, co můžou. Proč? Protože si to přeje Izrael. Na druhou stranu je to dobře, protože ten region oni vyčistějí jak od Izraele, tak ho brzy vyčistějí i od Američanů. A může být, že přenesou váhu toho válčení až do Ameriky. Ale to je otázka, to všechno se může vyvinout. Takže Amerika momentálně sice říká, že se stahuje z Ukrajiny, ale na Ukrajině operují specialisté, kteří používají zase jiné ruce, ruce Ukrajinců a živou sílu Ukrajinců a Britové, kteří tam operují, a pak žoldáci z mnoha zemí. Takže to řídí zase Američané. Takže Amerika válčí na mnoha bojištích za situace, kdy ekonomicky je na tom velice, ale velice špatně. Hormuzský průliv. Dokud nebude otevřený Hormuzský průliv, tak nebude důvod, aby cena zlata šla nahoru. To je bohužel souvislost, která trošku teďko brzdí ceny zlata. Cena, takhle, co způsobuje pokles ceny zlata a to, že se nám zastavil jakákoliv prognoza růstu. Jsou tam dva základní aspekty. Lidé se ptají, jestli to zlato mají prodat nebo mají ho držet. Samozřejmě držet. Jenomže, pozor, já vás seznámím trochu s legislativou, která se ohledně nákupu a prodeje zlata připravuje a z části už se začíná zavádět. A když dopovím tady toto. První je, že se zastavil pohyb zboží. To, že se zastavil pohyb zboží díky Hormuzu, nebo skoro zastavil pohyb zboží, znamená, že ekonomiky stagnují a v podstatě zastavil se ten, celý ten problém se jako kdyby teďko zastavil, ale on se jenom oddaluje, jo. Takže to, co mělo tlačit cenu zlata nahoru, momentálně nefunguje, protože ty ekonomiky a ty to běžné fungování, ať se to týká měny, bankovnictví a podobně, tak jsou narušeny právě tím zastavením, výrazným přibržděním mnoha mnohým útlumem obchodních aktivit. Druhá věc je ale, že se vyprodávají papírové zlato se vyprodává. Čili poukázky o tom, že jsem si zaplatil nějaký fyzický kov, je někde skladován a bude mi dodán. My jsme si vyprávěli o tom, jak to je vlastně, že to jsou nesmysly, ale protože s tím papírem se obchoduje mnohem snáz než s kovem, který se musí fyzicky přesouvat od někud někam, no tak pochopitelně obchodování jakoby na tom otevřeném trhu cenných papírů s těmito poukázkami, no tak je velice rychle, vy můžete během vteřiny nakoupit i prodat. A ještě na tom vyděláte, takže to u fyzického kovu prostě se realizuje velice špatně. Jde to, protože to zlato může zůstat deponované tam, kde je. A právě to je ale o tom, že nekupujete, nehýbete s kovem, ale jenom s poukázkama. To znamená, někdo vydá poukázku, že má tamhle někde 100 uncí zlata a druhý si těch 100 uncí zlata nakoupí. Jo? Ale to je obchod s papírem, ne s kovem fyzickým jako takovým. Těch poukázek je obrovské množství. My jsme tady s Jiřím to vysvětovali, že v podstatě na jednu fyzickou trojskou unci zlata připadá v papíru někde okolo 140 uncí. To znamená, že celý ten zlatý trh je 140krát nafouknutý, nebo je nafouknutý na 140 násobek. Tento nafukující element, ten papír, se momentálně vyprodává a až poklesne, nebo až díky výprodeji poklesne zhruba na 1:1, to znamená, až jedna trojská unce fyzická bude mít proti sobě jednu trojskou unci v papíru, pak pravděpodobně v tu chvíli nastane ten okamžik, kterému se říká oddělení se rozdělí se cena papíru a rozdělí se cena fyzického kovu. Čili cena poukázek bude jiná než cena fyzického kovu, respektive cena poukázek přestane ovlivňovat cenu toho fyzického kovu a bude ve vleku ceny toho fyzického kovu. Takže bude kopírovat a určujícím faktorem té ceny bude opravdu fyzický kov. Ono by se to mohlo stát už při poměru 1:49, a to pochází vlastně tedy z bankovnictví částečných rezerv, čili 2 unce máte a 100 uncí můžete prodat, to znamená, že 2 budou fyzické a 98 papírových. To znamená, na jednu unci 49. Už tady bude se zahajovat a startovat proces výrazného snížení vlivu papírových poukázek na cenu toho fyzického kovu. Ale k tomu rozdělení dojde ve chvíli, to bude 1:1. Což je vlastně ten prvopočátek vzniku těch vzniku těch papírových poukázek, protože ty slouží k tomu, abyste si předplatili celý ten proces výroby zlata. To znamená vytěžit, rafinovat, zabalit. To všecko vlastně se řeší tím, že na jednu unci, trojskou unci zlata, vy ji prodáte v předstihu, takže vy ji prodáte a máte poukázku, že oni vám, vy jste držitelem poukázky na jednu trojskou unci zlata, vy jste ji zaplatili, ale ona ještě neexistuje. A oni ji teprve vytěžej, zrafinujou, připravěj, zabalej a vy tu trojskou unci dostanete. Se zpožděním tedy. Jo? Takhle vznikla ta papírová poukázka. No ale to nemůže být v poměru 1 k 140. Čili tam potom bude, tam se teprve začnou odehrávat ty skutečné vlivy trhu na cenu toho papíru. Teď se vyprodává, čili probíhají spekulace při výprodejích těch papírků. I přesto všechno, co jsem teď řekl, tak sami bankéři tvrdí, že na konci roku 2026 bude cena fyzického zlata 6000 dolarů za trojskou unci. To znamená, že všichni, kteří nakupovali, i kdyby za těch 4,8 tisíce dolarů, tak všichni na tom vydělají, když ho prodají. Teď, co je velkým omylem? Velkým omylem je to, že zlato mi zachrání moje úspory a víc už nemusím dělat. To znamená, že vezmu své úspory, nakoupím zlaté slitky a jsem z toho venku. Legislativa, která je připravena a je připravena k implementaci a už se částečně implementuje, postupně se implementuje, tak v podstatě to zlato z něho dělá registrovaný majetek se všemi atributy, které to má. To znamená, že dneska to zlato koupíte, ono se sice ví, že jste ho platili vy, existuje nějaký AML, to znamená, když nakupujete za více jak 250 tisíc nebo 270 tisíc korun, což je 10 tisíc euro, tak musíte udělat doznání, že nejste prostě sankcionovanou osobou, že nejste politicky exponovanou osobou, že jste si na to nepůjčili, odkud a kde máte původ peněz. Toto všecko je zatím jediný limit, který existuje. Ale pozor, to už se začíná měnit. A příští rok touto dobou už bude natvrdo platit. Natvrdo bude platit, že jste povinni prokázat, jak jste nabili peníze, za které kupujete to zlato. Za A. Budete-li prodávat zlato, budete muset zpětně doložit, kde jste vzali peníze na to, když jste ho tenkrát kupovali. Čili jenom tyhle dvě věci pochopitelně už jsou velice, velice nepříjemné a pro mnohé lidi pochopitelně to znamená spoustu nepříjemných jaksi otázek a okolností. To, že se pochopitelně to zlato bude danit, to je věc, která už se testuje v Itálii, kdy máte-li zlato, musíte ho přiznat a zaplatíte, teď myslím, 12,5% z té ceny v době toho přiznání. To znamená, vy zaplatíte 12,5%. Pokud to nepřiznáte, to zlato, v pohodě. Ale až ho budete prodávat, tak z té prodejní ceny zaplatíte 26% daň. Toto se bude implementovat pochopitelně i do prostoru zbylých zemí Evropské unie. Takže daně a totální dohled nad penězma jako takovýma nad původem peněz a tedy. Včetně pochopitelně dokládání dědických smluv a dědických řízení. Jo? Jako to, že tam jste napsali, že to máte z dědictví hezký, ale vy to budete muset doložit, že jste zdědili, že jste něco zdědili. A teď si vemte, že ten systém je propojený a vy jste ještě koupili dům nebo byt, jo, třeba a podobně. No a toto všechno se bude sčítat a jestli to odpovídá tomu dědickému řízení, když jste v obou případech uvedli, že jste nabyli z dědictví. Takže nebude to jednoduché a je vidět, že i co se týká zlata, a já jsem to avizoval, prostě zlato je v zájmové zóně bankéřů. A proto, ještě než tyto věci nastanou, je potřeba vystoupit z této investice a ten zisk, který vám to udělalo, rychle stabilizovat v něčem, co je neregistrovaným majetkem teď, v tuto chvíli. A co se týká kamenů, investičních kamenů, tak třeba investiční kameny jako majetek, tak už dlouho není posuzováno a není v tomto ohledu činěno, jako to vždycky dopadne se zlatem. Zlato vždycky nechají nakoupit tu ulici, nechají nakoupit volně a potom utahujou šrouby. U zlata je to vždycky. Proč? Protože na zlatě se staví monetární systém. A nemůžou dopustit, aby to zlato neměli bankéři v bankách. A oni ho od vás potřebují stáhnout. A proto vymýšlejí tyhle ty věci, aby vás donutili se toho zlata zbavit a pokud možno ještě z vás vyždímali další peníze na daních a podobně. Investiční kameny, jako je tanzanit, smaragd, to jsou kameny, které vám to ošetří. Tanzanit obzvlášť, protože ta dotěžba je jasná, ta bude a potom ta cena, která šplhá od 15 přes 20, přes 30 až 40, i víc procent, záleží, jak velký kámen vlastníte, tak někam vyšplhá a potom se ještě z 10 až ze 40 násobí tou dotěžbou a tím, že existuje už jenom to, co je mezi lidma a to se obchoduje. Čili už nekoupíte kámen od nějakého dodavatele z nějakého dolu, který kámen byl vybroušený a tak dále. Čili je potřeba uvažovat v ATT bylo, ATT dodalo za posledních pár let zlato úhrnem přes 24 miliard korun lidem, retailu, ulici. Jo? Přes 24 miliard korun lidé za to nakoupili zlato. Teď je potřeba, aby tito lidé jako nepanikařili, ale aby vyhledali odbornou poradu a začali se o ten svůj majetek zodpovědně znova starat. Neudělali chybu. Pouze pokud si mysleli, že si koupí zlato a tím to hasne, tak já to lidem říkám pořád, zlato je pouze prostředek, na kterém pojedete kus dopředu, něco vyděláte, ale pak s tím musíte dál pracovat. No, takže to bylo na jeden dotaz, na několik dotazů zároveň odpovězeno. Stránky tanzanit.info asi znáte, takže jednak tam máte žádost o nějakou konzultaci, máte tam pochopitelně v Tanzanitech spoustu informací, můžete načerpat, můžete se ozvat. Je potřeba začít svým jednáním a chováním reflektovat dobu, která se proměňuje v rámci toho, že papaláši chtějí na válku víc a víc peněz. Kdo má zlato, je v pozici těch Židů, kteří šli kvůli tomu do plynu. Je potřeba začít být chytrej. Takže nechci vás strašit, ale pochopitelně budou pást. To je všechno. Budu muset končit, protože studio už je připraveno. A myslím si, že dneska jsme toho probrali dost, takže se s váma loučím, budu se s vámi slyšet zase určitě naživo v pondělí, zítra nevím. A poprosím vás, abyste sledovali dění okolo sebe, vyhodnocovali, kontrolovali to, co tady říkám. No a podle toho, abyste se správně zachovali. Ty informace nejsou o tom, abyste si tady tahali triko. Informace vám dáváme proto, aby vás stát a lupiči neukradli. Mějte krásný večer. Loučí se s vámi Petr Václav.

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen Svobodného vysílače CS. Znělka odstartovala pravidelné páteční hovory u Klábosnice aneb co týden vzal. Pořád, kde, jak víte, mají hlavní slovo argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet News a otázky Vítka z Tapin Rádia. Připravit si můžete i vy své otázky. Na ty pak bude prostor v závěrečné hodině vysílání. V tuto chvíli jsou před námi, jak už víte, než pan VK a Vítek se připojí do vysílání, písničky na přání. Tady je první z nich. Ricky Epovery a Sara Perketiamo.

A je tu další přání pro Ondru, Lenku a Katku. Mám zahrát písničku skupiny Abba Jaga Zlatá ryba.

0: Nyní zazní na přání Zdeňka, Aleny, Tomáše a Radky písnička českého folkového písničkáře, textaře, osobitého zpěváka, skladatele a kytaristy Jaromíra Nohavici. Rakety.
1: Chceš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Než přiletí nějaký mimozemšťan od novin a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin a podá o tom zprávu. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky velvyslanců v žaket.

Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohle to všechno je i moje přání. Svět je prouh hovníval, který svou kuličku válí jako v hypnóze. A pěkně do kolečka, do kola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydlabe si v zemi důlek, že tam přežije to bo.

oranžový plánek. Hodláš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, může být už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe. Jak se naše srdce hlásí, ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roku asi návštěvníci z vesmíru a přikrý nás kamením. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky, velvyslanců v žaketách.

0: Láďa, Ivka a kluci z Plzně, kteří nás poslouchají na odpolední směně, chtějí nechat zahrát všem, co čekají na VK, písničku Stárnutí zrádné. Vybrala jsem verzi s Michalem Davidem a Karlem Gottem.
1: Jako jsme tady.
0: Dobrý.
1: Super, ok.
0: Tak tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
1: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jsme to opět s vámi, máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním, museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše k průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ti se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu ze světa. Vítek to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
1: Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu, a to i za přímé a pokračující účasti americké armády v regionu. Cože J.D. Vance tak vystartoval v podstatě proti Izraeli, že by spoural loutek, to není úplně tak obvyklé, i když nejde o Trumpa, samozřejmě by se nic takového neřekl, ale jde o J.D. Vance, ale i tak je to dost odvážné.
2: Ano, ano, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se blíží ve Spojených státech primárky v listopadu a očekává se, že to dopadne pro republikánskou stranu strašnou katastrofou. Demokrati zřejmě ovládnou obě komory kongresu a v tom okamžiku spustí impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolováno z odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená, kontrolní otázka? No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Íránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua. Naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Íránem. Spojené státy každou noc bombardují Írán. No a Írán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Íránu. Zaútočil na Katar, na Saudskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, i v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Íránu okamžitě přestaly. Trump ne-

že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká, tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce po druhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, na potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění těch požadavků a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické. Je k tomu ještě i teď video, já chystám možná na dnešek večer, anebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Takra Karlsna, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě, na americké MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce. Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník, on prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazují konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka, on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menacha Mendelssohna. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu, k naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhle tu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřežije. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. To je, tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo? Zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo? Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu, šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě

0: ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je zkorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942, 43, udělali volby, že jo, v prostoru říše, a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený. Jestliže někde
1: u nás,
0: je
1: ještě k druhé demolaci dostane ještě 100 000 hlasů navíc.
0: Ano, však o tom hovořím. Se stalo nejenom tady. Když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AfD společně s Sarou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sara Wagenknecht se nedostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým, a většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD, socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021, chápeš? Takže to platí, ono to opravdu platí, že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá put sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních tři měsíce? 4. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikdy nesvítí, a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibi mu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC. A všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. Mluvil o tom a teď zrovna profesor Merzheimer, že měl to povídání. A přesně o tomhle tom hovořil. Že takhle to funguje. No samozřejmě, že to tak funguje. Ti senátoři, ti kongresmeni berou peníze od IPECu za to, že slíbí, že až se dostanou k moci, budou podporovat Izrael. Budou hlasovat pro velké peníze každý rok, které Spojené státy z kapes daňových poplatníků posílají do Izraele. Ty miliardy, že jo, ty zbraně a tak dále a tak dále. To znamená, Trump nemůže si rozházet vztahy s Izraelem, protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahova signál, telefonát do amerického IPECu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od IPECu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment. Protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky. Protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak i kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam, jsou tam ty kazety. Ty videokazety, dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém, tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale, jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka, impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou, plně svými hlasy, bez problému Trumpa sundají po listopadových volbách. A po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu, to znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom 20. lednu, po ustanovení nové sněmovny, dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, 3minutovou a podobně, a pustíme se potom hned do dalšího tématu.
1: Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
2: Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem.

0: Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
1: Ano, ano, určitě. Ano,
2: jsme tady, Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stal hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky?
1: No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni skorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
2: no, no, opravdu... průšvih potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To poprvé ano, v historii,
1: ano,
2: co...
1: Ano, ale je tam jedna tlaková páka, to je právě Kongres a Senát. A ten Kongres a Senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohle to je zásadní a je asi, on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný J.D. Vance do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí, která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena. On samozřejmě stárne strašně moc. Všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále, a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikály, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále, a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byli ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život. Protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Íránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
2: Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energii z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
1: No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž, a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendem takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jenže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie, všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. A Evropská unie, co nabízí? V téhleté chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě nachystanou válku s Ruskem. A jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova, válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. Pokud chce dál vyrábět civilní Evropu, pardon, pokud chce v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, a nebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. S největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit na válce, na zbrojení. A proto se dělají schůzky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohleto hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce? Pro tohle hlasovali? Tohleto si nechají líbit? No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc? A kolikrát přicházejí takové ty dotazy? A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád imr vere dokola? Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltována, okay, gleichschaltung, na přeměnu celé Evropy do velkého zbrojařského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, Protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zglajšaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhý mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce setrvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. Je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil, byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že jo, do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdyby jsme nebyli v Severoatlantické alianci, tak bychom museli vynakládat velké peníze na obranu a z největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimok, bagry a podobně na hloubení zákopových linií, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3%, když se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši, udělali svobodné demokratické volby. Svobodné. A nabídli byste nějaké řešení, byla by tam nějaká partaj, která by například navrhovala uzavření příměří se spojeneckými vojsky, zastavení války. A tak si zkuste představit, jak by ty volby dopadly. No, většina obyvatel Evropy by drtivě podpořila Adolfa Hitlera, drtivě by podpořila Wehrmacht, drtivě by podpořila SS, naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic. Naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 tisíc megatun, 10 až 20 tisíc megatun výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na 4x spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří volají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte to. Je těžké zkrátka lidem prostě vysvětlovat, že jestliže jednou spadla válka nebo spadla Evropa do světové války, tak to mělo stejné procesy, jako to má dneska. To znamená, je evropská veřejnost, která nečiní žádný odpor a souhlasí s nacifikací celé Evropy a se zbrojením celé Evropy. Je veřejnost, která souhlasí s antiruskými postoji, z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře, evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený, evakuační kufr, nějaký batoh, tohleto všechno. Stát se může naprosto cokoliv, že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že i když to lidé mají před očima a vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii, ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně. Aby v tom roce 1939 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Jo. My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, před pěti dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel. Ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to 5 dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví jednotky Severoatlantické aliance, stanou se legitimními cíly pro ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Oni v Bruselu to vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovenského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Lusknutím pestu. A budou říkat, že najednou Rusko zautočilo, no ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva, obsadilo na druhém břehu řeky Dněpr východní Kyjev, tak západní Kyjev se rozhodl, že ukončí válku v roce 2031. To je jedna z těch projekcí. Takže i tak to může dopadnout samozřejmě. A potom jsou tam další a další. Válka trvá do roku 2046. Putin už není u moci. Umírá na infarkt. Místo něho se stává prezidentem Dmitrij Medvěděv, který je potom jako dočasný prezident. Potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medvěděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země. Ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu. Sedí tam Dmitrij Medvěděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí nebo končí ty projekce spálenou Evropou. Opravdu děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak ještě se zeptáš. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
2: Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
0: Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží.

0: Protože zatím se ještě nikdo do studia nedovolal, tak připomínám znovu telefonní číslo 721 557 022. A my už máme prvního volajícího, a tak se ptám, jestli jej pozvu přímo do vysílání, zda jsme připraveni přijmout tento telefonní hovor. VK, Vítku.
1: Já jsem tady, Helenko. Léka ještě zřejmě není. Tak, hrajeme si asi písničku a budeme monitorovat i během písničky, kdy se VK vynoří, tak stlumíme a půjdeme do vysílání, asi tak to uděláme.
0: Dobře tedy. Pojďme si pustit jednu z těch kratších. Já vyberu písničku. Brontosaury a růže z papíru.

0: ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne, a takto smerujem otázku.
1: Děkujeme.
2: No, děkuji za dotaz. Tak já pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné, to. A hlavně, když nefouká dostatek jako nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily. Ale pozor, je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený green dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané Green Dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny, proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí, protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické větrné vlastním jménem, vlastním na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy. Že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože tady tak jako kolega zrovna tohleto v tomhletom podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje, protože on prodává offsety Volkswagenu, mimochodem. Nebudu do toho zabíhat, do tady těch věcí, tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě, takže takhle funguje.

0: funguje Evropská unie, abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana Veka. Či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, napríklad tá povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená a niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament Nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku a dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk? Ďakujem.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tohle to opravdu jako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako zpochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jako jakkoliv řešit. Zpochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdo nemusí to brát jako nějakou bernou minci, pokud někdo není věřící, klidně může mít ateistický, ať se nechá svůj ateistický základ, ale tohle to jsou věci, které jsou prostě základní a zásadní, takže nespochybňovat tyhle ty věci. Takhle na to budu reagovat, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, pan VK. No krásná odpověď na tu nezmyslnou otázku toho predposlucháča. Ďakujem za to. Ale teraz k politike. Ja by som možno troška chcel tú radosť z toho, že G.D. Vance by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto našliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva. Takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká malá podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tom verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
0: No tak o Beryl Lazarovi to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, no ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munice s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky. A při tom ruském útoku to tam celé vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko, zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněvě v noci nebo nad ránem dokonce. Jo, takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
4: No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidi...
0: No, protože to je určitě...
4: Určitě
0: lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak se zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
4: Ale někdo
1: tak,
4: už volá.
1: Tak, už volajícího máme, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, jak se ta věc jmenuje. Děkuji. Naschle.
1: Děkujem.
0: No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom už jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a pustíme se teda do dalšího volajícího. No, to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho stihli spoustu.
1: Ano,
4: no,
1: máme další.
4: Až příliš krátké. Dobré, zavolal. Právě, že někdo to nestihl.
1: Ano, stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendelssohna, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy říct, nebo to bylo kvůli Ivance, jak se na to dívat? Děkuji.
0: No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem, ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený newyorským soudem za daňový... No, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí newyorské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, i když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložila jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat. Tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošle jí do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendelšnírsona a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo. No tak, jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvěčnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. To, no, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím. 2 až 3 hodiny před váma měl ve studiu Midgard Petr Václav asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení Tanzanitu. On v rámci toho má i internetovou stránku a mluvil i o tom, že v podstatě ten Tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován, bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím, který váš kolega ve studiu před váma mluvil ohledně budoucího investičního Tanzanitu. A abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se Tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda 2 věci. Za prvé, naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký Tanzanit, přírodní drahokam to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo. Ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny, dneska je to strašně moderní v Číně, je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty různých sloučenin, prostě takové oni tomu říkají jako drahokamenového věku a podobně s různými charakteristikami, takže jestli tohleto je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená, tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě, to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne, opravdu to jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer, pane VK, zdraví Marie z Moravy. Já bych se chtěla zeptat, víte o tom, že chat control byl odsouhlasen? A jedná se mi o to, že doufám, že ty čísla říkám správně. 341 proti 279. Těch 341 bylo proti. To znamená, že to nemělo být schváleno, jenomže oni to udělali tak, že členů je 720, i když tam 122 chybělo, tak oni řekli, že 361 by muselo být proti, aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby. Všecko je podvod. To je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí se volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jsme to mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit. Já co se ptám, oni na to kašlou. Zvláště po Fialovi, oni na to kašlou. Kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk nebo prorok nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Ne, já paní nikam k satanovi neházím. Já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vědět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc. A co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Po té, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti. Pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na ano, telefonu?
1: Máme. Hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, minule volal pán, ktorý zvykne volať a nerozumeli ste mu otázku, asi pred 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď je povedané, že teda tým svojim rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
0: Dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě, aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci, a samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a tak a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale K přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému a oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? Jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají, jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty teorické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým pochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém, oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců oni se tím ani netají. A ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení. Ale jo, byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě jemu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti Jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění, a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paška, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. Ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Tak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. Protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista, pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad, na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
9: Dobrý večer všem, prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji. Budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohleto všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového. Zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku.
1: Kolik
0: byl tam nějaký dotaz ještě mimo...
10: Kolik máme času v rámci zachránky?
0: Já vím, samozřejmě. Kolik máme času, no to je nejasné samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je nekonečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. To, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
11: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, aby som spomenul taký bonbolník, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Lindsey mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. To je len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártót, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale Barci vyšiel s 5-bodovým memorandum, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: Áno. Je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Šertovi nebo tohleto, to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu zcela jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Šerto bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku. Cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Peter Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
12: Dobrý večer, všechny vás zdraví, Sláva z Rokycan. Chtěl bych říct jenom pár věd k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z 2 částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny 2 10člennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů Řeců, a v jejich čele stály úplně nejvyšší zasvěcení 11 členové vůdci. A tyto 10členné skupiny z Řeců představovaly návrhy na společné budoucí směřování řídících procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na němž se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé oboustranně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. A o směřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
1: Děkujeme.
0: No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná, to není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká shoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tam toho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne, nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do další volajícího, který asi už bude úplně poslední.
1: Není tak, žádný tak. Další volající.
10: Není, tak se rozloučíme. Asi
0: dobře, tak se rozloučíme. No tak to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že jste si to užili, že jste se něco dozvěděli, že jsme vás moc nevyděsili, že jsme nikoho nepřesvědčovali, kdo nechtěl být přesvědčen, že kdo chtěl být přesvědčen, tak byl dosvědčen a usvědčen. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi teda loučím se všemi našimi posluchači a čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko, díky za pěkné písničky. No a my se uslyšíme za týden. 14.45, vy už to znáte, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
10: Já se taky rozloučím s tebou VK, i s vámi milí posluchači, i s tebou Helenko, moc děkuju. Vysílání za vaše telefonáty a využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sidney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čárčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sidneyho Gottlieba. Sidney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve čtyřdílném rozhlasovém pořadu Král jedu Sidney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky. Přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené a jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mi velmi potěšilo, paní volala z dovolené, a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem. Tady za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium ze Studia Praha, které je dnes věnované nejúspěšnějšímu českému zpěvákovi, ale i herci a malíři Karlu Gottovi a jeho nedožitým 87. narozeninám. Po kalendáriu je připraveno mnoho dalších zajímavých pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem, odpočinkový víkend a naslyšenou.
13: Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
14: Přepojujeme.
15: Pojď, ukážu ti cestu rád.

teď to bude směs melodií z velmi slavného musiclu, z musiclu této doby, o kterém se velmi často mluví. Musical se jmenuje Vlasy.

Cotton Fields in Louisiana. A velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

Chlap přijde do baru a říká tomu výčepnímu: hej, barmane, jaký máte pivo? A barman se k němu nakloní a říká: mám Plzeň a mám Budvar. Tak, pak mi dejte tu Plzeň. Přijde jiný host a říká: dobrý večer, barmane, jaký máte pivo? A on říká: mám Plzeň a mám Budvar. A ten tady v tom koutě říká: hej, barmane, vy si ze mě děláte srandu, co? Říká: ty bláhovi, já si dělám srandu z něj.

Zdravím vás opět z Chorvatska, kam jsem vyrazil zpět za svou rodinou po té, co jsem odhlasoval v poslanecké sněmovně, co odhlasovat bylo třeba. A moc vás zdravím v tom dnešním letním módu. Pevně doufám, že to bude kratší, já to vždycky slibuju, pak to nedodržím, ale dnes bych opravdu vás nechtěl příliš zatěžovat, protože je krásný letní den a asi bychom všichni měli být spíše někde s rodinou a užívat si pohodičky, než se zabývat politikou. Ale některé věci nesnesou odkladů a tak je třeba, abychom je dnes opět probrali. Každopádně začnu velmi pozitivně, a to tou obrovskou radostí z toho ženského wimbledonského finále. Já jsem se včera tady na to díval a musím říct, že to byla naprostá nádhera. Překrásný tenis našich dvou holek, které opravdu bavily celý svět svým uměním. A musím říct, že ten druhý set, kdy Linda Nosková měla 4 matchboly a v podstatě už Karolínu Muchovou lidově řečeno na lopatě, tak to, co dokázala Karolína v tu chvíli předvést za tu psychickou odolnost a tu neuvěřitelnou bojovnost, tím myslím, že bychom se měli inspirovat všichni, protože i za stavu a situace, která vypadala naprosto ztracená, nesložila zbraně a dřela o ten svůj sen. A já z tohoto místa bych chtěl samozřejmě velmi upřímně poblahopřát Lindě Noskové k tomu titulu. Zasloužila si ho, byla nejlepší i v tom finále. A tak, jak už jsem napsal včera, zároveň budu ode dneška neskutečně držet palce Karolíně Muchové, aby ten grandslamový titul získala, protože si ho neskutečně zaslouží, neskutečně. Takže každý další grandslam budu Karolíně fandit ze všech svých sil a pevně doufám, že si tu trofej domů na Moravu odveze. Musím říct, že Česká republika díky oběma holkám získala tu nejlepší možnou reklamu, jakou získat mohla, a její zvuk a ty naše krásné vlajky, které tam byly celou dobu vidět, tak to byl opravdu, myslím, nádherný pohled pro každého člověka, který naši zemi miluje. Takže velká gratulace, klobouk dolů před oběma holkama, stálo to za to. Ty momenty byly fantastické a když Linda šla obejmout svého tatínka, tak i s tím vědomím, že vlastně před 2 lety jí těsně před Wimbledonem zemřela maminka, tak prostě ten moment, myslím, že vehnal slzy do očí téměř každému a jsem přesvědčen, že každý muž, který má doma dceru, který má svoji milovanou holčičku, tak si dokázal vžít do těch pocitů, které musel prožívat ten táta, jak neskutečně hrdý musel na svoji dceru být a co všechno tam v tu chvíli muselo prolétnout její hlavou. Bylo to nádherný, bylo to úžasný a musím říct, že za mě silnější než celé mistrovství světa ve fotbale. Tohle byla prostě opravdová nádhera. Tak teď v politice, už tady je opět plno lidí, takže moc poprosím o sdílení. To minulé video letělo neskutečně přes 15 000 lajků v živém přenosu. To je absolutní fantazie. Myslím, že prostě žádný z politiků v České republice nedosahuje ani zdaleka takových čísel při živém vysílání, takže velké poděkování, naprosto úžasná záležitost, moc si toho vážím. Přátelé, my jsme tento týden schválili ve sněmovně stavební zákon. Opozice ho kritizuje, že je špatný a nedodělaný a tak dále a tak dále. Víte, perfektní zákon napsal v historii pouze asi Bůh, když se pisoval Bibli, ale žádný další perfektní zákon ještě nikdy nevznikl. Notabene při tak složité materii, jakou stavební zákon představuje a shrnuje, je téměř nemožné napsat ten zákon bezchybně. Říkám to úplně férově a na rovinu. Až ta praxe ukáže, že tam určitě nějaké nedostatky jsou a že je potřeba je upravit a ten zákon novelizovat. To je naprosto normální věc a my jsme k tomu připraveni. Nebudeme si tady hrát na to, že jsme géniové, kteří to hned na poprvé dokázali sepsat úplně bezchybně. Ale pokud to kritizuje někdo, kdo tady předvedl digitalizaci stavebního řízení, která nám v podstatě na rok minimálně
zastavila jakékoliv povolovací procesy a reálně tak zbrzdila výstavbu a i růst české ekonomiky jako celku. Všichni si pamatujeme, jakým způsobem to tam Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše zprznilo, to se nedá jinak prostě nazvat, kdy ti úředníci na tom stavebním úřadě čelili obrovské kritice a rozezlení lidí, kteří fakticky neměli vůbec šanci získat stavební povolení. A ti lidé, kteří za to mohli úplně nejméně na těch stavebních úřadech, tak dostávali vynadáno tím nejhorším možným, nejbrutálnějším způsobem kvůli tomu, že to Bartoš dovrtal tak jako všechno, na co kdy Piráti sáhli. Tak proti tomu je ten stavební zákon naprosto dokonalý. To vám můžu teď a tady říct. Je to krok upředu, celá jednoznačně. Bude se stavět rychleji, celý proces se odbyrokratizuje a už nebude nezbytné získávat tolik razítek a tolik nezbytných věcí, tak jako v současné době. Dokonce tam platí u mnoha věcí, že pokud se nějaký úřad nevyjádří do určitého časového limitu, tak prostě bude platit, že s tou danou věcí souhlasí. To znamená, už to nebude jako teď, že budete měsíce a měsíce čekat na to, než se nějaký úředník pohne a dá někam razítko. Tohle už prostě nebude tenhle případ a myslím si, že se bude stavět v České republice mnohem rychleji. Ale znovu říkám naprosto férově, ano, určitě tam najdeme chyby, prostě až praxe ukáže, kde je potřeba ještě ten zákon doplnit a dodělat a my ho potom samozřejmě podle té praxe zase znovu znovelizujeme. Ale tenhle ten krok je naprosto nezbytný, naprosto klíčový k tomu, abychom se pohnuli zase znovu kupředu a v České republice se začalo stavět. V téhle souvislosti ještě upozorním na to, že se podařilo snížit díky skvělé práci Ministerstva pro životní prostředí počet těch větrných elektráren, které by se měly v České republice stavět. Nicméně za sebe říkám jasně a jednoznačně, pro mě je to neuspokojující. Já osobně bych velmi rád napodobil v této oblasti Francii a chtěl bych, abychom vyhlásili moratorium na stavbu větrných elektráren, aby prostě v České republice se žádné větrné elektrárny stavět nesměly. Ano, jsem si vědom, že by to znamenalo ztrátu několika miliard, že by nám Evropská unie je nevyplatila, že by nás zase vydírala, že by prostě se snažila nás donutit všemi možnými prostředky k tomu, abychom si ji podvolili. Ale já přesto říkám, že mě za to tyhle peníze nestojí. Ať si je tam nechají. Protože když spočítáte dohromady tu ztrátu, kterou Česká republika zaznamená kvůli těmto větrným monstrům, tak ta je nevyčíslitelná. Je mnohonásobně vyšší než těch pár miliard, které nám nabízejí jako výpalné za to, že si zničíme naši zemi. Že poškodíme zdraví našich lidí, že zásadním způsobem narušíme biotopy a vůbec celé prostředí naší fauny, ale i flóry, samozřejmě rostliny a tak dále. Kde jsou ti zelení ochránci, kteří normálně nenechají postavit ani kadiboudu, aby se k tomu nevyjadřovali a neříkali, že tam žije nějaký čolek nebo nějaká žába. Najednou prosím nevadí, že se budou stavět 250-metrové kolosy, které zásadním způsobem změní vůbec celé to prostředí kolem a tu přírodu jako takovou, kdy prostě to způsobí eroze, způsobí to změny cest stěhovavých ptáků a tak dále. Mnoho ptáků díky tomu zemře. Ve Francii konec konců v Montpellier soud nařídil rozmontování jednoho větrného parku kvůli tomu, že tam bylo prokázáno, že to zabíjí ptáky, včetně orla skalního, vzácného chráněného druhu. Najednou jim to nevadí. Podívejte se na ty pokrytce. Kdybychom je stavěli zítra dálnici, tak tam všichni budou stát s transparenty a budou říkat, ne, tady je biotop a tady žije prostě nějaký vzácný druh a my tam nemůžeme tu dálnici postavit, protože to by totálním způsobem zničilo to přirozené životní prostředí tohoto nějakého komára nebo já nevím čeho. To by tam stály s transparenty jak přibítí a protestovali by horem dolem, ale najednou tomuhle tleskají. Tleskají znehodnocení naší vlastní země. Já si nedovedu představit, kdy jsou památkáři, že by dovolili postavit něco, co by zastěňovalo výhled na Říp nebo na Blaník. Nikdy v životě by vám to nedovolili. A najednou tam budou stát 250-metrová monstra.
Jakým způsobem to znehodnotí nemovitosti všech občanů, kteří to budou mít ve výhledu? To, že prostě by dneska, když budete mít dům s krásným výhledem na západ, s terasou, kde budete si vychutnávat takovýhle nádherný letní západ slunce a někdo vám tam postaví ty větrníky, tak myslíte, že to nebude mít dopad na cenu té vaší nemovitosti? Že až někdo přijde a třeba budete ji chtít prodat a přestěhovat se jinam, a někdo přijde a řekne, no já bych to koupil, já bych vám za to i dal tu cenu, kterou chcete, ale já se na ty větrníky fakt nechci dívat, to si koupím něco jiného. To jsou mnoha a mnoha miliardové ztráty, desítky, stovky miliard, které se prostě vůbec nedají vyčíslit. Takže za mě, přátelé, ano, jsem rád, že je to nějaký postupný krok, ale teď a tady vám říkám, že pokud bude SPD nebo PRO mít daleko lepší zisk, a já doufám, že ano, protože ono to chvíli bude trvat, než zavedeme všechny ty akcelerační zóny a podobné nesmysly, tak já vám teď a tady říkám, že já budu prosazovat vždy za všech okolností moratorium na výstavbu větrných elektráren. Stejné, jako mají ve Francii. Pokud to může udělat Francie, tak to může udělat i Česká republika. Nenechme se neustále ponižovat do té pozice, že my musíme a že Evropská unie by na nás tlačila, že by nás vydírala. Já nechci v takové unii žít. Já nechci žít s někým, kdo mě vydírá. Pokud mi dnes opozice tady říká, ale my jsme tam tehdy vstoupili a souhlasili jsme s tím a s tím a s tím, no to je stejné, jako když vstoupíte do manželství a přísáháte si lásku a věrnost a pak zjistíte po 20 letech, že vás váš manžel bije, že na vás žárdí, že vás špehuje, že vás vydírá. Tak vás přece také nikdo nemůže nutit, abyste v tom svazku zůstali. A možná vám řekne v tu chvíli, no ale víš, o kolik peněz přijdeš, když se od toho manžela odstěhuješ? Kde budeš žít? Kam půjdeš? Když nebudeš mít dům, když nebudeš mít vůbec možnost jakýmkoliv způsobem se dál někde bydlet v tom vašem domě, nebudeš mít možnost tolik vidět děti, budeš mít daleko méně peněz. To je všechno pravda. Ale co je ta druhá varianta? Nechat se týrat a vydírat dál? To je ta druhá varianta. Prostě já už jsem několikrát přirovnával členství v Evropské unii k manželství. A znovu říkám a opakuji zcela jednoznačně, že manželství je i o tom, že v momentě, kdy se cítíte zneužíván tím vaším partnerem, tak je nezbytné se posadit ke stolu a říct, pokud tohle bude pokračovat dál, tak já od tebe odejdu. Tečka. To je moje pozice, vždycky byla stejná a vždycky bude stejná. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie nevydrží. Nevydržel žádný nadnárodní celek v historii Evropy. Žádný. Ani svatá říše římská, a byla tady déle a byla pevnější, nevydrží ani Evropská unie. Naopak, její čas se blíží ke konci. A já pořád budu říkat, že je potřeba, aby Česká republika se na tento moment připravila, aby nezažila ten obrovský šok. A pokud na to připraveni budeme a ta Evropská unie se vrátí zpátky do toho původního módu, ve kterém měla být něco jako lepší EAS, tak OK, já si to nemyslím, ale bylo by to fajn. Nicméně je to daleko lepší být připraven a ne překvapen, než potom najednou zjistit, že připraveni na to nejsme. A nebo že se dostaneme opravdu do té situace, kdy už tam nebudeme chtít být, ale nebudeme mít na to připraveno ekonomicky, energeticky celé zázemí České republiky. Nebudeme mít diverzifikovaný export, nebudeme mít připravené všechny potřebné věci, které k opuštění Evropské unie jsou třeba, a nebo které budou třeba při rozpadu Evropské unie. Takže za mě, přátelé, já se odmítám nechávat manipulovat do roli podřízeného poddaného, který musí plnit to, co si soudruzi v Bruselu usmyslí, ničit si svůj vlastní zem. Kolik byste chtěli peněz za to, abyste si zničili svůj vlastní dům a vlastní zahradu? Kolik peněz by vám někdo musel dát, abyste si tu větrnou elektrárnu postavili na své vlastní zahradě? Zeptejte se sami sebe. Přece tohle je úplně to stejné. My se nemůžeme nechat koupit za tyhle ty krvavé peníze a nechávat si tady prostě ničit naši vlastní zemi, naši vlastní zahradu, ornou půdu, první, druhou bonitu. To je to nejcennější, co máme, naše půda. Takže za sebe jasně říkám, radši bych prostě navýšil ztrátu státního rozpočtu, deficit, cokoliv je lepší, než si prostě zničit svůj vlastní zem. Myslím si, že to asi vnímáme úplně všichni stejně. Pojďme ale k summitu v Ankaře, protože
Ten dominoval tomu minulému týdnu v médiích. A já musím říct, že alespoň, a posuďte to sami, že naprosto došlo na to, co jsem vám tady měsíce říkal. Že ten summit bude úplně zbytečný, že nebude vůbec nikdo řešit, co tam Petr Pavel dělal, že tam Petr Pavel bude úplně zbytečný ještě víc než ten summit samotný, že tam bude na nic, že tam nedojedná vůbec nic. Tak pojďte, přátelé z opozice a z médií, kteří jste nám tady měsíce vykládali, strávili jsme na tom x debat. Kdybych měl 100 korun za každou debatu o tom, jestli Petr Pavel pojede do Ankany nebo ne, tak jsem multimilionář, možná miliardář. Prostě pojďte nám teď říct, přátelé z opozice a médií, kteří jste nám tady říkali, jak ten Petr Pavel je strašně důležitý, jak bychom ho měli poprosit, aby tam jel, aby tu Českou republiku zastupoval, jak je nezbytné využít těch jeho zkušeností a kontaktů, jak to pro nás bude přínosné. A já jsem tehdy celou dobu říkal, že tam ten Petr Pavel nevyjedná pro Českou republiku, pro vás, pro obyčejného občana. Vůbec nic. Vůbec nic. Neměl jsem pravdu? Tak pojďte mi to říct, co tam ten Petr Pavel konkrétního vyjednal. Co tam pro tu Českou republiku udělal. Pro Josefa Nováka z Havlíčkova Brodu, jakým způsobem tam Petr Pavel měl nějaký pozitivní přínos. Čím se zlepší vaše pozice? Nedojednal tam vůbec nic. Udělal si pár selfíček a jel zase zpátky. A my jsme tady 3 měsíce řešili jenom to, jestli tenhle ten člověk, který naprosto bezpáteřně se chová k naší zemi, k tomu úřadu, který zastává, dokonce na ten náš návrh, který jsem já formuloval a celý klub SPD ho podpořil na odebrání řádu Volodymyrovi Zelenského, řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému, tak řekl, že je to absurdní ta snaha. Přátelé, včera se v Polsku připomínala Volině. Včera. Podívejte se, co se tam dělo. Prostě on oslavuje nacistické vrahy a Petr Pavel řekne, že je to absurdní mu odebrat naše nejvyšší státní vyznamenání. Co to je za člověka? To je morální lídr České republiky. Hanba by ho měla fackovat, ale člověka, který přísahal věrnost Sovětskému svazu a schvaloval okupaci vlastní země, asi ten žádnou hanbu nezná, protože žádné svědomí nemá. Takže byl tam zbytečný. Byl tam zbytečný. A nejvíc mě pobavilo to farizejství české opozice, která v momentě, kdy Donald Trump procházel kolem všech těch státníků a jedinému, komu nabídl ruku, byl Andrej Babiš, tak jak celá opozice najednou unizono spustila, jak si Babiše sotva všimnul, jak kolem něho jenom prošel a jenom mu rychle podal ruku a tak dále. A teď se snažili ze všech sil ukázat, jak to bylo úplně směšné a trapné. Ne, on je jediný k tomu Babišovi přišel a tu ruku mu podal. A garantuju vám, a to je to největší farizejství a pokrytectví, že kdyby to samé udělal Trump vůči Petrovi Pavlovi, úplně to samé, takhle kolem něj procházel a úplně stejně mu tu ruku podal jako Babišovi, tak by všichni opoziční politici v České republice, všechna média druhý den psala triumfální vítězství Petra Pavla. Donald Trump, americký prezident, mu jako jedinému podal ruku. Podívejte se, jaké postavení zastupuje náš prezident, jak neuvěřitelný respekt má i u prezidenta Spojených států amerických. No tak Trump mu samozřejmě ruku nepodal, ani by mu ji nepodal nikdy, protože moc dobře ví, co o něm Petr Pavel vykládal, ale podívejte se na to neuvěřitelné pokrytectví, jak těm lidem chcete věřit. Jak chcete věřit Petrovi Fialovi, Martinovi Kupkovi, Vítovi Rakušanovi, kteří prostě u té samé věci, kdyby se stala Petrovi Pavlovi, tak tady budou střílet ohňostroje a říkat, jak je Petr Pavel nejlepší prezident na světě, tak když to samé je vůči Andreji Babišovi, tak vlastně to pomlouvají a schazují, jakože si ho Trump téměř vůbec nevšiml. Dokonce Petr Fiala někde tam napsal, že si ho všiml jako expres nějaké stanice na vesnici a tak dále. Prostě směšnost, trapnost, farizejství, tyhle lidé lžou pokaždé, když otevřou pusu. Ano, Andrej Babiš zaznamenal velký úspěch, velké vítězství, to je naprosto nepochybné. Jsem rád, že za Českou republiku jasně řekl, že nebude přispívat na těch 70 miliard dolarů, které se opět pošlou na Ukrajinu.
Donald Trump si odvezl to, co si odvést chtěl. A všimněte si ještě jedné věci, co jsme si tady 3 měsíce poslouchali jako druhou věc. Jak nás budou kárat Spojené státy, jak nás tam bude Trump zašlapávat do země, jak bude mít ten seznam a bude říkat, vy neplníte ta 2%, vy jste hříšníci, vy jste černí pasažéři, my vás nebudeme chránit, když nebudete plnit ta 2%, jak nás tam strašně bude Trump tepat a dostávat nás úplně někam na okraj celé té společnosti, zašlapávat nás do země. A ono nic? A ono vůbec nic? Vůbec nic se nestalo. Takže přátelé, znovu, opět jsme měli pravdu a opět říkám, nesmyslně neutrácejme ta 2% na obranu. Je to zbytečné, je to naprosto zbytečné. Dokonce teď, když jsem psal ten příklad s Irskem, Irsko je země, která roste v Evropské unii jasně nejrychleji, říkal jsem vám to už i minulý týden. Přes 12% růst, přebytkový rozpočet, nezadlužují se, jsou přebytku a na obranu dávají 0,2%. A teď samozřejmě Trubka Cemper napíše, že ale Irsko není v NATO. No tak pozor, neměla by být kolektivní obrana levnější než neutralita? Já jsem vždycky slyšel, když jsem se bavil o tom, že bychom mohli být jako Česká republika, že bychom mohli uvažovat o neutralitě. A dával jsem jako příklad Rakousko, Švýcarsko a Irsko, tak mě všichni říkali, no ale to je prostě drahé, neutralita je strašně drahá. Ta kolektivní obrana je levnější, ta se vyplatí. Tak jak to, že Irsko dává 0,2% na obranu, Švýcarsko 0,7%? Teď to chtějí ve Švýcarsku zvýšit na 1%, ale dělají na to referendum. Jestli tedy udělají nějakou speciální daň, aby zvýšili výdaje na obranu na 1%, jsem si téměř jistý, že to neprojde ve Švýcarsku. Rakousko dává zhruba 1%. Tak ty neutrální státy to mají levnější? Když jsme celou dobu slyšeli ode všech těch lhářů, ode všech těch pokrytců, že neutralita je strašně drahá. Nevypadá to tak. Irsko 0,2%, žádný problém. Země, která nejrychleji roste. A ještě tam Cemper dodal, že ale je tažena zahraniční ekonomikou, že tam daní zahraniční společnosti. Ale Jeníku, to je přesně to, na co já jsem upozorňoval. Že když my uděláme nízkou daň, když my uděláme nízkou rovnou daň v České republice, 15%, když nebudeme utrácet nesmyslné peníze za drahé zbraně, za muzejní exponáty, které nám k ničemu nejsou, tak budeme mít nižší cenu energií, tak ty zahraniční korporace u nás budou danit taky. Tak jak daní v tom Irsku, tak budou danit u nás. Německé, rakouské, polské, slovenské firmy, maďarské firmy budou danit u nás. Protože se jim to vyplatí stejně tak, jako se to vyplatí Google a Facebooku daně v tom Irsku. Takže když to... No, to nemá cenu ani řešit nějakého Cempera. Prostě realita je taková, že stát, který roste v Evropě nejrychleji s přehledem, druhý nejrychlejší růst má Malta, nějaká 4%, to znamená Irsko roste 3x rychleji než druhý nejrychleji rostoucí stát, tak je to stát, který má jedny z nejnižších daní, 12,5% korporátní daň, má velmi levné energie, má přebytkový rozpočet a na obranu dává 0,2% HDP. Přesto ta země je naprosto bezpečná. To je realita. To je fakt. Tak co chceme? Jakým způsobem? Jakou cestou chceme jít dál? Chceme mít deficity v horizontu 300-400 miliard? Chceme utrácet nesmyslné peníze za nákupy Leopardů, F-35, BVPček ze Švédska a tak dále a tak dále. Chceme tady mít vysoké daně a tlumit, dusit naši ekonomiku a nepřilákávat zahraniční investory, kteří nejenom, že tady budou danit, ale zřídí tady své pobočky, to znamená zřídí tady pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, s vyššími platy pro vás? Já chci být jako Irsko. To je, dámy a pánové, vize pro Českou republiku. Žádné nesmyslné výdaje na zbrojení, žádné vysoké daně, ale opravdu šlapající ekonomika s přehledným, jasným, transparentním daňovým prostředím, která dbá o svoje občany, o svoje důchodce, o invalidní důchodce, ale zároveň dává prostor svým podnikatelům pro to, aby mohla ta země růst, aby mohla vzkvétat.
tohle je, dámy a pánové, moje vize pro Českou republiku, kde já podle mého názoru může královat a dominovat nejenom středoevropskému prostoru, ale celé Evropě jako takové. Takže summit o ničem, 4 měsíce, půl roku jsme tady řešili zbytečnou věc. Zbytečnou věc. Namísto toho, abychom se bavili o tom, kam Česká republika má směřovat, co všechno udělat pro to, aby vy jste se měli lépe, abychom měli levnější potraviny, abychom měli vyšší platy, vyšší mzdy, aby česká ekonomika zase znovu začala šlapat, tak jsme se tady bavili 4 měsíce o něčem, co za 2 dny takhle skončilo a vyšumělo jak pára nad hrncem. Nikdo nás nekáral, nic se v podstatě nestalo, jenom si Ukrajina vymínila 70 miliard dolarů, které přes americké zbrojovky jim tam budou evropské státy posílat. Za mě absolutní nesmysl. A jeden dodatek. Petr Pavel řekl, budu rád, když budete sdílet alespoň tuhle část videa. Děkuju moc za další sdílení, ta čísla jsou opravdu skvělá. Petr Pavel řekl, že Ukrajina má pouze 2 měsíce. 2 měsíce na to, aby se dala dohromady, aby na poslední chvíli udělala nějaký krok, nevím tedy jaký, než bude Rusko eskalovat ten konflikt a Ukrajina zásadním způsobem utrpí. Přátelé, to není o tom, že Rusko bude eskalovat ten konflikt. To je o tom, že Ukrajině už za ty 2 měsíce dojde úplně všechno. Úplně všechno. Nizozemsko už přiznalo, že nemá Ukrajině co poslat. Že už nemá žádné zbraně. Nemá co dál dodávat. Mnoho dalších států hovoří úplně stejně. Ti Američané si na tom udělají skvělý kšeft, klobouk před Trumpem dolů, zase samozřejmě on odjíždí jako vítěz, ale té Ukrajině to reálně vůbec nepomůže. A především Ukrajině docházejí lidé. Dával jsem to video, obrovsky se sdílelo také, jak ve Lvově převrhli ten automobil o něch verbířů vojenských, kteří nutí a odchytávají lidi na ulicích a hází je do Antonu a vezou je na frontu, kde v první linii během týdne zemřou. Ti Ukrajinci, obyčejní Ukrajinci už toho mají dost. Oni už to vidí, oni už to vědí. Oni už bohužel pochopili, nebo bohu dík, pochopili, že se stali obětí jedné velké velmocenské hry. Velmocenské hry, kde klaun Zelensky se nechal koupit za západní peníze, aby nahnal svoji vlastní zemi do obrovského utrpení. Kde nekýval na mírovou dohodu v Istanbulu, která byla na stole v dubnu 2022. A díky své vlastní chamtivosti pokračoval ve válce, která způsobila zkázu jeho vlastní zemi a neuvěřitelné utrpení jeho vlastním občanům. A pokud Ukrajina to nepochopí, tak za ty 2 měsíce skutečně se prostě zhroutí. To je fakt, na který já jsem upozorňoval dlouhou dobu. Není jiná varianta, nelze to prostě dlouhodobě řešit. Za poslední měsíce padl Pokrovsk, padla Konstantinivka, padají další ukrajinská města. Ta města, která mohla být ukrajinská. Ta města, která, kdybychom udělali ten mír, ještě před půl rokem, když jsem to neustále navrhoval, tak mohla být ukrajinská. Dnes už nebudou. Jakýkoliv mír, který se bude dojednávat, bude na parametru té aktuální kontroly daného území. To znamená, pokud Rusko něco dobije, já tomu netleskám, já prostě nechci tu válku, já chci mír. Já netleskám vůbec nikomu v té válce, protože všichni selhali. Všichni. To, že tam není mír, to, že tam válka, znamená, že selhali všichni. Ale faktem je, že čím déle ta válka bude trvat, tím hůř bude pro Ukrajinu. Ne pro Rusku, tím hůř bude pro Ukrajinu. A na to upozorňuji celé 4 roky. Každý jeden den, každý jeden měsíc, který ta válka trvá, znamená horší pozici, vyjednávací pozici pro Ukrajinu. Pokud do 2 měsíců nedojde k uzavření té dohody, tak podle mého názoru, tak jak to říká Petr Pavel, ne, že dojde k eskalaci, ale prostě ta Ukrajina se zhroutí, protože jí prostě dochází už úplně všechno. Nevyhnutelný fakt, na který jsem upozorňoval celou dobu. A jak říká klasik, za chvíli, až to bude zase znovu bezpečné, budou všichni tvrdit, ale já to říkal od jak živa. Uvidíte, jak za pár měsíců budou všichni ti, kteří tady horovali pro válku, budou říkat a psát, ale my jsme od jak živa chtěli mír. My jsme od počátku chtěli mír. Když jsem v televizi na ně vyrukoval, na Martina Dvořáka, že nám říkali, chci míři, že najednou chtějí mír oni taky, najednou úplně otočili. Tak on říká, ne, my jsme chtěli taky vždycky mír.
Tak pane Dvořáku, proč jste nám říkali chcimíři, když jste vy chtěli taky mít? To jste nebyli chcimíři. Když si popíráte sami sebe, vy nedokážete udržet konzistenci své myšlenky ani ve dvou větách. To je úplně, úplně směšné a trapné. Takže bohužel ta situace je taková, nemá cenu si malovat na růžovo. A kdyby se uzavřela ta mírová dohoda v Istanbulu, tak jsme mohli mít situaci takovou, že tady nebylo milion mrtvých. Ukrajina by nadále kontrolovala celé své území výjima Krymu. Nemuseli jsme tam poslat stovky miliard z našich peněz, které se tam rozkradly pod kuratelou Zelenského oligarchů a kleptokratů. A mohla ta situace být mnohem lepší, ale války chtiví, štváči chtěli krev, taky bohužel mají. No a v této souvislosti ještě jedna věc, protože jak víte, jak jsem tady zmínil, tak ta mírová dohoda byla upečená v Istanbulu, zprostředkovávali Recep Tayyip Erdogan, tak musím říct, že nejvíc, co mě tenhle týden pobavilo, bylo to, když tady slyšíme od všech médií, od celé opozice, ode všech, jak je ten Erdogan strašně špatný a zlý, jak je to kamarád Putina, jak je to diktátor, jak s ním nechceme mít vůbec nic společného, tak najednou si u něj Petr Pavel vyžebrá pozvání na večeři. Tak to je, chápete to? Řekněte mi, kdo tohle nevidí. Já tady roky poslouchám, jak je Erdogan diktátor, jak je to kamarád Putina, jak se s ním bratříčkuje, jak je k němu blízko. A najednou tomu Petrovi Pavlovi, tomu vzoru ctnosti všech našich lepševíků a kavárníků, vůbec nevadí to, že si u něj vyžebrává pozvání na večer. To je hodnotová politika, že? On totiž, kdyby o to šlo, tak on by si to vyžebrával i u Putina. On by si to vyžebrával u Saddáma Husajna i u Kim Jong-una. To je člověk, který nemá absolutně žádnou páteř. Já už jsem to říkal v tom rozhovoru pro XTV, prostě když moje dcera se mě zeptá například bezobratlého živočicha, tak já jí řeknu Petr Pavel. Řekni to ve škole, protože se nemůžeš splést. Bezobratlý živočich, nic víc, nic míň, on žádnou páteř nemá. Prostě vyžebrat si, vykňučit si pozvání na večeři u Erdogana, na kterého plivu 4 roky a říkám, jaký je to kamarád Putina a diktátor, tak to už nevím, co dalšího absurdnějšího v téhle zemi se ještě může stát. No a přátelé, pojďme ještě na chat control a na CBDC, která tady byla, ještě jedna zmínka k těm 140 milionům, které jsme měli poslat do toho programu Poodle. Já s tím nesouhlasím, musím nesouhlasit i s tím vysvětlením, že jsou to mandatorní výdaje, podle mého názoru to je prostě špatně, ten mandatorní výdaj, kdyby se nevyplatil, tak spadne do rozpočtové rezervy státu. Nic víc, nic méně by se nestalo. Já považuji svůj slib vůči vám, vůči voličům za naprosto svatý. A prostě jedním ze základních slibů, které jsme vám dali, bylo to, že nebudeme přispívat na zbraně pro Ukrajinu. Jakýmkoliv kanálem, jakýmkoliv prostředkem. Takže musím se k tomu ještě jednou vyjádřit. Dal jsem k tomu video, ale pro mě je to prostě věc, která je neakceptovatelná a za sebe prostě říkám, že se to nesmí opakovat v žádném případě. Nejsem z toho vůbec šťastný, nebudu na tom, aby nás tady rozeštvávali od média, říkala, jestli odejdeme z koalice a nebo budeme skládat poslanecké mandáty. Nechápu, když se někdo ptá Mirka Ševčíka, jestli složí kvůli tomu poslanecký mandát, proč by to dělal, on někoho podrazil nebo někoho zradil, úplný nesmysl. Takže rozhodně na tom nechci bourat koalici, protože to by znamenalo zase vstup do hry těch fialovců a těch šmejdů, ale zároveň jasně za sebe říkám, že tohle se prostě nesmí opakovat. Nesmí. Pro mě je ten slib, který jsme vám dali, naprosto zásadní. Já fakt beru vážně to, co vám říkám. A Ukrajina z našeho státního rozpočtu, z vaší daní, už nesmí dostat ani korunu. Principiálně. Mně je úplně jedno, jestli je to symbolicky 140 milionů, nebo miliarda, nebo 10 miliard, nebo koruna. Mně je to úplně jedno. Tady jde o princip. Tady jde o to, že tím přispíváme k tomu nesmyslnému krveprolití. Že tím přispíváme k tomu, aby se tihleti šmejdi typu Zelenského drželi u moci za každou cenu a mohli ty peníze rozkrádat dál. Takže pro mě je to, i kdyby to byla koruna, tak je to moc. Protože prostě jde tady o princip, nikoliv o to, kolik je to peněz. Ale samozřejmě za tyhle peníze jsme si mohli pořídit tady v České republice něco jiného. A určitě bychom je utratili lépe. Takže nebudu se vůbec předtím schovávat. Jasně a na rovinu to říkám, že pokud my budeme mít vyšší podíl na moci, který nám můžete dát pouze a jenom vy, tak prostě Ukrajina

snažila demokracie v uvozovkách v Evropské unii. Po třetí se hlasovalo od chat control 1-0. Po třetí bylo více poslanců, europoslanců proti než pro a stejně ten návrh jede dál. To je nepochopitelné, to je absolutně nepochopitelné. Prostě dvakrát to bylo zamítnuto, tak to tam lidová frakce, do které patří všichni naši lepševici, tak to lidová frakce předložila znovu, využila určité procedurální kličky, aby to dala do takzvaného druhého čtení. A v tom druhém čtení na zamítnutí návrhu musí být proti nikoliv nadpoloviční většina přítomných poslanců, ale nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 361. A tudíž, protože bylo proti jenom 314, jelikož celá řada těch europoslanců už byla na dovolených, oni to naskládali, to hlasování, těsně před prázdninami, aby už tam ti lidé nebyli, tak přestože 314 bylo proti, asi jenom 297 pro, tak to stejně běží dál. Tohle je demokracie v Evropské unii. Evropská demokracie v plné nahotě. Parlament, který nemůže navrhovat zákony, který je tam jenom jako fíkový list, který zastiňuje to, že je to absolutní diktatura Evropské komise. Tak tenhle ten samý parlament třikrát hlasuje proti něčemu proti, více poslanců je proti než pro a stejně to běží dál. Zatím se to týká jenom té nešifrované komunikace, jako jsou maily a další třeba messengery a tak dále, ale brzy samozřejmě oni budou chtít kontrolovat úplně všechno. A tím samozřejmě si budou zase uzurpovat další díl moci a získávat informace na ty politiky a osobnosti konzervativního typu, které jim budou nepohodlné. Nevím, jestli jste zaznamenali teď ten příklad, kdy umělá inteligence začala vydírat člověka, protože viděla do jeho mailu. Tak to samé nás čeká v Evropské unii. Já to absolutně odmítám. Samozřejmě jsem tvrdě proti jakékoliv dětské pornografii a různým pedofilním skupinám. Jednoznačně jasně. Ale jestli si někdo dneska myslí, že tyhle ty skupiny, organizované skupiny, si píšou přes otevřený mail, někde přes Gmail, protože samozřejmě vědí, že tohle je všechno sledované, tak je naivní. Naivní. Dávno si přesto oni ty informace nevyměňují. Používají úplně jiné styly komunikace, ani nepoužívají signál, používají ty nejvíce zabezpečené aplikace, které používal například pan Rakušan v té kauze Dozimetr, ty šifrované telefony, tohle oni používají. Takže představa, že ten chat control nějakým způsobem odhalí tyto skupiny, oslabí je, zapomeňte na to. A je to jedna jediná věc a to je snaha prostě šmírovat soukromí všech lidí, kteří jim nejsou pohodlní, protože tyhle skupiny, ty skuteční zločinci, ti už dávno používají úplně jiné komunikační prostředky. To je jednoznačný fakt. No a to nejdůležitější na závěr, digitální měna. Pod rouškou všech těchto informací nám tady potichoučku prošlo rozhodnutí, kdy Evropská komise postavila digitální měnu CBDC na úroveň zákonného platidla v Evropské unii. Metoda vařené žáby. Jejich cílem, ultimátním cílem, je kontrolovat vaši peněženku. Vidět do každého vašeho nákupu, mít možnost ten nákup zablokovat. A nejenom u individuálních lidí, ale i u celých států, u celých celků, které se jim nebudou líbit. Oni vám budou říkat, že je to něco jako Bitcoin, to je super, to je krásné, nedohledatelné a tak dále, a tak dále. Není to pravda. Bitcoiny jsou decentralizované. To, kolik kdo má Bitcoinů, to se zaznamenává na milionech počítačů po celém světě a nikdo nad tím nemá kontrolu. Nikde nesedí jeden člověk, který může ty bitcoiny vypnout nebo zapnout nebo je někomu poslat. To je právě ta decentralizace. CBDC ovšem znamená Central Bank Digital Currency, tedy digitální měna centrální banky. To jest, tu digitální měnu kontroluje jeden jediný člověk nebo jeden jediný orgán z jednoho jediného místa. A může kdykoliv vám tu peněženku vypnout. Může vás kdykoliv připravit o všechny vaše peníze. Nebude to tak rychlé. Nejdřív se ta digitální měna zavede jaksi paralelně vedle hotovosti. Postupně bude hotovost stahována. Už jsme slyšeli v době covidu, že přece přes hotovost se přenáší ten virus, jak si podáváme ty bankovky. Takže ona se vymyslí záminka věcemi, aby se ta hotovost stáhla. Přece přes hotovost se financuje terorismus, jak už jsme se dozvěděli. Absolutní nesmysl samozřejmě. Absolutní nesmysl. Přes hotovost se šíří covid.

Takže uvidíte, že oni postupně tu záminku najdou na to, aby tu hotovost stáhli. A pak už bude jenom ta digitální měna. A pak přijdou s tím, že ten, kdo bude mít nízkou uhlíkovou stopu při svých nákupech, při svém chování, tak bude dostávat bonusy. A ten, kdo bude mít vysokou uhlíkovou stopu, když si budete kupovat moc nádrží benzínu a moc hovězího masa a budete moc cestovat, tak ty budete dostávat malusy, budou vám strhávat peníze. Protože přece znečišťujete naši planetu, to je v rámci Green Dealu, to je nezbytné přece potrestat ty, kteří přispívají k tomu, k té klimatické změně svoji nezodpovědnou uhlíkovou stopou. To je přece jednoznačný fakt, tohle bude ten vývoj. A v tu chvíli už začnou limity, tak jako v Dánsku mají dneska limit na 200 gramů hovězího masa, tak ten samý limit budete mít za chvíli vy, každý z nás. Na hovězí maso, na pohonné hmoty, na všechno, co prostě ta Evropská unie si vymyslí, protože všechno budou kontrolovat každý váš nákup úředníci z Frankfurtu a budou schopni každý jeden ten nákup vám vypnout, zakázat, zamezit. Prostě přijdete k benzínce a tam vám napíšou smůla, nekoupíte si to. Tak tohle je, přátelé, digitální koncentrák, nic jiného. A znovu, jestli můžu vás poprosit, abyste tohle posílali dál, alespoň tuhle pasáž mého videa, udělejte to. Protože to je konec svobody. Amshel Rothschild kdysi řekl, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Přesně tak to je. Žádný zákon vás neochrání. Žádný zákon na světě vás neochrání v momentě, kdy někdo bude kontrolovat vaši peněženku. To je absolutní fašismus toho nejčistšího možného kalibru, když stát vám bude kontrolovat každý jeden váš nákup. A když se ho nebudete poslouchat, když budete jezdit na demonstrace, které se mu nebudou líbit, tak vás můžou takhle vypnout. Já budu vždycky tvrdě, kategoricky bojovat proti zavádění centrální digitální měny. Protože centrální digitální měna je konec svobody, tak jak ji známe. Už nikdy nebude existovat individuální svoboda. A jak už jsem napsal ve svém příspěvku a zopakuji to znovu, je jediná možnost, jak tomu zabránit a vytvořit si pojistku, aby to u nás nenastalo. Zavést do české ústavy právo platit českou korunou, protože v momentě, kdy přijmeme euro, tak už s tím neuděláme nic. Jakmile bychom tady měli euro a soudruzi by zjistili v Bruselu, že už nás mají, že už nás lapli, tak by zavedli tu digitální měnu a v tu chvíli my už se proti tomu nemáme jak bránit, už si nemůžeme vytisknout vlastní hotovost, protože to je v rukou Evropské centrální banky. Takže první krok, zcela jednoznačně zavedení práva platit českou korunou do naší ústavy. Druhý krok, zavedení práva platit hotově. Absolutně klíčový pilíř osobní svobody každého jednoho člověka. To, že to Senát neschválil, je jenom ukázka jejich alibismu. Klobouk dolů před všemi senátory, kteří hlasovali pro. My to přineseme znovu, tenhle ten požadavek, znovu tenhle návrh protáhneme a tentokrát poslaneckou sněmovnou, protože to je absolutní klíč k tomu, abychom zůstali svobodní, abychom nebyli jenom loutkou v rukou těchto nikým nevolených byrokratických úředníků. A pak, a to říkám na závěr, dámy a pánové, je opravdu už na čase se zamyslet, jestli v takovéhle Evropské unii chceme být. ETS 1, ETS 2, akcelerační zóny na větrné elektrárny, RED 3, 42,5% energie do roku 2030 vyráběné z obnovitelných zdrojů, EPBD 4, všechny vaše domy budete muset zrekonstruovat, abyste je měli v určité třídě, v určité emisní třídě. Od roku 2030 už budete muset všechny domy i byty stavět bezemisně. Zero policy. Zero emission policy. 0%. To znamená, bude se muset vytápět nikoli v uhlím nebo plynem, ale tepelnými čerpadly. Gratuluju. Hodně štěstí při vytápění z minus 15 a hodně peněz, abyste zaplatili účet za elektriku, vám přeju v tu chvíli. Takže EPBD 4 v žádném případě ne. A teď do toho digitální měna, chat control. Co ještě víc potřebujeme, abychom si uvědomili, že ta Evropská unie totálním způsobem vykolejila. Že už to není Evropské společenství uhlí a ocele. Že už to není Evropské hospodářské společenství, které bylo skvělé. A je skvělé dodnes, samozřejmě EAS pořád existuje.
Není na čase se nad tím zamyslet a říct si, pojďme to udělat jako Švýcarsko, pojďme nebýt součástí Evropské unie, ale pojďme zůstat součástí EHS. Obchodně tím nic nestratíme. Ale z hlediska naší suverenity a schopnosti rozhodovat se o vlastní budoucnosti obrovským způsobem získáme. Nenechme se zastrašovat, pojďme se na to připravit. Znovu říkám, nejde to ze dne na den. Vždycky jsem proti tomu vystupoval, protože nechci být nezodpovědný a říkat vám zítra, hned zítra. Nejde to. Ale musíme mít vládu, která nás na tento krok připraví. A podle mého názoru je na čase se o tom začít bavit a říct si, že už nechceme diktát z Bruselu, že chceme být součástí evropské rodiny, že chceme být stejně jako Švýcarsko součástí EAS, ale už si nechceme nechat opravdu diktovat toho, jak tady budeme žít, jaké domy tady budeme stavět, že si máme ničit naši krajinu větrnými elektrárnami a platit za naši elektřinu, kterou si my tady vyrobíme v našich vlastních elektrárnách, výpalné do německých penzijních fondů. To je, dámy a pánové, za mě moment, o kterém musíme velmi vážně začít uvažovat. A za mě je ta volba zcela jednoznačná a jasná. Tohle není Evropská unie, do které jsme v roce 2004 vstupovali. Není. Tohle je manželství, které se stalo špatným manželstvím. A pokud vás manžel začne týrat, uzurpovat, pronásledovat, vydírat, tak máte plné právo říct už dost. Já se s tebou rozvádím. Tohle musí Česká republika udělat také. Věřte mi, že pokud budeme součástí EAS a nikoliv tohoto diktátorského spolku, který čím dál tím více začíná připomínat fašistickou říši, tak nám bude mnohem a mnohem lépe. Bude nám svobodněji, budeme bohatší zemí, bezpečnější zemí a především suverénější zemí. Protože suverenita, alespoň z mého pohledu, není na prodej. Přátelé, děkuji vám za podporu, mějte se moc hezky, užívejte si léta a doufám, že se brzy zase uvidíme. Já si ještě strávím jeden týden na dovolené se svojí rodinou a pak už zpátky do práce, protože 21. července jedu do Chebu obhajovat dalšího člověka, který je trestán jenom za to, že si dovolil napsat na sociální sítě něco, co se nelíbí našim dnešním lepševikům. Pevně doufám, že uspěju a že další člověk zůstane nepotrestán a nebude kriminalizován touhle šílenou sebrankou lidí, kteří si hrají na majitele pravdy a na jedinou morální autoritu. Na tu morální autoritu si hrajou ti nejvíce amorální lidi v celé České republice s Petrem Pavlem v čele. Takže ještě jednou hezký nedělní večer a krásný týden. Užívejte léta ve zdraví, v blízkosti vaší rodiny. Budu se těšit. Děkuji moc za sdílení, děkuji moc za vaši podporu, velmi si vážím. A věřte mi, že já neuhnu ani o centimetr a budu plnit vaše sliby. Mě si nekoupí, ani mě nezastraší. Pojedeme dál, tak jak jsem oznámil, budu dávat trestní oznámení dneska na stán a blístán a budu se snažit vrátit do této země spravedlnost, bohatství a doufám, že mi v tom pomůžete nejenom vy, ale i moji kolegové z klubu SPD, který si nesmírně vážím a kteří podle mého názoru odvádějí skvělou práci a samozřejmě všichni lidé z naší strany pro, kteří jsou naprosto úžasní. Takže mějte se moc krásně, díky moc ještě jednou a ať se vám daří. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraní.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream. Je 13.7. a já tady mám letapáni 2026, 20.06, vidím tady čas. A já tady mám vzácného hosta, pana profesora Staňka. Krásný dobrý večer, pane profesore, vítejte.
1: Krásný dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé drazí, napište nám rovnou, jestli nás slyšíte, vidíte v pořádku, jestli všechno je OK, někdy to prostě trošku zlobí ten éter, ten internet a tak. Pane profesore, máme po summitu v Ankaře zajímavé setkání. Vůbec to nevypadá, jakože přes prázdniny by měla být nějaká, řekněme, okurková sezóna, jak se vždycky říkalo. Dřív naopak pořád se něco děje a kdo se v tom má vyznat, no? Tak jsem moc rád, že jste tady a že nám trošku do toho vnesete světlo.
1: Dobře, můžeme začít?
0: Je to vaše, pane profesore, já se moc těším.
1: No, první věc, kterou bychom dneska definovali pro dnešní svět, je to svět podivností. Protože na jednu stranu prezident Trump mluví o tom, že zničí Irán, že zautočí a s nesmírnou silou, kterou ještě nikdo neviděl. A na druhé straně slyšíte informace, že Katar a Pakistan intenzivně pracují na pokračování diplomatických jednání. Izrael podepíše předběžnou dohodu memorandum s představiteli libanonské vlády, ale zároveň drží obsazená území na libanonském území a libanonská vláda se chvíje pod nápory masových demonstrací, které odmítají tuhletu zrádcovskou dohodu. Pak máte další zvláštnost. Ruské jednotky postupují na celé linii frontu, ale najednou zjišťujete, že nedokážou vyřešit problém na Krymu. A tak tež dostanete informaci, že 58 gubernií z 86 z Rusku již má zásadní problémy s benzínem a Rusko, které bylo nazýváno tankovací stanicí pro svět, najednou dováží benzín z Kazachstanu a podobně. Máte další zvláštnosti, kdy summit v Ankaře byl velice mohutný a najednou zjistíte, že se v podstatě téměř na ničem nedohodli, kromě toho, že poskytnou Ukrajině 70 miliard tento rok a 70 miliard příští rok, ale zároveň se vyčlenilo 5 zemí, které nebudou přispívat na tuhle tu sumu. No aby to bylo přímo ještě dokonalejší, tak se podíváte na mapu Evropy a najednou zjišťujete, že problémem není si jenom teplota, ale především obrovské sucho, které obchází celý evropský kontinent. Máte oblasti, kde na mapě je sucho již přímo krvavě rudé. Vidíte, že ve Francii musí omezit činnost jaderných elektráren, protože není dost vody na chlazení. Pak najednou zjistíme, že vlastně ta kombinace extrémních teplot, teď tenhle ten týden má být ve Španělsku až 35 stupňů, 40 stupňů ve Francii, v Itálii a podobně, tak je to kombinováno s obrovskými extrémními výkyvy počasí, kdy máte bouře a krupovití a máte obrovské slejváky a podobně. A na druhou stranu máte oblasti, kde nespadne ani kapka. No a normální člověk by předpokládal, že Evropská unie, jelikož jde jí o jednotlivé obyvatele členských zemí, se bude snažit vyčlenit prostředky na řešení důsledků přírodních změn a najednou zjišťujete, že žádné dost prostředky na přírodní změny nejsou, ale desítky a stovky miliard se budou valit do zbrojení, do vybudování válečné strategie, infrastruktury, válečného Schengenu a všechno ostatní. No a nejlepší na tom všem je to, že najednou zjišťujete, že vzniká série ohnisk, konfliktu a podobně, které i když je hodně horko, tak začíná vytvářet ještě větší teplotu. A už to není jenom Blízký východ a ukrajinský konflikt, ale je to například i otázka Jihočínského moře, je to otázka Indopacifického regionu, je to otázka Grónska a dalších oblastí, které se stávají ožehavými centry problémů a bojů. A tohle to všechno vyústuje do dalšího zvláštního pohledu. Člověk by očekával, že vzhledem na přírodní změny, zemětřesení, tajfuny, tornáda, obrovský nástup fenoménu El Niño, celkové extrémy v počasí, objevování se invazivní druhů. Připomínám, že například v Evropě se teď masově rozšiřuje dvojrohej klíšť, který je přenášením 30 nemocí infekčního typu, nejenom encefalitidy, a dokonce už se objevuje i v celé Evropě, i v Německu, i v Polsku, i v Čechách, i jinde, a vytváří obrovské biologické problémy. Najednou zjistíte, že řecký rybáři mají problém, protože požadují od řecké vlády kompenzace, jelikož se v oblasti Řecka objevila speciální ryba, která paradoxně tlamou připomíná člověka s velikými zuby, a tahle ta jim požírá ryby a trhá sítě a podobně, předtím bydlela v úplně jiných částech světových oceánů, najednou se vyskytuje u Řecka. Na poslední fór najednou zjistíte, že nedaleko Chorvatska odfotili vorvaně. No a vorvaně, jak je známo, je spíše ryba, která, pardon, savec, který se vyskytuje spíše v chladných mořích. No a tohle to všechno vytváří takový zvláštní pocit totálního chaosu, podivností. No a k tomu samozřejmě přistupuje i další série podivností. Je vlastně ten Hormuzský průliv otevřený nebo ne? Jedna strana prohlásí, že je otevřený, druhá, že ne. Jedna strana prohlásí, že ta druhá strana nemá právo vybírat poplatky a oni jim to ukážou, a ta druhá strana celkem logicky vzhledem na lodní trasy v teritoriálních vodách prohlásí, že má právo kontrolovat tu námořní dopravu. No a největší vrchol všeho ostatního je několik geniálních logických závěrů. Jelikož se výrazně znížil vývoz močoviny přes Hormuzský průliv, je to kolem 25%, tak se obávají státy z nedostatku produkce umělých hnojiv, jelikož nemůžeme zrušit sankce vůči umělým hnojivům z Běloruska a z Ruska, no tak bude méně těch hnojiv. No a pak Evropská unie odporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem, jenomže drobně předtím v rámci Green Dealu zapomněla, že hodně zdecimovala stáda krav, no tak se přijde ke geniálnímu závěru. Konec konců v Číně stovky let hnojí lidskými exkrementy a močem, tak proč bychom to nedělali v Evropské unii? Ale vrchol dokonalosti tohoto všeho zmatku je konstatování, že se zavádějí dynamické ceny elektřiny, které znamenají, že máte sledovat jako občan výkyvy cen, kdy například nejnižší ceny elektřiny jsou v čase, kdy je pokles odběrového diagramu, řekněme ve 2 v noci. Nejlepší by bylo prát ve 2 v noci. No, ale najednou zjišťujete, že Evropská komise přichází s geniálním nápadem, jelikož není dost elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci, tak se uvažuje nad tím, že bych v noci obyvatelstvu elektřinu vypínali. No, normálně selský uvažující člověk se chytá za hlavu a říká si, ale tohle to přece není možné. Ale ono to možné opravdu je. No a v tomto ohledu se dostáváme do úplně specifické situace, kdy všichni předpokládají, že mír dosáhnete válkou. A nejlepší by byla zničující válka, nepřítele. No a to pak se dostáváme už dál k rozvinutí známého římského řečení, když chceš mír, připravuj válku, tak možná ty elity v Evropské unii jsou klasicky vzdělány a znají tohleto římské řečení. No jenomže vzhledem na ty objemy investic do válečných systémů mám velikou obavu, že skutečně s nějakým mírem nepočítají. Přesně jako v tom summitu v Ankaře jedinýkrát nepadlo slovo mír, ale za to mohutně bylo skandováno představiteli jednotlivých zemí slovo válka, jako kdyby šlo o počítačovou válku, kterou konec konců můžete znova opravit stisknutím klávesnice reset a jedeme na novo. Jenomže tohleto by znamenalo totální válku zničujícího typu. No a musím otevřeně říct, že souhlasím s některými představiteli jiných zemí, které konstatují, že ruská ústupčivost vlastně podněcuje tyhle ty agresivní nápady. No a klasická otázka prospornosti dneška, vemete pobaltské tygry, Lotyšsko, Litvu, Estonsko. Najednou zjišťují ke své hrůze, že zavedení sankcí a opatření proti tranzitu tovaru, ruského tovaru přes tyhle ty přístavy ochudilo obrovským způsobem rozpočet, že změny energetických sítí a odpojení se od Ruské federace způsobilo obrovskou katastrofu a najednou tyhle ty pobalští tygři zvou jako ratlíci, ale zároveň zjišťují, že jejich ekonomika jde do kopru. A paradoxně, čím více je ekonomických problémů, tím více se uvažuje o zřizování dalších obrněných divizí, například Bundeswehru v Litvě a podobně. No a vrcholem všeho snažení o mír je rozhodnutí finského parlamentu o tom, že je přípustno umístit jaderné zbraně na území Finska několik desítek kilometrů od ruské hranice. Konec konců je to přece projev snah o mír. A kdyby někdo měl pocit, že jaderná puma není nástrojem míru a že tu jadernou pumu nenese v zobáku mírová holubice, tak prosím vás, je třeba ho označit za konspirátora a putinovského agenta a zařadit ho na nejnovější seznam na Slovensku, list agresora, který vytvořili progresivci na Slovensku, včetně Ukrajinců, kde zařadili některé lidi, které jsou určeni k takzvané eliminaci. Kdyby vám to něco připomínalo, tak podobnost je země historicky úplně náhodná. A nejlepší na tom všem je to, že tahle ta zuřivost, ta polarizace, to vyhrocování vášní, ta nenávist mezi progresivci, kteří se považovali za lepší lidi, a těmi ostatními, kteří jsou jenom degeneráti, dezinformátory a podobně, tak je nejlepším způsobem vzniku občanské války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přičemž paradoxně bezpečnostní orgány se tváří, jako kdyby tohle to neviděli. A tak se pak dostáváte k situaci, k zajímavé úvaze. Skutečně se ten svět zbláznil, je skutečně na hraně nějakého šílenství kolektivního typu a pak k tomu přistoupí představitelé AI a prohlásí, no, všechny tyhle ty problémy vyřeší umělá inteligence. No, ale jelikož vidíme stále výrazně, že umělá inteligence dokonce lže, podvádí a podobně, vznikla otázka, má vědomí, nebo jenom kopíruje to, co je obsaženo v tisících knih, studií, materiálů a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ta umělá inteligence převezme všechny lidské způsoby jednání a bude dál lhát a zavádět a bude tvrdit, že člověk je velice křehká bytost a v nejlepším případě by bylo eliminovat ho a podobně. Jenomže pak najednou zjišťujeme, že ta umělá inteligence nemá vůbec chuť řešit lidské problémy. Řešit problém chudoby, nezaměstnanosti nebo celkového destruktivního působení v oblasti vzdělávání nových generací a podobně. No a tohleto všechno pak jako poleva na dortu i s tou pověstnou třešničkou vytváří velmi zvláštní další dojem. Úplně se přestalo mluvit o organizovaném mezinárodním zločinu. 90. leta, tak do roku 2005 jste mohli číst množství zpráv, analýz a studií o tom, jak je globalizován nadnárodní zločin, jak jsou rozděleny jednotlivé sféry vplyvu, obchodní aktivity a podobně, jak dokonce probíhaly provázanosti mezi zvláštními službami jednotlivých zemí a organizovaným zločinem. Najednou zjistujeme, že vazba mezi P2 italskou a mafií a dalšími složkami italské společnosti vlastně neexistuje a byl to výmysl, jo, 80. leta. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc, jak vlastně tohle to všechno promícháno ovlivňuje současný svět. No a pak vzniká poslední zásadní otázka, jelikož vidíte, jak ti lidi hloupnou přímo v reálném čase, nejsou schopni elementárního logického uvažování, už takzvaný základní selský rozum se stává přímo vzácností, no tak si pak položíte otázku, pro Boha skutečně ten svět je nějaký podivný. A najednou zjišťujete, že paradoxně teď Pentagon uvolní další desítky záznamů, zpráv, výpovědi a podobně o letajících kalířích, o problém UFO a podobně. No a vy si položíte otázku, jo, UFO, fantastický. Jo, mimozemšťané, super. Otázka dalších věcí. No a jak je to ve skutečnosti? No a pak k tomu přistoupí poslední inkoukru informací a najednou zjišťujete, že projekty, které měly dávno skončit, nadělej pokračují dál. Jako je MK Ultra, Majestic, jako je Monarch ovplyvňování lidské mysli a podobně, které měly formálně skončit v 75., 82., 86. A podle toho, jak se vyvíjí vývoj na planetě, najednou zjišťujeme, že ty projekty ovlivňování lidské mysli, myšlení, masa a podobně pokračují dál. Dokonce v novém technickém hávu s dokonalým vybavením. No a jako poslední poleva na dortu, najednou přijde memorandum od Palantíru a jeho šéfa v 22 bodech. No a když to promítnete do reality, najednou zjišťujete, že máte před sebou klasický obraz technofašismu, propojení korporací, státu a jistých stran. A velice vám to připomíná opakování historie z Itálie 30. let, kdy právě Mussolini vytvořil tenhle ten takzvaný korporátní fašismus. I když musíme říct jednu zvláštní věc, v čase vlády Mussoliniho byla mafie nejvíce okleštěna a měla veliké problémy. Na druhé straně ale propojení velikých italských firm, fašistické strany a vlády bylo velice pevné a kompaktní a něco podobného se nakonec rozvinulo i v hitlerovském Německu. Znamená to, že se historie znova opakuje, že memorandum Palantíru, které otevřeně mluví o technofašismu a o tom, jak umělá inteligence a vybrané elity budou ovládat svět a jak se propojí velké korporace, vládní struktury a zvláštní skupiny ovládající AI, vytvoří přece rozumně spravovaný svět. A tohleto všechno se vám děje souběžně. Ale já vím, že teď je léto, takže hlavní problém je kam jít na dovolenou, nejít tam, kde vás oškubají jako kachnu. A jak se ještě pochlubit před známými, já jsem byl přece na Kilimandžáru. Vidíte, mám selfiečko. A v této době otravovat lidi takovými složitými, nepodstatnými otázkami, jako je bude válka nebo nebude válka, se jaksi nepatří. Ale jelikož nejsme až tak imunní voči těmhle těm jevům, tak si dovolujeme posluchače upozornit i na tyhle ty momenty.
0: Pane profesore, člověku zůstává až rozum stát, takhle jak to, když to poskládáte dohromady. Já bych si chtěl vlastně, že jo, kdysi už v poučkách dávných říkali, že fašismus je odpověď kapitalismu na krizi, že to je vlastně přirozený jev. A teďka tyhle ty, řekněme, elity, který teda tady vykládají, jak budou spravovat pomocí AI ten svět ku prospěchu, to bude ku jejich prospěchu. Nebo ku prospěchu nás všech?
1: No, neblázněte. Vždycky to bylo k prospěchu vybrané elity lidí. Někdy se tyhle elity zaštitovali tím, že jsou Bohem vyvoleni, aby vládli a ti ostatní nemají boží povolení, takže musí poslouchat. Konec konců o vyvolenosti Bohem mluví američtí představitelé, představitelé Izraele a nejnověji dokonce ukrajinský představitelé tvrdí, že jsou vyvoleni Bohem, aby plnili svou roli a misijní činnost. No, na druhé straně, jak si máte takové podivnosti, jako prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě. Ale zároveň jsou významným dovozcem ropy. No kurňa, jak je to možný? No odpověď je velice zvláštní v detailech. Většina amerických rafinerií budovaných v posledních 10 až 15 letech byly budovány na zpracování těžké sladké ropy. Tu těžkou ropu jim dodávaly arabské země, proto ten problém s Hormuzským průlivem, Venezuela a několik dalších zemí. Ale Spojené státy, které těží ropu z ropných písků a vlastní ložicek, těží lehkou ropu. A ta lehká ropa je vyvážena ze Spojených států do celého světa, proto jsou největšími vývozci. Paradoxně, druhý jev, Spojené státy a hlavně Evropská unie přemýšlí nad dalším balíčkem sankcí. Možná to bude tak, jako v Číně, 324. vážné varování Spojeným státům, tak to budou ty sankce. No a paradoxně v čase největšího rozjímání o sankcích dovoz evropských zemí ruského LNG stoupl o více jak 60%. No samozřejmě logika by velila, jak je to možné. Ale vidíte sami, že i možné to je. No a teď přichází v tomhletom vším marazmu pan prezident Trump s návrhem dalších sankcí, vysokých, 100, možná 150% celních sankcí, voči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský plyn. Znamená to, že tedy zavedou tyhle ty moutné sankce voči Francii, Belgii, Holandsku a některým dalším evropským zemím, které extrémně zvýšily dovoz ruského LNG. Znamená to tedy, že tyhle ty sankce budou zavedeny voči té Francii? A nebo je to, jak se říká, selektivní přístup? Kdo je srdcí mému milý, tak tomu sankce nezavedu, a který je srdcí mému nemilý, tak tam hodím 500% sankce. A tohle to fakt ještě naráží na další věc. Někdo prohlásí, že je císařem světa, planety. A on morální závazky nemá žádné a řídí se vlastními morálními kritérii. No a pak někdo jiný prohlásí, ale prosím vás, ta americká armáda má rakety a střelivo maximálně na 3 týdny. No tak jak si to dohromady nejde? No a pak sledujete například zbraňové systémy a zjistíte, že Číňané nesmírně intenzivně budují obrovskou námořní flotilu a Spojené státy, které nejsou schopny obnovit ani vlastní stávající flotilu, vyměnit rakety Minuteman 3M za rakety Sentinel a mají obrovské problémy s rozvojem hypersonických zbraní, tak prohlásí, že oni dobudou celý svět. No tak řekněte, jakou to má logiku tohleto? Nebo jsme se rozhodli, že logika již není žádoucí disciplína jednání lidí a vlád a představitelů a všeho ostatního? A jsme pouze svědky absolutní zhloupnutí celého světa? Ale víte, co mě nejvíc štve? Že tohleto si ti politici můžou dovolit z pragmatického důvodu. Většina lidí, těm je to jedno. Ty to nezajímá. Ty zajímá nejvíš, kam půjdou na dovolenou a kde bude nejlevnějc. Ale to, co se může stát s nimi a s jejich dětmi a s jejich rodinami, jako kdyby se jich netýkalo. Právě proto platí ta stará teze. Politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. A já se ptám, kde je odpovědnost. Odpovědnost za důsledky svých činů. No a pak máte tady další takové zvláštnosti. Mluvčí ruského prezidenta říká nějaká vyjádření, sám prohlásí pro francouzskou švýcarskou televizi, že je jeden z největších podporovatelů dohod a zmluv se Západem a načež jiný vysoce postavený představitel ruského státu prohlásí, že dotyčný hovorce ruského prezidenta říká bláboli. No víte, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, možná je to chyba v překladu. Není to chyba v překladu. A já se ptám, skutečně, dokdy v tom Rusku bude klid? Nebo například teď ta cenzura, která říká, že vlastně jakékoliv úvahy o tom, že Rusko nevítězí, jsou vlastně rozvracením jednoty ruského národa. Nezdá se vám to zvláštní? A pak se ptám, jaká je cenzura? Cenzura dobrá nebo špatná? A nenávist je dobrá nebo špatná? Nenávist vůči Rusku a tak dále je správná a pozitivní? Nenávist proti imigraci a zbrojení, to je špatná nenávist. Tu třeba tvrdě postihovat. No a když to vemete kolem a kolem, tak se jenom ptám, když se i v Evropské unii rozšíří takzvaný myšlenkový zločin. Zákon, který platí ve Velké Británii. Když stojíte na chodníku a kolem vás jde demonstrace proti imigraci, tak vás policie může zatknout a odsoudit na 3 až 5 let nepodmíněně, protože tím, že jste se nepostavil té demonstraci a v myšlenkách jste je podpořil, vytváříte takzvaný myšlenkový zločin. No a jistě jste si všimli úvahy o tom, že můžeme díky umělé inteligenci odhalit trestní činy před tím, než se stanou. Dokonce můžeme odhalit nesprávné myšlenky lidí, než je začnou realizovat. No a to vám pak nenápadně okamžitě napadne známý sci-fi film Minority Report o takzvaném systému Prekrim, kdy umělá inteligence na základě vyhodnocení vašich myšlenek, vystoupení na sociálních sítí, jednání, fyziologických předpokladů, společenského zařazení a podobně, odhadne správně, ještě předtím, než pomyslíte na trestní čin, že ho chcete spáchat, tak okamžitě vyšle policejní jednotku, která vás zatkne. Je to přece v důsledku boje proti zločinu, je to v důsledku ochrany humanity a společnosti. A to, že možná byste myslel na nějaké nespolečenské kroky, tak přece tím, že vás preventivně zatknu, vyřešil jsem problém společenské krize. Když tohle to bude někomu připadat jako zvrácené, rád bych vás upozornil, vážení, na speciální programy Palantiru nebo některých dalších, Antropik a podobně, kteří tyhle ty metody pre Krymu, nemyslím tím poloostrov Krym, tak vytvořili a již testují. No a pak se dozvíte, že vlastně umělá inteligence skutečně vyřeší všechny tyhle ty problémy a umělá inteligence bude vládnout spravedlivě a jasně. No a pak jako taková drobná douška najednou zjistíte, že od minuloročního léta v Číně již platí systém, kdy každý rozsudek soudu na jakékoliv úrovni je přehodnocen umělou inteligencí a když umělá inteligence dospěje k závěru, že rozhodnutí soudce je nesprávné, tak platí rozhodnutí umělé inteligence. No a když máte pocit, že jste se ocitli ve světě, který se zbláznil, tak bohužel s pravděpodobností hraničící s jistotou vám musím říct, že jste se nezbláznil, pouze ten svět se zbláznil.
0: No, je to krásný, jakože předáme zodpovědnost teda strojům a celkově je to takový nějaký podivný. Pane profesore, já teda tady přihřeju polivčišku kolegovi ze zakázaného vzdělání, kde zakázanévzdělání.cz vyšla knížka, která se jmenuje Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Pan Michňuk v originále napsal. A je tam strašně zajímavý to, jak za posledních 100 let, nebo ještě další čas trošku, vlastně klesají nároky na výsledky ve škole a tady k tomu píšou, přemýšleli jste někdy o tom, jak přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tato kniha. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, UNESCO a dalších, dnes již velké části privatizované dalším subjektům, na tom, jak oni ovlivňují vlastně to vzdělávání ve světě a jak právě vytvářejí, jak to říct, co vytvářejí? Vytvářejí nesamostatné, nekriticky myslící jedince.
1: No, jedna klasická ukázka, pane Bureš. Poslední průzkum ve Velké Británii ukázal, že u dětí od 10 do 15 let 43% dětí neumí číst knihu. 61% nerozumí obsahu textu, který přečetli. No a jistě chápete, že všechny neurologické studie ukazují, že když čtete knížku, tak váš mozek je aktivován, cvičen, vytváří si virtuální obrazy reality a podobně a posilňuje rozvoj neuroplastické mapy a senzorické propojení. A když ty děti neumí číst tu knihu, no tak je to velký problém. Další problém, hlavně u mladé generace, scrollování. Scrollování, které vedlo k tomu, že dnes pozornost velké části mladých se soustředí maximálně na 3 minuty. Co můžete nastudovat za 3 minuty? Vlastní hloupost? Nebo vlastní selfiečko? Nebo něco jiného? A tohleto scrollování se stává dneska. Všimněte si, jste normálně v restauraci a vidíte, lidi scrollují. Jste v tramvaji nebo ve vlaku a velká část lidí scrolluje. Ale scrolluje tak, že už čte jenom nadpis toho článku, už ani ten obsah toho článku nečte. Ale máme přímo super úrodu expertů, odborníků, jehlasných super, kteří sice tomu prdlají zrozumí, ale jejich vlastní ego a vytváření mediálního prostoru s ní vytváří super odborníky na všechno. Od jadrové energetiky až po pěstní klíny a detailců. A vy si pak začnete klást otázku, skutečně to vzdělávání degraduje? Protože řeknu to otevřeně, když jste psali rukou, tak nejenom jste rozvíjeli jemnou motoriku, ale rozvíjeli jste taky neurální synaptická propojení ve vašem nervovém systému. Když jste měli ty známé, vám ještě dobře známé dílny na základní škole, tak jste se naučili chopit kladiva, kleští, znali jste, co je to oblík, znali jste, co je to freska a podobně. Zkuste se zeptat dnes těch mladých lidí, co jim říkají tyhle ty odbornosti. A další věc, ukazuje se velice jasně, že neschopnost chápat souvislosti, tu architekturu souvislosti, to se stává dneska klíčovým fenoménem, který školstvo bohužel neučí. Budou je učit o tom, jak chápat LGBT, jak chápat a odstraňovat dezinformace. Ovšem, kdo jim řekne, že ta dezinformace má být odstraněna? Ne oni sami, jejich kritické myšlení. Ale četli to přece na YouTube. No a teď to máte klasickou ukážku. Proč bychom dneska ještě dělali diplomové práce a podobně? To je přece přežitek. Jsme v éře umělé inteligence, takže zrušíme i diplomové práce, zrušíme ročníkové práce jako zbytečný balast. Konec konců i tak ti mladí to zadali umělé inteligenci, která to udělala perfektně, dokonce zabezpečí citační index. No a tohle to všechno vede k prvníkrát v lidské historii k zajímavému zjištění mezinárodních průzkumů. Dochází v posledních letech k výraznému poklesu průměrné inteligence o 7,5 až 12 bodů podle jednotlivých zemí. Poprvé s překvapením zjišťují psychologové a pedagogové, že lidstvo hloupne. Ale může si to dovolit. Má přece umělou inteligenci, která za něj promýšlí všechno. Když něco neznám, tak se zeptám umělé inteligence, tam mi odpoví. Přičemž podle dalších průzkumů ve Spojených státech velká část odpovědí umělé inteligence je buď částečně nebo úplně nepravdivých. A to nikomu nevadí. Nevadí skutečnost, že dneska více jako 20 milionů mladých ve Spojených státech se umělé inteligence ptá, s kým mají chodit, s kým nemají chodit, na která setnutí mají jít anebo nemají jít. A skutečně začnete si klást otázku, že vlastně kam směřuje to, co bylo základem lidské společnosti. Komunikace mezi lidmi. Protože když komunikujete mezi lidmi navzájem, tak váš mozek eviduje nejenom to, co říkáte, ale eviduje tisíce signálů, které vysílá vaše tělo. Všechny ty neverbální znaky komunikace, ty jsou klíčovým parametrem, který vytváří obraz o tom druhém. No a jak si budete vytvářet ten obraz o tom humanoidním robotu? Teď jsem viděl materiály o tom, že Číňané vytvářejí duplikáty zemřelých příbuzných jako humanoidní roboti, kteří se správají, kteří se chovají přesně tak, jako vaši zemřelí příbuzní. A ta čínská firma se hodlá do konce roku ještě rozvinout přímo dokonalé kopie vašich zemřelých. No není to skvělé? Představte si ten biznis, potkáte babičku, která zemřela před 10 lety a budete ji mít doma. A dokonce bude řízena umělou inteligenci jako humanoidní člověk. No a není to přece nádherné? No a za chvíli dostoupíme k stavu, kdy robostitutky, tak jak se začínají jevit jako hlavní exportní artikel v Japonsku, stanou hlavními partnery mužů. No a dokonce to budete mít zdůvodněno, protože v Číně například, vzhledem na populační vývoj, chybí kolem 18 milionů žen a jsou muži, kteří nikdy nebudou mít partnerky. No tak budou mít teď robostitutky, budou mít robotické humanoidní partnerky. To je přece v duchu humanity nejlepší způsob. Samozřejmě pak můžete udělat druhou věc, kterou chce dokonce rozběhnout už i Ukrajina. Vyrábět 20 tisíc humanoidních vojáků umělé inteligence ročně. Takže když bude někdo tvrdit, že už není třeba vojáků, budeme mít humanoidní roboty, kteří jsou sami řízení rojovým způsobem a kteří budou plnit vojenské operace, tak už daleko od toho nejsme. A to jsme ještě nenašali ani obrovské množství programů, které DARPA financuje a které směřují nejenom k virtuální realitě a modelování vojenských operací pomocí umělé inteligence, ale skutečně směřují k vytváření armád humanoidních válečných robotů, až to někomu začne připomínat známý film Terminátor. No, akorát už nám bude chybět jenom ten Skynet, ale když se podíváme na plány Pentagonu a prezidenta Trumpa v oblasti umělé inteligence, s ministrem obrany Hexetem, tak myslím si, že není jsme daleko ani toho spuštění toho Skynetu. Takže to bude další zajímavý vývoj. No a když to vezmete, tak propojení jednotlivých modelů umělé inteligence, které pracovaly pro jednotlivé zbraňové systémy, námořnictvo, letectvo, pozemné síly ve Spojených státech a byly to jednotlivé umělé inteligence Thalasa, tak teď použití zvláštní nové generace umělé inteligence Mythos a Grok má umožnit propojení umělých inteligencí jednotlivých zbraňových systémů a vytvářet komplexní modelové scénáře příštích válečných operací. No a jelikož tam budete posílat roboty a ne vojáky, tak odpadne hlavní zádrhel amerického Pentagonu, obrazy mrtvých amerických vojáků, odvážené vrtulníky, kde jsou těla umístěna v černých měsích. To přesně, co rozložilo americkou společnost při obrazcích z vietnamské války. No skvělá budoucnost, ne?
0: No doufejme, že ty roboti budou aspoň z recyklovatelných materiálů, aby nedělali uhlíkovou stopu. To by Greta nepovolila takovýhle věci. Pane profesore, já jsem se ale dozvěděl teď, když jste tohle načal. Teď nevím, který noviny to psali, ale jako myslím, že to bylo fakt z mainstreamu. Kde se teda chlubili, že, jak jste říkal, že teda umělí vojáci, autonomní a tak dál, se sami budou rozhodovat o tom, jestli zaútočit nebo nezaútočit. A vyloženě jako tam chybí ta pojistka toho člověka, jako jo. To je docela výrazná změna, ne?
1: Musím upozornit, že dlouhá léta v úvahách okolo umělé inteligence, autonomních zbraňových systémů a podobně platila dlouho směrnice Pentagonu, že posledním červeným tlačítkem spouštějícím systém musí být člověk. To platilo dlouhá léta. Před 2 roky tahle ta směrnice byla zrušena. Zavádí se systém autonomního fungování, například robotických dronů, které jsou řízeny umělou inteligencí, jsou vypuštěny z letadla a pak se sami rozhodují, které cíle, který dron, jakým způsobem má zničit. Humanoidní roboti jsou cvičeni tak, aby se sami rozhodovali, jaký druh zbraní použít na zničení protivníka. Není jsou cvičeni na to, že jde o protivníka lidského. Naopak platí ekonomie války, abyste použili na nepřátelský cíl nejlevnější zbraňový systém, který ho dokáže zničit. V tomto ohledu všechny programy a umělá inteligence rozvíjená pro humanoidní vojáky je právě klíčovým parametrem. A dokonce teď už máte systémy například námořních dronů, vývoj speciálních projektů v rámci DARPy, kdy jsou řízeny i tyhle ty drony pomocí umělé inteligence bez jakéhokoliv vplyvu člověka a oni se sami rozhodují, jakým způsobem zaútočit na nepřátelská plavidla, flotilu a podobně. No a když k tomu vezmete i skutečnost, že teď již máte drony, které na základě skenování a snímání prostředí si sami určují cíl, a už ani nepotřebují k tomu systém satelitního snímkování, vyhodnocování pomocí speciálního programu druhu vojenského objektu a podobně, ten dron díky umělé inteligenci je schopen analyzovat, jestli jde o vojnové vozidlo, nebo je to nějaké civilní vozidlo, je to rizikové, nebo není rizikové a podobně. Což dokonce připustili i ukrajinští operátoři, kteří se nyní zaměřují především na útoky na civilní objekty a civilní vozidla. A toto všechno pak vede k zajímavé skutečnosti. Právě ukrajinské bojiště ukázalo obrovskou novou roli dronů ve válečných operacích a musím otevřeně říct, že v tomto ohledu se Ukrajina dostala hodně daleko, i když se teď pozornost soustředuje například na přípravu výroby raket Flamingo a podobně. Ale hlavním nástrojem Ukrajinců jsou drony. A tyhle ty drony a dronové války se ukázaly jako nesmírně účinné. Protože když pošlete 500 dronů na nějakou rafinerii, tak i nejdokonalejší protivzdušná obrana sestřelí 450 dronů. Ale 50 dronů se dostane až k cílové oblasti. A v nejhorším případě pro útočníka stačí zásah trosky dronů, které zasáhnou technologické zařízení. A tohleto všechno mění charakter válečného konfliktu. Už to není válka vycvičenosti jednotlivých speciálních oddílů, ale je to schopnost sledování, kombinace družicových i reálných snímků, vyhodnocení rychlé situace, nasazení útočných flotil předtím, než protivník využije metodu rychlého přesunu na nové pozice, aby unikl útoku našich dronů. A tohleto všechno se teď již stlačilo například na období, kdy satelit snímkuje povrch planety k vydání povelu k útoku na 10 až 15 minut. To znamená, v té nové válce jsou to nejenom drony, ale obrovská flexibilita pohybu v prostoru. Ta se stává největší ochranou, větší jako všechny ty zvláštní konstrukce kolem tanku nebo obrněných transportérů ze sítí a podobně. Rychlost, manevrovatelnost a změna polohy se stává klíčovým parametrem ochrany proti dronovým útokům. Na druhé straně se však ukázalo právě na příkladu Krymu, kdy Rusové stále nedokázali zvládnout ochranu svých komunikačních a hlavně dopravních tras na Krym, kdy máte cesty smrti, kde je problém v tom, že velká část vozidel přepravujících pohonné hmoty, potraviny a podobně se na Krym ani nedostane, protože je zničena drony ukrajinských ozbrojených sil. To znamená, mění se i otázka chápání samotného zázemí. A to jsme ještě není v situaci, ve které použití bomb například FAP s takzvaným modulem korektivního upravení letu musou zházovány letadly 50-80 km od frontové linie a letí klouzavým způsobem na cíle zásahu s tím, že tyhle ty cíle zásahu můžou být 30-50 km za frontovou linii. Čili otázka klasické dělby frontová linie, linie kontaktu, jak se teď říká nejnověji, se ve skutečnosti už mění a hloubka zázemí, které je napadáno pomocí dronu, se počítá na desítky a stovky kilometrů. A tohleto všechno je ještě hrozné právě proto, že tady dokonce ten operátor toho dronu vidí, jak ten dron zasahuje to civilní auto s osádkou. Čili jako kdybychom se vrátili od anonymního zabíjení, kde když schodíte pumu, tak ten letec nevidí ty roztrhaná těla obětí na zemi. Ale dostáváme se k situaci, kdy opět vidíme tvář nepřítele a zničující nasazení zbraně, která ho eliminuje. Z tohoto hlediska se to zabíjení opět stává ne anonymním, ale stává se konkrétním. A tohleto všechno mění i psychologický rozměr války. Na jednu stranu vidíte, jako všechny nové technologie umělé inteligence umožňují podstatným způsobem zvýšit údernost, přesnost, neopakovatelnost zásahu a podobně. Ale na druhé straně, jako kdybyste se znova vracel k tomu, co bylo typické pro středověk, kdy při té válečné srážce jste viděl nepříteli přímo do očí. To teď se děje i nyní. No a samozřejmě to je u dronu, ale pak tady máte rakety a hypersonické rakety a vesmírná zařízení a útočné flotily na projektech X-47 amerických a podobně. No a z tohoto hlediska, jako kdyby se kompletně vytratilo lidství. I když vím, že to je paradoxní lidství ve válce, ale jako kdyby ten rozměr lidské oběti zabití toho protivníka se všemi psychickými důsledky pro mě, jako kdyby se to ztratilo. Protože teď, nyní, ale vždy se ho zabila umělá inteligence, zabil ho dron zřízené umělou inteligenci, já s tím nemám nic společné, já jsem ho jenom navedl na to místo určení. A tohle to vede k další dehumanizaci války, ale taky bohužel ukazuje se, že to vede k zásadnímu snížení prahu ochoty zahájit válku. A jestliže jaderné zbraně výrazným způsobem oddálili ochotu použít zbraně, protože bylo nejenom riziko vlastního a nepřátelského zničení, ale bylo to i zničení celé planety, tak dronové války i války současnosti nás znova vedly k tomu, že může to být děsivá válka, ale nebude ohrožena celá planeta. A v tomhletom ohledu právě mnozí odborníci jako profesor Merzamer a další konstatují, že jsme se znova dostali na výrazně znížený prach citlivosti zahájení válečných operací ve velkých válečných konfliktech. A když tohleto vezmete do úvahy, pak je vám hodně těžko a ousko kolem srdce, protože pak ti váleční stváči můžou velice rychle spustit tenhle ten sebadestruktivní proces.
0: Pane profesore, já tady poděkuju tady našemu divákovi Pavlovi Sichrovi. Pavle, děkuji ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za to, že využíváte Superchat a díky za ty lajky, které jste dali, 564 hned na začátek. Tak přidejte další. Vy, kteří byste chtěli využít tady QR kód třeba na podporu tohohle kanálu, tak samozřejmě můžete. Máte ho teďka tady vedle obrázku pana profesora. A já se zeptám,

0: do večera. Jak si teda mám vysvětlit, že úplně bez uzardění tohleto obyvatelstvo, které je tak strašně miluje, tady zasypávají dronama, likvidují civilní cíle, ať to jsou vlakový nádraží s vlakama osobníma plný lidí, ať to jsou autobusy dětí, ať je to například civilní muzeum prostě, jo. Samozřejmě vypínají elektřinu, jo, a tak dál, útočí prostě na rozvodné sítě a podobně. To, jako má to obyvatelstvo Krymu, který teda tak strašně trpí pod tím ruským jaha, jako přesvědčit o tom, že návrat do Ukrajiny je pro ně jako pozitivní, nebo já vůbec nechápu, jak ještě dneska někdo může mít takovou tu drzost po tom všem, co těmhle těm lidem na Krymu dělají, jako ještě někdy mluvit o nějakém návratu Krymu jako zpátky?
1: No, odpověď je jednoduchá. Podívejte, to referendum, které vedlo k tomu, že se stali součástí Ruské federace, 97% lidí hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Druhá věc, převážná část obyvatelstva Krymu jsou Rusové. Třetí věc, Krym byl vždy velice zvláštní postavení, nejenom z hlediska turistického ruchu, jalské konference, rekreačního centra, které ten měl Stalin na pobřeží, Feodosie a podobně. Ale uvědomme si jednu věc. Krym byl vždy osinou v zadku Angličanům. Od krymské války 1866. A na tohleto pokoření Angličané nikdy nezapomněli. Ale teď jsou tak lstiví, že ten návrat Krymu chtějí ne kvůli Ukrajině, ale kvůli sobě. Proto ten útok i na tu panorámu krymské války v Sevastopolu. A další věc, která je, tak uvědomme si jednu základní skutečnost. Krym i za druhé světové války hrál obrovskou roli v celé jižní oblasti a válečných operací v jižní části Ruska. Dobývání Sevastopolu Němci bylo přece obrovskou epopejí. Dobývání Oděsy, kterou v podstatě nikdy hitlerovci přímo nedobili, protože oděské podzemí jim vždycky jako osina v zadku vězelo a kazilo jim plán. Tak tohleto všechno je jasnou ukázkou, že ten Krym byl vždy ruskej a že ten Krym nikdy nechtěl být pod tím, co se nazývá banderovský režim. No a proč se to tak děje, tak já se vás zeptám. Proč jsou najednou Ukrajinci tak překvapení, že Poláci reagují nesmírně alergicky na UPA a ukrajinské a podobně, tak jak to udělal Zelenský s tím, že čestný titul UPA. A jako kdyby Poláci měli zapomenout na ten volyňský masakr, kde se počet zabitých Poláků odhaduje mezi 100 až 142 tisíci. A to, jako mají Poláci zapomenout na ty šílené vraždy, které tam páchali banderovci za druhé světové války. A oni si myslí, že budeme velký kamarádi, protože polský ministerský předseda prohlásí, že přece musíme podporovat Ukrajinu. Dokonce i on musí přehodnocovat kopec věcí, protože ta zuřivost v polském národu vůči popírání volinského masakru a podobně už přesahuje všechny hranice. A proto Navrocký musí dělat to, co dělá, kdy skutečně stáhne to veliké vyznamenání pro Zelenského a podobně. A Zelenský a ostatní ukrajinští představitelé jsou překvapeni reakcí Polska. Podívejte se teď na ty památní oslavy připomínky volinského masakru, které probíhají v Polsku. To si opravdu některý blbec myslí, že Poláci na to zapomenou? Že na to zapomněli? A poučení pro nás. My jsme zapomněli na Slovensku to, co dělali banderovci v 46. a 7. Nebo máme tak krátkou paměť? A víte, to je otázka, která skutečně bude hrát obrovskou roli. Máme historickou paměť? Pamatujeme si všechno, co se dělo? A nebo se budeme tvářit, že už jsme na to zapomněli a ono to vlastně ani nikdy nebylo? To přepisování historie je šílené, jenomže to přepisování historie začíná na školách. Znova se vracíme k tomu vzdělávání. A jestliže začneme žáky

0: přísít úplně jinému obrazu historie, které popírá skutečnost, pak se můžeme divit, že tihleti indoktrinovaní žáci najednou budou pohlížet na ukrajinskou UPA jako na osvoboditele a banderovci byli skvělí bojovníci a spolu s nacistickými SS dělali velice záslužnou práci. To máte stejně tak, jako v západních médiích se zásadně neukazují jakékoliv nacistické symboly na Ukrajině. Prý tam žádný nacismus není. No tak se podívejte na ta tetování a na ty obrazy a na ty nášivky a na to všechno ostatní. A to není jenom Ajdar a některé další speciální oddíly. Bohužel tahle ta indoktrinace různými historickými, pahistorickými fakty zasahuje především mladou generaci. A podívejte se na tu výchovu mladé generace na Ukrajině. Proti Rusům, proti ostatním a tak dále. A to vymítit bude veliký problém. Právě proto někteří kritici v Rusku říkají, že bohužel Rusko sice uskutečnilo denacifikaci v Německu, ale nikdy neuskutečnilo denacifikaci na Ukrajině. A podívejte se na ty faklové průvody Lvovu, na oslavu UPA a podobně. No a toto všechno pak vytváří takový zvláštní dojem, který se pak promítá do toho, že Polsko prohlásí, když se nevyrovná Ukrajina s volinským masakrem, nikdy členem EU nebude. No a tyhle ty historické reminiscence budou hrát obrovskou roli i v příštím uspořádání vývoje. A musíme si otevřeně říct, že to, co dělá Ukrajina nyní, je rozhodně varováním pro další státy před možnými důsledky vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ještě když to vemete tak, že Evropská unie se nyní transformuje na válečnou unii, transformuje se na podobu NATO. A v tomto ohledu se dokonce objevují úvahy o tom, že ukrajinská armáda jako nejbojovnější a nejzkušenější válečná síla by měla být základem společné armády evropských zemí. Dokonce viděl jste materiály, kdy ukrajinští generálové by měli velit společným vojenským jednotkám NATO a Evropské unie. Asi proto, aby uskutečnili takové oběti, jaké teď utrpěla ukrajinská armáda. A ty miliony mrtvých mají být teď ve vazbě na obyvatele Evropské unie?
1: No tak vy sám, pane profesore, jste taky tenkrát upozorňoval na ty materiály Evropské unie o tom snižování populace, že jo, na 50%. Tam vlastně nebylo specifikované, jakým způsobem se to má udělat, že jo. Ale...
0: A která populace?
1: No, bohužel, jako je to prostě neuvěřitelný. Na druhou stranu jsou mentálně jako ty ukrajinské elity v pořádku, když jako takhle provokují, přece nejsou úplně debilní, s prominutím. Dobře, Zelenský je feťák, jako jo, ale má kolem sebe tým jiných dobře placených, zlatými záchody vybavených specialistů, který přece musí jako říct, hele, jako když budeš ty Poláky tímhletím způsobem provokovat, tak si nepomůžeš, naopak je to kontraproduktivní. Teď ho přece k tomu nikdo nenutil, aby tam s podstama pohřbíval to Melníka a další prostě tyhle ty nacistické dobytky. Teď jako nikdo jim nedržel pistoli u hlavy, musíte to udělat, jinak nedostanete dotace přece. Co tohle je?
0: No, odpověď je jednoduchá. No, odpověď je jednoduchá, protože uvědomme si jednu základní věc. Proč, když mám nedostatek vojenské síly, tak v případě obklíčení, hrozby obklíčení, stáhnu vojenské jednotky na připravené pozice, protože musím uchovat živou sílu armády. Ta živá síla armády je důležitější než všechny dodávky tanků a raket a všeho ostatního. Protože když mám živé vojáky, platí stále Klausewitzova teze, obsadil jsem území jenom tehdy, když tam vkročí noha pěšáka. To stále platí, i když máte rakety a drony. A proč tedy ty ukrajinští generálové nechávají v těch obklíčujících kapsách umírat desítky tisíc ukrajinských vojáků? nepotřebují tedy tu lidskou sílu, nebo si opravdu myslí, že výroba 20 000 humanoidních robotů jim nahradí nedostatečné odvody civilního obyvatelstva do armády? No je pravda, že potom TCC nemusí nikoho lovit, protože pak stačí zvýšit produkci humanoidních robotů v podnicích a závodech. Ale na druhou stranu, víte, to je taková série podivností, jako například až teď konečně si Rusové uvědomili význam Oděsy a Izmailu pro transport zbraní a všeho ostatního ze západního světa na Ukrajinu. Až teď začali důsledně bombardovat přístavy v Oděse, Izmailu a podobně. To těch 5 let to neviděli? Nebo si mysleli, že přesun těch zbraní ze západní Evropy na Ukrajinu probíhá čím podzemními tunely? Víte, tam je množství podivností v téhleté válce. A kdybychom je začali rozebírat, pak by vám nestačily ty 2 hodiny a podobně. Jako například Ukrajina vyvážela obily, získávala za to desítky miliard dolarů a Rusové ten vývoz obily ponechávali v klidu. Ale přece ty desítky miliard šly na nákup zbraní. Čili jak na jedné straně se říká, že musíme Rusku omezit příjem tím, že omezíme stínovou flotilu a omezíme produkci a vývoz ropy a benzínu a všeho ostatního, tak přece stejným způsobem musí myslet na to, že když Ukrajina vyvážela obilniny, potraviny a podobně, tak získávala miliardy dolarů, za kterými platila za zbraně. To je přece jednoduchá elementární logika. A tomu ruskému vedení to dochází až teď, po 5 letech. No a taktéž musíte si uvědomit jednu věc. Žádná politická elita není homogenní. Ani ta elita na té bankové na Ukrajině není homogenní. Jsou tam různé proudnice, které jsou skryty pod povrchem jednotlivé linie. No a když už je nespokojenost národa příliš veliká, tak uděláte takzvané vypouštění páry, to znamená vyměníte vládní strukturu a vládní elity. To je přesně to, co dělá teď Zelenský nyní. Odvolal šéfku ministerskou předsedkyni, chystá se odvolat další radu ministrů a podobně. A tím doufá, že nespokojenost národa se utlumí. No a na druhé straně máte podivné snímky, kdy vidíte na jedné straně odvlečení lidí pomocí TCC a na druhé straně vidíte ty diskotéky a ten poklidný život v Kyjevě, té mladé generace, té zlaté mládeže, jak si tam spokojně užívá všech slastí a radostí života. No a to je takový zvláštní jev. Pro ty lidi na frontě je to životní zkušenost. A pro ty lidi, kteří neslyší výbuchy, dopady granátů, neslyší dopady FAB, tak je to něco vzdáleného, jako počítačová hra. A tohle to všechno pak vytváří ten psychologický rozměr války. Proto technologie PSIOPS, čili psychologické úpravy vědomí populace, se stávají nesmírně důležitým předmětem všech válečných operací.
1: Děkuju, pane profesore, děkuju moc. Terezie se ptá, pozdravujem pana profesora a pana Bureše a celou sešlost příznivců. Velmi by mě zajímalo hodnocení pana profesora tady tiskové konference těch tragédů Trumpa a Zelenského a dalších. Tam já bych zdůraznil v Ankaře zajímavé námluvy, řeknu to takhle, mezi Trumpem a Erdoganem. Co to má znamenat? Je to jako nějaký výstřelek proti Izraeli, jakože Bibi Bacha? A nebo tak, přátelé, první hodinka pryč. Moc vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za to, že budete i sdílet třeba tohleto video, za lajky, které dáváte a za všechno.
0: Ano, už jsme zpátky. Takže není to taková zvláštnost, kdy například Ruská federace má smlouvu o válečné pomoci s jedinou zemí, se Severní Koreou. A ta Severní Korea se nachází pod Čínou, že? No, to je taková první zajímavé zvláštní zamyšlení. No a Turecko má jednak obrovskou armádu, jednak má obrovské bojové zkušenosti, protože dlouhá léta vedlo válku s Kurdy, která mnohokrát byla přímo klasická válka, nejenom takové nějaké pošťouchávání. A další věc, jedná se taky o obrovský biznis. Když Erdogan nakoupil systémy S-400 v Rusku, tak Američané zastavili prodej F-35 pro tureckou armádu. Najednou po těch námluvách mezi Erdoganem a Trumpem, najednou se potvrdilo, že budou dodány F-35 turecké armádě. A kromě jiného máte další paradox, zase výhoda pro Trumpa. Kdyby Izrael příliš tlačil, tak si vzpomeňte na vyjadření jednak Netanyahua. Po Iránu dalším cílem bude Turecko a vyjadření Erdogana, že největším nepřítelem Turecka je Izrael. Je to hra, kdy lidově řečeno ten nejsilnější Trump použije rivalitu Turecka a Izraele proti sobě navzájem, aby sám zůstal stranou. Ale formální podporováním jedné nebo druhé straně ukázal, aby byla opatrná. A teď si vemte představu Erdogana, který stále má představu turkického sultanátu. Turkického sultanátu, který by zahrnoval turkické obyvatelstvo ve střední Asii, nejenom Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan. No a to by bylo přece obrovské, ne? Bylo by to lepší než původní velká říše Turecka s centrem v cílem v Istanbulu před první světovou válkou, ale tohle to by bylo, jak se říká, v mocensky volném prostoru. Protože ten jižní blok středoazijských zemí zatím s Ruskem tak všelijak vajatá zvláštně. No a samozřejmě by to znamenalo tvrdou srážku s představou velkého Izraele od Nilu po Eufrat, kterou má zase představu Izraela a Netanyahu. No a tihleti dva protivníci, kdyby se dostali do konfliktu, no tak kdo by byl arbitrem? Nebyl by to náhodou pan prezident Trump? A už jsme zapomněli, že Izrael instaloval protiletecké rakety na Cypru, což Turecko okamžitě pochopilo jako válečný akt proti Turecku, protože tyhle ty rakety mají dopad na 2/3 tureckého území. A byla to náhoda ze strany Izraele, že rovnou na Cypru umístil izraelské rakety na řecké části Cypru. Čili opět jsme svědky šachových partií, kdy jedna strana útočí na druhou, ale nepřímo, zprostředkovaně, přes různé dohody a tak dále. A kromě jiného pro Trumpa je nesmírně důležité, aby někdo nadále kupoval F-35, protože mnohé země, například v Evropské unii, nakonec od toho nákupu F-35 ustoupily. No a přece jenom ten biznis pro letecké válečné průmysly je nesmírně důležitý. Martin Marietta potřebuje taky vyrábět pro někoho F-35. Takže to jsou taky zase obchodní zájmy, které vytváří další proudnice pod tím povrchem jednotné spolupráce. Na druhou stranu vidíte, jak najednou Trump našel zalíbení v prezidentu Zelenském a najednou říká, tak je to v pořádku, zapomeňme na ty šťouchance, které byly v lednu a teď budeme společně pracovat proti Rusku. No a tohle to všechno vytváří ten zvláštní dojem, který je ještě umocněn tím, že pan prezident Trump jeden den prohlásí jedno, druhý den prohlásí druhé, které popírá to prvé, a třetí den prohlásí třetí, které popírá první i druhé. Takže ta neodhadnutelnost jeho směřování, jeho záměru je více než zřejmá. No a k tomu přistupuje obrovská proizraelská lobby v americkém kongresu a senátu, kde dokonce někteří tvrdí, že až 90% senátorů a kongresmenů je přímo navázáno na proizraelské skupiny finančníků a podobně.
1: No tak ono, kdyby to bylo jenom ve Spojených státech, tak by mi to až tak nevadilo. To, že to máme v České republice, nemlich to samý, to už je věc, která je k zamyšlení. Ale pane profesore, jak se v takovýhle situaci jako zachová Rusko, protože čím dál víc jsou slyšet různě hlasy, teďka to byla ta, Ježíš, ve švýcarských novinách ano, jsem nechala slyšet paní, jejíž jméno jsem zapomněl.
0: Je to takové arménské jméno.
1: No, tak...
0: Ano, vím.
1: Tak, že prostě, kdyby to záleželo na ní, tak prostě té Evropě už to tam, jako už to do té Evropy nasype včera. Ale těch militantních hlasů je čím dál jako víc, jo? Čím dál víc hlasů v Rusku. Nechci hodnotit, jestli oprávněně či neoprávněně, vlastně vyzývá k tomu, aby už jako byl té Evropské unii udělen dostatečný štulec, aby si uvědomili odsaď pocaď. A tak by mě zajímalo právě nakolik je tohleta věc jako pravděpodobná, jestli to je jenom zase nějaká další červená linie, která zase se nějak jako posune, nebo už teda jim dochází trpělivost a že se ten medvěd teda ožene tou packou nějak.
0: No, první věc, kterou je dlužno si uvědomit. V roce 22 při zahájení speciální válečné operace prezident Putin pohlásil, že to je proto, aby se chránili ruští obyvatelé kdekoliv po světě, osobitně na území Ukrajiny. No a teď ta ochrana už neplatí, takže když Ukrajinci zabíjejí ruské obyvatelstvo na Krymu nebo i v samotném Rusku, to už ta teze neplatí. Pak je tady další otázka. Otevřeně se píše v ruském tisku o tom, že existuje takzvaná strana podle dohody. Strana, která za každou cenu je ochotná uzavřít smlouvy se Západem a ukončit ukrajinský konflikt, aby se dostala k penězům, které má na Západě. Pak tady máte vyjádření jednoho známého ruského oligarchy, který se ze Švýcarska vrátil do Ruska a která vydal prohlášení o těch čtyřech alternativách pro vývoj v Rusku a který říká, že všichni oligarchové by se měli vrátit ze světa zpátky do Ruska a použít své zdroje pro rozvoj Ruska. A platí to tedy, nebo lidi jako byli Berezovský a další najednou prozřeli a vrátí se do Ruska a svůj majetek použijí pro rozvoj Ruské federace? A pak tady máte další otázku. Kartapolov a další představitelé tvrdé linie. Přičemž pronikají informace o tom, že i v samotných ruských válečných kruzích narastá nespokojenost s tím umírněným postojem, s tím stále se ohánějícím duchem Anchorage, které dokonce Lavrov řekl, že duch Anchorage je mrtvý, protože nevěří Západu a neuzatvoří žádnou smlouvu se Západem, protože se jim nedá věřit. A pak máte prohlášení pana Peskova, které prohlásí, že všechno je v pořádku a probíhají jednání a ve výstupí pan Kiril Danilova prohlásí, že připravujeme obrovské projekty na těžbu ropy, plynu, vzácných surovin v Arktickém oceánu společně s Američany a podobně. A jak to potom chcete sladit s tím, že teď Trump chce zavést obrovské sankce na každou zemi, která bude obchodovat s Ruskou federací? To je jako to ruskému vedení nedochází, že skutečně s tím Západem se nedá dohodnout a že budou znova obelháni jako s těmi minskými dohodami? Skutečně to nedochází té vrchní vrstvě? A jedno uvedení. Teď jste měl obrovskou kauzu z útoky na ruské tankery v Azovském moři. Rusko poslalo 21 tankerů, aby převezli benzín a naftu na Krym přes Azovské moře. No a najednou se zjistilo, že ukrajinské drony zautočili na 14 z nich a těžké je poškodili. A vznikla zásadní otázka, já to zacituji doslova. No kdyby se tohleto stalo za Stalina, tak všichni odpovědní jsou postaveni okamžitě ke zdi, anebo minimálně jsou v gulagu. A co se stalo na ruské straně teď? Svým způsobem nic. Jo, prohlásilo se, že to je důsledek nízké koordinace mezi jednotlivými odpovědnými rezorty, cituji tu doslova. A vyvodili se z toho nějaké závěry? No zatím ne. No tak se pak mnozí lidé v Rusku ptají, proč jsme tak míru milovní, proč pořád i za cenu vlastního utrpení hovoříme o duchu Anchorage. Když náš vlastní ministr zahraničí prohlásí, že duch Anchorage je definitivně mrtvý. Nezdá se vám, že to jsou různé proudnice pod povrchem ruské politiky? A že skutečně v téhleté situaci, a zacituji profesora Merzhamera nebo Robertsa, Ústupčivost Putina a ruského vedení vede jenom k sesilování agresivních útoků Západu i Ukrajiny samotné. To je doslova ústřetovost k agresorovi. A znova si položíte otázku, jak je to vůbec možné? Kdy už bude dost? Jo, řeknete, že teď Rusové zintenzivně bombardování Kyjeva a západní Ukrajiny a výrazným způsobem zautočili znova na Oděsu a na Izmaela a podobně. Ale samotní ruští odborníci konstatují, že tyhle ty operace se nedotáhnou do konce. Jo, zautočí na mosty v oblasti Dněpru, ale klidně nechají, aby přišly opravárenské čety a ten most opravili a znova byl funkční. Jako kdyby někdo neměl odvahu a dovedl válečné operace ke svému konci, důslednému konci. A vy si pak položíte otázku, v čem je ta nedůslednost? Mávání jaderným kýjem a odstrašujícím jaderným potenciálem se ukazuje jako neúčinné. Protože všichni na tom západě, i ti velitelé NATO říkají, no Rusko se nikdy neodváží použít jaderné zbraně, takže my si můžeme dovolit využít naši taktickou převahu v konvenčních zbraních. A ruská vláda vytyčí další červené linie, které jsou opět překročeny a opět se nic neděje. Vždyť přece po tom útoku na rezidenci prezidenta Putina měla přijít okamžitě válečná odpověď. Na ty útoky drony přes území pobaltských zemí měla přijít okamžitě odpověď. Přes to zabíjení civilistů měla přijít okamžitá odpověď. A odpověď nepřichází. A řeči o tom, že přece my jsme lidumilní a my nebudeme zvyšovat civilní oběti a podobně, když vidí, že druhá strana klidně obětuje vlastní obyvatelstvo tím, že rozmístní válečné zbraňové systémy uvnitř obytných oblastí a vůbec nedbá na ztráty vlastního civilního obyvatelstva. Ale vy jste lidumilnej, vy nebudete útočit na tyhle ty zbraňové systémy, lebo jsou v prostředí civilních obyvatel. No a to je zvláštní věc, která provokuje stále více a více Rusů. A k tomu přistupuje pak ta zvláštnost, teď prohlásí, že každý, kdo na sociálních sítích kritizuje nečinnost, tak rozvrací jednotu ruského národa. A ještě se začíná zavádět stále větší cenzura. No tak pak si položíte otázku, kurňa, v čem je problém? Jak se říká, v čem je jádro pudla? A tohleto všechno si klade už nejenom generalita alebo velká část vojenského velení, ale kladou si i poslanci ruské dumy, předseda brana bezpečnostního výboru a podobně. A na tyhle ty otázky pořád nedostávají od vrchního ruského vedení odpověď. To, že prezident Putin svolá zasedání bezpečnostní rady a tam slyší odpovědi od Gerasimova o tom, jak se vyvíjí pozitivně situace na frontu, jak všude postupují. Ale já se ptám, a jak co udělali pro ochranu obyvatelstva. Vždyť vemte jenom, ukrajinský útok na Ust-Lugu, která byla hlavním terminálem pro vývoz ropy do evropských zemí a LNG, tak drony to těžce poškodí a nepřijde žádná odpověď. Když jenom instalace kulometu na ropné tankery Ruské federace potřebovala půl roku zadržování tankeru, než se konečně někdo zpamatoval. Tak pak si položíte otázku, je to záměr, náhoda nebo nedůslednost.
1: No, až by se mi, bych nepodceňoval tu pátou kolonu, která tam asi je, tak jako tam byla dřív, že jo, těch západníků takzvaných, takže v tomto asi je to jako jedna z těch faktorů, ale teď ten Putin může ve finále prohrát volby, jako.
0: No, to je další věc. A skutečně řekl bych takhle, to, že utlumíte informace o nespokojenosti části obyvatelstva, neznamená, že ta nespokojenost tam nebude. Druhá věc je, že skutečně teď ty útoky, a jestliže začnou útoky pomocí těch raket Flamingo, i když víme, jak se montují jinde a tam se dá akorát cedulka Made in Ukraina, tak to pak ještě zásadním způsobem vyhrotí situaci. A když se opět nebude nic dít, no tak to už pak začnou různá pnutí a to už pak si vzpomenete na Prigožinovu vzpouru a začnete se ptát, jestliže už tehdy nedozrávala situace k některým opatřením. No a tvrzení o tom, že jakákoliv kritika vede jenom k ohrožení jednotnosti ruského národa, tak dlouho neobstojí. Taktéž. Víte, proto se nenáhodou, i když to teď někteří představitelé ideologičtí odsuzují, připomíná situace v roce 1917. Kdy Brusilová ofenzíva mohla pokračovat dál na západní frontě a zatačit Němce podstatně dál, ale přišel pád cara, přišla prozatímní vláda a pak došlo k velké říjnové revoluci a Rusko nakonec podepsalo ponižující Brest-Litovský mír. No a ty analogie, i když budou někteří ruští historici přímo zúžit, že to není pravda, to tak není, na druhé straně je množství ruských historiků a analytiků, kteří říkají, ta podobnost je čistě náhodná, ale hodně velká. A skutečně ta strana podle dohody je ochotná přistoupit na jakýkoliv kompromis, i když může ohrozit bezpečnost Ruska. A já se ptám, to rozmístňování jaderných zbraní na hranicích Ruské federace, například ve Finsku alebo v Pobaltí, ty útoky, které provádí v podstatě Ukrajina jedině s pomocí Spojených států, jejich informačního zázemí a všeho ostatního. Není to ohrožení státnosti Ruské federace? A není to naplnění toho základního bodu jaderné doktriny Ruské federace, tak jak byla upravena před rokem a půl? O ohrožení státnosti Ruské federace, oprávňující použití taktických jaderných zbraní? Anebo útočných prostředků analogických jaderným zbraním, anebo o informace o tom, že máte burevestník Poseidon, Peresvet a další, stačí k tomu, aby to zastrašilo Západ? Když vidíte, že je nezastrašilo nic, ani ten Poseidon, ani ten burevestník, ani ten Sarmat, ani ostatní. Řeknete si, jo, to jsou samovrahové, oni půjdou, i když máme tyhle technologie do války. Jenomže ukazuje se, že mávání tímhletím jaderným kijakem bohužel dnes nestačí jako varování pro své nepřátele. A ta Ankara je klasická ukázka. Pokračování v obrovských válečných přípravách, pokračování v nalévání desítek miliard na posilnění a obnovu ukrajinské armády jakožto hlavného úderného kladiva vůči Ruské federaci. A všechny ty řeči o tom, pamatujete se, když jsme mluvili, že prezident Trump požaduje, aby evropské země převzali polovinu nákladů Spojených států za NATO? No tak to máte teď. To je jeden ze závěrů právě Ankary, kdy se požaduje 5% národních důchodů, aby se dalo na zbrojení. A když to úhrně sečtete, tak je to přesně těch 500 miliard, půlka toho, které dávají Spojené státy na NATO ročně. A já se ptám, skutečně všichni budou souhlasit s tím místo másla, kanóny a střelivo a drony a celé populace v těch zemích Evropské unie budou mlčky hledět na to, jak jsou eliminovány a jak se postupně přes povinnou vojenskou službu dostanou do mlýnku na maso a skončí tam, kde končí velká část ukrajinské armády. Víte, děsné na tom je to, že lidé jako kdyby si to nechtěli uvědomit, protože teď hlavní problém přece není tohleto, ale kam půjdu na dovolenou a kde můžu ušetřit a kde by bylo skvěle jít all inclusive, abychom ještě ušetřili na jídle. A jestliže tohleto přízemí bude převažovat nadále, tak jak se říká, potěš pánbu.
1: Tak, teď nevím, snad se slyšíme?
0: Ano, slyšíme.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jste mluvil o tom duchu Ankary, ne Anchorage, ale Ankary, tak jeden, nebo ne-li možná jediný premiér, nebo vystupující ve svém projevu použil slovo mír Andrej Babiš. To je jenom tak jako na okraj. On mluvil jako poslední, protože my jsme ty rebelové, nebo ty špatní, který dávají nejmín zatím na tu válku. Pane profesore, pojďme obrátit list, protože tady nás tady píše Beatmaster a děkuju ti, Beatmastře, za příspěvek a ptá se zdravím, pane profesore, často zmiňujete obrovskou moc vědomí a až nadpřirozené schopnosti některých lidí. Mají tento potenciál v sobě všichni lidé anebo jen vybraní jedinci?
0: No, podle všech analýz část těch schopností, například ty 21 smyslů a podobně, mají všichni lidé. Ale pak je tady ještě jedna skupina lidí, kteří mají další schopnosti. A zatím se ukazuje, že ta se týká části lidí. Ale klíčovým parametrem je aktivace těch schopností. A tady se dostáváme do velmi zvláštní situace, protože aktivace těch schopností závisí na poznání, na tom chápání světa kolem sebe. A svého času jsem přemýšlel nad tím, máte 5 civilizačních modelů, umocněných taky náboženskými principy a společenskými smlouvami. Máte něco, co by propojovalo všech těch 5 civilizačních modelů a mohlo by být něčím jako společnou základnou pro jednotlivé civilizační okruhy? A když to analyzujete, zjistíte jednu zvláštnost. Tím, co propojuje jednotlivé civilizační okruhy, je poznání sebe sama. To máte identifikováno doslova v těch přikázáních, súrách a v desateru a podobně, ale vždycky tohle to směřuje jedinému. Musím poznat sám sebe. Když poznám sám sebe, chápu svou roli ve světě, chápu náplň svého života i to, proč jsem tady. A zajímavé, že všechna ta náboženství, ty civilizace, vždycky diskutují o tom, proč jsem tady. Co je klíčová otázka? Jaký smysl má má existence nyní a teď? No a jedna ze zajímavých věcí je, že když začnete komplexně přemýšlet, tak najednou zjistujete, že dostáváte odpovědi na tyhle ty klíčové otázky. Ale pak musíte použít tu technologii architektury souvislosti a komplexního chápání světa. A bohužel z různých důvodů převážná část populace nechce přejít k tomuto myšlení. Možná nemají předpoklady, možná jsou líní. Není pravda, že nemají informace. Ty informace může získat každý, podobně jako získávám já. Jenomže problém není získat informace, ale to, co ty informace vám zobrazí, jak je vsadíte do architektury souvislostí, jak pochopíte jednotlivé procesy, které probíhají kolem vás, jak odhalíte ty proudnice, které jsou skryty pod povrchem řeky. No a tady se ukazuje jedna zajímavá zvláštnost. Jestliže u těch smyslů je dokážete aktivovat poznáním a podobně, tak tu schopnost komplexního, holistického pohledu na svět, podle mých zkušeností, ta se týká relativně malé, úzké skupiny lidí. Neumím vám odpovědět na otázku, jestli je to vrozeno, nebo je to prostě pochopením souvislosti. Ale ta skupina lidí, která je schopna tohoto komplexního holistického pohledu, je relativně velice úzká. Já nemám rád, když se řeší o vyvolených a povznesených a kastách a podobně. Já říkám, všichni lidi mají potenciál to pochopit a poznat. Jenomže někteří říkají, no víte, já mám tolik běžných starostí života, já nemám čas se tomu věnovat. Další říkají, jo, to je super zložitý, no kdo by s tím takhle pracoval? Dokonce pro mě největším šokem bylo to, když jsem mladým kolegům ukazoval, jak je možné pochopit architekturu souvislostí ve finančním a ekonomickém světě. Oni řekli, jo, ale to je tak složitý, kdo by to takhle složitě chápal a pracoval s tím. Čili je to ochota poznat. A právě proto říkám, že to poznání je nejvýznamnější fenomén. Poznání je základ toho, co ve vazbě na architekturu vašeho vědomí, na vaši neuroplastickou mapu a neurální propojení vašeho mozku jako hardwareu je základem. Ale když ten hardware nenaplníte informacemi a nenaplníte pochopením souvislosti, tak i když máte ten hardware vybavený a připravený na to, tak v podstatě zůstane intaktní poznání. A v tomto ohledu skutečně pochopení těch souvislostí je nesmírně důležité. A já se vždycky na to dívám takhle. Jestliže naposledy holistický přístup byl prezentován v renesanci, a takový Leonardo da Vinci byl skvělým příkladem holistického komplexního pohledu na svět, od anatomie až po architekturu a zbraně a malování a kulturu a všechno, tak díky internetu, informacím a dokonce umělé inteligenci opět můžeme vytvořit holistický pohled na svět. No a já si kladu otázku, proč to neděláme? Proč nadále se soustředujeme na detaily, které rozpitváváme? A jako kdyby nám holistický princip unikal. No a klasická podoba je teď, na co je zaměřen výzkum v medicíně. Na dvě oblasti. Na dlouhověkost a nové objevy fungování informační architektury lidského organismu. Ale opět u dlouhověkosti zaměříme se na genetiku, stravování, pohyb a nemateriální faktory, jako je láska k lidem, dělání toho, co vás naplňuje a podobně. Ale jako kdybychom se neuvědomovali, že právě ta dlouhověkost je odrazem komplexního holistického přístupu k fungování našeho organismu. Aktivování samoopravných mechanismů i všeho ostatního. No a totéž, co máte ve vazbě na lidský organismus, tak máte i ve vazbě na svět kolem nás. A léta výzkumu mě dovedla k zajímavému poznání. Máte vesmír jako nesmírně složitý komplexní svět kolem celé planety, sluneční soustavy, galaxie a podobně. Pak máte lidský organismus, který je vesmírem sám o sobě. Jsme jedinečný, dokonalý organismus. Ale paradoxně poslední výzkumy ukazují, že stejný vesmír je každá buňka vašeho těla. Všechny ty architektury, které jsou v buňce složeny, nejsou to jenom mitochondrie, jsou to jemná vlákna, která přesouvají proteiny v rámci vaší buňky. Jsou tam systémy vaší DNA, jsou tam telomery, jsou tam všechny ostatní věci, které radikálním způsobem zobrazují i tu buňku jako nesmírně složitý vesmír. A to znamená jedno, musíte hledat průřezový způsob uchopení světa kolem sebe. No a zatím bohužel podle mých zkušeností, tak lidi, kteří jsou schopni tohle to udělat, tak zatím je jich nesmírně málo. Ale promiňte, neumím odpovědět na otázku, jestli to je tím, že jsou líní použít tu vlastní výbavu, vědomí jeho architektury, nebo skutečně proto, že to vnitřní vybavení, ta vnitřní architektura, která je dostali do výjimku, se týká iba velice úzké skupiny lidí, ale rozhodně to nejsou představitelé Světové ekonomického fóra nebo elit, nebo lidi z Gavi, asociace a podobně. To, aby bylo úplně jasno. Tihle ti lidi s tímhletím, o čem mluvíme, nemají nic společného.
1: Pane profesore, my jsme tady, nebo vy jste tady nakousnul i ty různý programy na ovládání mysli a tak jako vědomí lidí a tak jako změněný stavy a podobně. A dřív třeba jsme, myslím, tady se i jako otřeli o to, že děti mají daleko větší schopnost jako vnímat i jinak věci kolem nás, než potom dospělí. A jak to vlastně je třeba s tímhletím jako mimosmyslovým vnímáním a dalšíma jakoby věcma, jestli i tyhle věci podlíhají nějakému, řekněme, tréninku, a teoreticky to má ve výjimku každý, anebo prostě to, co se, a pak teda platí, že co se nepoužívá za krní a prostě nám to jakoby zmizí, anebo je to nějak jinak, nebo
0: No podívejte, výzkumy tzv. Mimosmyslových schopností dětí, například ty vhledy do minulých životů a podobně, se ukázaly nesmírně zajímavé od 6 do 15 let u těch dětí. Pak najednou tyhle ty schopnosti, jako kdyby se ztratily, vypařily se, byly pryč. Vznikla diskuze, jestli je to proto, že ten systém společnosti prostě vás bude utloukat do té doby, až opustíte tyhle ty své schopnosti. A nebo je to dáno pouze tím, že pak přijde adolescence, puberta a podobně a vy tyhle ty mimosmyslové schopnosti ztratíte. To je první otázka. Druhá otázka je, že vlastně tyhle ty schopnosti můžete rozvíjet, ale je to hodně namáhavé. Vyžaduje to nesmírné množství času. Vyžaduje to změnu architektury vlastního myšlení. A ještě k tomu přistupuje další fenomén, a to je skutečnost, že jste jiný, ale ta masa kolektivu vás začne utloukat, začnou vám říkat, ale vy jste nějaké divné, my vás ostratizujeme a vůbec my vás nechceme do party a prostě jste jiný. Děsíte nás a nechceme vás. A tohleto bohužel již v tom školském kolektivu platí na, podle průzkumu na 90% dětí. A aby se přizpůsobili, no tak začnou dělat to, co dělají ti ostatní v té střídě, v té skupině a pak ty děti jako kdyby to ztratili. Co se týká zakrnění toho, co nepoužíváme, ono to není tak jednoduché. Podívejte, léta se tvrdilo, že slepé střevo, to je takové reziduum, takové nějaké pozůstatek a vůbec k čemu nám to je a když vám to odstraní, je to skvělé. Jenomže najednou se zjistilo, že 70% imunitních buněk vzniká ve slepém střevě. Takže asi to nebude reziduum, které mělo zmiznout a zakrnět a je to dál. Podobně, jako se ukazuje množství orgánů v lidském těle, které jsme nechápali a najednou zjišťujeme, že mají obrovskou skrytou funkci. Vemte jenom týmus. Najednou zjišťujeme, že má obrovskou roli nejenom v imunitním systému, ale i ve vazbě na emocionální stav, na metabolické procesy, strukturu mitochondrií a podobně. A my jsme si mysleli, no týmus, co tak ten může dělat, že jo. No a největší objev, který máme, tak je objevení toho druhého nervového centra kolem trávicího traktu, které je ještě 1,5x větší než vlastní mozek, ale kde máte vysokou koncentraci jedné skupiny tzv. Astroneuronů, které jsou schopny snímat informace, které jsou ve vašem mikrobiomu a trávicím traktu. A dnes poslední výzkumy říkají, jo, mikrobiom to není jenom trávení, enzymy a podobně, ale určuje to i imunitní systém a dokonce určuje to váš emocionální stav a způsob myšlení. A tyhle ty výzkumy, jestli vezmete soustavu Mayo Clinic nebo Čínskou akademii věd nebo Stanfordskou lékařskou fakultu, ukazují, že to, co jsme si mysleli, že známe, je najednou úplně jiná součást jiného funkčního systému, o kterém jsme vlastně si vůbec neuvědomovali. A tohle to všechno znamená obrovský posun medicíny. A já vám řeknu otevřeně, že když se díváte na objevy medicíny posledních 10-15 let, tak ve skutečnosti se nyní díváme na lidský organismus za člověka úplně jinýma očima. Je to úplně nová paralaxa. Zmínili jsme úhel pohledu na člověka, na jednoho člověka, kterého jsme viděli předtím jako určitou jednotu jenom metabolických procesů a DNA a nějakých dalších věcí, bílkovin a podobně. Najednou zjišťujeme, že to je nesmírně složitý vesmír, který je ovšem v dynamické rovnováze. A tohleto všechno mění náš pohled na lidský organismus, mění náš pohled na fungování člověka, poruchy toho fungování, jenomže pak se dostanete na nenápadný tenký led. Pharma business jako jeden nejvysilnější business na planetě nepotřebuje zdravého člověka. Potřebuje nemocného člověka. A nemocný člověk potřebuje léky. A ty léky dodá pharma business. Takže i kdyby člověk byl zdrav, tak někdo, a v tomto případě bohužel je poplatná i velká část lékařů, tak prohlásí, že máte zlej cholesterol, potřebujete statiny, nemáte funkční metaboliku, máte stukovatele a játra, máte tohleto a tohleto a na to můžete být klidnej, protože máme tenhle ten medicínský lék a tenhle ten, no a protože to máte celý život, tak celý život budete užívat tyhle ty léky. A bohužel dnes skutečně ten farmabiznis skutečně vydělává Mailand právě na tom, že bude tvrdit, že všichni jsme nemocní, i ti zdraví jsou nemocní. No a právě proto pro ně bylo nesmírně nebezpečné tvrzení o samoléčení a schopnostech lidského organismu, takže v historii byl jediný mezinárodní lékařský kongres na téma samoléčení v 76. a od té doby byl zakázán. Takže tam máte tu ukázku toho, jak se díváme na svět. No a teď si představte, že skutečně vidíte ty schopnosti samoopravných mechanismů výzkum profesora Oshimu a Suzukiho z Japonska a vy si položíte otázku, no kurňa, proč nefungují? No a přijdete k tomu zajímavému zvláštnímu jevu. Medicína se nezabývá příčinami nemocí, ale léčením. Na příčinách nemocí nevyděláte. Na léčení vyděláte Mailand. Právě proto nejste pacient, ale jste klient.
1: Vážení přátelé, v tuto chvíli vás ještě tady nasměruju na web petrbureš.tv.cz, kde mimo jiné v kolonce e-shop můžete najít knížku tady pána profesora Staňka a Jana Moudrého Digitální svět a lidské tělo, kde je spousta těchto informací o nás jako o lidech a o zdraví a tak dál k dispozici. A výhledově bude i dvojka, ale na to máte ještě čas. A ještě mezi tím připravujeme jiný bombónek. Každopádně využijte toho, jukněte a jinak spousta jiných dalších titulů. Jiří Jaroš Nikely, třeba Zámky plné nacistů, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, Inventura, Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, to je ekonomická věc, kam jsme došli od roku 89 do současnosti. A Dve slnka, pan profesor a Tibor Eliot Rostas, pak tady máme Kancléře tří prezidentů a Dějiny píšou vítězové, to je další ekonomická věc Schulze Ungermana. A jak to tenkrát bylo a proč, to se zabývá materiálem od druhé světové války vlastně do roku 90, kde jsou všechny informace o tom, jak jsme si vedli jako Československo. Pak určitě máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života pana profesora Staňka. A pokud chcete někomu dělat radost, třeba knížkou receptů od Mirka Suchopára, který sjezdil svět a dal dohromady recepty z cest, anebo Ivan Kratochvíla, jeho pohádková knížka o skříku Dobřejovi. To je tak pro děti na Vánoce. To, co tady máme ještě v těchto horkách, je maďarský sprej Irix, který v současnosti tady máme proti popáleninám, spáleninám a tak. Takže to jsme zatím jediní, kdo ho dodávají a máme ho za zaváděcí cenu, takže toho můžete samozřejmě taky využít, protože vedra ještě budou. Tak toť k tomu, to je takový malá vsuvka, malé okénko. My bychom se možná, pane profesore, mohli ještě u toho zdraví chvilku zastavit, protože ve zdravém těle zdravý duch a tak dál. Co bychom, ku příkladu teda já se přiznám, já jsem tady objevil Ameriku v uvozovkách, pořídil jsem si tady kyselku, která se jmenuje, no která je tady z Teplic, a bílinská kyselka. A musím říct, že mi to docela pomáhá jako v těchto vedrech doplňovat minerály. Chci se zeptat, protože někdy se tady v televizi a různě člověk dozvídá, nebo na internetu, tam se vůbec člověk dozví věci, kolikrát, že jenom pít vodu, jako do sebe lejt litry vody, a nic, tak je mírně řečeno kontraproduktivní, že vlastně z těla můžete odplavit jako až příliš mnoho minerálů třeba. A tak jak to vlastně udělat, aby jsme třeba i v těch vedrech prostě zvládli tenhle ten těžší čas jako bez ztráty kytičky?
0: No první věc, která je, no podívejte například, citronová voda je nesmírně dobrá. Skutečně platí, že když máte obrovské množství vody a potíte se, tak tělo vylučuje minerály a pak se může objevit nedostatek soli a podobně. Proto ty beduíni například nosí sebou sůl, protože potřebujete doplnit zásoby soli, aby to odpařování a dehydratace nebyla nadměrná. Druhá věc, která tady je, skutečně je třeba si kombinovat tu vodu i s ovocem. Vemte jenom skutečnost, že ten melon obsahuje obrovské množství tekutin. Nemusíte vypít 5 litrů tekutiny, když si dáte melon. Ten melon sám o sobě vám dodá značné množství nejenom tekutin, ale především různých antioxidantů, stopových prvků a podobně. Právě proto se doporučuje ten červený melon. Třetí věc, musíte si uvědomit, že jedním z klíčových parametrů je spánek. Dnes dokonce máte množství studií, které ukazují, jakým způsobem spánek ovlivňuje imunitní systém, trávicí systém, schopnost odstranění dlouhé únavy a podobně, co jsou přesně fenomény těchto extrémních teplotních výkyvů. Uvědomme si, že když máte venku 35 nebo 40 stupňů, tak teď největším hitem jsou klimatizace. A rychle schladíte místnost na 18, 20 stupňů a podobně a podobně. Ale všechny výzkumy vám ukazují, že vnitřní teplota místnosti nesmí být větším rozdílem než 8 až 10 stupňů v vnější teplotě. A když máte venku 40 a v místnosti si dáte 18 nebo 20 a vyjdete ven, pak utrpíte teplotní šok. Pak to už není problém vody, tekutin v těle, ale ten obrovský teplotní šok, který zasáhne všechny vaše metabolické procesy. A skutečně ten spánek je nesmírně důležitý. Samozřejmě, že když je venku 38-40, tak problém není jenom v teplotě. Ale například teď jsou varování, červená varování v celé Evropě i včetně České a Slovenské republiky na obrovské dusno. Výrazné odparování vody při těch teplotách způsobuje značný obsah vlhkosti vo vzduchu. Ale my jsme není na to zvyklí. Jo, v tropech, kde máte skutečně, nebo v Japonsku, kde máte vlhkost 80%, tak jsou na to zvyklí, ale my nejsme na to zvyklí. To znamená, potřebujete si uvědomit, že jsou fáze dne, kdy není třeba být venku. A kdy přece jenom ta nižší teplota v místnosti je klíčovým parametrem k tomu, nejenom abyste snížili úbytek minerálu, ale taky, abyste zabezpečili fungování lidského těla. No a právě proto ta doporučení, abyste řekněme mezi 10. a 4. odpoledne nebyli na přímém slunci, nebyli venku a tak dále, jsou významná. A kromě jiného dochází k řadu procesů, které uvolňují kysličník dusnatý, kdy dokonce rostliny mění strukturu produkovaných látek do ovzduší, ty zase interreagují s dalšími složkami ovzduší a vzniká takzvaný nebezpečný dusík. Samozřejmě, když máte ještě další věci, jako je nebezpečný přízemní ozon a podobně, tak to všechno zasahuje lidský organismus. Ale nejhorším případem je, když chcete pak problém pocení řešit alkoholem, no protože alkohol se v tomto ohledu vstřebává nesmírně rychle a můžete dojít k alkoholovému opojení. Čili tahle ta minerálka jednak dodává stopové prvky, ale hlavně neměla by být chlazená. Měla by být v podstatě tělovou teplotu. Podobně jako nemáte pít čaj, který by byl ledový, ale máte pít čaj, který má přibližně tu teplotu těla. Ten je nejúčinnějším prostředkem pro potlačení různých efektů, které souvisí s pocením, únikem minerálů a podobně. No ale to hlavní doporučení je skutečně v tom období mezi 10. a 4. nebo mezi 11. a 4. abyste nebyli venku na přímém slunci, protože pak hrozí nejenom riziko teplotního úpalu, ale další rad problému klinického typu, kdy skutečně ty důsledky můžou být hodně nepříjemné. No a jeden z paradoxů je, jo, tak se schladím s mrzlinou. Jo, dám si mraženou polárku. A najednou zjišťujete, že důsledkem té mražené polárky je bolest hrdla, zápal hrdla, máte dokonce problém někdy s doslova s křípkou a podobně, což je absurdní vzhledem na tu teplotu, která je venku. Jenomže to je právě ten obrovský teplotní šok, který zasáhne mandle a další ústrojenství v krku a najednou zjišťujete, že máte bolesti krku a kašlete a máte zapálené mandle a podobně. Čili střídmost, první zásada, druhá, doplňovat tekutinami ty minerály a stopové prvky, které ztrácíte pocením,

0: mitochondrie produkují energii ne kvůli tomu, aby vaše tělo fungovalo, ale aby zvládly teplotní zátěž toho organismu. Takže proto doporučuji skutečně vyhýbat se přímému pobytu na slunci v tom období, používat množství ovoce, vlažných minerálek a podobně, ale skutečně buďte rozumní i v používání klimatizací a zmírňování toho teplotního šoku, když vyjdete ven. Jednoduché zásady, které umožňují, aby i to teplo vám neuškodilo, a pak po té čtvrté, abyste si klidně mohli sednout na verandu a užívat si letního dne.
1: Děkuju. Určitě je úžasný v tuhle dobu třeba pozorovat to, co dokážou stromy a co dokáže například les, jak extrémní vliv má na klima, na to mikroklima kolem nás. A vy máte taky, že jo, spousta vzrostlých stromů a pak je to daleko příjemnější, než být na nějakým rozpáleným betonovým sídlišti. A bohužel je to potom hodně znát. Tady mám další otázku od Tomáše. Tak proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto válkychtivým bláznům?
0: Odpověď je prostá. Platí staré římské divide et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhracují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělíme. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30-letou válku, kdy protestanti a katolíci se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Westfalský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ti zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je likvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ti všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo 1 a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu linči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká. Já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste

0: rozštvali skupiny proti sobě, no tak ideální je, kdyby byli i vybaveni informačními technologiemi, zbraňovými systémy a podobně. A taková občanská válka, to je přímo skvělej biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyhladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně. Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak nejenom zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojníčkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuálním světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území, vodních zdrojů, při mořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolováním vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesům, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka oceánu je 3,5 kilometru, ale zároveň v těch oceánech máte vrstvy vody specifických vlastností, které se nemíchají. A my známe z vrchních tak maximálně 100 metrů vody toho oceánu. Čili měli bychom stát v úžasu nad tím, co ještě neznáme o fungování planety, přírody a o fungování nás samých. Ale my jsme zaneprázdněni válkami mezi sebou o suroviny, prostor a všechno ostatní, a ještě jsme arrogantně se namyšleně díváme na planetu, že ona nám patří a my ji vládneme. Největší omyl lidské rasy. Nevládneme ani přírodě, ani planetě. A platí to stále známé rčení. My bez planety zahyneme, ale planeta bez nás bude pokojně fungovat dál. Mějme to na paměti, prosím, i když je léto, a myslíte si, že dovolená je klíčovým fenoménem současnosti.
1: Děkuju, pane profesore. Čas se nám nachýlil. Já doufám, že se sejdeme zase brzy, tak jak je naplánováno, a že do té doby nedojde k žádné extrémní eskalaci a že snad už konečně by mohlo možná i to léto zapůsobit na ty naše jelity, aby konečně vzali
0: rozum do hrsti. Aby se kromě pocení jako vrátili ke zdravému rozumu.
1: No přesně tak, jako teď, k čemu nám to jako je, se tady vyhladit, nebo prostě udělat si tady, nebo že říkají, že stačí vlastně jenom nějaký výbuch v atmosféře EMP a vrátíme se do 19. století a veškerá umělá inteligence nám bude k prdu, když nám nepůjde elektrický proud a vysypou se, vyhořejí všechny elektrické zařízení a až takhle jsme zranitelní vlastně, že jo. A sice jsme dostali příručku tady od ministerstva vnitra, co máme 3 dny, první 3 dny, co si máme počít. Ty další dny už se tam nepíše, tam už se s tím nepočítá, jakože někdo zůstane naživu. Tak co byste popřál našim milým divákům takhle na závěr?
0: Chtěl bych vás poprosit, vážení diváci, je sice léto, teplo, dovolená, ale zkuste přece jenom trošičku pozornosti věnovat vývoji událostí. Zkuste číst materiály, abyste viděli nejenom ten jeden narrativ, který prezentuje jistý mainstream, ale abyste viděli i ty různé dimenze, ty proudnice, které jsou pod povrchem. A pak, prosím vás, uvědomme si druhou věc. Jestli chceme trávit i příští léto s rodinou, v poklidném rozmaru, dovolené nebo chaty, musíme se sami angažovat a zamyslet nad tím, jaký svět je kolem nás. Za nás to nikdo neudělá. Ten příští svět, jeho charakteristiky, budou dané tím, nakolik my sami budeme aktivní a budeme ovlivňovat ten vývoj. A prosím vás, nemávněte rukou nad tím, všechno to stejně nemá smysl, je to zbytečné a ty elity si rozhodly, jak ten svět bude. Ne. Jednoduchá logika. Ty elity tvoří 5% populace na planetě. Ale ta ostatní populace je tak obrovská, že má zapomenout na své vnitřní rozpory a má společně hledat nový rozumný způsob života. A zkuste nad tím přemýšlet i při tom posezení na té chatě nebo u toho moře a nebo i v té kavárně, kde si dopřáváte to latéčko a chlazené pivo. Zkuste nebýt nemyslící a zkuste i v té dovolené, která vás zbaví běžných starostí, dokázat a potvrdit, že jsme homo sapiens a ne homo debilicus. K tomhletom vám přeji všechno nejlepší.
1: Moc krát vám děkuji, pane profesore. Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost. Díky, že jste tady s náma byli v takové hojnosti. Ještě teď je tady 2600 lidí. A děkuji tady Vendelinkovi za příspěvek. Díky vám všem za pomoc a těšme se na další dny. Zítra od 6 Víťa Pilmajer, od 8 Skaldoviny. Máte se na co těšit, další živý pořady ve středu Skalova, Simultánka a tak dál. Každý den tu něco je, tak si dejte odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože materiálu tu máme dost a dost pro vás. A díky ještě jednou za lajky, děkuju za komentáře, děkuju vám i za podněty, který napíšete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dobrou noc.
0: Hezkou noc, dobrou noc, ať vám všechno jde na pomoc.